0: typu sjezdu na Králův dvůr mezi kilometry 23 až 22 je zavřený levý pruh. Je tam 80 a před omezením značky. V Praze na městském okruhu už skončila noční uzavírka z Líchovského tunelu směr Barandovský most. A na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína je kvůli opravám povrchu nové omezení uzavírka. V obci Vrchy se jede Kivadlově. Omezení potrvá do půlky června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já vám i po druhé hodině přeji stále příjemnou úterní noc, no a protože je po druhé po zprávách, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
1: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petrýši Džibnyjové.
1: Lotýš zalapala po dechu. Viděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
0: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
1: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
0: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
1: Tohle bylo šílenství.
0: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
2: Ano, a ta chvíle je tady, telefon čísla sem k nám, připomínám 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo to bude dnes a kdo si od nás zaslouží cenu tohoto týdne, tak teď nám tady někdo prosvítil naší telefonní linku, provolal, ale zase to zhasnulo, tak zkusíme teďka, jestli to někdo vydrží. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady je Miloslav.
2: Pane Miloslave, já vás zdravím. Tak a mám na vás tedy otázku, opět se podívám do kalendária. Dneska už máme úterý 26. května, svátek mají Filipové, tak blahopřejeme, abych nezapomněl. No a 59. narozeniny, 59. má dneska známý český herec Martin Zounar. A já se vás zeptám, v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 stvárnil Martin Zounar opravdu nezapomenutelnou postavu. Jak se jmenovala? Dáme nápovědy.
3: Ordinace v růžové zahradě? No, radši jo, protože já tý seriály nejsem, já na ně nejsem zrovna.
2: Dobře, dobře. Tak v ordinaci, tam jsou to skoro samí doktoři, že jo, samozřejmě už podle názvu. Takže buď to mohl být doktor Čestmír Mázl, nebo doktor Petr Hanák, anebo doktor Bohdan Švarc. Koho stvárnil z těchto tří Martin Zounar? Čestmír Mázl, Petr Hanák, Bohdan Švarc. Podle vás.
3: No já si myslím, nebylo to Ačko.
2: Ačko Čestmír Mázl, doktor Čestmír Mázl, tak co myslíte? Ono se hodně z tohoto...
3: Já si myslím, že jo, že to byl Čestmír Mázl.
2: Čestmír Mázl si myslíte. Bohužel to není správný typ.
3: Není to pravda.
2: Bohužel, toho stvárnil Petr Rychlý, to je vůbec asi jedna z nejzásadnějších postav Ordinace.
3: Jo.
2: Tak, pane Miloslave, nedá se nic dělat, snad příště. Mějte se, naslyšenou.
3: Dobrý, děkuji, naschle.
2: Tak, teď víme, že tedy Martin Zounar, dnešní oslavenec Čestmíra Mázla v Ordinaci nehraje. Tak já se přiznám, že jsem se taky kdysi díval na Ordinaci, teda teď už ne, protože už to není v programu nově, ale je to na OnePlay. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Halo, halo, kdo se dovolal? Halo?
4: Halo, no, dobrý den, tady Libor.
2: Libore, já vás zdravím. Tak, kterou postavu to tedy stvárňuje v Ordinaci Martin Zounar? Čestmír Mázl to není, toho stvárňuje Petr Rychlý, tak buď Petr Hanák nebo Bohdan Švarc.
4: Je to Bobo Cečko.
2: Ano, Bobo neboli Bohdan Švarc, to je Martin Zounar samozřejmě, neodmyslitelně tato postava spjatá se seriálem Ordinace v růžové zahradě 2. Takže cena je vaše, blahopřeji a vydržte mi na telefonu, ano?
4: Ano, jo.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Tak to tak, legendární popový Duran Duran z Velké Británie za měsíc přijedou do Prahy, do O2 Areny. Jak kvalitně žít, když už to nejde jako dřív, tak nad tím se zamýšlí Jan Svěrák ve svém novém filmu Pět švestek. Do kin vstoupí tento týden, velkou část natočil během 3 týdnů na katamaránu v Řecku, kam se pětice starců vypraví na poslední společnou plavbu. Budeme o tom mluvit v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: celý život byli zvyklí spolu vyrážet na loď a na sklonku života je napadne, co to ještě jednou naposledy zkusit. Pětice přátel tak vyrazí do Řecka. Na nezapomenutelnou plavbu bere diváky v novém filmu Pět švestek režisér Jan Svěrák. Do kin komedie zamíří právě tento týden.
1: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď.
2: Jako stará parta.
3: Ten malej tým se stane takovým společenstvím po pár dnech. Vlastně jste spolu na 3týdenním letním táboře a prorostete.
4: Tak se to přihodilo na sklonku loňského léta 17člennému štábu, kterému velel režisér Jan Svěrák.
5: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
3: A nejenom, že pak jsou ty lidi ochotnější něco dělat a jako vědí, že to dělají pro všechny, pro to, já jsem včelař, takže pro to včelstvo, že to dělají, takže jako musí, ale taky ty herci získají určitý pocit bezpečného prostoru a hraje se jim líp.
6: No řeknu vám, bylo to vofous, jak jsem z vás nervózní. Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
3: My když jezdíme na loď s kamarádama, všichni jsou kolem našeho věku, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? Bude se nám motat hlava na té lodi. No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
4: Do Řecka na katamarán tak vyrazí pětice starších kamarádů, kterým velí kapitán lodi Oldřich Kaiser a přidají se Lenka Termerová, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka.
7: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
3: Ten byl pro mě největším překvapením, protože nejenom byl jak americký herec, jak Robert De Niro, hraje božsky, ale ještě ke všemu tam držel super náladu na té lodi.
4: Film se zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde tak jako dřív.
3: Tu odpověď tam nacházíme v tom, že je potřeba mít někoho. Buď funkční rodinu, anebo si udržet partu přátel.
4: Pět švestek je prvním Svěrákovým filmem, do kterého neobsadil svého tatínka. Zdeněk Svěrák se téměř nepodílel ani na scénáři. Teprve, když měl Jan dopsáno, poprosil tatínka o takzvané proveselení.
3: Tam jsou místa, kde vím, že tam je potenciál, že by tam mohl být nějaký for. On si zamne ruce a toho baví. Takže sedíme a jedno, dvě odpoledne plácáme vlastně zánivě nesmysly, aby toho druhého třeba něco napadlo chytřejšího.
6: Milý Neptune, zachovej nám svou přízeň a dopřej nám klidnou plavbu.
4: Pět švestek oficiálně vstoupí do kin tento čtvrtek. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: střel na Blízkém východě centkom. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Dodalo, že si při pokračujícím příměří zachová zdrženlivost. Žáci 5. a 9. tříd nebudou muset dál vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování kvůli mimo jiné technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle Plagy nebyly dobře komunikované. Pochybení uznal i ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Dosud se sbírané odpovědi z testů se dnes mají podle Plagy smazat. Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu drog. V kufru jeho auta našli policisté 3 sáčky se zatím neznámou krystalickou látkou. Případ se stal v neděli na čerpací stanici u dálnice D6 u Unhoště. Upozornil na něj server novinky.cz. Ilarion držení omamných látek popřel a celou událost nazývá provokací. Ruské ministerstvo zahraničí v reakci oznámilo, že si kvůli zadržení metropolity Ilariona v nejbližší době předvolá vedoucího zastupitelského úřadu České republiky v Moskvě. A bývalá ředitelka základní školy Jana Amose Komenského v přerovské místní části Předmostí Věra Zapletalová se dopustila zpronevěry. Zatím nepravomocně o tom rozhodl senát okresního soudu. Udělil jí za to podmíněný trest. Svým zaměstnancům podle rozsudku udělovala nadstandardní odměny a ti pak část vždy odevzdali. Škoda dosáhla téměř 400 tisíc korun. Zapletalová vinu odmítá.
1: Sport.
0: Ve španělské nominaci na mistrovství světa ve fotbale nebude poprvé v historii ani jeden hráč Realu Madrid. Naopak nechybí v ní hráči zotavující se ze zranění, Lamine Yamal a Nico Williams. Na světový šampionát se naopak nepodívá bývalý kapitán Španělska Alvaro Morata nebo další mistr Evropy z roku 2024 Dani Carvajal.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 na Vysočině a noční uzavírka. Na dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Po dálnici D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem. Veze ocelovou konstrukci na šířku 6 metrů. Teď mezi sjezdy na Větrný Jeníkov a Humpolec, kilometry 104 až 90. Je za ním hustší provoz, míří do Prahy, kde přejede na dálnici D5 do Rozvadova. Další nadměrný náklad je hlášený na silnici 35 z Mohelnice do Vysokého Mýta. Naposledy za Moravskou Třebovou u tunelu Hřebeč. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín v noci opravují vozovku u mostu přes Labe na kilometru 41,5 mají na kousku zavřený pravý pruh. Omezení by mělo skončit v 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme slunečno a teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií Bez konce a začátku. Co dnes fotografku přitahuje více než dramatické události na druhém konci světa? Tak i na to bude odpovídat Alžběta Jungrová, co by host radiožurnálu dnes dopoledne po 9. hodině.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

good night, girl. Ztratili jste telefon a píše vám Apple, že ho našel. Pozor, je to podvod. Telefon má pachatel a teď se snaží dostat i k vašim penězům. Jak přesně tento trik kyberšmejdů funguje, tak to řekneme už za chvíli v pořadu Antivirus.

0: Antivirus.
1: Zjistili jste, že nemáte telefon. Kdo by to neznal, nejspíš jste ho někde zapomněli. V horším případě vám ho ukradli. Naštěstí se vám ale během několika hodin ozvala společnost Apple, že se zařízení našlo a pro jeho navrácení stačí vyplnit formulář online. Ale pozor, tohle je propracovaný podvod a hrozí vám krádež peněz z účtu. Jak to celé funguje, zjistíme v dnešním magazínu Antivirus, který tradičně připravili kolegové Jana Magdoňová a Honza Cibulka, tak vás tu oba vítám.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Funguje to tedy celé tak, že se zloděj nějakým způsobem dostal do mého ukradeného telefonu a teď se mě ještě k tomu snaží dál okrást?
3: Ano, je to pokus o další krádež, ale do telefonu se pachatel zatím nedostal. O to se v další části podvodu snaží.
2: Začne to tím, že pachatel získá telefon své oběti. Ukradne jeho z kapsy, kabelky nebo využije toho, že ho někde zapomene.
3: Je jasné, že člověk zařízení začne po chvíli hledat. Moderní telefony umožňují označit zařízení za ztracené, člověk to provede třeba z tabletu, počítače nebo zkrátka přes internet. V tu chvíli se na obrazovce telefonu objeví zpráva pro nálezce, kam lidé dávají svůj kontakt, aby se jim nálezce mohl ozvat. Něco jako telefon je ztracený, zavolat mi můžete na číslo do práce, odměna vás nemine.
2: A toho využije pachatel. Nevydává se za nálezce, ale pošle zprávu, která vypadá oficiálně jako od výrobce telefonu, tedy společnosti Apple nebo Google. V ní se píše, že telefon se našel a můžete ho získat vyplněním online formuláře. Ten také obsahuje logo výrobce a vypadá oficiálně, ale není.
3: Pachatel se tak z původního majitele snaží vylákat přístup k jeho Apple nebo Google účtu. S jeho pomocí pak telefon odemkne.
1: A k čemu to celé zloději je? On pak ten telefon může prodat dráž?
2: To je jedna věc. Zamčené telefony mají mizivou cenu. Část z nich jde prodat na součástky, u zbytku nejde ani to. Jelikož jsou zamčené na původního majitele, nikdo další je používat nemůže.
3: Pokud ale pachatel získá přístup k účtu původního majitele, může telefon uvolnit a prodat ho někomu dalšímu. Větší cenu mají ale aplikace, které v telefonu jsou.
1: Které aplikace? Třeba internetové bankovnictví?
2: Hlavně kvůli uloženým platebním kartám. Pokud člověk používá Apple nebo Google Pay, což je dnes případ většiny lidí, pak je možné telefonem platit a to i vyšší částky bez zadání PINu ke kartě. Je to tedy rychlá cesta, jak oběť okrást o peníze na účtu.
3: Další na řadě jsou pak aplikace internetového bankovnictví, kterými je často možné zadávat a zároveň i potvrzovat transakce.
2: No a nakonec plno lidí má v telefonu aplikace pro převody kryptoměn, pachatelé tady vyberou i je.
1: Nenarazí tam ale pachatel na nějaký další PIN, třeba právě u internet bankingu?
3: Tam už záleží banku od banky, zda je třeba možné to biometrické ověření, tedy otisk prstu či sken obličeje, nahradit přihlášením do telefonu.
2: Obecně platí, že aktualizované telefony v případě moderní bankovní aplikace se snaží proti takovým útokům bránit a pachatele zkouší, zda někde nezůstala možnost, jak ochranu obejít.
1: Takže pomůže třeba aktualizovat telefon?
3: To určitě ano. A zároveň pamatovat, že Apple nebo Google váš telefon nehledají. Pokud se vám někdo ozve, je to nálezce, a to buď to poctivý nebo podvodník. Proto byste měli být opatrní i při další komunikaci.
2: A pokud jste přesvědčeni, že jste telefon nikde nezapomněli, ale že šlo o krádež, určitě se obraťte na policii. Naopak, pokud se údajná policie ozve jako první, zase je na místě opatrnost. Zloději telefonu se někdy vydávají i za ní.
1: Taky dnešní Antivirus připravili Jana Magdoňová a Honza Cibulka. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa. Radiožurnál. Každý den s vámi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: host Radiožurnálu.
1: Dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií bez konce a začátku. Jak si hledala to správné světlo, místo a okamžik při focení ve Volmanově vile? A co dnes fotografku přitahuje víc než dramatické události na druhém konci světa? Alžběta Jungrová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Český rozhlas a Česká televize by podle motoristů mohly být financované z rozpočtu Ministerstva kultury. Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru. Tenistka Muchová je ve druhém kole Roland Garros. Lehečka vypadl a dnes bude slunečno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Financování České televize a Českého rozhlasu by po plánovaném zrušení koncesionářských poplatků mohlo platit Ministerstvo kultury ze svého rozpočtu. Po jednání koaliční rady to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný za motoristy. Vláda by měla návrh zákona o médiích veřejné služby projednat v polovině června. Předtím ale ještě projedná zhruba 400 připomínek od institucí a ostatních ministerstev, pokračuje Šťastný.
3: Faktem je, že tento tlustý fascikl bylo možné nahradit dvojstránkovým dokumentem, protože naprostá většina těch připomínek se v podstatě v jednotlivých okruzích shoduje a tím pádem jsme byli schopni udělat 9 základních připomínek.
1: Podle Šťastného se většina připomínek týkala definice veřejné služby, regionálních studií nebo nejasného rozpočtu. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístění do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+ taky perspektivnější.
1: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová slaví na Roland Garros postup do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Utkání se nakonec hrálo v aréně Susan Lenglenové. Pořadatelé o přesunu rozhodli na poslední chvíli a tak se na druhém největším kortu hrálo v hodně komorní atmosféře. Na tribunách bylo totiž jen pár stovek diváků, pokračuje Muchová.
5: Jo, bylo to zvláštní, ale jako čekala jsem to, protože nás fakt jako změnila. Během 5 minut jsme šli na kurt, takže o tom ani nikdo nevěděl, že tam jdeme hrát. Ten kurt je hezký, dobře se na něm hraje, ale já jsem popravdě na něm ani netrénovala. A na tom Matěju jsem si byla zahrát a věděla jsem trošku, co od toho kurtu čekat. A tady jsem přece fakt jako nehrála, každý ten kurt je trošičku jiný. Ale vždycky si radši hraju na prázdném velkém kurtě, než kdyby nás hodili na nějaký malej.
1: Jiří Lehečka na pařížském Grand Slamu vypadl v prvním kole. Španěl Carreño Busta ho porazil 3-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u sjezdu na Vlašim a nehoda na Litoměřicku. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Po D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem na šířku 6 metrů, teď poblíž exitu 49 Kolín Vlašim. Je za ním hustší provoz, déle zdržet vás může na Benešovsku za sjezdem na Chocerady. V omezení u Šmejkalky se mezi kilometry 25 až 23 jede zúženými pruhy. Míří do Prahy, kde sjede na okruh směr Ruzině a pak po dálnici D5. Do Rozvadova. Na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku srazilo osobní auto Jelena. Nehoda je v obci Horní Hřebčice. Opatrně čekejte minimálně omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasnou nebo skoro jasnou, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Výstraha meteorologů před vysokými teplotami platí ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Ve středních a severních Čechách taky dál hrozí kvůli dlouhodobému suchu požáry. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Pobytové sociální služby řeší úhrady za stravu a pobyt u klientů pobírajících superdávku. Zařízení si totiž nově nemohou automaticky strhnout. Podrobnosti k tématu dodáme už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Azylové domy i domovy pro seniory řeší, jak od klientů, kteří pobírají takzvanou superdávku, získat platby za stravu a pobyt. Do konce března si sociální pobytové služby automaticky strhávaly částky ze sociálních dávek klientů. Superdávka to ale neumožňuje. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se totiž nezapočítává do příjmu pro výpočet úhrady za pobyt a stravu. Vedení sociálních služeb proto požaduje změnu.
1: Já musím jít na poštu, vybrat peníze, tady zaplatit nájem.
2: Řekla mi Nikola Chlustilová, klientka azylového domu pro matky s dětmi v Mostě. Dříve nemusela chodit na poštu, sociální dávky přišly na bankovní účet. Azylový dům si částku na nájem strhnul sám. Pokračuje vedoucí azylového domu Diakonie v Mostě Eva Štorchová.
3: Dávka na bydlení nám chodila na účet Diakonie. Tato dávka už chodí jen té klientce přímo do rukou. Tam není ta dávka na to bydlení oddělená, ta už nám na účet nechodí.
2: Má ta klientka vlastně povinnost vám ty peníze z toho vyplatit?
3: Nemá povinnost.
2: Vedení azylového domu proto jako řešení vidí zkrácení nájemních smluv s klientkami pro případ, že by nájem neplatili.
3: V současné době dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
2: Domovy pro seniory si před 1. dubnem strhávali z dávek klientů kromě peněz za pobyt i částky za stravu.
4: Máme klienty, kteří mají jediný příjem, je ta superdávka. Tam bychom poskytli ubytování, stravu a on nám vlastně nedá nic. On nemá jiný příjem, než má superdávku a to nesmí být součástí příjmu toho klienta.
2: Popisuje situaci Vladimír Vopelka, ředitel domova pro seniory v Litvínově na Mostecku a místopředseda asociace poskytovatelů sociálních služeb. Věc se rozhodli řešit speciálními smlouvami.
4: Požádáme ty klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu tak, aby to zůstalo finančně v tom módu status quo do doby, než se změní zákon o sociálních službách.
2: Podle písemného vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá a je předmětem dalšího legislativního řešení. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. Dneska

I ve 3 hodiny a přesně 14 minut posloucháte Noční radiožurnál a za pár okamžiků už se vypravíme za hokejem. Představovali by si jiné pivo a také lepší výkony reprezentantů, ale jinak jsou čeští fanoušci na hokejovém mistrovství světa spokojeni. Do fanzóny ve švýcarském Friburgu konkrétně se tady podíváme už po písničce.

0: Tak to byl solově Dave Stewart v nočním radiožurnálu, jinak také podstatný člen formace Eurythmics. Šála i ve 30-stupňovém vedru je prostě nutnost. Fanoušci na mistrovství světa ve Švýcarsku s ní točí nad hlavami, když dá národní tým gól. Ve Friburgu ale tráví dost času i mimo stadion ve fanzóně. Fanoušci si tam mohou koupit i různé suvenýry s logem šampionátu.
1: Krávu, no 100% krávu, ale... Ještě uvažuji, jestli ji koupím za ty peníze, jestli si nekoupím drink, ale jinak opravdu krávu, protože ta byla úplně úžasná. Jsme fandili opravdu celý týden s tou krávou. Já jsem Nikola, jsem z Pardubic.
2: Já jsem Terry, jsem z Úhlep nad Orlicí, jsem podruhý na mistrovství a mě se tady moc líbí.
3: Kráva je maskot, bych rád doplnil.
2: Za mě z fančupu jsme si přivezli samolepku a chtěli bychom každý rok si přivez jenom samolepku ze všech mistrovství.
3: A kam si je budete dávat?
1: Na auto!
4: Kromě fančupu najdeme ve fanzóně pódium, kde hrají kapely. Můžete si zastřílet na branku, zatancovat s maskotem v obleku krávy nebo vyzkoušet gastronomii i ze zemí, které na turnaji nejsou, třeba tu řeckou nebo asijskou. Ale v fanzóně dominuje obří dřevěná stavba. Tam vám uvnitř dají švýcarský sýr na všechny možné způsoby.
1: Tak to je hrozný puch teda, ale těšíme se na to, protože to musíme zítra vyzkoušet a nemůžeme bez toho odjet.
2: Zítra to chceme zkusit ten jejich největší smradlovej sér, protože jsme byli v restauraci, kde to úkrně smrdělo a potřebujeme to vyzkoušet.
4: Uvnitř haly pak mohou zaujmout primárně české fanoušky a faninky kelímky, ve kterých je třeba ještě půl hodiny před prodejem pivo už načepované.
1: Tak to pivo je tady teda šílený, mě teda vůbec nechutná, je to hrozný. Jako v České republice, já musím říct, že jsme národ pivařů a je to prostě úžasný, ale tady to stojí za prd.
5: Tomáš z Valašska, z Ražnova, pod Radoštěm, Řezník. Tak to prostě přišlo tenkrát, nabídka práce a...
4: A tak Řezník Tomáš žije už 14 let ve Švýcarsku. K hale to má kousek.
5: Hodně velký téma to je, no. Hraje se tady hokej, žijou tady hokejem, skoro stejně jako Češi. A navíc tady vyhrál Gotteron, místní klub, že? Friburg. Tady bylo 80 tisíc lidí a my jsme fanděli taky, že?
4: Stejně jako pak při zápasech národního týmu.
5: Můj názor je, že Švýcaři letos asi vyhrajou.
4: To už se ale budou muset fanoušci přesunout do Curychu, kde se bude o víkendu bojovat o medaile. Z fanzóny ve Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
0: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
0: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
0: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
0: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
0: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Je 15:30. Zprávy a Monika Chmilová.
6: Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je povinností Saúdské Arábie Kataru

0: 27 haléřů na 44 koruny a 84 haléře. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Litr nafty budou řidiči tankovat nejvíc za 41 korunu a 72 haléře. To je o 36 haléřů méně než včera. V regulaci nejvyšších přípustných cen bude vláda pokračovat i v červnu. Bude taky dál platit snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců. A papež Lev 14. ve své historicky první encyklice varoval před příliš rychlým rozvojem umělé inteligence. Obává se hlavně toho, jakou roli může AI hrát ve válečných konfliktech. Vatikán chce s technologickými firmami vést dialog. Obává se ale, že se příliš mnoho moci koncentruje do rukou několika soukromých společností. Lídr římskokatolické církve vyzval vlády k větší regulaci umělé inteligence. Sport. Startuje baráž fotbalové šance ligy. Ostravský Baník bude v prvním zápase hostit druhý tým tabulky druhé nejvyšší domácí soutěže Táborsko od 18 hodin, a to v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Odveta na jihu Čech je na programu v sobotu. Slovácko rozehraje dvojutkání s Artisem Brno až zítra na hřišti soupeře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na Zlínsku a Litoměřicku. Dálnice teď bez kolon, nahlášených nehod na D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín v noci opravují vozovku. U mostu přes Labe na kilometru 41,5 mají zavřený pravý pruh. Je to zhruba 300-metrový úsek, omezení má skončit ráno. Na cestách čekejte následky nehod se Zvěří. Čerstvá nehoda na silnici 49 z Vizovic do Zlína v úseku Zádveřice Hraková Lípa poblíž odbočky na Luhačovice. A na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku srazilo osobní auto větší lesní zvěř. Nehoda je v obci Horní Řepčice. Projdějte pozorně, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme opět slunečnou a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání radiožurnálu nabízíme dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém ve funkci skončí.
5: Problematika bude převedena z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.
6: Nově má obě agendy zaštiťovat Dita Protopopová.
7: Do širšího povědomí se dostala v souvislosti s kauzou údajného únosu Babišova syna Andreje.
8: Podle premiéra Andreje Babiše jde o snahu zjednodušit fungování státu.
9: Změnu kritizují někteří odborníci, třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.
3: Škatulata na úřadu vlády. Protidrogový koordinátor končí. Agenda se přesouvá pod ministra Vojtěcha. Babiš tím ale může narazit. Proč? Jak to jeho lidé obhajují? A co teď bude s Pavlem Bémem? Ptám se Martina Čabana, komentátora serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je úterý, 26. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
10: Dobrý den, díky za pozvání.
3: Konec přes SMSku, nebo padák přes SMSku, přitom měl být Pavel Bém velkým příslibem protidrogových plánů premiéra Andreje Babiše. Jak to bylo? Bylo to skutečně tak, že někdo mu napsal?
10: Pochopil jsem to tak, i z toho, co říkal Pavel Bém, tak jsem pochopil, že mu skutečně přišla zpráva na dovolenou, že už se s ním od konce června nepočítá.
3: Od Andreje Babiše nebo od šéfky úřadu vlády?
10: Mám dojem, že ta SMS-ka byla od Tinde Barta, od šéfky úřadu vlády, ale tedy jistý s tím nejsem, s Pavlem Bémem jsem o tom nemluvil. Je to hrozně zvláštní, no, působí to jako nedůstojně samozřejmě, působí to, ale zároveň taky trošku impulzivně. V tom smyslu, že ten krok prostě nebyl úplně tak připravený, jak se dneska Andrej Babiš i Tinde Barta snaží tvářit, a s Pavlem Bémem se zjevně o té věci jako vůbec nejednalo. On netušil, že se něco takového stane, přestože se ho to bytostně týká. A je to přesně, jak jste zmínil na začátku, on byl přijímán někdy v lednu letošního roku jako velmi jako přední expert na problematiku závislostí, který měl nějakým způsobem rozhýbat ten úřad Národního protidrogového koordinátora, který trošku usnul po tom, co vláda Petra Fialy vyštípala Jindřicha Vobořila z té funkce, už tam jako nedokázal s nimi nějakým způsobem koexistovat. Takže tohle je skutečně jako velmi překvapivý krok a je to

0: skutečně bych řekl nedůstojné i v tom, že prostě po jak vlastně 4 měsících po tom, co někoho přijmete na základě expertízy, tak ho prostě najednou jako vyrazíte.
1: Navíc teda je v tuhle chvíli, nebo byl v tu chvíli, když se to dozvěděl Pavel Bém, teda na dovolené, stejně jako Taťána Malá, která se ty velké změny na úřadu vlády stran, jež zasáhly i lidskoprávní agendu a které se týkají právě i toho, co dělá ona, jí se dotkly také. Takže to byl nějaký hurá plán podle vás? Nebo to, se nedozvěděli takhle ti lidé jako na schvál?
0: Mně přijde hodně zvláštní, že se o tom skutečně nedozvěděli ti lidé, kterých se to bezprostředně týká. Zase úplné hurá to možná nebylo, protože je pravda, že šéfka úřadu vlády Tinde Bárta teď rozdala několik rozhovorů, co až bych řekl, že na šéfa úřadu vlády na tu pozici, tak jak jí jsme zvyklí vnímat, tak až netradiční množství rozhovorů.
1: Protože Andrej Babiš řekl, že to má komunikovat.
0: Ano, že
1: ona
0: se máme obracet na ní.
2: A je to prostě priorita této vlády, že se snažíme a uděláme všechno pro to, aby stát fungoval efektivněji. To znamená,
0: takže ona se to snažila vysvětlovat a snaží se to vysvětlovat jako nějaký koncepční krok směrem k větší efektivitě.
2: Ta vlna negativní se samozřejmě se očekávala.
0: Ale mě to tady moc přesvědčivě nepřijde.
2: Vlastně chceme ubezpečit všechny, že ta agenda fungovat bude.
0: Mně přijde, že jak ten protidrogový koordinátor, tak nějaký ten zmocněnec pro lidská práva mají být mimo jiné jako zástupci té agendy vlastně navenek, na veřejnost. Ten nadrezortní přístup není jenom v té koordinaci těch úředníků, ale i v tom, že vlastně ta agenda má nějakou tvář, která to téma jaksi drží ve vzduchu a prezentuje ho na veřejnost. A já nevím, kolik jste potkal sekčních šéfů nebo ředitelů odboru na ministerstvech, já několik ano, a jsou to velmi jako chytří lidé, kteří jako jsou často na svých místech správně, ale nejsou to lidé, kteří by si jaksi ještě přibrali nějakou prezentaci těch témat navenek. Naopak se snaží spíš jakoby pracovat někde jakoby za nějakou oponou a tu prezentaci veřejnou nechávat jaksi na těch zvolených nebo na těch lidech, kteří to mají na starost.
1: Přehodil pan premiér komunikaci té záležitosti na šéfku úřadu vlády, anebo za těmi změnami skutečně stojí šéfka úřadu vlády? Jakou má moc?
0: Ona se k tomu každopádně hlásí, ona má v rukách velkou moc, ostatně jako šéfka úřadu vlády má nad úřadem vlády moc prakticky neomezenou, což je logické, a zároveň ale ona má obrovský kapitál v tom, že jí skutečně Andrej Babiš, troufal bych si říct, skoro bezmezně důvěřuje, což takových lidí skutečně není v české politice ani v českém úřednickém aparátu moc, takže to je jako její velký kapitál a ona ho využívá, ty změny nějakým způsobem popisuje, mně to skutečně jako nepřijde úplně přesvědčivé, na druhé straně je to nějaký její plán a ona ho prostě prosazuje, takže teď asi bude záležet na tom, jak budou probíhat ta další jednání s těmi dotčenými.
1: Vy jste mluvil o tom, že Pavel Bém nastoupil do funkce Národního protidrogového koordinátora letos v lednu.
3: Pane premiére, já děkuji za vaši důvěru a děkuji za vaši aktivitu a za příslib, kterému já velmi věřím, protože to není poprvé, co se vlastně takhle potkáváme.
1: Babiš nešetřil hezkými slovy na jeho adresu.
4: Chci poděkovat panu doktorovi, který je skutečně odborníkem v této problematice.
1: Přece jenom měl před sebou velké plány. Zdravotnictví jako takové je priorita pro současnou vládu, alespoň to současná vláda tak tvrdí. Do června měl Pavel Bém, a stále ještě má, ne, má to v plánu, předložit akční plán protidrogové politiky na příští 3 roky, ne, do roku 2028. Co chystal, má už nachystané a nestihne se?
0: No, on asi toho akčního plánu má, bych řekl, nachystanou většinu, tam myslím, že ten dokument bude víceméně jako přichystaný. Samozřejmě otázkou, jak se k němu teď vláda postaví právě ve chvíli, kdy ta agenda fakticky ztratí tuhle tu nadrezortní hlavu, tak jak to bude fungovat. V tom akčním plánu bylo několik poměrně zásadních změn, zejména tam Pavel Bém prosazoval vznik Národní agentury pro závislosti, což je instituce, která by měla mít nějaké silnější postavení, než měl doteď ten Národní drogový koordinátor protidrogový. Pardon, s tím se někdy taky dělají nějaké vtipy.
1: Taky peníze by měla ta agentura samozřejmě dostat.
0: Měla by mít jaksi vlastní rozpočtovou kapitolu, podobně jako třeba Národní sportovní agentura. Ale to myslím, že zrovna Tinde Bárta v některém z těch rozhovorů rovnou řekla, že prostě nic takového se dělat nebude. Další věcí, kterou chtěl Pavel Bém v tom akčním plánu prosadit, bylo vytvoření nějakého fondu prevence, kde by se shromažďovaly peníze právě na tu protidrogovou politiku a na to zmírňování těch škod, které z těch závislostí plynou. To nevím, jestli se stane, tam asi by si to zasloužilo poměrně velkou debatu. i proto, že on měl představu, že do toho fondu poplyne část výnosů ze spotřebních daní, například z tabáku nebo z alkoholu, což je taková věc, která se jednou za čas ve veřejné debatě objevuje, ale ona je trochu problematická, protože zároveň definicí daně je, že ty peníze, které ten stát vybere, tak nejsou účelně vázány. Jsou to peníze, které jdou na nějakou hromadu a z ní se potom podle potřeby rozdělují. Čili tohle by třeba byla asi zajímavá nějaká debata legislativců, jestli je možné skutečně říct, že část spotřební daně bude mířit na takhle konkrétní účel. No ale vůbec nevím, jestli ta debata proběhne, protože opět jako akční plán bude předkládat Pavel Bém, který ho předloží a pak za sebou zavře dveře a půjde zase dělat něco jiného.
1: A takové ty dlouhodobější plány, jako dekriminalizace konopí a větší v uvozovkách zakleknutí na alkohol?
0: To jsou věci, které jsme viděli vlastně dlouhodobě už za Jindřicha Vobořila. To je jakoby právě jeden z úkolů protidrogového koordinátora, který vlastně zároveň Česko je jednou z prvních zemí, která přestala pracovat s tím pojmem protidrogová politika a začala pracovat s pojmem politika závislostí a vtáhla do téhleté politiky i věci, jako jsou legální drogy, to znamená zejména alkohol a tabák, a zároveň věci jako hazard a v poslední době se mluvilo i o digitálních závislostech. A to všechno vlastně se bere jako svým způsobem jeden problém, problém závislosti, což skutečně jako z toho psychiatrického nebo z toho pohledu duševního zdraví, z pohledu adiktologického má nějaký význam, že to skutečně má hodně společného, ať už prostě berete heroin nebo hrajete automaty, tak prostě pořád se vám vlastně děje něco, co je srovnatelné a podobné a dá se to řešit na nějaké jedné bázi. Ale říkám, jak to bude teď jako s tímhle konceptem dál. K tomu alkoholu jsme viděli, jak zareagoval například Boris Šťastný, ministr sportu, na nápad Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, který chtěl předložit nějaké mírné regulace prodeje alkoholu v nočních hodinách například, tak Boris Šťastný se postavil naprosto radikálně proti a řekl, že nic takového za jeho působení tady jako nebude. Takže bude to velmi složité.
1: Pavel Bém se sám už vyjádřil k tomu, co se má stát a stane, totiž že skončí v té funkci. Podle něj přesuny té agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, to není chytrý nápad, řekl pro Novinky.
5: Máme před sebou spoustu práce a k tomu potřebujeme jasné systémové ukotvení. A nikoli zmatky a nejistoty v duchu škatule hejbejte se. Spoléhám na akčnost a zdravý selský rozum pana premiéra.
1: V zahraničí jsme prý vzorem a teď budeme cituji, za osly. Zároveň říká, že vyústění toho všeho nakonec může být například fentanylová krize. Není to přehnané? Jako varování.
0: Je to samozřejmě malinko přehnané, to může být, to je něco, co se nestane zítra, tady v té věci se skutečně ty pohyby dějí velmi pomalu. Ale já bych tady možná si dovolil jít do toho trošku ze široka. Proč je ta česká protidrogová nebo závislostní politika zajímavá? Je zajímavá právě proto, že jí měli historicky dlouhodobě od 90. let vždycky vlastně v rukách, v pozici těch národních koordinátorů, skutečně v rukách lidé, kteří byli jako odborníky, kteří měli jaksi prst na tepu toho vědeckého poznání, které se tam jakoby vyskytovalo zrovna v tu danou chvíli.
1: Takže Pavel Bém jako lékař u toho byl na začátku.
0: Ano, ano, v 93-94 on sám vlastně byl tím, kdo prosadil to vyčlenění té agendy na ten úřad vlády. Čili jednak, jak jsem už o tom mluvil, se tam začlenili ty legální drogy, případně hazard. A jednak ta politika dlouhodobě pracuje s konceptem takzvané harm reduction, to znamená omezování škod. Což je úplně laický, když to řeknu, tak je samozřejmě jako špatné, když lidé dělají věci, které jim škodí, ale protože na druhé straně víme, že lidé z podstaty budou vždycky dělat nějaké věci, které jim škodí, tak je pro nás lepší, když dělají věci, které jsou škodlivé o něco méně. To je jako základ té politiky. Případně, když dělají věci, které nějakým způsobem známe a umíme je mít pod nějakou kontrolou. Proto vlastně jsou nějakým způsobem vítány všechny ty nikotinové alternativy. Jako je to samozřejmě, pořád jste závislí na nikotinu, ale už do sebe nedostáváte třeba tolik těch škodlivých látek, jako když se kouří cigarety. Proto funguje substituční léčba u tvrdých drog. Proto se injekčním uživatelům drog mění jehly za veřejné peníze. Protože prostě se tím nějakým způsobem, samozřejmě ti lidé, bylo by lepší, kdyby ti lidé ty druhy nebrali, ale když už je berou, tak redukujeme to riziko a ty škody. Proto se ostatně jako u alkoholiků prosazuje, nebo že by se mělo nějakým způsobem oceňovat i jenom to, že sníží dávku, kterou berou. Ne, že jim budeme nutit jako úplnou abstinenci, kterou prostě 99% z nich nezvládne, ale budeme oceňovat, i když sníží dávku.
1: A vy se bojíte, že tohle to všechno teď skončí? Protože přece jenom ta agenda se jenom v uvozovkách přesune pod ministerstvo zdravotnictví.
6: Ministerstvo zdravotnictví má inspektorát omamných a psychotropních látek, zabývá se vlastně i touto problematikou.
1: Měla by mít na starosti národní koordinátorka pro duševní zdraví a nově tedy i pro závislosti Dita Protopopová.
6: Já s ní spolupracuji už mnoho let. Má obrovské zásluhy v oblasti zejména reformy péče o duševní zdraví, která...
1: Pan ministr nicméně mluví o vrchním řediteli, že to bude právě Protopopová, tedy není asi stoprocentně jisté, nebo nepodařilo se mi to ověřit. K tomu nutno dodat, že nadále bude fungovat Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
7: Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. 8 úředníků, ostatní přecházejí na ministerstva.
1: A do toho má vzniknout pod premiérem ještě nějaká další kancelář, která se tomu bude věnovat?
7: Zřizujeme 2 kanceláře přímo pod premiérem. Jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti.
1: Ty kanceláře by měly vést zmocněnci, ale to gro v případě té protidrogové politiky, to se skutečně teda přesouvá pod ministerstvo zdravotnictví.
0: Já se obávám, že tenhle přístup, harm reduction, dostane určitou ránu tímhletím přesunem, protože tady teď se dostáváme k tomu, co se děje teď na drogové scéně, a to je nástup nových syntetických drog, které se tady objevují téměř na týdenní bázi, se objevují nějaké nové molekuly v nějakých přípravcích. A právě tadyhle ten koncept harm reduction je lepší oproti té represi v tom, že on říká, my si tady ty nové látky, my je tady samozřejmě nechceme, protože o nich nic nevíme. Pak jsou tady nějaké, které už tady nějakou dobu jsou, jako je kratom nebo HHC. O těch aspoň něco víme. Víme, jaké mají účinky, víme, jaká mají rizika, víme, jak rychle a jak velkou vyvolávají závislost a tak dále. Čili budeme radši, když tady budou za nějakých regulovaných podmínek tyhle látky, které my známe, než abychom tyhle látky zakázali a pořád se nám sem valily nové molekuly z Číny od někud, o kterých zase jako nevíme nic a vůbec nevíme, co to udělá, když si jich někdo vezme víc, než by měl a tak dále. Nevíme, kde je ta riziková hranice.
1: Já tomu rozumím, Martine, ale kdo říká, že o harm reduction přijdeme?
0: Já z toho mám trošku obavu, protože od roku 25 platí nový zákon o psychomodulačních látkách, který se tenhle ten přístup vlastně snaží vtělit jako přímo do fungování té protidrogové politiky. To znamená, přijde nějaká nová látka, my ji stáhneme z trhu a nějaké 2 roky nebo rok ji budeme zkoumat v laboratořích, budeme zjišťovat, jak moc je nebezpečná, a podle toho, co zjistíme, tak ji pak zařadíme buď na seznam zakázaných látek, anebo ji zařadíme mezi látky, které se dají nějakým způsobem prodávat za nějakých regulovaných dospělým lidem a zákaz reklamy a tak dále, ale v nějakých regulovaných podmínkách se k těm látkám dá dostat. Jenomže když tenhle ten zákon začal platit, tak už vlastně od samého začátku začali politici vymýšlet nějaké zkratky, jak se toho jako zbavit. A teď klasicky to bylo HHC, které neprošlo celým tím procesem, ale ocitlo se najednou na seznamu zakázaných látek. Další tažení zahájil Andrej Babiš proti kratomu, který se měl také zkoumat tímhle způsobem, ale prostě on má ten přístup, jakože kratom, fuj, svinstvo, zakázat. A to je vlastně klasicky ten represivní přístup. A já mám dojem, že tím, že vlastně teď odchází Pavel Bém a skončí pravděpodobně spolupráce s Jindřichem Vobořilem a s těmi lidmi, kteří jako představovali tenhle ten moderní adiktologický přístup. Takže prostě zvítězí tadyhle ten jednoduchý represivní, prostě tohle je fuj, tohle zakážeme. A teď ono se nám sem přiteče, místo HHC nám sem přiteče THC 0+, a my budeme jako řešit, co budeme dělat s tím. A bohužel ta výroba těch nových molekul je výrazně rychlejší, než je stát schopen reagovat.
1: Velké obavy mají zástupci opozice. Michaela Šebelová ze STANu, z výboru pro zdravotnictví, mluví o systematické likvidaci boje s drogami. Martin Kupka jako šéf ODS mluví o destrukci státu.
8: To je prostě destrukce státu v režii Andreje Babiše.
1: O upozadění témat a tak dále.
8: V tomhle případě zároveň ten stát rezignuje na to, koordinovat důležité úkoly, které mají přesahovat více než jedno ministerstvo.
1: Nicméně, a vy už jste to sám řekl, Tinde Bárta zdůvodňuje škatulata tím, že chce zefektivnit práci státu. Vy tam to zefektivnění nevidíte?
0: Já to tam nevidím, třeba se mýlím a třeba mě paní doktorka Protopopová vyvede z omylu, ale já to tam nevidím. Já to tam nevidím především proto, že tím, že se ta agenda přesune na ministerstvo zdravotnictví čistě, tak ztratíme tu nadrezortnost, to je ošklivý slovo, ale víme, co to znamená. Prostě ta problematika má přesahy daleko i mimo to zdravotnictví. Já chápu, že paní doktorka Protopopová je expertka na péči o duševní zdraví. Nechci teď ani rozebírat její roli v kauze Čapí hnízdo, nechme to stranou, je to jako zvláštní příběh, ale pojďme ho přehlédnout.
1: Pardon, jenom dodejme tam jednu větu. Ona psala posudky pro Andreje Babiše mladšího.
0: Ano, na syna Andreje Babiše a psala vlastně, že není schopen vypovídat v kauze Čapí hnízdo. A vlastně i na základě těch posudků on byl potom odvezen jejím manželem na ten Krym, což byla taková skutečně jako velmi zvláštní kapitola té kauzy. Když už jsme se k tomu dostali, tak uznávám, že i to, že paní doktorka Protopopová má velmi blízkou vazbu na Andreje Babiše, včetně svého manžela, tak prostě do nějaké míry znevěrohodňuje tu její snahu. Nemůžu si pomoct. Prostě já nevím, jestli je tam jenom díky své expertíze, nebo jestli je tam proto, že je za dobře s panem premiérem.
1: Nicméně já jsem vás přerušil. Ta věta zněla, že nespochybňujete, že je expertka teda na duševní zdraví, ale...
0: Ale duševní zdraví je jenom jako malá, nebo malá, nechci říct malá, je to významná část té drogové a závislostní problematiky, ale není to celé. A myslím si, že ten rezortismus a ten mezirezortní přístup se dá docela dobře ilustrovat třeba na takových jako dvou příkladech, úplně jako každodenních, všednodenních. Všimněte si, že když někde na trafikách visí reklama na tabákové výrobky, povinně obsahuje varování, že jde o návykové látky a tak podobně. Je to varování ministerstva zdravotnictví. Stejná regulační povinnost platí pro reklamu na hazard, kde už se taky musí poměrně nově, nebo je to pár let zpátky, musí objevovat upozornění, že na hazardu může vzniknout závislost. Ale to upozornění vydává ministerstvo financí, což je úplně jako absurdní, když se nad tím zamyslíte, proč mi má Zbyněk Stanjura nebo Alena Schillerová vysvětlovat něco o závislosti na hazardu. To je jenom zase tím rezortismem, že prostě hazard ten je náš, to si tady ty finance jako prosadili, přece nám do toho nebude jako mluvit, z toho my máme peníze, řešíme tu regulaci a tak dále, tak přece nám do toho nebude mluvit jako minister zdravotnictví. Jo. Já myslím, že úplně správně by vlastně tahle ta varování by měla vydávat přesně nějaká ta národní agentura. Jo. Protože obsáhne celou tu problematiku.
1: Jo? Vy máte obavu, že teď, když ta agenda bude pod ministerstvem zdravotnictví, že tam ta komunikace nebude.
0: Ta komunikace
1: bude
0: podle
1: horší.
0: Mě bude horší.
1: No ale ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí, všechny tyhle ty rezorty mají co mluvit do protidrogové politiky, všechny ty rezorty má jedna strana, tak spolu
0: to je sice pravda, ale pořád jsou to tři rezorty. Já myslím, že kdo jako nahlédl do fungování státní správy, tak ví, že prostě ta ministerstva jsou světy sami pro sebe a například jenom ta komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí, než se usadila na nějaké už naštěstí slušné úrovně, na které je dneska, jak to trvalo snad desítky let, to nebyly roky. To skutečně bylo několik neúspěšných pokusů vyřešit to sociálně zdravotní pomezí, až vlastně za minulé vlády se tam skutečně jako odehrály pokroky, na které se teďka dá navazovat a máme tam nějaké sdílení dat a tak podobně. Čili ten rezortismus nezmizí jenom proto, že jak se ti ministři jsou všichni ze stejné strany, takhle to jako nefunguje. A jestli můžu ještě přece jenom ten druhý případ, aby jsme viděli to nadrezortní, tu podstatu té věci. V mém obchodě, nedaleko domu, kde bydlím, se objevil takový zvláštní automat. Podle všech písmenek, které na něm jsou, tak nabízí výrobky z CBD, což je nenávykový derivát konopný, ale některé ty výrobky, když se podíváte na ten obal, tak skutečně připouštějí i nějaký podíl THC, byť jaksi malý. A hlavně v tom automatu vidíte úplně jako podivné věci. Například se tam prodávají vonné tyčinky. Zároveň, když se na to podíváte, tak samozřejmě zcela jasně vidíte, že to je prostě, řekl bych, joint nebo špek jak noha od stolu. Prostě to je skutečně jako zcela zjevný produkt. Čili tady dochází ke zjevnému matení spotřebitele, kterému je nabízena nějaká látka, já nevím jaká, ani nevím, jestli je legální nebo jestli je někde v té šedé zóně. A já chci, aby tady jako samozřejmě zasáhla obchodní inspekce nebo potravinářská inspekce, což už je zase ale ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu. A ona má páky na to, aby skutečně řekla, tohle opravdu není voná tyčinka, pojďte neblbnout ty zákazníky, pojďme si říct, co to je, proč to prodáváte jako vonou tyčinku, co to nesplňuje, abyste to mohli prodávat jako to, co to skutečně je. A prostě nějakým způsobem urovnat ten trh, aby ten spotřebitel nebyl zcela evidentně klamán. A to je něco, co je úplně mimo jako dosah ministerstva zdravotnictví. To je něco, co skutečně musí řešit nadřízené orgány těch příslušných inspekcí a musí to řešit ty inspekce. Takže tady já se bojím, že se prostě s protidrogovým ze závislostní problematiky stane problematika zdravotní. A v tu chvíli skutečně, kdy jako oslabí ta vazba na ten terén, na ten sociální rozměr.
1: Se to velmi zúží, ten rozsah.
0: Tak se ten rozsah té agendy se zúží a to, co bylo na to, tak začne jako upadat. A to se bavíme o terénních službách, to se bavíme o prevenci prostě HIV mezi jinými uživateli a tak dále. Takže to jsou věci, které se skutečně mohou projevit potom přímo na ulici. A v tomhle směru, jako ano, fentanylová krize jako ve Spojených státech asi tady jako nebude hned tak, ale to, že se na ten trh mohou začít tlačit nějaké látky, které prostě ti představitelé té vlády jako v tom terénu nezachytí včas například, protože ten úřad toho koordinátora měl obrovský přesah přes ty neziskové organizace do toho terénu a viděl, co se děje. Já nevím, jestli takhle dobře uvidí ten oddíl na tom ministerstvu zdravotnictví, nemluví o tom, že vůbec nevím, jestli tam přejdou všichni lidé, kteří v úřadu protidrogového koordinátora pracovali.
1: Já třeba taky nabídnou nějakou funkci Pavlu Bémovi, mluvila o tom Tinde Bárta u nás v rozhovoru pro Radiožurnál pro iRozhlas.cz, že pokud bude chtít spolupracovat, tak že by mohl.
0: Zachytil jsem to, ale tedy já nevím, nakolik je Pavel Bém splachovací, nebo nakolik je skutečně takový altruista, aby po tomhle způsobu komunikace, který jaksi s ním Andrej Babiš a Tinde Bárta předvedli v záležitosti toho protidrogového koordinátora, tak jaksi nadšeně se vrhal do nějaké další spolupráce. Jako možné to je, já bych byl rád samozřejmě, protože myslím si, že expertíza Pavla Béma je nespochybnitelná a hodila by se Česku, ale nevím, jestli v tuhle chvíli tedy pan premiér nezahodil do kanálu.
1: No tak na podzim jsou komunální volby, tak možná se Pavel Bém sám rozhodne pokračovat v jiných šlépějích.
0: Je pravda, že by mohl pokračovat ve svých vlastních šlépějích, ale
1: v Praze.
0: Počítalo se původně, nebo špekulovalo se o tom, že původně, že by mohl kandidovat za hnutí. Ano, tak to já zase taky nevím, jestli už ty
1: hlavního
0: na primátora hlavního města, nevím, jestli ty vztahy nebyly tím tou SMS-kou trošku narušeny.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli společně bavit.
0: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Čaban ze Seznam zpráv, který se specializuje mimo jiné na zdravotnictví. A já jsem se ho ptal na přesun protidrogové politiky pod Adama Vojtěcha. Mimochodem těch změn, těch je v poslední době mnohem víc. Z úřadu vlády se na ministerstva přesouvají i agendy lidských práv, národnostních menšin nebo odbor rovnosti žen a mužů či oblast práv v osob se zdravotním postižením a vzbudilo to všechno velké reakce. Je sice poslední týden v květnu, ale asi nejen u nás tady v Praze, to vypadá, jako bychom se teleportovali na přelom července a srpna, takže má jediná rada pro nadcházející dny je najděte si pěkný stín, pusťte si Vinohradskou 12 a ve zdraví ta vedra přečkejte, bude hůř. Naslyšenou zítra.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy připravila Monika Chmielová.
1: Spojené státy zaútočily na jihu Íránu, označují to za sebeobranu. 7 zákonů, které zpřísní podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny, poslala vláda do sněmovny. Čeští hokejisté podlehli ve skupině mistrovství světa Norsku a na její závěr vyzvou první Kanadu. A dnes bude slunečno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká armáda zaútočila v jižním Íránu, uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Dodalo, že si při pokračujícím příměří zachová zdrženlivost. Další podrobnosti o útocích ani o konkrétních hrozbách ze strany Íránu zatím podle agentury AP nejsou k dispozici. Soubor změn, které mění podmínky pro držitele dočasné ochrany, míří do sněmovny. Nová pravidla by se týkala i zhruba 390 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří teď v Česku ochranu mají. 7 zákonů schválila vláda. Jejich součástí je například zpřísnění podmínek pro žadatele o humanitární dávku. Ti budou nově muset pracovat nebo být vedení na úřadu práce. Výjimku by měly mít děti a seniori. Nově se taky pro získání pomoci budou muset alespoň 16 dní v měsíci zdržet na českém území. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je potřeba víc hlídat zneužívání dávek.
3: Těch problémů je celá řada. My se to snažíme odstranit. Předchozí vláda nezadala tento úkol, nesledovali se, řekněme, ty problémy a neodhalovala se tak ta, řekněme, dávková turistika. Tento problém de facto je navázán na organizovaný zločin.
1: Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je alespoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Pražské vánoční trhy budou na náměstí Republiky a ovocném trhu pravidelně. Doteď si tam místo provozovatelé pronajímali vždy jen na jednu sezónu. Radní hlavního města vybrali nového provozovatele, se kterým podepsali smlouvu na 5 let. Za pronájem veřejného prostoru dostane magistrát 3,5 milionu korun ročně, říká radní pro majetek Adam Zábranský z Pirátů.
4: Na tom ovocném trhu se chce provozovatel zaměřit více na tu lokální komunitu a nějakou neziskovou činnost, podporu neziskových organizací, třeba lokálních, a ty trhy budou více tradiční, kdežto na tom náměstí Republiky to bude více modernější a více zaměřené na ten větší průtok lidí, které v té lokalitě je.
1: Sport. Čeští hokejisté po druhé ve skupině světového šampionátu ve Švýcarsku prohráli. Norsku podlehli poprvé po 16 letech. Na severského soupeře nestačili 1-4 a zkomplikovali si boj o co nejlepší postavení v tabulce před čtvrtfinále. Norové Čechy předčili i co do počtu střel. Útočník Lukáš Sedlák přemýšlí proč.
5: Přehráváme ty situace, my si furt snažíme někam nahrát, místo toho, aby jsme se prostě vystlačili do brány nebo to zjednodušili, a když už to tam dáme, tak tam třeba není clona nebo zase oni to zkouší ještě někam nahrávat, místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
1: Češi měli už před zápasem postup do vyřazovacích bojů jistý a na závěr skupiny mistrovství světa se večer představí proti Kanaďanům. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin 20 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D5 se u Rozvadova a nehoda na Litoměřicku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov u hranic se vytvořila kolona. Vyjíždí se do ní někde na kilometru 145. Kolona je až po německou odpočívku Zengerhof. Vepředu je zřejmě kontrola. Na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku zhruba před hodinou srazilo osobní auto Jelena. Nehoda je v obci Horní Hřebčí. Vlčice čekejte omezený průjezd u zavírku. Místa policie nehlásí. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína je kvůli opravám povrchu nová uzavírka. V obci Vrchy se jede kivadlově, to omezení potrvá do půlky června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno, bude opět jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
0: Rekordní částku vyplatil loni stát na příspěvku na bydlení, celkem přes 23,5 miliardy korun. To je hned o několik miliard více než o rok dřív. V jakých městech a regionech lidé čerpají nejvíc, taky na to odpovíme už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Drahé nájmy a energetická krize před 4 lety, to jsou hlavní důvody, proč lidé čerpají příspěvek na bydlení. Za loňský rok stát vyplatil na této dávce rekordní sumu, a to 23 miliard a 520 milionů korun. To je asi o 3 miliardy více než v roce předchozím. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
1: My jsme s partnerkou čerpali příspěvek na bydlení v roce 2024. Jsme dostávali plnou částku 16 000 korun měsíčně.
2: Popisuje Antonín z Prahy. S partnerkou dosáhli na tento příspěvek v období, kdy jejich domácnosti výrazně klesly příjmy kvůli jeho pracovní neschopnosti a partnerčinu studiu.
1: Bez té podpory bychom situace absolutně nezvládli.
2: Doplnil Antonín. Nejvíc peněz stát loni poslal do Moravskoslezského kraje přes 4 miliardy korun. Následovala Praha přes 3 miliardy a Ústecký kraj přes 2,5 miliardy korun. V samotných městech dominovala Praha, kde stát vyplácel v průměru přes 36 tisíc dávek měsíčně. Podle analytika Platformy pro sociální bydlení Mikuláše Opletala je to hlavně proto, že v hlavním městě jsou vysoké nájmy. V Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji je situace jiná.
3: Tam sice nejsou tak drahé nájmy, ale je tam vlastně velká koncentrace sociálního vyloučení. To znamená, výrazně častěji se tam stěhují lidé, kteří se potřebují vlastně opírat o dávkovou podporu.
2: Dalším důvodem, proč lidé čerpají příspěvek nejvíc právě v těchto lokalitách, může být samotné nastavení dávkových normativů, tedy pravidel, podle kterých se dávky vypočítávají. Ta totiž od sebe jednotlivé regiony nerozlišují, vysvětluje Opletal.
3: Prostě berou jenom jako velikost té dané obce. To znamená, že v Ústí nebo v Ostravě máte vlastně stejně vysoké dávkové normativy, tedy ty stropy maximální, kolik je možné vyplácet, jako například v Pardubicích, v Hradci Králové či třeba v Českých Budějovicích, což jsou města, které jsou vlastně výrazně dražší.
2: Příspěvek na bydlení prošel změnami po krachu společnosti Bohemia Energy z roku 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Stát tehdy několikrát změnil pravidla a rozšířil okruh lidí, kteří na pomoc dosáhnou, a zpět je už nevrátil, říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Což znamenalo, že na dávku dosáhli širší okruh domácností, včetně některých s relativně vyššími příjmy.
2: Právě vyšší příspěvek na bydlení podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho pomohl části lidí vyhnout se dluhům nebo exekucím.
5: Takže se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
2: Od loňského října začal stát postupně zavádět superdávku, která sloučila 4 dávky, včetně příspěvku na bydlení, do jedné. Lidé, kteří už příspěvek na bydlení pobírali, ale mohli v původním režimu zůstat dál. Nový systém se superdávkou se navíc Ministerstvo práce chystá dál upravovat. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Přes den za peníze, v noci za darmo, tak většinou fungují ve městech takzvané modré zóny. Řidiči, kteří nemají zakoupené rezidentní nebo abonentní karty, v nich mohou krátkodobě zaparkovat za poplatek. Radnice v Táboře teď přišla s návrhem rozšířit modré zóny i mimo centrum. Na největších sídlištích by ale řidiči bez karet platili za parkování i v noci.
1: Zaparkujete dál od baráku, což by neměl být problém.
2: Zatímco pan Martin nemá s parkováním na sídlišti nad Lužnicí problém, o pár ulic dál Vladimír Heroud vidí situaci už jinak.
3: Kolem 10-12 hodiny už je to špatně. Kdo přijede, řeknu ve 3 hodiny, tak jedno místo na celý tenhle ten tady může sehnat, jo, ale to je všechno.
2: Do budoucna by jemu i jeho sousedům mohly hledání míst ulehčit modré zóny. Ty zatím fungují na Starém a Novém Městě, jak pokračuje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
4: Například Blanické předměstí bojuje s tím, že od rána jsou ulice zaplněné těmi dojíždějícími a nějaká částečná regulace by mohla tomu parkování určitě pomoct i na sídlištích.
2: Radní vychází z návrhu Centra dopravního výzkumu, které v Táboře dělalo terénní šetření.
4: Vyhodnocovali počet parkovacích míst, počet nelegálně zaparkovaných vozidel a z toho usoudili, že vlastně ta regulace by se měla týkat i sídlišť.
2: Jedním z doporučení je to, aby návštěvníci platili za parkování na sídlištích i v noci.
4: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí.
2: Takový systém podle Petra Daňka z Centra dopravního výzkumu už funguje na sídlištích v Pardubicích, Brně nebo na Praze 4.
5: Výhodou je, že přes den se za parkování neplatí, takže nevznikají zbytečné komplikace například pro řemeslníky, doručovatele nebo další poskytovatele různých služeb a přes noc parkují především rezidenti, kteří si zajistí dlouhodobé oprávnění.
2: Parkovací zóny proberou zástupci radnice při besedě s obyvateli 17. června v kině Svět. Z Tábora Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 5:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
2: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Zákon by podle něj mohl být účinný od 1. ledna příštího roku. Schvalování na vládě bude předcházet jednání s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Resort se taky vypořádá se všemi připomínkami k návrhu. Ten počítá s převedením financování obou médií z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Poslanci vládní koalice zároveň taky předložili novelu, která by od placení poplatků ještě před jejich zrušením osvobodila třeba domácnosti seniorů nad 75 let. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci.

0: nabízet realitní společnost města Brna. Studenti si je budou moct pronajmout nevybavené. Sport. Čeští hokejisté nestačili na mistrovství světa v předposledním duelu ve skupině na nory. Porážkou 1-4 si Rulíkovi svěřenci zkomplikovali pozici před už jistým čtvrtfinále. Základní fázi Češi zakončí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport duelem s Kanadou, a to od 20 hodin a 20 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D5 u Rozvadova a D8 u Hranic. Na dálnici D5 z Plzně do Německa se za sjezdem na Rozvadov vytvořila kolona. Hustý provoz začíná zhruba na kilometru 145. Kolona je pak po německou odpočívku Cengerhof. Další kolona je na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan. U hranic za sjezdem na Petrovice od kilometru 89 opět až do Německa. Jsou to podle kamer na české straně nákladní auta v pravém pruhu. Na silnici 34 na výjezdu z Třeboně do Českých Budějovic je hlášená nehoda nákladního auta. Pozorujte u odbočky na Dvorce. Auto je převrácené. Pozorně taky na 35 v Liberci směr Chrastava u Makra, čerstvá nehoda. Osobní auto srazilo lesní zvěř. A v Ostravě Vítkovicích na sjezdu z Rudné ulice k Molce pomaleji. Srazila se tam dvě osobní auta a jedno z nich by mělo být převrácené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Je tomu tak, a jaké bude hudební menu do 5. hodiny raní, tak určitě tady bude dnešní oslavenec. Dnes 62-letý kytarový mák Lenny Kravitz. Tak za chvilku zaspívá, pak třeba Jonas Brothers a právě teď Sarah Connor.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Víte, kolik žije po Česku dětí v dětských domovech? Je jich přes 4300. Mezi nimi i šesták Samuel, se kterým jsme natáčeli loni, a už za chvíli v našem seriálu uslyšíte, co je u něj nového.

0: Tak tolik v nočním radiožurnálu, dnes 62-letý Lenny Kravitz. V nové řadě časozběrného seriálu se vracíme k dětem z dětských domovů. Dnes 13-letý Samuel musel do ústavní péče po smrti babičky. Dál hraje fotbal a víkendy tráví s takzvanými hostiteli, se kterými zažívá normální rodinný život.
1: Same, my teď stojíme před tvojí základní školou, koukáme se do oken, máte tady i výzdobu. Do jaké třídy chodíš?
2: Do 6. B.
1: Tobě je 13 let, jsi dospělejší, jseš i vyšší?
2: Ne.
1: Za ten rok a něco, co jsme se neviděli, a necháváš si delší vlasy narůst.
2: Ano, je to pravda.
1: A máš náročný týden třeba, byl jsi u tabule, nebo jste psali nějaký test?
2: Psali jsme test a nejnáročnější den bylo úterý, protože máme zkoušky s mojí kapelou.
1: O té kapele se ještě budeme bavit, protože ty jsi založil kapelu, ale ještě mi řekni, vědí vlastně spolužáci, že jsi z dětského domova?
2: Vědí to mý nejbližší kamarádi ze třídy. Jednou, když jsme byli na pice, tak jsem jim to řekl.
1: A ty reakce byly jaké? Zajímaly je nějaké konkrétní věci?
2: Kolik je nás tam, jak to tam všechno funguje, jaký je tam systém?
1: Teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově, v pražských Dolních Počernicích. Jak se máš?
2: Poslední dobou mám skvělý období.
1: Máš skvělé období?
2: Je to skvělý, protože jsem se mohl konout do jiných zemí, mám nějaké aktivity, cítím se dobře.
1: Teď narážíš i na hostitele, že tě berou do ciziny. Ty jsi poprvé i letěl letadlem.
2: Jo, extrémně jsem se bál, ale zvládnul jsem to. To bylo na Rodos a tam se mi moc líbilo. Teď jsme byli v Itálii, teď nás čeká ještě Rakousko na kolech.
1: My se od tvé školy budeme přesouvat do dětského domova. Půjdeme na ten autobus, budeme sedět.
2: Je to krátký.
1: Je to krátký. Teď už se blížíme do dětského domova. Teď vcházíme kam?
2: Do parku, který je blízko dětského domova.
1: Rozkvetlé stromy. Tamhle je hřiště. A ptají se ti lidi na pubertu?
2: Ano, furt. Už mě to trochu štve, protože já za to nemůžu. Já už jsem v pubertě.
1: A jak bys to popsal, že se to u tebe projevuje?
2: Občas jsem drzej. Nechci pomalu vynést ani odpadkový koš.
1: Kudy teď? Tady máte takovou zámeckou zahradu v podstatě, bránu a už vidíme váš zámeček žlutý. Same můžu se zeptat na rodičem, na mámu?
2: Jsme v kontaktu, voláme si pravidelně. Teď jsem posílal dopis, v srpnu vyjde na svobodu.
1: Takže je za mřížemi. Souvisí to s drogami?
2: To bohužel nevím.
1: Teď jsme v obývacím pokoji, velkém, kde je i kuchyň, a máte tady u okna novinku.
2: Ano, to je boxovací pytel, slouží k tomu, když někdo má vztek, nebo když si chce vybít svoji energii, tak do toho může mlátit.
1: Ty vztek někdy máš?
2: Jo, občas jo, ale spíš hraju na kytaru, když mám vztek.
1: Z obývacího pokoje jsme přešli do hudební místnosti a Sam si vyndává zrovna elektrickou kytaru. Tu používáš, když hrajete s tou kapelou Young Vampires.
2: Ano, na zkoušky nebo tady. Je to moje láska, hraje se mi na ní moc dobře.
1: Má takovou světle modrou barvu a ty jdeš zapojovat teď.
2: Ano. Kabel, zapojit to do komba.
1: A vy zatím máte převzaté písničky, ale chystáte se skládat i vlastní, budete mít album.
2: Hodně jakoby s kapelou hrajeme Nirvánu. Za kluky jsem vděčnej, že do toho se mnou šli.
1: To hraje 13-letý Samuel z časozběrného seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál v 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Íránu. Poslanci se mají znovu zabývat snížením odvodů pro živnostníky. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem 1-4. Večer vyzvou Kanadu a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Íránu jen pár hodin potom, co íránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Íránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
3: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníků měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik set korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
4: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou, to tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ, proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
1: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Třeba senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozornil na to, že by živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, v budoucnu přišli o část důchodu. Na některých místech v Česku dnes bude podle meteorologů i kolem 32 stupňů. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli omezit fyzickou zátěž, pít hodně vody a minerálek a dát si pozor na alkohol. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní, doplňuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
5: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
1: Výstraha před vysokými teplotami platí ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté na mistrovství světa podlehli Norsku 1-4. V šestém utkání ve skupině tak po druhé prohráli a spadli na třetí místo tabulky za vedoucí Kanadu a právě Nory, kteří si po 14 letech zajistili postup do čtvrtfinále. Pokračuje český útočník Jakub Flek.
6: Tak oni to potvrzují celý turnaj, ale my jsme to věděli. Ten hokej je tak vyspělej všude, že není lehkýho soupeře mi přijde. Takže věřím, že jsme všichni se vymáčkli na 100%, jenom to prostě nešlo sama.
1: Závěrečné utkání ve skupině čeká Čechy proti Kanadě dnes od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V dalších zápasech Spojené státy vyhrály nad Maďarskem 7-3, Německo nad Velkou Británií 6-3 a Slovinsko porazilo 5-1 Itálii, která tak sestupuje. Tenistka Karolína Muchová postoupila na pařížském Grand Slamu do druhého kola po triumfu nad ruskou Zacharovovou. Jiří Lehečka končí po tom, co podlehl Bustovi ze Španělska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na výjezdech do Německa a nehoda u Třeboně. Na dálnici D5 z Plzně do Německa dlouhá kolona začíná za sjezdem na Přímdu kilometru 143. Není souvislá místy, je to hustý provoz. Je to zhruba 12-kilometrový úsek až po německou odpočívku Zengerhof. Osobním autem to jde obět přes Rozvadov. Nesouvislá kolona je taky na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan. Kvůli koloně u hranic blokově odbavují vjezdy do tunelů. Už za sjezdem na Děčín na kilometru 83. Opět až do Německa nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na silnici 34 na výjezdu z Třeboně do Českých Budějovic je převrácené nákladní auto. Havarovalo u odbočky na Dvorce. Uzavírku policie nehlásí a kolona se v místě nehody teď netvoří. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23. Foukat má většinou slabý, během dne až mírný severní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno a šťastnou cestu vám, kteří jste teď s námi za volantem. Je krátce po páté hodině, tedy čas, kdy lesní zvěř rozhodně nespí a tak opatrně, zejména ve Zlínském kraji, kde podle statistik hrozí srážka se zvěří nejčastěji v celém Česku. A to je už za chvíli téma pro nás.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po páté, něco nenudné statistiky. Ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silniční sítě vůbec nejvyšší riziko střetu auta s lesní zvěří v Česku. A taková nehoda se tam stává v průměru každých 2,5 kilometru. A tak pojďme na zkušenou právě tam.
1: My se zase ani neviděli, ale ona se prostě rozhodla, když my jsme zatočili, že to auto přeskočí.
2: Popisuje nedávnou srážku auta se Srnou účastnice nehody Zuzana Hotařová.
1: Takže jsme zastavili, vystoupili jsme a vrátili jsme se asi o takových 100 metrů a prostě jsme prohledávali to okolí, jestli se náhodou té Srně něco nestalo, aby jsme ještě tak případně někoho zavolali. Bohužel Srnu už jsme nenašli.
3: Tyto srážky jsou vlastně způsobené silnou dopravou.
2: Vysvětluje důvody častých srážek myslivecký hospodář Miroslav Dubovský.
3: Jedná se taky, jak jsou oseté plodiny, co se týče zemědělského družstva vlastníků, takže táto zvěř přechází z různých lokalit do druhé lokality, kde vlastně najde potravu.
2: Podle krajského koordinátora BESIPu Zdeňka Patíka je po střetu se zvěří nejdůležitější zabezpečit místo nehody, obléct si reflexní vestu, zapnout výstražná světla a zavolat policii. Řidiči by také měli zdokumentovat škody pro pojišťovnu. Existují ale i věci, kterým by se po srážce měli vyhnout.
4: V žádném případě mě nesmí napadnout to, co malého českého člověka by napadnout mohlo, že teda když je škoda na autě, tak bude aspoň srnčí guláš. V žádném případě nesmím tady to uhynulé zvíře nakládat do auta a někam ho odvážet.
2: Takzvaný Srna Index, který sleduje srážky aut se zvěří, zveřejňuje Generali, česká pojišťovna, dvakrát ročně. Vychází přitom z dat policie i tísňové linky 158. A podle statistik počet střetů se zvěří v posledních letech roste, a to hlavně kvůli přemnožení některých druhů zvířat a hustší dopravě. Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 17:45. Je to vůbec nejnovější ranní zahraniční zpráva. Americká armáda zaútočila v jižním Iránu. Uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě a údery označilo za sebeobranu. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a lodě pokoušející se klást miny. Ministr školství Robert Plaga za ANO zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je prý špatná komunikace s rodiči a školami a také technické potíže projektu. A my jsme se tomu věnovali večer v politické debatě kulatý stůl a vrátíme se k tomu i dnes ráno po 17:30.
1: Před zhruba čtvrt hodinou vyšlo nad Českem slunce a čeká nás další tropický den. Na většině území je teď jasno, teploty se napříč Českem liší. Největší teplo je teď v Praze kolem 18 stupňů a nejméně naopak tradičně na Horské Kvildě, necelé 3 stupně. Teploty tam v noci klesly i na nulu. Během dopoledne se ale rychle oteplí a přes den bude 27 až 32 stupňů, na horách pak kolem 23. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál, zatímco teď teploty klesají někam možná až k 10 stupňům, tak přes den čekejme tropy maximum 32. A také čekejme možná dost dusnou atmosféru při fandění v hokeji. Dnes se českou reprezentaci čeká další dějství s Kanadou. Včera to českým hokejistům nevyšlo, nestačili na mistrovství světa před posledním duelu ve skupině na Nory, porážka 1-4. K tomu se dnes po ránu ještě budeme také vracet, ale teď české hokejisty vyměníme za české vědce. Ti mají totiž novinku, atomový sondový tomograf. Tak to je přístroj, který mapuje složení pevných látek atom po atomu pěkně jeden za druhým ve třech rozměrech. No a expertům bude hodně platný. Pomůže jim například hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, jak také vůbec fungují a jak se chovají.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když si všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy.
1: Postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
2: Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
3: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně pozorně na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
4: Existuje krásná svitělá báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou svitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit. Kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Radiožurnál.

0: Máme radiožurnál, právě dnes bude soud rozhodovat o předčasném propuštění Dominika Ferryho na svobodu. I o tom budeme mluvit, stejně jako o počasí. V Londýně byl překonán rekord, měli tam skoro 35 stupňů Celsia. I počasí už za chvíli po zprávách aktuálně i pro Česko. Dobré ráno.
1: Host radiožurnálu. Dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií bez konce a začátku. Jak si hledala to správné světlo, místo a okamžik při focení ve Volmanově vile? A co dnes fotografku přitahuje víc než dramatické události na druhém konci světa? Alžběta Jungrová bude hostem radiožurnálu.
2: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
2: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června, řekl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy, s tím, že napřed se jeho rezort vypořádá s připomínkami. Těch je asi 400. Novela by pak podle Klempíře mohla platit od začátku příštího roku. Návrh mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Osvobozeni by měli být například seniori nad 75 let. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle agentury AFP 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný. 3 lidé zemřeli. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele Petra Dětka má podporu města. Zastupitelé schválili plánovací smlouvu k projektu. Ta mimo jiné zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky na místě výstavby. Zároveň nebude muset přispívat na provoz haly.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté po 16 letech podlehli na světovém šampionátu Norsku a po prohře 1-4 klesli ve skupině na třetí místo. Před play-off už je čeká jen Kanada. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Sledovat ho můžete v přímém přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D5 i D8 před hranicí, nehoda za Třeboní. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg před hranicí před Rozvarovem zůstává kolona kamionů v pravém pruhu už za sjezdem na Tachovsky.

0: 2 stupňů Celsia. Nad tropických 30 se dostaly teploty i včera, ale to spíš výjimečně. Největší teplo bylo na západě a severozápadě Čech. V Plzni Bolevci se teploty vyšplhaly na 30,6 stupně Celsia. Přes 30 bylo taky v Dobřanech a Doksanech. Teplotních rekordů včera příliš nepadlo. Na většině stanic si nejvyšší hodnoty pro tento den udržel rok 2007. No a historické maximum pro dnešní den, to je z roku 1868. Teploměry tehdy v Klementinu naměřili 31,6 stupně Celsia. Výrazně letní počasí je v Česku už několikátý den v řadě. Meteorologové proto varují před vysokými teplotami a ve středních a severních Čechách taky dál platí riziko vzniku požáru. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Lucie Špetová o tom, jak bude, no a v ranním radiožurnálu za chvíli o tom, co nebude. Budeme se totiž věnovat plošnému testování žáků 5. a 9. tříd. Ten projekt zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Povíme proč.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

tě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: třeba i s vámi. Ranní radiožurnál 5.36. Minister školství Robert Plaga za ANO zastavil projekt povinného testování žáků České školní inspekce. A to po kritice kvůli technickým problémům a taky otázkám na duševní zdraví žáků. Například v politické debatě radiožurnálu Kulatý stůl večer dodal, že zatím nebude v případu vyvozovat osobní odpovědnost konkrétních lidí.
1: Bylo by velmi populistické a krásné, kdybych řekl, že budu stínat hlavy. Nepovažuji za vhodné, když teďka jsem oslovil ústředního školního inspektora s tím, abychom analyzovali tu situaci. Mně primárně jde o to, aby ta situace se již neopakovala, abych zjistil, k čemu došlo.
2: Řekl ministr Plaga. Žákům se na konci srovnávacích testů z matematiky a českého jazyka od České školní inspekce zobrazovaly třeba otázky, jestli mají myšlenky na sebepoškozování. Dosud se sbírané odpovědi z testů se mají podle Plagy během dneška smazat. Česká školní inspekce uvedla, že data umožňují sledovat vzdělávání žáků v regionech a pak podle toho cílit podporu školám. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport za motoristy a bývalého ředitele Cermatu Miroslava Krejčího by tak bylo vhodnější, aby testy pokračovaly dál, bez dotazníků.
3: Ty testy měly za cíl udělat nějaký celkový přehled o českém školství a teď ho máme vlastně na hodně vybranou polovinu, to druhou půlku už nemáme.
2: Uznává ale, že na takové otázky mohla Česká školní inspekce učitele upozornit. Podle členky výboru z ODS Renáty Zajíčkové bylo zastavení testování na místě. Kritizuje ale načasování samotných testů.
4: Páťáci před pár dny ukončili přijímací řízení a teď přichází

0: Chází vlastně poměrně těžké, zase složité testování, doplnění ještě o tyto složité, komplikované otázky.
1: Místopředseda poslaneckého klubu STAN Jan Berky zase poukazuje na to, že o dotaznících nevědělo dopředu ani ministerstvo školství.
2: Zvláště ve chvíli, kdy tam doplňujete nějaké citlivé věci. Jo. Stejně tak máme úřad pro ochranu osobních údajů, kde se mohlo konzultovat například anonymizace část toho dotazníku.
1: Plošné testování žáků kritizovala učitelská platforma nebo i Unie rodičů. Podle nich nemá stát využívat školní prostředí k tomu, aby zjišťoval citlivé údaje bez otevřené komunikace. Josef Číš, Radiožurnál.

0: 5.42 v ranním radiožurnálu teď budeme blahopřát a děkovat. Rekordních 91 dobrovolníků převzalo cenu od Českého národního registru dárců kostní dřeně. Jenom díky nim mohli pacienti bez příbuzných s hodnými buňkami podstoupit transplantaci kostní dřeně. Pro ocenění si přijel i Tomáš Jakubec z Českých Budějovic. Odběr podstoupil po více než 8 letech od zapsání do registru.
1: Držím v ruce pamětní minci, je to stříbrná mince s věnováním a na druhé straně je symbolický čtyřlístek.
2: Popisuje Tomáš Jakubec ocenění, které dostal za to, že loni daroval krvetvorné buňky. V registru je přitom zapsaný už téměř 10 let.
1: Na transfuzní stanici nemocnice České Budějovice jsem viděl letáček, registrace absolutně bez problémů. Od roku 2016 jsem čekal, jestli náhodou se najde nějaký vhodný příjemce.
2: A ten se také našel, i když to podle Tomáše Jakubce trvalo víc než 8 let. Poté ho čekala spousta odběrů krve v Českobudějovické nemocnici a série testů ve fakultní nemocnici v Plzni, která se transplantaci kostní dřeně věnuje.
1: Tam jsem se vlastně dozvěděl, že ten pacient je přibližně o 20 kilo těžší než já a že to je muž a věk, nic takového jméno vůbec jako neznám.
2: K samotnému odběru krvetvorných buněk se Tomáš Jakubec dostal až loni v březnu. Procedura začala třídenním podáváním látek na uvolňování krvetvorných buněk do krve. Ty pak lékaři odebrali pomocí takzvaného separátoru.
1: Pohodlně se uložíte na nemocničním lůžku. Ten proces je naprosto bezbolestný. Potom, co přišly ty výsledky z laboratoře, tak vlastně mi řekli, že to je dostatečné množství. To vlastně přišel taková ta největší jako úleva toho, že to máte jako za sebou.
2: Přesto by Tomáš Jakubec neváhal znovu jít darovat kostní dřeň, pokud by to bylo třeba.
1: Může dojít k horšení stavu toho pacienta a vlastně jelikož už ví, že se mnou mají tu schodu, takže může se stát i situace, kdy je ten pacient osloven po druhý.
2: V celém Česku je momentálně zapsaných přes 160 tisíc dárců a další každoročně přibývají. Podle statistik registru ale nakonec daruje krvetvorné buňky jen každý z tý zapsaný zájemce. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.
3: Seriál Radiožurnálu.
4: Bydliště, dětský domov.
3: V různém věku se dostali do dětského domova.
5: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
6: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
4: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
5: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
6: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
3: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
7: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
4: Kdo jsou děti z dětských domovů?
3: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
4: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
3: Bydliště, dětský domov.
4: Každý den po 8:45.
3: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. A další novinka. Léky na diabetes, srdeční selhání a řadu dalších onemocnění bude moci od července předepisovat praktický lékař. Oznámil to minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud pacienti museli ke specialistovi. A my to probereme hned po 6. hodině. Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Radiožurnál podle informačního zákona. Částka odpovídá jeho 12 platům a je vyšší, než získal odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil vůbec největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Detaily k tomu máme už teď na webu i rozhlas.cz.
8: Kolony na D1 před Brnem i D5 a D8 před hranicí. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova už se sune kolona kamionů pravým pruhem z kilometru 203 od sjezdu na Svitavy do omezení u D2. Na D5 Praha Norimberg se na výjezdu z Česka tvoří kolona kamionů v pravém pruhu, dojíždí se za sjezdem na Tachov kolem 142. kilometru a táhne se to až do Německa k Zengerhofu. Stejně tak na D8 z Prahy na Drážďany před hranicí kolona kamionů je roztržená kolem tunelů Libouchec a Panenská, jak regulují průjezd. Začíná hned za exitem 74 Ústí Bukov a tam dejte pozor, na kilometru 75 čerstvě teď hlásíte, že tam v levém pruhu zastavila zřejmě porouchaná dodávka, dají se čekat komplikace. A na výjezdu z Třeboně silnicí 34 na Budějovice u odbočky na Dvorce čekejte taky vedlový provoz, převrátilo se tam nákladní auto, vzniká chvílemi kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
9: až 32 stupňů Celsia, to je dnešní očekávané teplotní maximum. Na horách to bude nejvýš 23 stupňů. Teď ráno se teploty pohybují kolem 10 až 18. Třeba v Plzni je teď 16 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 13. Dnes by po celém Česku mělo být jasno. Od zítřka už ale během dne můžeme od severu očekávat zvýšenou oblačnost a ojediněle se zítra objeví taky přehánky a výjimečně i bouřky. Tak hezké ráno.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Teniska Karolína Muchová porazila Rusku Zacharovou 2-0 na sety a postoupila do druhého kola Roland Garros. Na zápas čekala v pařížském areálu téměř celý den, no a nakonec ho musela odehrát na jiném kurtu, než na který se připravovala.
1: Na dvorci Simon Matěje, kde měla Muchová nastoupit, se totiž významným způsobem protahoval zápas Nora Ruda s Rusem Safiulinem. První jmenovaný nevyužil ve třetí sadě 3 matchboly a nakonec vyhrál až v 5 setech.
2: To čekání, jo, bylo to dlouhé, já už jsem věřila, že se mu podaří v tom třetím setu ty matchboly proměnit a že už půjdu na kurt, už jsem se dvakrát rozsvičovala a byl to pro mě hodně dlouhý den tady posedávat, polehávat a vždycky se rozsvičit, pak jít zpátky do šatny, takže není to úplně příjemný tady tohle.
1: Říkala po vítězném utkání spokojená Karolína Muchová. Finalistka Roland Garros z roku 2023 se s last minute změnou nakonec vyrovnala dobře. V aréně Suzanne Lenglenové se jí konec konců historicky daří.
2: Mě se právě ptal Sven, jestli jsem, jak nás změnili, to byla fakt strašná rychlovka, že mi vlastně zavolala supervizorka a říkala, ale přesouváme vás, jako budeš ready za 5 minut. A Sven se mě ptal, ty tam jsme ještě nehráli, jsi jako hrála si někdy na tom kurtě a já jsem mu říkala, na tom kurtě jsem ještě neprohrála.
1: Sven, to je úspěšný nizozemský trenér Grünefeld, který s Muchovou spolupracuje od této sezóny. I on na tribuně ale nejdřív sledoval nevydařený vstup své svěřenkyně do utkání, když se Zacharovovou prohrávala 2-5.
2: Myslím si, že jsem jako udržela docela ten klid a že to mi vlastně pomohlo to otočit. Já jsem si nikdy netrénovala, nehrála, ale věděla jsem, že do toho chodí, ale fakt jsem teda padalo a střela do toho hodně, takže mě úplně nenechala se dostat do nějaké mojí hry. Ale myslím, že potom za toho stavu 2-5, jak jsem prohrávala, tak jsem se zvedla, už jsem těch chyb udělala míň a jsem začala líp servírovat.
1: Řekla nasazená desítka Karolína Muchová po tom, co Zacharovovou porazila po setech 7-5 a 6-2 a postoupila do druhého kola Roland Garros. Nejlepší Čech dle žebříčku ATP Jiří Lehečka naopak vypadl. Se Španělem Karenem Bustou prohrál 0-3 na sety. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 6 hodin. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
1: Poslanci budou znovu řešit snížení záloh pro živnostníky, které jim vrátil Senát. Spojené státy zaútočily na jihu Íránu, podle nich jde o sebeobranu. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Norskem 1-4. Kolony kamionů popojíždějí na dálnicích D5 i D8 před hranicí s Německem a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna bude znovu projednávat návrh na snížení záloh na sociální pojištění u živnostníků a dalších menších podnikatelů. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s tím, že by jim zálohy klesly o několik set korun měsíčně. Senátoři to na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci v budoucnu přišli o část důchodu.
3: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO argumentuje tím, že změna podpoří drobné podnikatele. Ministr školství za ANO Robert Plaga zastavil letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci. Školní inspekce s rodiči a školami řeší i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomické poměry rodin. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na psychické zdraví žáků. Školy, které už testy stihly, mají podle ministra Plagy dotazníky smazat. Americká armáda zaútočila v jižním Íránu, uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě, které se v oblasti pokoušejí klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. V ranním radiožurnálu o tom budeme mluvit asi za 20 minut. Teplický soud se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a jeden pokus. Projednání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud.
4: Státní zástupce a teplický soud se v lednu shodli, že zanedlouho 30-letý Dominik Feri zatím neprokázal polepšení a chybí mu sebereflexe. Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024. Pražský soud ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Feri od začátku vinu odmítal, spochybňoval věrohodnost dívek. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
1: Brno střed vyčlení 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu větší byty v centru města, o které jiní nájemníci nemají zájem. Nabídku zprostředkuje od června realitní společnost města Brna. Studenti mají platit nájem asi 8 000 korun měsíčně, včetně energií, vysvětluje radní Jan Mandát.
5: Pokud se přihlásí skupina studentů, řeknou, nás je tady celá parta a bereme celý jeden tenhle byt, tak bude samozřejmě preferovaná oproti těm jednotlivcům, ale zvládneme i tenhle ten typ lidí jako ubytovat. Ty pravidla jsou tak nastavený, aby to šlo.
2: Sport.
6: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal kvalitu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
7: Jednoznačně lepší brusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích, jako nás přetlačili, kdy nás se říci vzpomněli. A my jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dají další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
6: Poslední zápas ve skupině čeká český tým od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě a přímý přenos nabídne Radiožurnál i Radiožurnál Sport. To Američané v pondělí zvítězili nad Maďary 7-3, Němci nad Brity 6-3 a Slovinci v přímém souboji o záchranu přehráli Italy 5-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nade jedna nehoda před Jihlavou a kolony před Brnem. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Velkým Beranovem v omezení na 115. kilometru narazilo auto do dopravního značení, stojí v levém pruhu, který je jinak dál uzavřený, a tvoří se předtím kolona z kilometru 116,5. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se už do omezení u D2 sunou kamiony pravým pruhem od exitu 210 Holubice. Tam se teď tvoří kolona už i v levém pruhu dál k Rohlence. A na výjezdu z Česka do Německa vznikají kolony kamionů na dálnicích směr Norimberg i Drážďany. Na D5 se zastavuje za sjezdem na Tachov na kilometru 141 a na D8 je první část kolony u exitu 74 Ústí nad Labem Bukov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách většinou 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, připravte se na další tropický den, tedy pokud se na to vůbec připravit dá. Ranní radiožurnál s informačním přehledem pro vaše ráno je tady. No a jedna novinka, která se týká nových pravidel předepisování léků, tak ta nás bude podrobněji zajímat už za pár minut. Dobré jitro. Poslední.

0: Lidem s cukrovkou nebo chronickým onemocněním ledvin budou nově moc předepisovat léky i praktičtí lékaři. Nebudou tak kvůli tomu muset ke specialistovi. Oznámil to minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Zmutí, ano. Změna bude platit od července a detaily teď přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno, půjde o více než 1000 léků, které doteď předepisovali jen specialisté. Často jsou to ty, které pacienti dobře snáší a mají jednoduché použití. Kromě diabetu nebo onemocnění ledvin by se to mohlo týkat i léčiv na srdeční selhání. Podle ministra Vojtěcha praktici své pacienty znají a u stabilizovaných chronických nemocí tak můžou převzít větší roli.
0: No a co na tuhle změnu říkají lékaři?
1: Praktici i specialisté s tím souhlasí, počet pacientů třeba se srdečním selháním stále roste a růst bude, jenže kardiologové v některých městech nestíhají už teď, může jim to tedy ulevit. Převedení některých léčiv bylo požadavkem praktických lékařů, Vojtěch ho podpořil už v březnu na jejich kongresu.
0: Nebude tedy už nutné chodit za každým lékem za specialisty. Novinky, které teď jsme představili v ranním radiožurnálu, můžete očekávat už brzy. Eliška Zábrocká, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ranní radiožurnál 6 hodin 10 a půl minuty.

0: Tady je Radiožurnál ve 7:15. Ukrajina po ruském víkendovém raketovém útoku na Kyjev žádá partnery o pomoc v protivzdušné obraně. Moskva mezitím znovu hrozí ukrajinské metropoli dalšími údery. My vás po 6:30 vezmeme přímo k obchodnímu centru, které o víkendu zničil ruský útok. Na Žlutém kopci v Brně zahájí experti v 10 hodin dopoledne provoz nového centra onkologické prevence. V pavilonu Masarykova onkologického ústavu vzniklo 7 specializovaných pracovišť, například poradny pro genetiku nádoru.
1: Kolona na D1 před Brnem, nehoda na D4 za Mirovicemi. Na D1 před Brnem Zvyškova už teď dlouhá kolona do zúžení u D2 začíná kolem exitu Holubice z 211. kilometru. Tam se teď zastavuje i v levém pruhu, osobním autem je to na 20 minut k Rohlence. Na D1 z Brna do Prahy za Velkým Beranovem se tvoří kratší fronta na 115. kilometru. Na začátku zúžení tam narazilo auto v levém pruhu do značení. Na D4 z Písku na Prahu za sjezdem na Mirovice pozor na kilometru 56,5. Po nehodě je tam zabraný pravý pruh. A na D5 Praha Norimberg kolona za sjezdem na Tachov z kilometru 142 až za hranici k Zengerhofu a na D8 Praha Drážďany kolona kamionů před hranicí roztrhaná už od exitu 74 Ústí Bukov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Teploty po celém Česku pomalu stoupají, teploměry teď ukazují zhruba 10 až 18 stupňů, na horách kolem 5 až 8. Slunce ale začíná nabírat na síle a za pár hodin se teploty vyšplhají až k tropické 30. Podle meteorologů budou dnešní nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 23. Teplo v Česku trvá už několikátý den, ve středních a severních Čechách proto dál hrozí vznik požárů. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál 6 hodin 20 minut. Americká armáda v noci opět ostřelovala cíle v Iránu, a to i v době, kdy obě země vedou jednání o příměří a otevření Hormuzského průlivu. Ta pokračují, i když obě strany varují, že výsledek hned tak nepřinesou. Víc k tomu Jakub Luský ze zahraniční redakce. Víte, Jakube.
1: Dobré ráno.
0: Začněme tím ostřelováním, kde americké jednotky útočily a proč.
1: Nejdřív tím, proč americké velení říká, že šlo o sebeobranu. Podle mluvčího ústředního velení kapitána Tima Hawkinse jsou americké jednotky dál zdrženlivé, ale v tuhle chvíli se tedy bránili před iránským útokem. Zasažené je přístavní město Bandar Abbas, což je tedy na jihu země. Odtud údajně iránští vojáci stříleli rakety na americké stíhačky. No a další zasažený prostor nebo místo, to jsou dvě iránské lodě, které rozmisťovaly údajně miny tedy v Hormuzském průlivu.
0: Jak to vypadá s tím vyjednáváním? Tušíme, kdy se otevře Hormuzský průliv?
1: No, je to součást těch jednání, navzdory těm dřívějším tvrzením Trumpa, že dohoda je na krajičku, tak obě dohody říkají, že ještě na krajičku úplně není a bude se dál jednat. K Hormuzu v noci promluvil ministr zahraničí USA Marco Rubio, já tady budu citovat: průliv se musí otevřít, bude otevřen ať už tak či onak, takže musí být otevřen. Rubio také řekl, že jednání pokračují v Kataru dál.
0: No a co ta další témata vyjednávání, jako například iránský jaderný program?
1: Tam jsme slyšeli, nebo spíš četli tedy zajímavé vyjádření od amerického prezidenta. Donald Trump napsal na svou sociální síť Truth Social, že tedy iránské zásoby obohaceného uranu musí buď Irán zničit pod dohledem USA na svém území, nebo převést ke zničení do USA, což je tedy podle expertů oslovených deníkem Guardian ze strany USA docela velký ústupek, protože Irán vlastně chtěl původně ten obohacený uran jenom rozředit a odmítal ten odvoz do zahraničí a Donald Trump teď tedy připustil, že to není nutné. Připomenu, že Irán má asi půl tuny uranu obohaceného na 60%, tam už zbývá poměrně málo na obohacení na 90% na zbraňový uran, ale to je tedy to množství, které se má zlikvidovat.
0: Spojené státy tedy opět ostřelovaly cíle v Iránu i přes současná pokračující jednání o míru. Všechno vysvětlil Jakub Lucký ze zahraniční redakce teď v 6.22. Jakube, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál v 6:30. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Policie varuje před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty, vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují, aby převedli peníze za účelem výhodné investice. Jakmile podvodníci získají důvěru oběti, změní číslo účtu na své osobní. Peníze pak často končí v zahraničí. Získat je zpět je prakticky nemožné. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým tyto země čelí. Minulý týden musela část obyvatel Vilniusu a jeho okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře. Senát si dnes připomene 30 let od svého ustavení. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní i bývalí senátoři. Přítomným promluví i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní komory pak převezmou symbolické klíče k senátu.
4: Sport.
3: Čeští hokejisté na světovém šampionátu ve Švýcarsku po druhé prohráli, tentokrát s Norskem 1-4. Postup už ale mají jistý. Skupinu zakončí dnes večer proti Kanadě. O hokeji budeme mluvit na Radiožurnálu asi za 20 minut. A gólman Jakub Dobeš v NHL vychytal 35 střel. Jeho Montreal ale i tak v semifinále playoff podlehl Caroline 2-3 v prodloužení. V sérii Canadiens prohrávají 1-2 na zápasy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem i D5 a D8 před hranicemi. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se do kolony dojíždí už u exitu 216 Rousínov. Osobní auta to mají až na půl hodiny k rohlence, kamiony v pravém pruhu se táhnou až k D2. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Velkým Beranovem tvoří se kolona ze 117. na kilometr 115,5. V místě dlouhodobého omezení jsou tam hasiči u osobního auta, které narazilo do značení v levém pruhu zdržení kolem 5 minut. Na D4 z Písku do Prahy pozorně za Mirovicemi na kilometru 56,5 se srazilo osobní a nákladní auto, provoz stažený do levého pruhu zatím bez kolony. Na D5 Praha Rozvadov kolona za sjezdem na Přimdu ze 143. kilometru, kamiony místy i v obou pruzích až k Cengrhofu. Na D8 Praha Drážďany se tvoří kolona kamionů před hranicí roztrhaná od exitu 74 Ústí Bukov. A ucpaná je taky silnice 52 z Brna na Vídeň před Mikulovem.
6: To stojí až na Novomlýnský nádrž.

0: Na jihu a východě Česka můžeme čekat lokální přehánky, jinde budou jen výjimečné. Na některých místech se můžou zítra objevit i bouřky. Podle meteorologů bude ale dál sucho a riziko vzniku požárů se prodlouží. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Co nás ještě čeká? Určitě hokej v této půlhodině a také se podíváme na Ukrajinu, a to protože počet zraněných při ruském víkendovém útoku na Kyjev už přesáhl 90. Jak to teď vypadá na jednom z nejvíce zasažených míst, uslyšíte přímo od našeho reportéra.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Moskva hrozí Kyjevu novými útoky. Zahraničním diplomatům Rusko doporučilo, aby Kyjev opustili. Neopouští ho ale náš reportér Martin Dorazín, který byl i na místě mimořádně silných vzdušných ruských víkendových úderů, konkrétně u zcela zničeného obchodního centra Kvadrat na Lukjanivce.
1: Teď stojím před obchodním a zábavním centrem na Lukjanivce vedle stanice metra. Zničená je prakticky celá čtvrť, nejenom ten velký obchodní dům, ale i přilehlé tržiště. Z toho zůstala vlastně jenom taková změť plechů a drátů. Ve vzduchu je ale pořád ještě silně cítit zápach spáleniny. Kyjevané si to teď sem chodí fotografovat. O kus dál už babičky prodávají zeleninu, ovoce a květiny. A opodál už také otevřeli stánky nabízející kebab nebo kávu.
2: Co my rozhodli otevřít? Čemu znovu? Tomu, že my ho pracujeme.
1: Kavárnu v poškozeném památkově chráněném domě přímo naproti troskám tržnice hned ráno po útoku znovu otevřel pan Oleksij. A diví se, proč se ho na to vůbec ptám.
2: No, my jsme pracovali do toho vše i tomu my...
3: Fungovali jsme i předtím a hned jsme všechno začali opravovat, ale ještě se nám nepodařilo dát to úplně do pořádku. Musíme zasklít vchodové dveře, ale podepřeli jsme už střechu, aby nikomu nespadla na hlavu. Budova byla postavena v roce 1899. Za dobu války je to už pátý nebo šestý přílet do této čtvrti, takže s rychlými opravami máme zkušenosti.
2: My

0: вже на цьому, на опиті вже все зробили швидко до все.
1: Mohutný víkendový útok na Kyjev na vlastní kůži zažil i Paul Savko, který sem přijel vyškolit ukrajinské odborníky v zacházení s českou stanicí na digitalizaci kulturních památek.
2: Já jsem tady byl během té nejtvrdší nosy možná za poslední rok a dřív, než jsme se dostali do krytu, jsme byli venku. Zrovna nad námi zestřelil jeden z těch šahed dronů a Ukrajinci, jak jsou už otrlí za ty 4 roky, tak prostě všichni si to natáčeli na iPhone. Jo. A to bylo fakt nad náma. Jo. Ty trosky padaly dolů, já nevím, 300 metrů od nás. Pak jsme samozřejmě utíkali do krytu. Ty útoky to trvalo asi do 5 rána, jak si pamatuju. Ale v podstatě od nějak od 9:30 večer do 5 do rána to bylo nepřetržitě. A třeba ty hypersonické Kinjal rakety a ten Orešník, tak to jste slyšeli, že to prostě letí zdál a naraz to proletělo kolem. Samozřejmě tady hodně jako aktivní ta protiletecká obrana, takže vlastně to nad náma lítalo z Ruska a pak stříleli vlastně Ukrajinci zpátky, že jo. Sestřelovali ty drony, tam byly hodně úspěšní.
1: V číslech to bylo 90 raket a 600 dronů. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: 6.43, vydáte-li se do Špindlerova mlýna, tak uvidíte, jak pokračují práce na propojení dvou areálů na protilehlých svazích. Do začátku zimy by mělo být dokončené alespoň jednosměrné spojení středisek Svatý Petr a Medvědín. Kvůli budování nového mostu a lanovky je teď uzavřené parkoviště P1. To je na příjezdu do Špindlerova mlýna.
1: Parkoviště P1 ve Špindlerově mlýně teď zabrala těžká technika.
2: Začala ta nejintenzivnější fáze realizační toho projektu propojení.
1: Vysvětluje ředitelský areálu René Hroneš. My tady vidíme uprostřed parkoviště vznikla velká jáma.
2: Jáma, která vypadá poměrně dramaticky, tak zase bude zarovnaná. Je to v podstatě základ pro budoucí objekt, pokladen, infocentra, sociálního zázemí. Vidíme tady několik dalších děr, tamhle v rohu parkoviště je díra, ve které teďka vylejváme betonové základy pro budoucí stanici lanovky.
1: Tady v místě, kde teď my stojíme, tady u silnice, povede most, který propojí Medvědín.
2: Překlene příjezdovou silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna, tím způsobem, že i lyžaři z toho Medvědína už doližují po nové sjezdovce lesní přes tenhle ten most do zase do prostorů toho terminálu k nové lanovce. Tím pádem bude v letošním roce už zprovozněno vlastně jednosměrné propojení.
1: Čeká tady turisty kvůli stavbě nějaké dopravní omezení?
2: V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu kvůli ukládání mostovky toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
1: Propojení sjezdovky se lyžaři vyzkouší už při zahájení letošní sezóny, které bude začátkem prosince. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 6:45. Policie varuje před novým kyberpodvodem. Tentokrát jde o zneužití pravých transparentních účtů k různým sbírkám. A jeden konkrétní případ, i to, na co si přesně dát pozor, uslyšíte už příští hodině po 7:45. Francouzská turistka ukradla na Sardinii zhruba 40 kg písku, oblázku a mušlí. No a teď jí za to hrozí pokuta, to v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun. Vše se vrátí na pláž a připomínáme tedy, že odnášení písku tam zakazuje už 9 let zákon.
3: Zdržení na D1 před Brnem, taky na D5 a D8 před hranicemi. Na D1 před Brnem z Vyškova se tvoří kolona od exitu 216 Trousínov, osobní auta i přes půl hodiny k Rohlence, kamiony déle v pravém pruhu k D2. Na D1 z Brna do Prahy za Velkým Beranovem pozorně na kilometru 115,5 v omezení, tam řeší stranou vlevo nehodu, zpomaluje se. Na D4 z Písku do Prahy opatrně za Mirovicemi na kilometru 56,5, po nehodě provoz vedený jenom levým pruhem, je to bez kolony. Dálnice D5 Praha Norimberg za sjezdem na Přímdu je ucpaná kamiony z kilometru 143 i v obou pruzích až k Cengerhofu. Na D8 Praha Drážďany před hranicí se tvoří fronta kamionů většinou v pravém pruhu od exitu 74 Ústí Bukov a na 52 před Mikulovem kolona od Nových Mlýnů taky hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Před námi je teplý a slunečný den. Teploty budou dnes připomínat spíš horké léto. Podle předpovědi bude dnes 27 až 32 stupňů Celsia. Třeba v jihomoravských Strážovicích je už teď přes 19 stupňů. Naopak největší zima je teď na Šumavě. Na Horské Kvildě je kolem 3 stupňů Celsia. Teprve 8 stupňů hlásí třeba Vyšší Brod nebo Jihlava. Nebe nad celým Českem je dnes jasné a zůstane to tak celý den. Tak hezké ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Hokejisté Itálie podlehli v rozhodujícím zápase na šampionátu ve skupině B Slovinsku 1-5. Italové získali pouze bod za nedělní porážku po nájezdech s Dánskem. Slovinci po výhře na Českém v prodloužení a porážce po nájezdech se Slovenskem zakončili turnaj se ziskem 6 bodů. No a Němci porazili Velkou Británii 6-3 a stále drží naději na postup do čtvrtfinále. To čeští hokejisté, tak ti prohráli na mistrovství světa s Norskem 1-4. Češi si mohli zajistit nejhůře druhé místo ve skupině, ale právě Norové je teď v tabulce už dokázali přeskočit. Definitivně tak rozhodne právě ten dnešní zápas Čechů s Kanadou od 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. V závěru utkání s Nory někteří čeští fanoušci na reprezentanty pískali. Národní tým v poslední třetině, kdy stále prohrával, vystřelil jenom 4x na branku.
1: Ještě nikam nahrávat místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
2: A proto možná i chápete, že na vás pískali čeští fanoušci?
1: Ne. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. A teď zase všichni budou říkat, že tady brečím, ale jsou věci, které za mě se mají říkat a jsou fakta, takže ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
2: Děkuji, Lukáš Sedlák.
1: Děkuji.
2: Předávám slovo dál, Petr Kadeřábek.
3: U mě je hodně naštvaný Jakub Flek.
4: Tak myslím si, že naštvaný je asi každý z nás. My moc dobře víme, o co jsme hráli. Kvůli jsme ten zápas nezvládli, nešlo to sám podle představ a soupeř si zaslouženě vyhrál, upřímně řečeno.
5: Aby se český tým na čtvrtfinále nestěhoval do Curychu, musí dnes získat víc bodů s Kanadou než Norové z Dány. A k tomu ještě doufat, že Slovensko neporazí Švédy za 3 body. Jinými slovy, Česku se vzdálilo druhé místo ve skupině a tím podle počtu bodů a umístění výkonnostně příznivě soupeř z vedlejší skupiny.
6: Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně. Byla otázka času asi, kdy nám dají další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě. Byli lepší.
5: Říká trenér Radim Rulík. Večerní zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval s vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčka na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
3: Je 7 hodin. A další zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Policie varuje před kyberpodvody, které zneužívají pravé transparentní účty. Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Iránu. Čeští hokejisté se po debaklu s Norskem na mistrovství světa utkají s Kanadou. Dlouhá kolona je na dálnici D1 před Brnem z Vyškova a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí. Pro podvedeného ale může být složité rozpoznat, že se stal obětí útoku. Nějakou dobu totiž může dostávat údajně zhodnocení peněz. Pokračuje Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence.
5: Každopádně vždycky takovým varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
4: Peníze často končí na účtu v zahraničí. Získat je zpět je v takovém případě téměř nemožné. Podrobnosti chystáme v ranním Radiožurnálu asi za 20 minut. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal odchodné 3 miliony korun. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Odměna je o 200 tisíc vyšší, než jakou dostal odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka odmítl vyjádřit. Rezignoval ke konci dubna. Budeme o tom mluvit v raním Radiožurnálu po 7:30. Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu jen pár hodin potom, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
6: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Ornitologové na Třeboňsku v těchto dnech kroužkují mláďata orlů mořských. Při zimním sčítání byla na Třeboňsku asi stovka jedinců. Letos je ale obsazených méně hnízd než v jiných letech, doplňuje ornitolog Jakub Mara Mráz.
7: I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná, ať z důvodu prostě toho chladnějšího jara, anebo z důvodu toho, že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Jinak orlí populace u nás stabilně vzrůstá.
8: Sport. Česká hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Norskem 1-4. Poslední zápas ve skupině ji čeká dnes ve 20 hodin a 20 minut. Utká se s Kanadou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Kareňovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Český reprezentant si v utkání nevytvořil ani jeden breakball.
9: Já jsem se necítil vůbec dobře na returnu, já jsem moc nevěděl, jak se tam mám poskládat. I v průběhu toho přípravního týdne moc se nevěděl, jestli mám jít až úplně k plachtě, nebo jestli mám jít proti tak, jak bych si jako představoval, protože jeho druhý servis není nějak extrémně silný, ale vůbec jsem nemohl si najít nějaký rytmus v tom.
8: První kolo dvouhry zvládla Karolína Muchová, která porazila Rusku Zacharovovou ve dvou setech. Dnes do turnaje vstoupí Češky Nosková, Fruvirtová, Bartuňková a Syniaková a Kopřiva mezi muži.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na pražském okruhu u D5. Dálnice D1 před Brnem směrem z Přerova je ucpaná už za Vyškovem z kilometru 218. Osobní auta se táhnou až hodinu k Rohlence, kamiony pravým pruhem ještě déle do zúžení u D2. Kolona vzniká i před dálnicí na 50 od odbočky na Velešovice a pak na silnici 430 před omezením u odbočky na Holubice. Na dálnici D4 z Písku do Prahy obezřetně za sjezdem na Mirovice na kilometru 56,5 po srážce kamionu a osobního auta průjezdný jenom levý pruh, je to zatím bez kolony. Na D5 Praha-Norimberg za sjezdem na Přimdu se kamiony řadí na kilometru 141 v obou pruzích a sune se to do Německa k Zengerhofu. Taky na D8 Praha-Drážďany před hranicí nápor kamionů první část kolony kolem exitu 74 Ústí nad Labem Bukov. Silnice 52 Brno-Vídeň, štosují se tam zase hlavně kamiony už za Novými Mlýny až do Mikulova do kruhového objezdu u Byly. V Praze už se rozjela ranní špička k obvyklým kolonám, teď potíž na pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na plzeňskou D5 čerstvě nehoda na kilometru 24 v odbočovacím pruhu začíná vznikat kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23 a foukat má většinou slabý vítr, během dne až mírný severní. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, krátce po 7 hodině. Už je to tedy jisté, čeká nás další tropický den. Včera popadaly teplotní rekordy a popadaly nejenom tady v Česku, ale jeden padl také třeba v Londýně, kde se teploty dostávaly skoro až ke 35 stupňům Celsia. Horké a slunečné dny tedy budou pokračovat. Na některých místech v Česku můžeme tedy i dnes očekávat přepisování teplotních rekordů. A jak to s počasím pro dnešek bude, tak na to se za chvíli zeptáme kolegyně Lucie Špetové.
1: Ranní radiožurnál
10: a Petr Král.

0: 9 minut po 7, tak už to víte, pocítili jste to sami na sobě. Česko má za sebou další tropický den. Kde padly teplotní rekordy, zjistila Lucie Špetová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Nejtepleji včera bylo na západě a severozápadě Čech. Vůbec nejvyšší teploty naměřila stanice v Plzni Bolevci. Bylo tam 30,6 stupně Celsia. Přes 30 stupňů bylo včera taky v Dobřanech a Doksanech. Teplotní rekordy včera podle meteorologů padly na 5% stanic, které měří aspoň 30 let. Jen pro porovnání, v neděli naměřili rekordní teploty 2/3 těchto stanic.
0: A bude teplo pokračovat i dnes?
1: Ano, podle předpovědi se budou dnešní teploty pohybovat od 27 až do 32 stupňů Celsia. Na horách bude o něco chladněji, kolem 23. Série horkých dnů tak pokračuje a kvůli tomu podle meteorologů dál trvá i výstraha před vysokými teplotami. Ta je platná pro jih Moravy a část západních a středních Čech. Pro Prahu, část středočeského, ústeckého a libereckého kraje platí taky riziko vzniku požárů. Český hydrometeorologický ústav proto v této oblasti doporučuje nerozdělávat oheň v přírodě a lidé by se taky měli řídit místními vyhláškami a zákazy.
0: Meteorologové varují před vysokými teplotami, hasiči varují před požáry, no a policisté ti pro změnu varují před kyberpodvodem, který využívá a zneužívá právě transparentní účty a skutečné transparentní účty. Jak to funguje, dozvíte se od nás ještě před 7:30 o počasí. Všechno teď ve studiu řekla Lucie Špetová. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál 7 hodin 15 minut. A začínáme novým zjištěním našich reportérů. Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Částka odpovídá jeho 12 platům a je vyšší, než získal odvolaný šéf největší zdravotní pojišťovny v Česku Zdeněk Kamátek z VZP. My se tomu budeme věnovat ve vysílání po půl osmé. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jedná se už o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci z lodi umístěni do karantény.
1: Kolony na D1 před Brnem, taky na D5 a D8 před hranicemi. Na D1 před Brnem směrem z Přerova je kolona už za Vyškovem z kilometru 218, osobní auta zhruba 50 minut k rohlence, kamiony v pravém pruhu déle až k D2. Na D1 z Brna do Prahy za Velkým Beranovem čekejte kratší pomalu jedoucí kolonu na 5 minut z kilometru 116 na 115, kde v omezení řeší nehodu. Na D8 Praha Drážďany se kolona kamionů před hranicí protahuje, začíná už kolem exitu 72 Ústí Předlice. Na D5 Praha Norimberg za sjezdem na Přímdu zůstává kolona hlavně kamionů z kilometru 141 až do Německa k Zengerhofu, i osobním autem je to až na hodinu. V Praze ranní kolony mimo jiné na okruhu směr letiště od Vesce k Ořechu a na okruhu opačně směrem z letiště na D1 se tvoří kratší fronta za Karlovarskou před nehodou na 24. kilometru v odbočovacím pruhu na D5. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Probouzíte se do jasného a slunečného rána. Teploty dnes můžou přesáhnout i tropickou třicítku. Dnešní maxima budou podle předpovědi 27 až 32 stupňů, na horách 23 stupňů Celsia. Foukat bude jen slabý vítr. Teplé počasí bude pokračovat i zítra. Teploměry vystoupají na 26 až 30 stupňů Celsia. Od severu ale bude přicházet oblačnost a na některých místech na jihu a východě Česka se zítra můžou objevit přehánky. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: se podíváš.
1: 27, teď spíš o smůle. Varujeme vás, dávejte pozor, protože se může stát, že budete chtít udělat dobrý skutek a dopadne to úplně jinak. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají od lidí posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají jejich důvěru, tak zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze samozřejmě zmizí.
2: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
3: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
2: Na transparentním účtu se ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat i jinak, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
4: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice. Velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
3: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po půl roce, po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Depeche Mode, s vámi ranní radiožurnál celou minutu před půl osmou. Opět pozdrav a poděkování našim dopravním zpravodajům. Voláte nám z dálnice D1 před Brnem od Vyškova. Kolona velmi dlouhá, dneska delší než obvykle. Budete do ní brzdit už kolem 220. kilometru. Tak dobře dojďte.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Radiožurnál půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Teplický soud se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a 1 pokus. Projednání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu chce podle agentur zesílit údery na jihu Libanonu proti hnutí Hizballah. I přes dojednané příměří Izrael na šíitské hnutí stále útočí. Podle agentury Reuters není jasné, jestli se Izrael chystá zvýšit cílu útoku i na další oblasti, například na jižní předměstí Bejrútu. Odtud podle bezpečnostních zdrojů začalo po Netanyahuově prohlášení odcházet větší množství lidí. Ve Spojených státech zemřel jazzový saxofonista Sonny Rollins. Bylo mu 95 let. Zprávu potvrdila mluvčí umělce. Přesný důvod úmrtí neuvedla. Podle ní ale Rollins v posledních letech kvůli zdravotním obtížím trávil většinu času doma. Ve svém domě ve Woodstocku taky zemřel. Rollins spolu vytvářel podobu moderního jazzu. Agentura AFP ho označila za poslední velkou osobnost zlatého věku tohoto hudebního stylu. V Praze vystoupil naposledy v roce 2012. Sport. Čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku podruhé prohráli. Norsku podlehli 1-4 a klesli na 3. místo tabulky. Dnes večer budou hrát proti Kanadě. Společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport začne po zprávách po 20. hodině.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 před Brnem, kolony taky na D5 a D8 před hranicemi. Na dálnici D1 za Vyškovem směr Brno je kolona už z kilometru 221. Osobní auta to mají i na víc jak 50 minut krohlence. Před tou vznikají kolony i na 430 od Holubic. Tam se popouždí taky před dálnicí i na silnici 50 od odbočky na Velešovice. Taky na D2 před Brnem z Bratislavy se tvoří kolona ze 4. kilometru aktuálně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Velkým Beranovem se brzdí na 117. kilometru, pomalu se jede pár minut do omezení na 115., kde uklízejí po nehodě. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg se tvoří kolona za sjezdem na Přimdu kolem 143. kilometru i v levém pruhu a vleče se to ke kontrolám u Zengerhofu.
5: S osobním autem jsem to jelo hodinu až na to parkoviště, kde to kontrolují.
4: Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany před hranicí je roztrhaná fronta kamionů, první část kolem exitu 72 Ústí před Lice. Na 52 z Brna na Vídeň se řadí kamiony před Mikulovem od odbočky na Věstonice. A na tahu 35 Liberec Turnov kolona od sjezdu na Jablonec do omezení u Hodkovic.
6: Je to asi na 10 minut.
4: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Pokud právě vstáváte, už teď na vás venku čeká teplé a slunečné počasí. Nebe nad Českem je jasné nebo skoro jasné a zůstane tak po celý den. Teploty budou od 27 až po 32 stupňů Celsia. Několik dnů trvající horké počasí

0: o první ligu hraje už 7. sezonu. A jestli se někdy povedlo druholigovému celku postoupit, tak to bude vidět Krištof Kousal ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno, zatím ne. Vždycky platilo, že prvoligový tým boj o udržení zvládl a i v souboji mezi 15. celkem prvoligové tabulky z Ostravy a druhým mužstvem šance Národní ligy z Tábora jsou favoritem Slezané. Tuhle roli se pokusí potvrdit dnes od 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Odveta se bude hrát na hřišti Táborska v sobotu. Druhou barážovou dvojici tvoří Slovácko a brněnský Artis, který byl ve druhé lize třetí. Týmy se potkají poprvé zítra v Brně a Odvetu v Uherském Hradišti se hrají v neděli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: A v ranním radiožurnálu se teď 8 minut po půl 8 opět podíváme do naší investigativní redakce za dalším zjištěním, se kterým kolegové přišli. Týká se bývalého ředitele zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Davida Kostky. Ten dostal 3 miliony korun jako odměnu na odchodnou. Je to o 200 tisíc víc, než získal nedávno odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Informace získal radiožurnál podle informačního zákona. Kostka skončil ve funkci na konci dubna po 11 letech. A to sám z osobních důvodů. No a ten případ sleduje a také ve studiu se mnou teď je Kristýna Šopová z naší investigativní redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A proč dostal Kostka právě takovou částku?
1: Nárok zaručuje Kostkovi pracovní smlouva. Na žádost podle informačního zákona nám to sdělila právě pojišťovna. Částka podle ní odpovídá 12 průměrným měsíčním výdělkům Kostky. Mluvčí pojišťovny Jana Šilerová nám potvrdila, že původně Kostka nárok na takové odchodné neměl, až v roce 2023 mu smlouvu správní rada pojišťovny upravila.
2: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida

0: poplatky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
1: No a jak je to u jiných ředitelů jiných zdravotních pojišťoven?
2: Třeba zmíněný Zdeněk Kabátek, bývalý ředitel VZP, kterého v únoru správní rada z funkce odvolala, dostal odchodné ve výši 8 platů. To dělá asi 2,8 milionu korun, jak nám VZP sdělila opět na žádost podle informačního zákona. Upozornili na to také Seznam zprávy. Nárok Kabátkovi garantovala rovněž manažerská smlouva. Rozdíl je ale v tom, že Kabátek řídil instituci, pod kterou spadá 6 milionů obyvatel a zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra se stará o 1,3 milionu pojištěnců. Je tedy významně menší a přesto má Kostka o 200 tisíc korun vyšší odchodné než Kabátek. Kostka ale výši svého odchodného nechtěl komentovat a odkázal nás na pojišťovnu.
1: No a co na to říká správní rada pojišťovny ministerstva vnitra?
2: Současný předseda, což je policejní prezident Martin Vondrášek, přiměřenost částky nechtěl komentovat. Jen uvedl, že šlo o závazek, který přijali jeho předchůdci. Totéž nám k tomu řekl místopředseda správní rady a šéf hasičů Vladimír Vlček.
3: Tam nejsou v tom žádné odměny. To je prostě odchodné, které vyplývá ze smlouvy, kterou měl uzavřenou pan Kostka vlastně ještě s tou předešlou správní radou. Takže ať chceme nebo nechceme, tak tam nebyla žádná jiná šance, než tady tuto záležitost vyplatit.
2: Někteří členové správní rady, například Petr Jarema, nominovaný za ministerstvo zdravotnictví, ale odchodné ve výši 3 milionů nepokládají kvůli ekonomické situaci pojišťovny za přiměřené a za optimální. I on ale namítá, že s tím nešlo nic dělat. Na přiznání 12 platů a změnu Kostkovy pracovní smlouvy v roce 2023 jsme se ptali také tehdejšího předsedy správní rady Jiřího Nováčka. Vyjádření původně přislíbil, ale nakonec nebyl k zastižení a na dotazy nereagoval.
1: Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal tedy odchodné, a to ve výši 3 milionů korun, což je o 200 tisíc víc, než získal odvolaný ředitel největší pojišťovny VZP Zdeněk Kabátek. Souvislosti k tomu zjišťovali kolegové z investigativní redakce, mimo jiné také Kristýna Šopová, nebo hlavně ona právě. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A další detaily už teď nejenom o tom najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Rekordní teploty zaznamenávají už od víkendu meteorologové po celé Evropě a tropické počasí má pokračovat do konce týdne. Je to potvrzení toho, že planeta se otepluje rychleji? Probereme to s klimatologem ještě před 8 hodinou v ranním interview. Tady je Radiožurnál ve 7:45. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v půlce června. Po jednání koaliční rady to večer řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi a převedením financování na státní rozpočet už od příštího roku. A podrobnější budeme hned po 8 hodině i v našem vysílání. Americká armáda v noci zaútočila v jižním Iránu. Vedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě a údery označuje za sebeobranu. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a také lodě, které se pokoušely klást miny.
1: Před Brnem kolony na D1 a nehoda na D2. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Přerova dnes velmi dlouhá kolona, už za Vyškovem kolem kilometru 223 se dojíždí, osobní auta se vlečou k rohlence kolem 50 minut, kamiony v pravém pruhu déle k D2. Právě na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se ze 4. kilometru tvoří kolona a na jejím konci teď pozor, srazila se tam 3 auta. Na D5 z Prahy na Norimberg kvůli kontrolám v Německu u Zengerhofnu vzniká kolona, začíná za sjezdem na Přimdů na kilometru 141, plní se i levý pruh, osobním autem je to až na hodinu. Na D8 z Prahy na Drážďany před hranicí počítejte s roztrhanou frontou kamionů v pravém pruhu první část za exitem 72 Ústí před Lice. A na tahu 35 z Liberce na Turnov se tvoří kolona od sjezdu na Jablonec do omezení u sjezdu na Hodkovice, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Před námi je další tropický den. Teploty se dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia. Nejtepleji je teď v Mníšku pod Brdy. Stanice tam už teď naměřila přes 24 stupňů Celsia. Přes 20 stupňů je už taky v Radešíně na Ústecku nebo třeba v Brně. Naopak nejnižší teploty dál zůstávají na Šumavě. Teploměry tam teď ukazují zhruba 8 stupňů Celsia. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.50. Rekordní teplotu téměř 35 stupňů Celsia naměřili včera v Londýně a i dnes bude v britské metropoli prakticky stejné horko jako v Římě. A ve Španělsku se už dokonce připravují na první letošní čtyřicítky. Tropické počasí o víkendu udeřilo na Evropu, včetně České republiky, a podle meteorologů ještě pár dnů potrvá. Podle předpovědi se budou dnešní teploty v Česku pohybovat v rozmezí od 27 do 32 stupňů Celsia. Naším hostem v ranním interview Radiožurnálu je Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Šok zažívají obyvatelé Londýna, jak už jsme říkali včera, naměřený nový teplotní rekord 34,8 stupně Celsia překonal ten stávající dokonce o neuvěřitelné 2 stupně. A přitom normálně je na britských ostrovech chladněji než na pevninském území Evropy. Co je tentokrát jinak z hlediska počasí a klimatu?
1: Tak určitě je potřeba oddělit ty dvě věci. Jednak je ta celková klimatická situace. Samozřejmě zažíváme mimořádně teplé roky, máme za sebou nezvykle teplé jaro, což logicky zvyšuje pravděpodobnost toho, že překročíme nějaký kritický práh teploty, a obecně změna klimatu vede k tomu, že vysoké teploty přichází dřív než v minulosti, ale vždycky ty konkrétní extrémní události mají svůj synoptický základ. V tomhle případě je to tlaková výše, která se usídlila, řekněme, nad západní Evropou a britskými ostrovy, a v kombinaci se stále prodlužujícím se dnem, který se dneska v podstatě už téměř bez nějakých 30 minut blíží té maximální délce dne, jasným počasím vytváří ideální podmínky pro vznik vysokých teplot.
0: Jak hodně atypické jsou tyhle květnové tropické teploty, které tedy zasáhly prakticky celou Evropu, a můžeme trochu říct něco víc k tomu odůvodnění toho, co se děje?
1: Tak ono, atypické teploty přes 30 stupňů v květnu úplně nejsou ani u nás. Jenom pro ilustraci, v 60. letech jsme měli tropické dny i v dubnu. Takže tak samotná klimatická variabilita je dostatečná na to, aby nám takovou událost připravila. Na druhou stranu, co je netypické, je, že ta událost zasahuje prakticky celou Evropskou unii, snad s výjimkou Řecka a řekněme východu Rumunska, Bulharska. Příčina je, jak jsem říkal, tlaková výše, která vlastně brání přístupu chladnějšího vzduchu z Atlantiku, tedy ze západu. Tomu přispívá i aktuální poloha jet streamu, který v podstatě vytváří takový meandr před Azorskými ostrovy a brání, tak nebo pomáhá v podstatě udržet stabilitu té tlakové výše. Tlaková výše sebou v tomto ročním období nese zjednodušeně jasné počasí, brání tomu, aby přicházel vlhký vzduch s vyšší oblačností z oceánu, který by současně byl chladnější, přinesl srážky a ochlazení, a to se teď neděje. A protože máme poměrně dlouhý den, to znamená, ta světelná část dne je dlouhá, máme jasné dny, no tak v té krajině dochází k akumulaci energie, a protože je tam už od jara relativně málo vody, my zažíváme současně poměrně výraznou suchou epizodu v západní Evropě, tak všechny tyhle věci, když se zkombinují, tak se teploty začínají šplhat k vysokým hodnotám, a to, co vlastně zažívá Anglie, je vlastně teplotní rekord jarního období. Je ale potřeba říct, že to je dlouhodobý trend, který my jsme už zhruba před 15 lety s kolegy z Akademie věd, jak z Čeklou, z Ústavu fyziky atmosféry, vlastně reportovali, že něco takového nastává a že pravděpodobně bude v souladu se změnou klimatu v období od dubna do června, což je přesně tohle období, stále častěji docházet k výskytu těch synoptických situací, které jsou příznivé jak pro vznik sucha, tak vysoký teplo.
0: Poprosím jednou větou závěrem, když je takhle horko v květnu, jak to bude vypadat v červenci? Dá se to už teď říct?
1: Bohužel to říct nedokážem, ale samozřejmě to, že je krajina suchá, tak zvyšuje pravděpodobnost toho, že ty vysoké teploty se mohou opakovat, protože se suchou západní Evropou se zvyšuje riziko sucha i ve střední Evropě.
0: Hostem ranního interview Radiožurnálu byl teď Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Mluvili jsme o velkých vedrech, která teď přišla, ale vlastně jsme zjistili, že to zas až tak úplně unikátní nebude. Děkujeme za váš čas a za vysvětlení. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Radiožurnál za 5 minut bude 8 hodin.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Ukrajina po víkendových úderech na Kyjev žádá partnery o pomoc v protivzdušné obraně. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Norskem 1-4 a dnes je čeká Kanada. Dlouhá kolona je stále na dálnici D1 před Brnem už od Vyškova a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Podvodníci nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze. Vydávají se přitom za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí.
3: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
4: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
3: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
5: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
3: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90, oznámili to kyjevské úřady. Dva lidé zahynuli. Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní proti vzdušné obrany.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Festival Pražské jaro dnes uvede v české premiéře operu Lidský hlas v podání kanadské umělkyně Barbary Hennigan. Koncert začne večer v pražském Rudolfínu.
7: I love to be my own boss.
8: Mám ráda, když jsem sama sobě šéfem. Pokud znám pravidla a vím, jaký je můj úkol, pak je to skvělé, protože od sebe pravděpodobně požadují více než kdokoliv jiný.
9: Přiznává kanadská pěvkyně a dirigentka Barbara Hennigan. Jak bude to vedení sebe sama vypadat, vysvětluje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík.
10: Ona sama bude zpívat tu hlavní postavu, přitom bude dirigovat Českou filharmonii, budou na ní namířeny kamery, které budou snímat i dirigování, ale také i mimiku a vlastně i herectví.
9: S neotřelým provedením opery Francise Poulenca vystupovala umělkyně letos v New Yorkské filharmonii nebo milánské La Scale. V Praze ji zahraje s Českou filharmonií, se kterou spolupracuje vůbec poprvé. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Další útočník Lukáš Sedlák mluvil po utkání kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
11: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
1: Češi jsou v tabulce skupiny B třetí za Kanadou a Norskem. Právě Kanada bude posledním soupeřem Čechů v základní fázi. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ucpaná D1 před Brnem, kolony i na D8 u Ústí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Přerova dnes výrazně delší kolony než včera, jsou sice místy roztrhané, ale poprvé se zastavuje už u exitu 226 Vyškov Západ. Osobním autem k Rohlence zhruba 50 minut, kamiony v pravém pruhu déle až k D2. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy pozor těsně před sjezdem k Olympii, na konci kolony na 4. kilometru se srazila 3 auta. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg se za sjezdem na Přímdu už rozjíždí z kilometru 144 kolona, teď už většinou jenom kamiony v pravém pruhu, hlásíte, že v Německu za Weidhausem už kontroly ukončili. Na D8 z Prahy do Drážďance před Breitenau kolona ještě tvoří první část v pravém pruhu kolem exitu 74 Ústí Bukov. Před tunely chvílemi stojí i osobní auta. A v Praze velmi silný provoz na všech hlavních příjezdech, kolony taky na okruhu před Ořechem od D5 na půl hodiny, od Jesenice až na hodinu a na okruhu před letištěm navíc další fronta kvůli omezení v Aviatické, od Evropské je to na 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23 a foukat má většinou slabý vítr, přechodně mírný severní. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
13: S vámi ranní radiožurnál, jak bylo řečeno, zprávy s Terezou Tomáškovou skončily 6 minut po 8 hodině. No a teď další otázky, na které hledáme odpovědi, respektive zajímají nás odpovědi jiných, kteří jsou kompetentní. Jak by údajně už od nového roku mohlo vypadat financování veřejnoprávních médií? To je ta otázka. A právě tohle bude v polovině června řešit vládní koalice. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě předloží vládnímu kabinetu finální podobu zákona, který by určoval platby státu za Český rozhlas a také za Českou televizi. Podrobnosti k tomu víme a také za chvíli uslyšíte i z našeho vysílání. Dobré jitro.
0: Ranní radiožurnál
14: a Petr Král.

0: Máme ranní radiožurnál. V polovině června chce minister kultury Otto Klempíř za motoristy sobě předložit kabinetu finální podobu zákona o veřejnoprávních médiích. Ten má zrušit poplatky a převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Do té doby se ale musí rezort popasovat s připomínkami. Víc nám k tomu teď poví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Budoucnost veřejnoprávních médií včera řešila koaliční rada. Předlohu obhajoval právě ministr Klempíř. K jeho návrhu se v mezirezortním řízení totiž sešly stovky připomínek. Zkritizovali ho jak samotná média, tak i ministerstva. Třeba rezort financí upozornil, že není jasné, kdo přesně by měl média nově platit.
0: Jenže návrhy jsou teď aktuálně dva. Ještě před tím velkým vládním se snaží koalice prosadit změny i včera předloženým poslaneckým návrhem.
1: Přesně tak, novelu předložila skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem z hnutí ANO. Poplatky by ještě před jejich úplným zrušením neměly platit třeba domácnosti seniorů nad 75 let a výjimku by měly i podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců. To je navýšení z dnešních 24 pracovníků. Osvobození by se nově týkalo i držitelů průkazů osob se zdravotním postižením a nezaopatřených dětí. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky. Kdy přesně by mohla začít novela platit, to ale není jasné.
0: Eliška Zábrocká z domácí redakce na velmi aktuální pro nás důležité téma. Díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Máme Radiožurnál i teď ve 8:45. A další novinky. Léky na diabetes, srdeční selhání a řadu dalších onemocnění budou moci od července předepisovat praktičtí lékaři. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud pacienti museli jít ke specialistovi. A policie varuje před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty některých sbírek. Vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují, aby převedli peníze za účelem výhodné investice. Jakmile podvodníci získají důvěru oběti, změní číslo účtu na své osobní. Peníze pak často končí v zahraničí a získat je zpátky je prakticky nemožné.
1: Kolona na D1 před Brnem i na D8 u Ústí. Na D1 před Brnem směrem z Přerova už za exitem Vyškov západ kolem kilometru 225 je první část kolony, v levém pruhu je roztrhaná k rohlence, osobním autem je to asi na 3/4 hodiny. Pravý pruh je plný prakticky nepřetržitě až do omezení u D2 v Brně. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se před D1 tvoří kolona před Olympií ze 4. kilometru, tam se navíc srazila 3 auta. Na D5 z Prahy na Norimberg za sjezdem na Přimdu ze 143. kilometru se velmi pomalu rozjíždí kolona kamionů za hranice, ještě to potrvá, i když kontroly za Whitehousem už hlásíte ukončené. Na D8 z Prahy na Drážďany kolony před hranicí zůstávají, kamiony v pravém pruhu od sjezdu 74 Ústí Bukov a před tunelem Liboucheck kvůli regulaci chvílemi stojí i osobní auta. A 35 Liberec Turnov před Hodkovicemi kolona na 10 minut. Další zelená vlna za 15:15.
2: Pokud jste zrovna na cestě do práce, asi je vám jasné, že je před námi další horký den. Teploty dnes dosáhnou až na 32 stupňů, na horách bude kolem 23. Jde o několikátý horký den v řadě. Meteorologové proto varují před prohlubujícím se suchem a vznikem požárů. Výstraha platí pro Prahu a taky část Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje. A vypadá to, že výrazné deště nepřinesou ani další dny. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8.20 za zhruba 3/4 hodiny, ani ne, bude Teplický okresní soud je znovu jednat o žádosti Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. A dnešní líčení bude sledovat naše reportérka Jana Vitásková. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dominik Feri je tady v teplické věznici od května 2024. Žádost o předčasné podmínečné propuštění projednával soud už v polovině ledna, kdy ho zamítl. Exposlanec proti tomu podal stížnost a krajský soud v Ústí nad Labem vrátil věc teplickému soudu. S tím, že teplický soud v lednu své rozhodnutí dostatečně neodůvodnil a nepodložil důkazy, takže narušil Feriho právo na spravedlivý proces. Dnešní jednání začíná v 9 hodin a vzhledem k zájmu veřejnosti reguluje soud účast vstupenkami.
0: A jaké jsou podmínky pro podmíněné propuštění? Splnil je Dominik Feri?
1: Tak podmínkou je odpykání poloviny trestu a potom prokázané polepšení a očekávání, že odsouzený povede řádný způsob života. Teplický soud v lednu uvedl, že tyto dvě podmínky splněny nejsou. Soudce Jaroslav Malchus tehdy řekl, že přetrvávají pochybnosti o sebereflexi. Podle něj nešlo o to, aby se Dominik Feri u soudu doznal, ale aby prokázal náhled na celou situaci, proč nastala, co ji způsobilo. Feri byl přesvědčen, že podmínky pro podmíněné propuštění splnil. Tehdy argumentoval tím, že k výkonu trestu nastoupil včas, hodnocení věznice bylo kladné, měl několik kázeňských pochval a ve věznici se choval řádně.
0: Odsouzený Dominik Feri žádá o předčasné propuštění z vězení. U soudu to bude sledovat i reportérka Radiožurnálu Jana Vitásková. Toho času s námi teď je v ranním Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 8 minut před 8:30.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval svodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na čtyřkolce s jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Dobré ráno, 8:30. Další zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Sněmovna znovu projedná snížení záloh na sociální pojištění u živnostníků a dalších menších podnikatelů. Návrh vládní koalice. ANO, SPD a motoristů počítá s tím, že by jim zálohy klesly o několik set korun měsíčně. Senátoři to na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Navíc by živnostníci v budoucnu přišli o část důchodu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO návrh hájí s tím, že změna podpoří drobné podnikatele. Italské Benátky budou pravděpodobně dál vybírat poplatek za vstup do města. Tento systém prosazuje kandidát na starostu Simone Venturini, který je podle prvních odhadů agentury ANSA vítězem tamních komunálních voleb. Středopravicový kandidát chce poplatkem regulovat nadměrný turismus. Naopak se zrušením taxi počítal středolevicový kandidát Andrea Martella. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele Petra Dětka má podporu města. Zastupitelé schválili plánovací smlouvu k projektu. Tam mimo jiné zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky na místě výstavby. Zároveň nebude muset přispívat na provoz haly.
2: Sport.
7: Čeští hokejisté se na závěr základní skupiny mistrovství světa utkají večer s Kanadou. Po prohře s Norskem 1-4 jsou Češi na třetím místě tabulky a půjde jim o lepší výchozí pozici do čtvrtfinále. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A basketbalisté New York Knicks postoupili po 27 letech do finále NBA. Na palubovce Clevelandu vyhráli 130-93 a v sérii zvítězili 4-0 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 kolony před Brnem omezení za Humpolcem. Na D1 před Brnem směrem z Přerova je první část kolony zastavující už u exitu 226 Vyškov západ. Osobní auta se asi po 2 kilometrech rozjedou a brzdí potom většinou kolem exitu 210 Holubice. Kamiony se pravým pruhem táhnou až do Brna k D2. Na D1 z Brna do Prahy za Humpolcem čekejte kolonu z kilometru 85 do dnešního omezení na 84. Je tam teď nově zdržení do 10 minut. Na D5 z Prahy na Norimberg se rozjíždí zbytek kolony hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Přimdu mezi kilometry zhruba 142 a hranicí. Původní příčina kontroly u Whitehouse mají být ukončené. Na D8 z Prahy na Drážďany po včerejších svácích v Německu nápor kamionů před hranicí regulují už průjezd tunely Lbouchec a Panenská. Před nimi tak chvílemi postávají i osobní auta. Kamiony tvoří stabilní frontu v pravém pruhu od exitu 74 Ústí Bukov. Na tahu 35 Liberec Turnov od sjezdu na Jablonec čtvrthodinová kolona do omezení u Hodkovic. A v Praze silná ranní špička, spousta kolon po městě. Na okruhu se popojíždí před Ohřechem od D5 kolem 20 minut, z druhé strany skoro od sjezdu z D1 až hodinu a pak ještě čtvrt hodiny od Evropské do omezení na Přivaděči k letišti. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Další tropický den je před námi. Podle meteorologů se budou dnešní teploty pohybovat kolem 27 až 32 stupňů Celsia. Výstraha před vysokými teplotami platí na jihu Moravy a v části západních a středních Čech. A jaké počasí nás čeká zítra? Pořád bude teplo kolem 26 až 30 stupňů Celsia. Od severu se ale přechodně objeví i oblačnost. Na jihu a východě Česka se vyskytnou lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Ve čtvrtek se ochladí ještě ještě o něco víc. Dál ale bude jasno a ani pršet příliš nebude. Hned v pátek vystoupají teploty zpátky k letním 25 stupňům Celsia. Kvůli několika

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Radiožurnál a hokej. Čeští hokejisté v šestém zápase ve skupině světového šampionátu podlehli Norsku 1-4. S jistotou postupu do play-off prohráli se severským soupeřem poprvé po 16 letech. Tak uvidíme, co nám k tomu řekne náš hokejový expert a olympijský vítěz Martin Procházka. Nezávidím tě, dobré ráno, vítej.
1: Hezké ráno.
0: Trenér Rulík po zápase říkal, že soupeř byl daleko silnější, rychlejší ve všem a vyhrál zaslouženě. Čechům navíc chyběla produktivita. Severané Čechy přestříleli a nepustili je do větších šancí. Takže souhlasíš s tímhle hodnocením, předpokládám?
1: Naprosto jednoznačně. Samozřejmě čekali jsme všichni, že to utkání bude v opačném nějakém rytmu, že budeme mít ten tým, který budeme to utkání ovládat. Ale nedařilo se od začátku. V podstatě Norvena zaskočili dvěma rychlými góly. Obrovské jim to pomohlo. Pak tam bylo takové obrovské trápení z naší strany. Neříkám, že tam nebyla snaha. Některé momenty tam také byly. Ale jsme velmi slabí v produktivitě. Když už se do těch šancí dostane náš tým, tak si nedokážeme poradit buď to nějakou dobrou finální nahrávkou, anebo nám to tam prostě někde přeskakuje, takže samozřejmě tohle je potřeba zlepšit do těch dalších zápasů.
0: No, Severané vyhrávali osobní souboje u mantinelu. Je to, řekněme, tvrdší styl, který Čechům nevyhovuje?
1: Byli velmi silní. Ono se to dalo čekat. I hráči sami o tom mluvili před zápasem, že je čeká takhle právě těžký zápas, že jim to úplně takhle nesedí. Každopádně Norové ukázali, že to není jenom zápas s námi, ale oni si poradili vlastně v zápase ze Švédy, kteří jsou podobným stylem. Porazili je 3-2, získali boty s Kanadou, takže určitě to nejsou žádný tým, který by byl patřil k outsiderům.
0: Češi zatím na turnaji herně zvládají lépe zápasy proti silným soupeřům, jako bylo tedy Švédsko, Slovensko, naopak se nedaří proti těm slabším. Vedle Norska, připomínám, prohráli se Slovinskem a museli otáčet utkání s Itálií. Jak si tohle vysvětlit?

0: Je to jenom tím, že nejsme schopni prostě tyhle ty lehké soupeře, když to řeknu, prosejce střelecky. My máme spousty střel proti takovým týmům, když v tom včerejším kajdu tak nebylo, takže to mě překvapilo. Každopádně proti Itálii i Slovinsku to bylo jednoznačná přestřelka z naší strany, ale ty góly, produktivita velmi slabá, stále to nefunguje, nefungují nám přesilovky, nedokážeme si s nimi poradit. Dáváme vlastně málo gólů z přesilovek, patříme těm nejhorším týmům z celého turnaje, takže tohle mě překvapuje a nevím, kde to stále zlepšovat, protože jiní hráči to v podstatě nejsou, nehrají to a ani to hrát nebudou, takže je potřeba na tomhle tom nějakým způsobem zapracovat, ale to je věc trenérského štábu.
1: Český tým se nemůže na šampionátu spolehnout na nějakého výrazného rozdílového útočníka, jako třeba Pastrňák nebo Nečas. Může tohle být třeba další důvod, proč se národnímu týmu tolik nedaří dávat góly?
0: Je pravda, že tam žádný takový v úzovkách rozdílový hráč není, že ten tým je postavený opravdu jakoby na tom týmu. Na začátku turnaje jsme to chválili, protože první utkání proti Dánům se takhle zvládlo jako tým, ale dále v těch dalších zápasech se to vlastně nepovedlo. Není tam nějaká úderná přímo, nějaký úderný útok, takže je to rozložené do všech týmů, do všech útoků. Ten rozdílový hráč tam samozřejmě chybí a hlavně v těch přesilovkách, jak říkám.
1: Martin Procházka, díky. Večer ve 2020. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Radiožurnál Večer Kanada. Teď Katy Perry.

0: Je 8:45. Ještě nové zjištění reportéru Radiožurnálu. Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Částka odpovídá jeho 12 platům a je vyšší, než získal odvolaný šéf největší zdravotní pojišťovny v Česku Zdeněk Kabátek z VZP. Celý případ popisujeme na našem informačním webu i rozhlas.cz. A přidáme ještě jedno varování před dovolenou u moře. Francouzská turistka ukradla na Sardinii zhruba 40 kg písku, oblásků a mušlí. Teď za to hrozí pokuta v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun. Vše se vrátí na pláž a připomínáme, že odnášení písku tam zakazuje už 9 let zákon.
1: Na D1 nehoda za Kojetínem, kolony před Brnem. Na D1 z Ostravy na Brno pozor za sjezdem na Kojetín na kilometru 249 v připojovacím pruhu z odpočívky nabouralo nákladní auto a dodávka. Na D1 před Brnem z Vyškova vzniká dlouhá místy roztrhaná kolona. První část teď už u Vyškova za sjezdem z D46 na kilometru 229. Kamiony v pravém pruhu až k D2 místy jedou plynuleji. Osobní auta v levém pruhu brzdí místy a hlavně potom tradičně kolem exitu 210 Holubice sunou se k Rohlence. Na D1 z Brna na Prahu za Humpolcem dnes pracují na 84. kilometru v levém pruhu kolona z 85. teď do 10 minut. Na D5 z Prahy na Norimberg po dřívějších kontrolách v Německu u Whitehouse se rozjíždí zbytek kolony kamionů stále skoro od sjezdu na Přimdu z kilometru 143. Místy se pořád plní i levý pruh před hranicí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: -27 až 32 stupňů, to jsou teplotní maxima pro dnešní den. Nebe nad Českem je jasné a mělo by tak zůstat celý den. Na horách budou teploty kolem 23. Nejtepleji je teď ve Včelákově na Pardubicku. Stanice tam naměřila 24,3 stupně Celsia. Teplé letní počasí nás čeká i zítra s teplotami od 26 do 30 stupňů. Od severu se ale zítra přechodně objeví i oblačnost. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Necelých 10 minut před 9 v ranním radiožurnálu Čas na seriál. Tentokrát bude o Viktorii z naší série Bydliště dětský domov. Ta dál trénuje na samostatný život. Bydlí ve cvičném bytě, dokončuje také vysokou školu a chodí i na brigády. Do dětského domova se dostala ve svých 15 letech.
1: Viktorie, my jsme v kavárně v Praze 2, kde máte brigádu. Co teď chystáte? Jste u kávovaru?
2: Momentálně chystám kapučino.
1: Vy jste už několik let baristka, umíte také dělat latte art, to jsou ty obrázky v mléčné pěně. Máte na to trpělivost?
2: Určitě, je to asi část mojí práce, která mě baví v podstatě nejvíc, je to svým způsobem umění. Hrozně mě baví, že lidem to dělá radost a určitě vím, že se v tom můžu stále zlepšovat.
1: Teď jste udělala kapučino s tulipánkem a největší výzva je nějaká ta labuť, jak jste o ní mluvila?
2: Je to tak, je spoustu jako různých těch jako tvarů latte artu. Já jsem zůstala teda u kytíček různých a srdíček, ale dá se to posunout určitě o level výš.
1: My jsme se teď přesunuli na zahrádku kavárny a vy vlastně s přípravou kávy i radíte lidem na sociálních sítích. Já tady mám kousek vašeho videa, kde připravujete dýňové latte.
2: Ahoj milovníci kávy. Ukážu vám, jak ho udělat jemné, vonavé a takové, do kterého se zamilujete už po prvním doušku.
1: Točili jste to navíckrát?
2: Jo, točili jsme to navíckrát. Pro mě není úplně přirozený mluvit jako do kamery, ale byla to jako zajímavá zkušenost. A zároveň strašně ráda vymýšlím jako nový nápoje, takže i v kavárně třeba teďka jako letní meníčko, že různý jako ledový nápoje a mě to hrozně baví, no.
1: A co je u vás nového mimo práci?
2: Já teda stále studuju, teď jsem ve třetím ročníku teda znova, opakuju ročník a píšu teďka bakalářku a mám teďka vlastně jako takovou chvíli, kdy se potřebuju rozhodnout, co jako budu dělat dál.
1: Vy studujete obor vysoké školy aplikované psychologie a ty státnice vás čekají kdy?
2: V září a odevzdávám bakalářku v červnu.
1: Když nebudete mít status studenta, tak byste měla opustit ten tréninkový byt, kde jsme točili loni v Klánovicích.
2: Proto jako přemýšlím, jestli bych šla ještě jako někam dál. Jsem na takovém tom milníku, kdy se musím jako rozhodnout. No.
1: A šetříte si nějak na start toho samostatného života?
2: Já se snažím, určitě mám jako představu, že chci mít jako na ten odchod víc těch peněz. No.
1: Vy jste v dětském domově od 15 let, vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
2: Teď konkrétně vůbec. Snaží se mě občas kontaktovat, se ptá třeba, jak se máme a pak najednou začne jako spoušť výčitek. Takže já pro své jako psychické zdraví jsem přetrhla úplně ten kontakt a je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
1: Nejvíc jste v kontaktu se sourozenci, mladší sestra, 18-letá Kristýna s vámi pracuje tady v kavárně. Co máte na Viktorii ráda?
3: Umí být rozumná, vždycky dokáže pomoct a poradit.
1: Máte hodně podobné hlasy, to vám asi říkají lidé.
3: Je to možný.
1: Vy si vybavíte to období, kdy se o vás Viktorie doma starala, sama chodila na základní školu?
3: Možná až moc. Já jsem jí samozřejmě často jí pomáhala a snažila jsem se tam jako být pro ní, když už ten rodič nebyl schopný, i když jsem byla malá.
1: A pro vás bylo to umístění do toho dětského domova stejně jako pro vaši sestru takové vysvobození?
3: Asi bych to tak nazvala, no. Jedna z nejlepších věcí, co se mi asi v životě mohla stát, no.
1: To říká Kristýna, mladší sestra Viktorie. Tak se zase za čas uvidíme.
2: Jo, to určitě, jako přijde to hlavní moje rozhodnutí.
1: Říká 23-letá Viktorie. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Rolling Stones ve finále ranního radiožurnálu a za chvíli už pozoruhodná dáma s fotoaparátem, která fotila na opravdu roztodivných místech, kam bychom se možná asi ani neodvážili. No, Bouček jí představí.
1: Řekl bych, že fotila skutečně na mnohých místech, která jsou velmi nesnadno dosažitelná, ať už je to Kongo, ať už jsou to hranice Afghánistánu a Pákistánu, ale je vlastně úplně jedno, kde fotila, protože ústředním motivem každé její fotografie je člověk a ta ryzost, se kterou dokáže Alžběta Jungrová člověka přiblížit, je unikátní. O tom, jak si stojí fotografie v třetí dekádě 21. století, se budeme bavit po deváté.
0: Už za pár minut.
2: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
3: Roland Garros na Radiožurnálu.
2: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
3: Roland Garros na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.
4: Socher slaví 100 let.
5: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz.
0: Devět hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Poslanci budou znovu řešit snížení záloh pro živnostníky, které jim vrátil Senát. Spojené státy udeřily na jižní Írán. Útok podle nich není porušením příměří. Tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland Garros do druhého kola. Lehečka vypadl. Dlouhá kolona zůstává na dálnici D1 před Brnem už za Vyškovem a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Díky změně by živnostníci měli na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik set korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
7: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
6: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Třeba senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozornil na to, že by živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, v budoucnu přišli o část důchodu. Americké letectvo podniklo nové údery na Írán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Íránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
8: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik íránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Íránská média informují o explozích v přístavním městě Bandare Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících íránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-íránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Radiožurnál.
6: Českým vědcům začal sloužit atomový sondový tomograf, přístroj, který mapuje složení pevných látek atom po atomu ve 3 rozměrech. Je první svého druhu ve střední i východní Evropě.
9: Musíme znát, jak ten materiál na té atomární úrovni vypadá, aby jsme se dokázali vysvětlit, proč je odolný, proč selhává.
10: Podle Pavly Stoklasové z Ústavu termomechaniky Akademie věd nový přístroj pomůže při zkoumání nových materiálů pro nejrůznější využití.
9: Slitiny s tvarovou pamětí, materiály pro implantáty, pro vývoj baterií a tak dále.
10: Podobných laboratoří je podle vědců po celém světě jen několik desítek. Tu českou pořídilo konsorcium 3 akademických ústavů a 2 univerzit. Chtějí ji ale otevřít i pro zájemce z dalších vědeckých oborů i z okolních zemí. Martin Serp, Radiožurnál.
2: Sport.
11: České hokejisty čeká po porážce 1-4 s Norskem poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Ve Friburgu se od 20:20 utkají s Kanadou. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Tenistka Karolína Muchová na Roland Garros postoupila do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Po zápase Muchová mluvila o komorní atmosféře na velkém kurtu Suzanne Lenglenové, kam zápas pořadatelé na poslední chvíli přesunuli.
12: Jo, bylo to zvláštní, ale jako čekala jsem to, protože nás fakt jako změnila. Během 5 minut jsme šli na kurt, takže o tom ani nikdo nevěděl, že tam jdeme hrát. Ten kurt je hezký, dobře se na něm hraje. Vždycky se radši hrajou na prázdném velkém kurtě, než kdyby nás hodili na nějaký malej.
11: Jiří Lehečka na pařížském Grand Slamu vypadl v prvním kole, Španěl Karen Obusta ho porazil 3-0 na sety. Dnes se v prvním kole představí Češky Nosková, Fruvirtová, Bartůňková a Siňaková a mezi muži Vít Kopřiva.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D1 nehoda za Kojetínem a kolony před Brnem. Na D1 z Přerova na Brno opatrně za sjezdem na Kojetín na kilometru 249 řeší nehodu v připojovacím pruhu od čerpací stanice, kolem se zpomaluje. Na D1 před Brnem směrem z Přerova stále roztrhané kolony, první část za exitem 226 Vyškov západ, tam krátce popojíždí i osobní auta, ta potom tvoří kolonu hlavně od exitu 216 Trousínov za sjezd na Holubice, kamiony to mají pravým pruhem až do Brna k D2. Na D5 z Prahy na Norimberg před hranicí pořád kolona kamionů místy nejenom v pravém pruhu začíná za sjezdem na Přimdu kolem kilometru 146. Na D8 z Prahy na Drážďany se kolona kamionů před hranicí tvoří od sjezdu 74 Ústí Bukov a protože regulují průjezd tunelem Libouchec, před ním průběžně vzniká fronta i osobních aut. Na tahu 35 z Liberce na Turnov počítejte s kolonou od sjezdu na Jablonec do omezení u Hodkovic, je to až na 15 minut. A v Praze stále dlouhé kolony, mimo jiné na okruhu před Ořechem od sjezdu z D1 je to osobním autem i kolem 50 minut, z druhé strany od D5 k Ořechu asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23. Tolik zprávy. A teď už má slovo Libor Bouček a jeho host.
1: Vystudovala střední průmyslovou školu grafickou v Helichově ulici v Praze, působila pro několik prestižních periodik v Česku. Za reportáže o drogách na afgánsko-pakistánských hranicích dostala čestné uznání Czech Press Photo. Pro tisk svých fotografií využívá i netradiční materiály, jako jsou textilie, sklo, zrcadla, plexisklo. Tolik vizitka faktická, která by nemusela končit, ale myslím, že daleko důležitější je ta osobní, protože dokáže vysvětnout emoci a zvětšnit člověka bez kudrlinek a okras. Jmenuje se Alžběta Jungrová a dnes je hostem Radio Žurnálu. Přeji ti hezké dopoledne a díky moc, že jsi dorazila.
15: Krásný ráno.
1: Kolik fotek denně děláš? Ještě pořád platí, že to je v řádu několika set.
15: Tak teď jsem trošku bych řekla i zpomalila, takže možná budeme na 300, a ne na 5, jako tomu ještě před pár lety bylo. Tím, že se víc věnuju té výtvarné fotce, tak tam ta intenzita je menší, ale stejně furt fotím svůj vlastní deník, což je taková rutina denní. A do toho jsem si teď vybrala další velký dokumentární projekt, který dělám už rok a půl, další rok a půl budu. A tam určitě to jako zase zvedáme v průměru.
1: No, já se ptám z toho důvodu, že je 9 hodin 7 minut, tak jestli už si dnes něco vyfotila?
15: Dneska ještě ne. Ještě jo, vyfotila ne. Jsem, ano, pardon, ale reference k instalaci výstavy, takže to bylo jenom na telefon, ale už jsem to párkrát.
1: Takže počkala. Pracovní fotka dneska už byla.
15: Ano.
1: A přijde ta fotka, jako mě zajímá ta chvíle, jo, kdy přijde ta fotka, která už bude... Ta, která bude součástí toho deníku. Jak tě to jako napadne, kdy to přijde ta chvíle, jo? Že má 9 hodin a ještě pořád nic?
15: Jo, ale to bývá jako, jako těžko odhadnout. Většinou je to nějaký moment, kdy se zkombinuje světlo, kompozice, emoce. A může to být metru, může to být tady teď ve studiu, a nebo to může být něco, co budu vymýšlet několik dní a stavět kvůli tomu obrovský set.
1: Prostě a jednoduše najednou to přijde. V tom metru, když jsi ho zmínila, děje se i to, že najednou fakt fotíš, protože logicky ústředním motivem jsou pro tebe lidi, že fotíš najednou z ničeho nic někoho, kdo to netuší. Jakože opravdu tě to tak popadne, že vidíš tu situaci, že to zmáčkneš.
15: Jo. Jo, většinou to pak nepoužiju nebo republiku, nebo se pak zpětně zeptám toho člověka, jestli by mu nevadilo, ukážu mu tu fotku třeba. A samozřejmě v rámci toho GDPR, jako všichni teď musíme řešit, musíme nad tím přemýšlet, ale když vidím moment, který mě zasáhne, tak vlastně moje automatická reakce je to vyfotit dřív, než přemýšlím o ostatních věcech.
1: Tak jenom pro cestující pražského metra je vysoká zhruba 175 cm, typuju to zhruba plus minus správně, šarmantní a elegantní, má jeden z nejširších úsměvů a nejkrásnějších, co jsem kdy viděl. Když někdo takový vás bude fotografovat, nestyďte se, nechte se fotit, budete součástí, řekl bych, sbírky, která patří mezi unikáty na území Česka. Alžběta je dnes hostem Radiožurnálu a podíváme se nejen na to, co chystá bezprostředně v jednom překrásném středočeském městě, ale i to, jaké to bylo v dalekém africkém Kongu.
16: Host Radiožurnálu.

0: Alžběta Jungrová je dnes hostem Radiožurnálu. Než se dostaneme k těm konkrétním místům a konkrétním zážitkům a konkrétním projektům, tak mě logicky, co by fanouška fotografie, zajímá to, jak si to médium z tvého pohledu stojí. V době, kdy máme možnost ukládat to do nekonečných cloudů, v době, kdy ty řekneš, že jsi vytvořila 300 fotografií, ale co by fotografka, se to tak dá očekávat, ale existují lidé, kteří jsou na sociálních sítích a už teď třeba ve 9:45 mají 200 fotek.
1: Hele, já si myslím, že ta fotografie v posledních 30 letech prošla úplně neuvěřitelnýma změnama, strašně rychlejma po tom, co se víceméně 100 let nic moc nedělo. A do toho přišel internet, my jsme přehlcený, všichni jsou přehlcený fotkama. A každý den padá na sociální sítě jako miliarda nebo fotek novejch. Takže do toho máme AI, který jako vytváří něco, co my nazýváme doteď fotografií, ačkoliv myslím, že s fotografií to nemá vůbec nic společného. Takže je to jenom, a to, jak my jsme se o tom bavili, je to jenom na nás, co si k sobě pustíme. Je to jenom na nás, co chceme sdílet. Já taky si myslím, že to, že každý sdílí úplně všechno a věší fotky někam na cloud, kde pod ním přes ně ztrácí kontrolu, to je, není v pořádku. Takže v tomhle tom to je to otázka nás vlastně dvouhodinovou přednášku. Počínaje hlídáním si vlastního soukromí až po to naučit se vybírat fotky, které prezentujeme.
0: No to je jedna věc, to šíření, ale ta druhá věc je tvůj pohled na tu fotografii obecně, že člověk díky technologii, což je pozitivní asi rozměr toho vývoje, protože mobilní telefony prostě jsou kvalitní, mají kvalitní foťáky, ale že najednou fakt člověk je najednou majitelem tolika fotografií. Jak jako tam poznat tu kvalitu, že najednou i my jsme všichni producenti, teď do toho zvětšíme ten okamžik, ale už se k tomu nikdy nevrátíme, protože když se k tomu chceme vrátit, už jsme vytvořili dalších 150
1: nedajdeme
0: fotografií.
1: Ani zpátky. Hele, to je právě ta součást té profesionality v tom, jako ten edit, ten výběr těch fotek je z mýho pohledu třeba třetina mojí práce. Jo? Oni si všichni myslí, že to, že to nacvakáš, je vlastně, nebo že to, ty fotky vzniknou, ale tam je určitě jako produkce, pak je samotný focení a pak je ta produkce, kdy člověk vybírá. A bohužel v tomhletom, vlastně já teď na výstavu řeším 30 reálně fotek z těch všech tisíc, co jsem nafotila, tak aby to pro toho diváka bylo zajímavý, nějakým způsobem to odvyprávilo ten příběh. Takže celý ten výběr fotek je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí. Já bych mohla se vrátit teď zpátky do toho základu a vybrat vlastně úplně jinou výstavu tím, že bych ty fotky poskládala jinak. Tudíž tam lidi co strašně podceňují a myslí si, že když nedokážou vybrat z 10 jednu dobrou, takže dají všech 10 a že ty lidi to nějakým způsobem přijmou. Takže tady bych se zaměřila hodně na to naučit se opravdu vybírat.
0: Bylo to pro tebe to nejtěžší?
1: Je
0: protože
1: to strašně
0: ty jsi
1: těžký.
0: Logicky, co by fotografka prošla tím přerodem z toho, že člověk musel vycítit tu chvíli, zmáčknout tu spoušť a teď je z něho ten selektor. Jak se to dá naučit, to selektování? Bylo to nejtěžší?
1: Hele, určitě výběr těch fotek je to nejtěžší, protože to samotné focení je nějak časově omezený, ty víš, že máš den nebo týden, tudíž a pak to skončí. Když to u toho počítače můžeš sedět roky a překopávat ten soubor do nekonečna a vlastně vyprávět jiný příběh vlastně se stejným základem. Ale ono to bylo, hele, já když jsem začínala, já 30 let se fotkou živím tenhle rok, takže když jsem před 30 lety začínala...
0: To znamená od 5 let.
1: Děkuju. Když jsem začínala v novinách, tak my jsme fasovali opravdu jeden film na akci, 36 oken v rámci reportáže a pak vlastně jsme přijeli do novin, tam byly laborantky, ty zpracovali film, ten nám vrátili a já jsem si vystála frontu na prosvětlovák, kde už za mnou zase stály lidi a já jsem z toho filmu z těch 36 oken musela vybrat jednu vejšku, jednu šířku během 3 minut. Tudíž už tam jsem se docela dobře naučila vybírat, protože i z 36 vybrat 2 jakoby je strašně těžký, takže je to vlastně proces to editování, naučit se vybírat dobře ty věci. Je prostě půlka celý té práce.
0: Jak já, co by fotograf amatéra, stejně tak posluchačky a posluchači Českého rozhlasu, poznám, že ta moje fotografie třeba toho dítěte má tu hodnotu. podle čeho se my máme řídit. Samozřejmě to není jako ultimátní, ale zajímá mě ten tvůj pohled. Rada Alžběty, jak poznat tu dobrou?
1: Hele, určitě základ je nějaký kompozice, světlo. Já říkám, pro mě je nejdůležitější, jestli ta fotka v sobě nese nějakou emoci a tam bych byla šla na úkor kompozice a světla. To jsou určitě základy a pak máš spoustu dalších věcí, které vlastně to formují. To asi takhle divákům tady posluchačům nepřenesu. Jenom bych chtěla říct, že velká chyba, kterou děláme, my jsme hrozně poplatní sociálním sítím, protože vlastně ty už víš, co lidi na Instagramu mají rádi nebo co lajkujou, tudíž ty se snažíš vytvářet ty fotografie tak, aby byly poplatný týhletý velký mainstreamový skupině, ale to neznamená, že když to má hodně lajků, že je to dobrá fotografie.
0: A to se můžeme dostat ještě k oblastem, protože existuje daleko víc oblastí, které se na sociální sítě vůbec nedostanou. I tahle selektivnost trošku může pokřivovat to zrcadlo kolem nás. S Alžbětou Jungrovou se o tom budeme povídat. Posloucháte Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Alžběta Jungrová prožívá už 30 let svoji kariéru výjimečné fotografky, která sneseš označení reportážní částečně. Myslím, že v tom nejlepším slova smyslu, protože ta reportáž je přece jako unikátní, že je to svědectví té doby.
1: Určitě reportáž, dokument a určitě to velká část mýho života a součást naprosto, takže určitě bude ctí.
0: Ty oblasti jsou různé, já jsem v úvodu zmiňoval to afgánsko-pakistánské pomezí, budeme se bavit o Kongu, ale jak ty si vybíráš to téma, co tě osloví, ten žánr, protože můžeme pokračovat dál zdravotnictví, teď jsi zmínila, že jezdíš s záchrankou poslední dobu, tak co je to, co se tě dotkne? Jak v tobě zažehne ten oheň?
1: Tak to se samozřejmě mění hodně s věkem. Ty témata, které mě zajímají, já se posledních 10 let snažím dělat dokumentární projekty, kde mám čas na to se na to místo vracet, takže ideálně roky. Kdy můžu opravdu jít do hloubky a nejenom po povrchu, že někam přijdeš, tam 2 dny něco fotíš a odejdeš, takže teď vlastně 1,5 roku jezdím se záchrankou, další 1,5 roku budu a teď přesně po tom 1,5 roku začínám cítit, že už mě ty lidi, většina z nich zná, většinou z posádek už jsem někdy jela, a dispečing ví, takže je to takový, a ty lidi se přestanou hlídat, kontrolovat, dostaneš se trošku pod ten první povrch, protože vždycky, když přijde fotograf, tak ty lidi jsou nervózní, samozřejmě snaží se nějakým způsobem vystupovat, se stylizovat, chtějí vidět sami sebe tak, jak by se chtěli vidět. Takže a tohle celý je jako dlouhodobý proces nějakého jako infiltrování se toho fotografa tak, aby už nebyl ten vetřelec.
0: Ta záchranka tě napadla jak? Je to ta krajní mez? Je to ta krajní situace toho člověka?
1: Záchranka mě oslovila. My budeme dělat knížku z toho ke 170 letům Pražské záchranné služby. A já si myslím, proč jsem na to protože si myslím, že tohle je téma, který se strašně rychle mění v současnosti. Zdravotnictví všeobecně, i ten systém tý záchranných složek. A že vlastně za 100 let to má furt šanci být pro lidi zajímavý vidět, jak ty věci vypadaly, že spoustu věcí se nemění nebo zůstává plus minus stejný. Takže i ty témata já si trošku vybírám tak, aby to vlastně bylo z hlediska nějaký budoucnosti přínosný. Myslím, že ty lidi budou moc vidět, jak jsme žili.
0: Jaké lidi vidíš kolem sebe v té záchrance a v tomhle systému? Jak bys je charakterizovala, jací jsou?
1: Záchranáři?
0: No.
1: Já jsem úplně vyřízená z nich. To jako klobouk dolů, já opravdu musím říct, i po tom 1,5 roku furt jsem jako většinou dojatá z toho, jak máme jako a pyšná, teda strašně, jaký máme skvěle funkční ty záchranáři, ty řidiči, i ty holky na tom dispečingu, ale i to, jak umí vlastně jako spolupracovat s policií a s hasičema. Já jsem jako to je prostě, oni opravdu, hasiči chodí na záchranku, na stáže, stejně tak, aby se naučili první pomoc. Jo, je to celý propojený, ten systém je opravdu, a ty lidi jsou laskaví, jo. Já vidím, jak prostě hladějí babičku po ruce, to pak jako tam stojíš a jsi úplně dojatej, že i v té práci, která je opravdu někdy šílená, ty lidi jsou agresivní, napadají je, alkohol, drogy, jako většina z těch výjezdů jsou vlastně banality, někoho bolí bříško prostě a jo, takže a oni prostě ke každému přistupujou ze stejnou důležitostí, je to fakt zážitek pro mě.
0: Jaká bude ta výsledná stylizace, protože z toho, co říkáš, tak já najednou vidím černobílou věc, i když ta barva, si to mě zajímá, jak to dopadne.
1: Ale barva, asi to bude barva, i když samozřejmě já tu černobílou fotku miluju a myslím si, že ale zrovna ta záchranka je tak specifická, ta barevnost pro ně, ta výraznost vytlačení z toho prostoru, i ta sanitka, i ty noční světla, když to moda jako blikají, jakoby, takže tam asi bych trošku ubrala tomu příběhu, kdybych to dala do ČBčka, samozřejmě nejradši bych to udělala půl na půl nebo fotku od fotky, nebo to takhle úplně nefunguje, musím držet nějakou linii. Ale hele, ta barevná fotka vždycky v sobě nese nějakou jako emoci, pokud ten příběh má barvu, což ta záchranka má. Ta černobílá fotka pak umožní jít jako víc jako do příběhu, když to ta barva ho někdy trošku potlačí, takže vždycky tohleto rozhodování je strašně těžký. Já třeba burlesku, kterou fotím 15 let, tak jsem nechala v barvě, protože si myslím, že tam je jasně daný, že ta barva je pro ně specifická, jsou to světla, jsou to kostýmy, jsou to, je to make-up, takže tam bych ubírala, naopak třeba Věznici jsem dělala černobílou, takže tohle je takový jako těžký rozhodnutí, ale pak musíš jít.
0: No z toho, co říkáš, líbí se mi, že reaguješ na moji zdviženou ruku. To mě zaujalo. Záchranka, burleska, Věznice. Absolutně odlišné světy. Co tedy musí mít ta komunita? Podle čeho si to vybereš, že je to takhle rozličný?
1: Hele, tak Věznice a burleska jsou vlastně žena. Já furt jako ústřední téma, myslím, celý mojí tvorby jsou ženy a ženský témata, ženský příběhy, tudíž tam bylo jasný, že to byla Věznice a mě strašně baví ty protiklady, on ten život potom je hrozně jako pestrej, když se nebojíš jít od burlesky do Věznice. A celkově tím, že jsem žena, že se dostanu mnohem blíž k ženám, jsem schopná jim mnohem líp porozumět a ponořit se víc do toho příběhu, takže ženský. A ta záchranka je prostě pro mě nějaký lidský příběh. Jsou to asi to propojou lidi a nějaký emoce, které jsou spojené s tím, co vytvářejí.
0: Alžběta Jungrová je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
2: Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Charlotte Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Chtějí začít spolupracovat. Severní Korea vystřelila ze západního pobřeží několik raket do Žlutého moře. Informovala o tom jihokorejská armáda s tím, že nejméně jednou ze střel byla balistická raketa krátkého doletu. Pchjongjang odpal začal několik hodin potom, co jihokorejský prezident Lee Jae-myung na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Severní Korea naposledy vypustila několik raket krátkého doletu 19. dubna. Senát si dnes připomene 30 let od svého ustavení. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní i bývalí senátoři. Přítomným promluví i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní komory pak převezmou symbolické klíče k senátu. Sport. Zápasem Baníku Ostrava s Táborskem začne baráž o fotbalovou šance ligu. První ze dvou vzájemných duelů odehraje Baník na domácím hřišti od 18 hodin. Na Radiožurnálu Sport můžete zápas sledovat v přímém přenosu. Na Radiožurnálu budou živé vstupy. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Rohlenky a nehoda na D5 za Přimdou. Na D1 z Brna směrem na Vyškov pozor před Rohlenkou kolem kilometru 206,5 je tam hlášený kus plechu v levém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se stále tvoří roztrhaná kolona. První relativně kratší část je za exitem Vyškov západ kolem kilometru 221, pak se to hlavně štosuje mezi exitem 216 Rousínov a Rohlenkou, kamiony v pravém pruhu dál až k D2. Na D5 z Prahy na Rozvadov se už kolona před hranicí rozjela, ale na jejím původním konci na kilometru 146 narazil jeden kamion ze zadu do druhého. Záchranáři na místě opatrně za sjezdem na Přimdů dojíždí se do kolony kolem 145. kilometru, protahuje se to zdržení 15 až 20 minut. Na D8 z Prahy na Drážďany se nadále před hranicí tvoří kolona kamionů v pravém pruhu, a to od exitu 74 Ústí Bukov. Průběžně regulují průjezd tunelem Libouchec a tak před ním chvílemi stojí i osobní auta. A v Praze nadále řada odpoledních kolon, dlouhá je ta na okruhu směrem na letiště před Ořechem, kamionu od sjezdu z D1, za Lochkovským tunelem pozor ještě na stojící kamion v pravém pruhu. Další zelená vlna za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23 a foukat má většinou slabý vítr. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu pokračuje host Libora Boučka.
1: Je to tak, ty 3,5 minuty po 9:30 si povídáme s fotografkou Alžbětou Jungrovou. Těžko se hovoří o fotografii, protože člověk ji musí vidět. Nicméně ti, kteří mají chuť, tak tu možnost budou mít, protože zítra je vernisáž tedy.
5: Zítra je vernisáž.
1: A od 28. května, což je čtvrtek, se v Čelákovicích ve Volmanově vile otevírá výstava s názvem Bez konce a začátku. Začnu tou vilou. Čím tě zaujala a čím je specifická?
5: Tak Volmanova vila je nádherná. Je to funkcionalistický takový skvoz, bych řekla. A já k funkcionalismu mám hrozně silný vztah. Vyrostla jsem jako dítě ve funkcionalistickém bytě. Bydlím ve funkcionalistickém bytě, který dokonce náš dům, ve kterém žiju, realizoval nebo navrhnul stejný architekt jako jeden ze dvou, co dělali vil Volman. Takže tam okamžitě pro mě je jako nějaký pocit domova nebo zázemí, když já vejdu dovnitř, protože je to něco vlastně, na co jsem zvyklá. Ta vila má nádhernou atmosféru, je prosklená a vlastně tak jako volně přechází venek dovnitř. Je tam spoustu průhledů, spoustu odrazů, věci, které využívám já hodně ve fotografii k vytvoření nějakého dalšího světa. Takže já samozřejmě celý projekt vlastně tak vzniknul. Já jsem přijela poprvé do Volmanové vily na prohlídku, viděla jsem ten dům a říkám, tady bych strašně chtěla fotit. A pod shodou okolností jsem se potkala se Zuzkou, která spravuje Volmanovou vilu a ona říká, ježíš, tak to my bychom byli rádi, protože se věděla, co dělám.

0: lepší, než si laik může představit, protože za normální okolností by člověk čekal, že se prostě udělá velkoformátový tisk, dáš tam ty fotografie, ale ty měníš ten prostor, tak jaké materiály používáš, v čem to je unikátní a jestli jsi neupletla zbytečně velký bič?
1: Já si vždycky upletu zbytečně velký bič. Já si říkám, dělám si to většinou složitý sama a tady je to o to komplikovanější, že samozřejmě v té vile my nemůžeme úplně moc vrtat, nikde nic přidělávat. Takže tady se vymýšleli celý speciální konstrukce na ty fotky. Je to vlastně takový trojboj o tom, co já si dokážu prosadit, co si vila dokáže uchránit přede mnou, ale my jsme hodně pracovali tentokrát s látkama, což je další složitá disciplína, je tisk na látku, protože jsem takový průhledný, vlající, závěs je skoro neviditelný, aby na tom ty holky byly jako takový přízraky té vily, což je ta vize vždycky, kterou jako mám, a pak samozřejmě přijde ta realizace. Tady mi strašně pomohla Liběna Rochová, která mi doporučila v firmu, která to dělá ve Švýcarsku, ale tudíž jako nátisky jsou komplikované, všechno se posílá tam a zpátky, aby jsme to viděli. Teď vlastně pak přijde ta samotná nádherná látka, teď jak ji přidělat, aby to opravdu byl ten duch. Takže jak říkám, složitý si to dělám vlastně víceméně sama a tady je to ještě o to komplikovanější, že ten dům je vlastně zakonzervovaný a nedá se do něj implantovat nic natvrdo.
0: Každopádně stojí to za návštěvu až do konce srpna, bude bez konce a začátku, a myslím si, že to má ještě jeden rozměr, že je to zviditelnění Čelákovic, což je taky velmi unikátní sídlo, kousek od Prahy, rezidenční sídlo, nádherné prostředí a ten funkcionalismus tam prostě jednoduše zapadá. Tak budete-li mít chuť, tak Volmanova vila od 28. května. Už je všechno hotové před tou zítřejší vernisáží?
1: Já teď, až tady spolu si dopovídáme, tak zabouchnu dveře a poběžím. Dojedu metrem k autu, tam skočím do auta, pojedu do tiskárny, pak pojedu do Prušalobu, s kterýma spolupracuju, to je další část toho projektu, že gravírujeme do takových plexiskel, aby ty věci byly. No, takže a pak večer někdy kolem půlnoci podle mě...
0: Kolik je vernisáž?
1: Zítra od 6.
0: Mám
1: ještě spoustu času.
0: Když to rychle spočítám, je to víceméně nějakých 33 hodin od této chvíle.
1: To se dá ještě překopat celá výstava.
0: Říká Alžběta Jungrová.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, tohle byla Adele. Alžběta Jungrová je dnes hostem. Probrali jsme Volmanovu vilu v Čelákovicích, co by instalaci, která se otvírá veřejnosti 28. května. Ale ještě jeden projekt máš za sebou, velmi rád ti ho připomenu, protože sestava českých umělců vyrazila do Konga. Přiznám se, že ta sestava mě zarazila. František Skála, Jan Kaláb, Denisa Krausová, Michal Škapa, Veronika Souralová, Jan Poubě, Filip Kurka, Jan Gemrot a ty. To jste jeli fakt dohromady.
1: Jeli. Jeli, je to neuvěřitelný, je to neskutečný zážitek. A byly dobrý i špatný momenty, bylo to náročný, jako fyzicky neuvěřitelně. Jsem na nás na všechny pyšná, že jsme to zvládli víceméně jen s menšíma újmama. A já musím říct, já jsem do Afriky nechtěla, není to úplně destinace, kterou bych si vybírala, ale když za mnou kluci přišli s tímhle projektem, tak to bylo na začátku, vlastně to bylo, že pojede Honza Kaláb a Franta Skála a já už ten moment jsem věděla, že chci jet s nima. A pak se teprve stavil ten zbytek, přidávali se lidi.
0: Umím si letos představit, v téhle sestavě, že jedete na benátské bienále, ku příkladu, ale do Konga? To v sobě fakt máte všichni tři, když budeme zmiňovat ty tři kus toho dobrodruha. U tebe o tom nepochybuju, ale...
1: Já jsem byla vlastně jediný z těch deseti umělců, kdo už v Africe byl. Musím říct, ale zase jsem nikdy nebyla na zájezdě, takže tam jsme si to prohodili, kluci, nebo celý ten tým těch lidí bylo poprvé na tomhle kontinentě, v takovýhle zemi, která opravdu není úplně stabilní, je to chudá země, takže to je opravdu jako zážitek asi pro člověka, který nikdy takhle necestoval. Pro mě bylo zážitek jet s dalšíma 9 lidma v týmu, protože většinou jezdím sama, z 95% maximálně jsem někdy jela s píšícím redaktorem nebo někým, ale takže pro mě bylo neskutečný pozorovat vlastně ten tým těch lidí, jak vlastně jako fungují jako turisti a vlastně jsem si poprvé připadala taky jako turista, protože najednou jako vlastně jsem nemusela nic řešit, zařizla. Hele, bylo to, my jsme se strašně nasmáli. Opravdu jako většinou sami sobě, teda, protože jsme padali jak mouchy postupně.
0: Rozumím, že jste se zasmáli, působí to jako roztomilý zájezd výtvarných umělců někam, ale bylo to Kongo. Co byl ten smysl a ten cíl vlastně, co je ta podstata té expedice, protože musím říct, že to je další oblast, která neříkám, že je opomíjena, ale na piedestálu rozhodně není.
1: My vytvoříme každé jedno dílo, které bude inspirované touhletou cestou, který pak jde do aukce a výtěžek půjde na podporu mizejících druhů zvířat, především teda v Kongu jsou to sloni.
0: Ten projekt je Kongo cena slona. No, jak... Vlastně člověk svobodně se může pohybovat po Kongu. Jak moc opravdu platí to, jak jsi to romanticky popsala? Protože já si myslím, že aspoň z toho, jak okrajově Kongo znám, tak to přeci jenom spoustu rizik nabízí.
1: Tak my jsme měli hrozný štěstí, že jsme vlastně měli skvělýho průvodce. A kluci to měli zorganizovaný, samozřejmě se snažili vyhnout všem možným zbytečným rizikům. Vlastně ve městech jsme byli jenom pár dní. Tam samozřejmě jsme dostali instrukce, jak se chovat, kam chodit, kam nechodit. Víceméně jsme většinou byli spolu. A pak z větší část toho zájezdu my jsme byli v přírodě. My jsme fakt jako 4 dny byli v džungli, kde jsme i spali a nocovali ve stanech. Měli jsme sebou ještě jako lokální průvodce, který vlastně i vědí, kudy kam jít, čemu se vyhnout. Takže to nebylo, že bychom tam úplně jako běhali někde sami, ale bylo to opravdu jako velmi dobře zařízené.
0: Jak to je s těmi zvířaty? Kolik těch zvířat se skutečně v té volné přírodě pohybuje? Vím, že to zní lapidárně, to je otázka a jednoduše, ale myslím, že ta bezprostřední zkušenost je to, co člověk málo kdy slyší.
1: My jsme viděli gorily, viděli jsme šimpanze, viděli jsme herochy, bohužel jsme neviděli slona, což ale i v rámci nahrává tomu projektu, že bychom je měli podpořit, aby jich bylo víc v té volné přírodě, ale upřímně ten slon je hrozně plachý zvíře, tudíž pak když tam dupé prostě 10 českých umělců přes savanu, tak asi pravděpodobně jsme jich i pár vyděsili, ale Je to, musím říct, jako strašně silný zážitek a musím říct, na to jsme se shodli úplně všichni. Vidět třeba tu gorilu v té volné přírodě je síla, je fakt jako emoce, je to, člověku jde mráz prostě po celém těle a měli bychom fakt se zaměřit na to, že o tohle bychom neměli ochudit příští generace.
0: Byť jste byli převážně v přírodě, tak jste logicky se dostali do kontaktu s těmi, kteří v Kongu žijí. Jak oni nahlíželi na skupinu těch evropských umělců, kteří přijeli na zájezd a vlastně, i když můžou chtít sebe víc, tak středobod, no, to je jedna věc, ale středobod toho jejich zájmu, to Kongo je fakt jenom na tu chvíli, na ten pobyt. Jak se na vás dívali? Jak na vás reagovali?
1: Hele, já si myslím, že úplně stejně, jako kdyby my jsme viděli stádo, jak by jsme koukali na stádo slonů. Tam se jako v této Kongo není turistická země, nepotkáš tam moc turistů, opravdu jako výjimečně a ještě přes těch velkých. Takže jsme vlastně se stali takovou jako atrakcí, což tato parta zrovna by byla atrakcí skoro kdekoliv, ale tam. Ale bylo strašně hezký vidět ty interakce, kdy prostě jsme se všichni snažili komunikovat, vlastně kluci si chtěli malovat. Takže to propojení je hrozně rychlý tím, jak vlastně ty lidi sami o sobě se mají tu snahu zapadnout a vlastně nějakým způsobem komunikovat, dovědět se co nejvíc věcí. Tak to bylo strašně fajn.
0: Sestava skutečně 10 výjimečných umělců, to dílo bude vystavováno od 7. do 27. září letos a následně se bude dražit online a ten výtěžek míří právě na projekt Kongo, cena slona. I tohle je rozměr Alžběty Jungrové, která je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Alžběta Jungrová je dnes hostem. Zmínili jsme, že v rámci projektu Kongo cena slona budou mít možnost lidé vydražit i její dílo a přispět tak na ochranu zvířat žijící ve volné přírodě ve střední Africe. Když se mu toho dražení, tak člověk musí zmínit i to, co se tě týká, že vlastně tvoje dílo je tím nejdražším dílem žijícího fotografa na území Česka, že držíš tenhle rekord. Já bych řekl, že to je reálné ocenění toho, co dokážeš. Ale mě to vlastně zajímá, co to pro tebe znamená, že se ta cena dostala vlastně, tuším, že to bylo ke 250 000 korun.
1: Bylo to přes 250 000. No. Ano, já jsem se jako strašně vděčná a šťastná, že se tohle děje. Já od celou vlastně svoji kariéru neprodávám fotky, nikdy jsem nedělala žádný série printů. Je to opravdu jako postavený už na tom, že ta fotka, když už ji udělám a ten print prodám, má hodnotu. Že člověk pak vlastní jediný originál nebo jeden ze tří originálů. Neprodávám všechny fotky, opravdu jako to promýšlím, co chci dávat ven, takže to není, že by, a tak by to měli ty fotografové, pokud si jako chtějí prodávat fotky, dělat, neměli by to sekat prostě po seriích jako 20, 30, 40 a pak jako, a tak to udělám ještě 30, 40 formát a 40 na 50. Hrozně tím devalvujou tu hodnotu a tu cenu. Fotografie je umělecký dílo, je to stejně hodnotný jako obraz, nebo jako grafika, nebo jako malo, to, úplně jedno, akorát lidi si zvykli z toho dělat IKEA, sekat to prostě jak Baťa cvičky a vlastně prodávat to jak pohlednice. Tady bych doporučila všem fotografům, který jako vůbec zvažují tuhle tu cestu, opravdu už od začátku si hlídat, co komu dáváme, vydáváme. Já mám přehled, přesně vím, kdo vlastní moji fotku, kde se to prodalo, v jakých je to. Je to vše, každá ta fotka je opatřená certifikátem, který je napojený na to dílo, aby se dalo rozpoznat, že je pravý. Jo, takže přistupovat tomu s tou vážností, kterou si myslím, že by to mít mělo. Jo.
0: No protože to je, a vracíme se vlastně k tomu prvnímu vstupu, který jsme spolu absolvovali, že to byl najednou důkaz toho, že i přes tu obrovskou inflaci a množství fotografií, tak ten jeden originál má smysl a že to je skutečně umění. To musel být ten moment pro celou scénu fotografickou, když se dostala na tu část.
1: Já to pevně doufám a věřím. My jsme kvůli tomu dokonce jako jsem spoluzakladatelka skupiny 400 ASA, kde vlastně se snažíme udělat i nějakou osvětu v rámci toho dokumentu, aby ty lidi pochopili, že fotka je umění. Tam nemusíme o tom nikdo diskutovat.
0: Ne.
1: Takže jenom, aby si ty lidi jako to sami uvědomili, aby se k těm fotkám nechovali jako k něčemu, co je spotřební materiál, co jsou noviny. Nebo pojďme se chovat, ale pak zase jako nemůžeme říct. Takže ano, hele, to doufám, že tohle je nějaký impuls i pro ty ostatní fotografy, aby jsme k tomu my minimálně, co se tím živíme, k tomu takhle začali přistupovat a pak máme šanci, že to v okolí se na to bude dívat stejně.
0: Je důležité i to, jakým způsobem je ta fotografie prezentována a na mysli mám právě průhledné desky a ty průsvědné látky, které používáš. Je to součástí, jestli je to ten součást celého konceptu.
1: Určitě u některých těch děl je to součást toho konceptu. Já s tím pracuju velmi opatrně, tak aby to dávalo smysl, proč je to na látce, nebo proč je to na skle, nebo proč jsme zrovna gravírovali, aby to bylo součást toho díla a té emoce, kterou já vlastně tomu divákovi chci předat. Tudíž, abych to jen tak negravírovala, protože to vypadá zajímavě. Takže některé ty věci samozřejmě pak jsou náročné na výrobu, na technologicky. My jsme dokonce teď vymýšleli 3D tisk, na což jsme strašně pyšní, protože se nám to hrozně povedlo. Ale vždycky je to součást toho procesu a toho díla. Neřekla bych, že úplně jako hodnotnější vlastně je jestli je na papíře, nebo jestli je fotka na skle nebo na látce.
0: Myslím si, že taky ne. Že zůstává ta fotka. Že ten samotný základ a to zachycení toho okamžiku je to nejcennější a za těch 30 let si dokázala zachytit spoustu zásadních okamžiků a myslím si, že stojí za to mít doma alespoň jednu fotografii od tebe, protože je to svědectví té doby a ta rizost je skutečně unikátní. Ať se daří v Čelákovicích, ať se daří i s Kongem a těším se na to, jak vyjde i ten projekt s Pražskou záchrannou službou.
1: Já moc děkuji za příjemný rozhovor.
0: Já děkuji. Alžběta Jungrová byla hostem Radiožurnálu. Za chvíli už dopolední Radiožurnál a Vojta Bídrman.

0: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštíví pobaltské státy zasažené dronovou hrozbou. Taky o tom uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu. Už jsou připravené. Radiožurnál 10 hodin. A zprávy má Tereza Tomášková.
1: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. V 85 letech zemřel někdejší odborový předák Richard Felder. Hokejový brankář Jakub Dobeš byl u porážky Montrealu s Carolinou v playoff NHL. Po nehodě je kolona na dálnici D5 směrem do Německa před Rozvadovem a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, kde se lidé například skládají na léčbu pro nemocného člověka. Oběť nejdřív přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek, aby viděla, že peníze skutečně dorazily a účet tedy není falešný. Pak dotyčnému napíšou, ať peníze posílá jinam, už na svůj účet, kde peníze mizí. Získat je zpět pak není jednoduché, vysvětluje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
3: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
1: Lidem by mělo být podezřelé například vysoké zhodnocení vkladu nebo velmi jednoduchá komunikace s údajným investičním poradcem. V 85 letech zemřel Richard Felber, někdejší politik a zakladatel novodobého odborového hnutí po listopadu 1989. Radiožurnálu jeho úmrtí potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Felber se v 90. letech na vzniku konfederace podílel, v čele byl 8 let. Svou politickou kariéru spojil se sociální demokracií. Několik let byl v Senátu i v Evropském parlamentu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým tyto země čelí. Minulý týden musela část obyvatel Vilniusu a jeho okolí vyhledat úkryt, potom co vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře.
4: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na sociální sítě napsala, že Rusko a Bělorusko nesou přímou odpovědnost za drony ohrožující životy a bezpečnost obyvatel východního křídla Evropské unie. Hrozbám spojeným s narušením vzdušného prostoru drony čelí Litva, Lotyšsko a Estonsko zhruba od poloviny března. Ohrožují je ukrajinské drony, které útočí na cíle v Rusku. Rusko ale tyto drony pomocí elektronického boje mate a některé následně míří do Pobaltí. Některé z těchto dronů v posledních týdnech havarovaly. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších uzavřeli velké parkoviště na příjezdu do střediska. V jeho blízkosti dělníci stavějí nový most a lanovku. Ta má propojit lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Další dopravní omezení se přidají ještě do začátku letních prázdnin, jak upozorňuje ředitelský areálu René Hroneš.
5: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
6: Sport. Hokejisté Montrealu s Jakubem Dobešem v brance podlehli Carolině 2-3 v prodloužení. Kanadský tým tak ve finále východní konference NHL prohrává 1-2 na zápasy. Dobeš zaznamenal 35 zákroků.
7: Dobeš měl třikrát více zásahů než gólman soupeře. Při vyrovnávacím gólu na 2-2 si dokonce český brankář připsal asistenci. Carolina zápas rozhodla v 15. minutě prodloužení. V nastaveném čase se jí to povedlo podruhé za sebou a získala tak cenné vítězství na ledě protivníka. Série bude pokračovat v noci ze středy na čtvrtek našeho času dalším zápasem v Montrealu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
6: Basketbalisté New York Knicks v semifinále NBA porazili Cleveland 130-93 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Ve finále se představí po 27 letech, titul naposledy získali v roce 1973.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D5 před Rozvadovem a v Praze kolona na jižní spojce. Na D5 z Prahy na Norimberg za sjezdem na Přimdu počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu z kilometru 142, potom za sjezdem na Rozvadov za odpočívkou Svatá Kateřina na 144. zastavují i osobní auta a sune se to až 40 minut. Na kilometr 146 tam havarovaly dva kamiony, provoz pouštějí jedním pruhem, průběžně i pozastavují. V osobním autě je určitě lepší cesta po silnici 605 přes Rozvadov. Na dálnici D1 z Přerova na Brno za Vyškovem čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu z kilometru 218, osobní auta brzdí krátce kolem exitu 216 Trousínov a potom ještě u Rohlenky. Na D8 z Prahy na Drážďany se před hranicemi tvoří kolona kamionů, zřejmě kvůli kontrolám u Breitenau. Pravý pruh je plný od exitu 80 Libouchec a tam před tunelem regulují jim průjezd, chvílemi postávají i osobní auta. A v Praze stále vznikají kolony třeba na okruhu před Ořechem, hlavně směrem na letiště se kamiony sunou už od D1. A dlouhá fronta je taky na jižní spojce směr Smíchov od sjezdu na Pankrác půl hodiny přes Barandovský most před regulovaný vjezd do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Letošní hokejový šampionát ještě nedospěl ani do vyřazovacích bojů, ale přesto si právě dnes připomínáme druhé výročí od zlatého úspěchu z Prahy. Ano, 26. května 2024 byla neděle a národní tým ve finále domácího mistrovství světa přehrál v O2 aréně Švýcarsko 2-0. Letos to prozatím na zopakování takového úspěchu nevypadá, ale to důležité z turnaje ve Friburgu a Curychu je pořád teprve před námi a věřím, že si to tady na Radiožurnálu společně užijeme.
2: Dopolední Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Na největším tuzemském inzertním portálu bazoš.cz lidé prodávají v rozporu se zákonem alkohol. Od poloviny dubna do poloviny května se na webu objevilo takových inzerátů přes 40 a převážně šlo o slivovici. Po dotazu Radiožurnálu inzeráty začaly mizet a majitel portálu Radim Smyčka uvedl, že se snaží takové nabídky blokovat. Prodej domácího alkoholu řeší se serverem i s celníky. Podrobnosti teď od reportérky Terezy Chrastinové, kterou vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Děkuji, hezké dopoledne.
0: Prodej alkoholu bez licence je nelegální, přesto ho lidé na portálu bazoš.cz nabízeli i desítky litrů. Jak reagovali na to, že porušují zákon?
1: My jsme mluvili se třemi lidmi, kteří na portálu nabízeli prodej slivovice. Všichni přiznali, že ví, že prodávat takto alkohol je zakázané. Argumentovali tím, že jde o jejich první prodej a potřebují se zbavit zásob, které vypálili v oficiálních pálenicích v minulých letech. Po našem telefonátu ale inzeráty smazali.
0: Prodej na inzertním portálu řeší i celní správa. Jak přesně postupují celníci?
1: Mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman uvedl, že reagují jak na oznámení, tak sami případy aktivně vyhledávají. Spolupracují na nich i přímo s majitelem portálu bazoš.cz. V případě slivovice je podle celníků problematické zejména to, že na destilování v pěstitelských pálenicích se vztahuje poloviční spotřební daň a alkohol má tak sloužit výhradně pro vlastní spotřebu. Mluvčí Zeman říká, co lidem za prodej hrozí.
2: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
0: To je reakce Richarda Zemana z generálního ředitelství cel. Jak, Terezo, reagovali zástupci webu bazoš.cz?
1: Po zaslání mailových otázek na desítky dostupných inzerátů s domácím alkoholem tyto inzeráty portál smazal. Později majitel portálu bazoš.cz Radim Smyčka odepsal, že inzeráty aktivně blokují, ale může se stát, že nějaké projdou skrze filtry. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít dál. Například včera to bylo nejméně 7 inzerátů.
0: Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu bazoš.cz. Prodej alkoholu z pěstitelských pálení je totiž nelegální a hrozí za to pokuty. Podrobnosti jste teď slyšeli z úst reportérky Terezy Chrastinové a děkujeme za to, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Koncem letošního dubna vydala zpěvačka Terezie Anna Marie svůj debutový singl s názvem Kde zpívali ptáci, a tohle byla její druhá píseň Melodie. Text i hudbu si napsala sama zpěvačka, houslové party nahrál Šimon Marek a produkce se ujal fidlersky. Výsledek téhle spolupráce jste teď slyšeli v dopoledním Radiožurnálu.

0: Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot o další měsíc, tedy do konce června. Půjde tak už o třetí měsíc v řadě. Teď na Radiožurnálu doplníme podrobnosti.
1: Business týdne. Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
0: Co rozhodne o tom, že vláda skončí s určováním cen nafty a benzínu a se stropováním marží čerpacích stanic, které zavedla v reakci na konflikt na Blízkém východě? A jak je reálné, že skutečně dojde k prodeji státního výrobce střelného prachu firmy Explosia? O tom všem mluvila s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z hnutí ANO naše ekonomická analytička Jana Klímová. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Co tedy bude podle Karla Havlíčka rozhodující pro ukončení regulace cen pohonných hmot?
2: Tak vláda žádné konkrétní kritérium, jako například ukončení konfliktu mezi USA a Iránem nebo třeba pokles cen ropy na nějakou úroveň před krizí vlastně nemá. Jak se vláda bude rozhodovat, ministr Havlíček popsal takto.
3: Musíme být přesvědčeni, že ta situace se nebude zhoršovat, což dnes samozřejmě nevíme. Mírové dohody stále uzavřeny nejsou. Skáče to, pokud někdo sleduje, jak se vyvíjí cena za barel, tak vždycky co nějaké prohlášení, tak se to posune a nemáme jistotu toho, že by se to zase neutrhlo.
2: Takže bude muset jít o nějaký dlouhodobější pokles cen ropy a regulace trhu s pohonnými hmotami, tak teoreticky může trvat ještě dlouho. Ministr Havlíček stále ponechal v platnosti mimochodem také i krizový plán na ochranu ekonomiky, kdyby se situace s dostupností ropy a plynu zhoršila. Ten plán má 3 stupně. Regulace benzínu a nafty je tedy první stupeň, ten nejmírnější, a třetí nejhorší by znamenal pro zajímavost třeba zastropování ostatních cen energií nebo podobně, jako to bylo v covidu, zavedení dotací pro podniky.
0: A teď k tomu druhému tematickému okruhu. Jak reálný je podle Karla Havlíčka prodej státního výrobce střelného prachu a výbušnin firmy Explosia? Protože Andrej Babiš o tom v minulých dnech mluvil.
2: Vláda podle Havlíčka prý jen monitoruje řadu zájemců Explosii. Podle nějich je 7 nebo 8. Já tady připomenu, že premiér původně mluvil hlavně o francouzské státní firmě jako zájemci. Včera odpoledne potom řekl, že to spíš bude česká firma, že zájemci jsou vlastně 3. A pokud jde tedy o důvody prodeje, tak ministr Havlíček v rozhovoru mimo jiné vysvětlil.
3: Ten, kdo je dneska klíčovým zákazníkem společnosti Explosia a odebírá skoro 50%, tak investuje do konkurenční provozovny, která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
2: No a na otázku, jestli tím myslí tedy největší českou zbrojovku CSG, podnikatele Michala Strnada, tím zákazníkem tady, tak Havlíček řekl, že nebude žádná jména komentovat. Podle našich informací to tak ale je. CSG je dlouhodobý významný zákazník Explosie, který také jako výrobce munice a odběratel střelného prachu investuje do vlastní produkce. CSG chtěla také firmu už dříve od státu koupit, ale neuspěla, tedy aspoň v minulých letech, nicméně každopádně tedy vylučuje CSG, že by hodlala Explosii nějak omezovat, firmu naopak prý vždy podporovala zakázkami i v době, kdy jich pardubický výrobce střelného prachu tolik neměl.
0: Společně s ekonomickou analytičkou Janou Klímovou jen doplníme, že celý rozhovor s vicepremiérem Karlem Havlíčkem za hnutí ANO si můžete poslechnout v pořadu Peníze a vliv. Ten najdete třeba na serveru iRozhlas.cz. Jano, díky, naslyšenou.
2: Díky také, naschledanou.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: To nejlepší z romské kultury přímo v srdci Evropy. Camoro se po roce znovu vrací do Prahy. Buďte u toho a zažijte největší romský festival na světě na vlastní kůži. Koncerty tradiční romské hudby, gypsy jazzu, klasické muziky, ale i divadlo, výstavy nebo pestrobarevný průvod centrem Prahy. Od 24. do 30. května. Camoro. Festival, který spojuje. Celý program na www.camoro.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál, 10:30. A zprávy, které připravila Anna Horáčková.
2: Sněmovna odpoledne znovu projedná snížení záloh na sociální pojištění u živnostníků a dalších menších podnikatelů. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s tím, že by jim zálohy klesly o několik set korun měsíčně. Senátoři to na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Navíc by živnostníci v budoucnu přišli i o část důchodu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO návrh hájí, a to s tím, že změna podpoří drobné podnikatele. Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Částka odpovídá jeho 12 platům a je vyšší, než získal odvolaný šéf největší zdravotní pojišťovny v Česku, Zdeněk Kabátek z VZP. K výši odchodného se Kostka vyjádřit odmítl, rezignoval ke konci dubna. A podrobnosti si můžete přečíst na serveru i rozhlas. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle agentury AFP 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný. 3 lidé na hantavirus zemřeli. A Brno střed vyčlení 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu větší byty v centru města, o které jiní nájemci nemají zájem. Studenti mají platit nájem asi 8 000 korun měsíčně, a to včetně energií. Přednost dostanou celé skupiny, které se předem domluví na využití celého bytu. A na Radiožurnálu to podrobněji probereme krátce po zprávách. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland Garros do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Končí naopak Jiří Lehečka po třísetové porážce se Španělem Karenem Bustou. Do turnaje dnes vstoupí ještě 5 českých zástupců ve dvouhře. V soutěži můžou Vít Kopřiva a mezi ženami Linda Nosková, Linda Frůvertová, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A překážka na D10 u Svijan a nehoda na D5 před Rozvarovem. Na dálnici D10 cestou z Turnova na Prahu dejte pozor, za sjezdem na Svijanský újezd na kilometru 64 jsou hlášené kusy roztrhané pneumatiky z kamionu na dálnici. Na D5 z Prahy na Norimberg před Rozvarovem problémy na kilometru 146 po havárii dvou kamionů. Dálnice těžkoprůjezdná, průběžně pouštějí jeden pruh. Kolona začíná už před sjezdem na Rozvadov na kilometru 143 a zdržení je asi 3/4 hodiny v osobním autě. V tom se dá sjet před tím exitem 136 přes Přimdu a silnicí 605 přes Rozvadov do Německa. Na D8 z Prahy do Drážďan by se měla rozjíždět kolona před hranicí kontroly u Brightonu, buď skončili nebo mají přestávku. Každopádně ještě před tunelem, kterým regulují průjezd, zůstává kratší fronta zhruba od exitu 80 Libouchec. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se sune kolona kamionů pravým pruhem do omezení u D2, teď z kilometru 215, opatrně dojíždějte za Rousínovem. Osobní auta v levém pruhu čeká kolona kolem sjezdu na Holubice mezi kilometry 211 a zhruba 208 před Drohlenkou, je to na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima udrží kolem 23 a foukat má jen slabý, během dne i mírný severní vítr. Tolik zprávy. Teď už pokračuje dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: O Roland Garros už jste před malou chvílí od Anny Horáčkové slyšeli. Jeho dnešní program začne za půl hodiny. No a večer vstoupí do druhého Grand Slamu sezóny taky tenista, který letos na Antuce neprohrál ani jeden zápas. Světová jednička Jannik Sinner z Itálie je hlavním adeptem na titul z pařížského Grand Slamu. A my vám jeho kvality v dopoledním Radiožurnálu ještě přiblížíme. 10:34, dobrý poslech.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zemřel Richard Falbr, přezdívaný táta odborů nebo táta pracujícího lidu. Bylo mu 85 let. Radiožurnálu to potvrdil předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. A teď podrobnosti od redaktorky Elišky Zábrocké. Vítám tě.
1: Hezké dopoledne. Falbr byl dlouholetým předsedou odborů. V 90. letech stál u obnovy hnutí po sametové revoluci. I díky tomu si vysloužil přezdívku táta odborů. Byl taky politikem, svoji kariéru spojil s ČSSD. Na přelomu tisíciletí byl senátorem na Mostecku, pak se dostal vůbec v prvních volbách v roce 2004 do Evropského parlamentu. Jeho politická kariéra skončila o 10 let později, kdy křeslo europoslance neobhájil.
2: Do Evropského parlamentu chci kandidovat po třetí. A to proto, že jsem se přesvědčil, že odboráři méně žvaní a více jednají.
0: Tak to byl hlas Richarda Falbra z roku 2014. Eliško, zajímavý byl i jeho život mimo práci. On se totiž nenarodil v Česku.
1: Je to tak, narodil se v britském Chesteru jako syn letce. Jeho matka byla Španělka. Ve Velké Británii žil s rodiči do konce druhé světové války, pak se na chvíli přestěhovali do Československa, ale jeho otec byl vyslaný na ambasádu ve Venezuele. Po návratu do Československa vystudoval mezinárodní vztahy a práva. V roce 1968 se stal členem komunistické strany. Po 3 letech byl ale vyloučen.
0: Uzavírá pro dopolední radiožurnál Eliška Zábrocká z domácí redakce. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.

0: Alesha Moore Hart, tedy americká zpěvačka Pink v dopoledním vysílání Radiožurnálu. A teď rychle do Brna, kde vysokoškoláci dostanou další možnost bydlení v městských bytech. Radnice Brno Střed pro ně vyčlenila zhruba 20 bytů, které jsou příliš velké pro běžné nájemníky a městské části se je nedaří pronajmout. Všechno to ještě probereme s reportérkou Aneškou Hlávkovou. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Jak velké byty to, Aneško, jsou a proč je vlastně nikdo nechce?
1: Většina z nich je v centru města anebo v blízkosti fakult vysokých škol. Zpravidla jsou ve starých městských domech. Mají třeba od 140 do 200 metrů čtverečních a radnice na ně nemá zájemce ani mezi většími rodinami s dětmi, říká radní Brna Středu Jan Mandát z ODS.
2: A toto běžně jsou byty, které pokud se nachází třeba na pěší zóně nebo někde v místě, kde se prostě špatně parkuje, je tam horší dopravní obslužnost, tak ten běžný nájemce o to nestojí. Tam si horko těžko vůbec dovezete jako nákup.
1: Zároveň to jsou byty v domech, které v nejbližších letech čeká nějaká větší rekonstrukce, anebo byty, které se městská část může později rozhodnout rozdělit na dva menší. Proto se do nich nehrnou třeba právě zmíněné rodiny s dětmi. Pro studenty to ale může být výhodné a proto taky budou budoucí nájemci podepisovat smlouvy na jeden rok.
0: Brněnský magistrát už jeden takový byt pro studenty vyčlenil, mezi zájemci losoval. Jak to bude tentokrát?
1: Podle hesla, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Nabídku bytů začne postupně od června zveřejňovat realitní společnost města Brna, v jejímž představenstvu Jan Mandát sedí. Nájem pro jednoho ubytovaného, včetně energií, má podle něj činit kolem 8000 korun za měsíc. Dodal taky, že realitní společnost bude preferovat ideálně skupiny studentů, které se o byt přihlásí dohromady, ale zvládnou ubytovat i jednotlivce. Firma u každého bytu zveřejní, pro jak velký počet lidí je vhodný. Nebudou nijak vybavené, kromě funkční koupelny a kuchyně.
0: O nové nabídce studentského bydlení v centru Brna jsme teď na Radiožurnálu mluvili s naší reportérkou Aneškou Hlávkovou. Díky a pěkné úterý.
1: Díky, hezký den.

V sobotu si v Praze na Julišce před několika tisíci svých příznivců zajistili baráž a dnes do ní fotbalisti ostravského Baníku vstoupí. Bude to domácím zápasem proti Táborsku, který začne v 18 hodin. Odveta na jihu Čech se odehraje o víkendu. To bude hlavní fotbalová událost dneška. Tou hokejovou je nepochybně souboj Česko-Kanada na mistrovství světa. Ve Friburgu se začne hrát ve 20 hodin a 20 minut. No a fandové tenisu se celý den můžou zajímat o dění na antukovém Roland Garros a zajímat se o něj budeme i my tady v dopoledním radiožurnálu ještě před 11. hodinou. Hned teď ale Alvaro Soler.

0: Od času dominance Rafaela Nadala nemělo Roland Garros tak jasného favorita na zisk titulu jako letos. Ital Jannik Sinner, který dnes vstoupí do turnaje, si tuto pozici vydobil neuvěřitelnou sérií na antukovém povrchu. Před pařížským grandslamem opanoval všechny tři turnaje série Masters hrané na oranžové drti, tedy Monte Carlo, Madrid i Řím.
1: Tak to bouřlivě slavili fanoušci Sinnerův triumf v Římě. Ital se díky tomu stal nejmladším tenistou v historii, který ovládl všechny turnaje série Masters. Na antuce letos nepoznal porážku a proto je při absenci Carlose Alcaraze jasným adeptem na zisk titulu z Roland Garros. O Sinnerových kvalitách mluví Tomáš Macháč.
2: On vás opravdu donutí hrát jako vaši hranu úplnou a v tom, jako, když dokážete jako vydržet, že si myslím, že když já hraju svůj nejlepší tenis, tak můžu konkurovat jako všem hráčům, ale je potřeba to udržet celý tři sety a nejenom jakoby ten jeden set a to on jako dělá vlastně na jakýkoliv zápas on nastoupí, tak udrží to své maximum skoro celý zápas, proto on dominuje, že je opravdu konzistentní a hraje vysoce fakt jako kvalitní tenis každý míč.
1: Řekl v Paříži Tomáš Macháč, který při posledním vzájemném zápase sebral Sinnerovi set. Ještě úspěšnější byl v tomto ohledu Jakub Menčík. To je totiž poslední tenista, který v tomto roce dokázal Itala porazit. Povedlo se mu to v únoru v Dauhá a během Roland Garros popsal, co na světovou jedničku platí.
3: On je, že jo, mašina, on tam prostě nedá nic zadarmo, nepomůže vlastně žádnou chybou, takže člověk si fakt musí jako uhrát ty míče sám a přesně tak je to akorát o tom prostě hrát agresivně a takovou dobrou dávku rizika do toho dávat.
1: Dosáhnout optimální úrovně rizika je v tenise nebývale složitá věc. Jannik Sinner to ale sám umí dokonale. O jeho stylu mluvil v Paříži také Jiří Lehečka.
4: Tichý zabiják, já nevím, jak to popsat jinak, protože já když třeba jsem hrál i proti Carlosovi, tak to doopravdy hraje výměny, které jsou a míči, které jsou jak z říše snů a lidi pořád ve stoje. Když hraju proti Jannikovi, tak je to spíš taková hra, kde on hraje každý míč precizně, bez nějakých extrémních rizik, ale tak nesmírnou kvalitou, že postupně toho soupeře ubije tou precizností, aniž by se snažil hledat nějaký liney nebo hrát nějak jako riskantně. A určitě si myslím, že poslední dobou extrémně zlepšil jako servis.
1: Říká Jiří Lehečka. I proto je Sinner na Roland Garros hlavním favoritem na zisk titulu. Do antukového Grand Slamu vstoupí dnes večer zápasem proti domácímu Clemánu Taburovi. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté zakončí základní skupinu soubojem s Kanadou.
2: Národní tým chce odčinit porážku s Norskem a naladit se úspěchem na čtvrtfinále.
1: Zápas Česko-Kanada začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál 11 hodin. Anna Horáčková pro vás má zprávy.
4: Lebka svaté Zdislavy bude v bazilice v Jablonném naposledy vystavená v sobotu, pak ji chce církev vrátit do hrobu. Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Iránu. Fotbalisty Baníku Ostrava a Táborska čeká úvod baráže o šance ligu. Po vážné nehodě se tvoří kolona na dálnici D5 směrem do Německa před Rozvadovem. A počasí i dál bude slunečno s teplotami kolem 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonném v Podještění tudl v sobotu 30. května. Pak ji církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a taky řádu dominikánů v Jablonném. Lebku před dvěma týdny z baziliky ukradl 35-letý muž. Zalil ji do betonu a chtěl ji hodit do řeky. Policie ho dopadla a restaurátoři pak lebku z betonu dostali. Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu, a to jen pár hodin poté, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
5: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: A k tématu se na Radiožurnálu vrátíme ještě krátce po zprávách. Budeme mluvit s naším blízkovýchodním zpravodajem. Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízí asi 200 míst a šestiletá asi jen 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Kriminalisté a veterináři našli v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů v nevyhovujících podmínkách. Zvířata byla podle policie v nevětraných a silně znečištěných prostorách. Tam se i nekontrolovaně množila a příbuzensky křížila. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání všech psů, kteří putovali do specializovaných zařízení, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
6: Kriminalisté ve věci vedou trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za což v případě odsouzení hrozí až 8 let odnětí svobody.
7: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska rozehrají baráž o šance ligu. První zápas začne na Vítkovickém stadionu v 18 hodin. Přestože je Baník favoritem, trenéra Táborska Radka Krondiáka konfrontace s Ostravany těší.
8: Já jsem chtěl prostě tuhletu konfrontaci, protože si dovedu představit, co se bude dít asi na Baníku, kde bude úplně narváno, a byla to velká výzva pro ty kluky, který vybojovali druhý místo v druhé lize. Před x lety, když jsem hrál fotbal já, by tohle byl postup. Takhle to je jenom baráž, vlastně asi s tím nejtěžším protivníkem, který nás mohl potkat.
7: První ze dvou duelů odvysílá od 18 hodin živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Odvetu pak týmy odehrají v sobotu v Táboře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D5 překážka u Rokycan a kolona před Rozvadovem. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor, kousek za sjezdem na Rokycany na kilometru 66,5 leží v levém pruhu asi 1,5 metr dlouhý hranol. Na D5 se potom z Prahy na Rozvarov je před hranicí poslední možnost sjet v osobním autě a vyhnout se dlouhé koloně na exitu 136. Dá se to vzít přes Přimdů po silnici 605 na Rozvarov. Jinak na dálnici směr Německo popojíždí kolona z kilometru 142 až hodinu osobní auta na kilometr 146. Tam je po vážné nehodě dvou kamionů výrazně omezený průjezd. Na D8 z Prahy na Drážďany už se většinu času tvoří kolona až před hranicí z 89. kilometru, převážně kamiony v pravém pruhu, sune se to do Německa k Breitenau. Na D1 před Brnem směrem z Přerova se stále vleče dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu do omezení u D2, teď začíná u exitu 216 Rousínov. Osobní auta v levém pruhu popojíždějí taky, a to od exitu 210 Holubice na 206. Krohlence, teď je to zase až na půl hodiny. Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu už kousek za sjezdem na Židlochovice z 8. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů Celsia, na horách se ta maxima drží kolem 23 stupňů a foukat má jen slabý, během dne i mírný severní vítr. Tolik zprávy. Tady je dopolední radiožurnál a za mikrofonem Vojtěch Bydrman.
3: No a ve Vinohradské 12 se dnes věnujeme škatulatům na úřadu vlády. Protidrogový koordinátor končí, agenda se přesouvá pod ministra Vojtěcha. Premiér Andrej Babiš tím ale může narazit. Proč? Jak to obhajují jeho lidé? A co teď bude s Pavlem Bémem? Hostem Vinohradské 12 je komentátor serveru Seznam zprávy Martin Čaban. Poslechněte si ho třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
2: Dopolední radiožurnál
0: a Vojtěch Bydrman.

0: V dopoledním radiožurnálu teď k novinkám z blízkovýchodního konfliktu. Iránští představitelé slibují odvetu za nový americký útok. Spojené státy podnikly nálety na vojenské lodě a raketové základny na jihu Iránu. Uvedl to Pentagon s tím, že šlo o obranou akci. Washington ji nepovažuje za porušení příměří a americký ministr zahraničí Marco Rubio je přesvědčený, že rozhovory budou pokračovat. Blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček k tomu zjistil víc. Štěpáne, dobré dopoledne.
1: Hezký den, Vojto.
0: Co přesně při těch posledních náletech americká armáda v Iránu zasáhla?
1: Pentagon uvedl, že cílem těch náletů byly vojenské lodě, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu a pak také místa na pevnině, kde byla odpalovací zařízení na rakety. Podle Pentagonu ten útok byl sebeobranou, protože ty cíle ohrožovaly americké námořnictvo a iránská média přinesla informace o explozích v přístavním městě Bandar Abbas, což byl zřejmě jeden z cílů amerických náletů a nepotvrzené informace iránských médií mluví o 4 zabitých příslušnících iránských revolučních gard.
0: A zazněla někde slova o tom, že by poslední útoky mohly znamenat konec příměří?
1: Washington uvedl, že nepovažuje ten útok za porušení příměří, protože jen brání své vojáky před hrozícím nebezpečím. Z iránské strany iránské revoluční gardy sice uvedli, že Irán si vyhrazuje právo reagovat na tento útok, ale ani z Iránu zatím jsme neslyšeli žádnou konkrétní hrozbu, že by ty dnešní útoky znamenaly, že příměří definitivně končí.
0: Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia se bude jednat dál. Víme něco o základních obrysech té připravované dohody?
1: Neřekl bych, že víme, spíše tušíme, ale třeba v arabských médiích kolují informace o tom, že ta dohoda by měla platit 60 dnů, respektive 60 dnů by byla záruka na neútočení, měl by být otevřený Hormuzský průliv pro veškeré lodě a o těch 60 dnů by se mělo odložit jednání o iránském jaderném programu. To je ale pro Donalda Trumpa klíčové a taky Donald Trump teď zdůrazňuje, že Irán nebude mít jaderné zbraně a obohacený uran, který už Irán vlastní, tak musí být buď předaný Spojeným státům, anebo zničený přímo na iránském území pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
0: Na Irán tedy znovu dopadly americké střely a Teherán pohrozil odvetou. Podle Pentagonu šlo o útok v sebeobraně, který příměří neohrozí. V dopoledním radiožurnálu jsme to teď všechno probrali s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Tak díky, Štěpáne, hezký den.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Slovensko řeší odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby, a to přímo zevnitř Slovenské národné strany, která ho do čela rezortu nominovala. Důvodem má být nedůvěra v ministra a poškozování strany navenek. Mluvili jsme o tom s politologem a ředitelem Slovenské akademie věd Jurajem Marušiakem. Rozhovor s ním najdete v textové i v audiopodobě hned na titulce serveru iRozhlas.cz.

0: České hokejisty čeká na mistrovství světa poslední zápas v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Friburgu proti favorizované Kanadě. Češi mají postup do čtvrtfinále jistý, zabojovat ale můžou o lepší umístění v tabulce, které by jim mohlo zajistit papírově jednoduššího soupeře. Postupovou matematiku na světovém šampionátu teď probereme se Štěpánem Bémem z naší sportovní redakce. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Co se stane, když svěřenci trenéra Rulíka večer Kanadu porazí?
1: Kromě toho, že by se stali prvním týmem, kterému se to na letošním mistrovství povedlo, ztráceli by na vedoucí Kanadu po odehrání skupiny pouze bod. Ani to by ale nemuselo k postupu z druhého místa stačit. Český tým si situaci hodně zkomplikoval včerejší porážkou 1-4 s Norskem. Norové zatím získali stejně jako Češi 13 bodů a protože o pořadí rozhoduje vzájemný zápas, mají oproti Čechům výhodu. V posledním zápase navíc nastoupí proti mnohem slabšímu soupeři, které mu už o nic nejde. Po 12. hodině budou Norové hrát proti Dánsku.
0: V souboji o poslední postupové místo z české skupiny se od 16.20 utká Slovensko se Švédskem. Jak vypadá situace mezi nimi?
1: Je to jednoduché. Švédové musí pro postup porazit Slováky v základní hrací době. Slovensko má v tabulce dvoubodový náskok a stačí mu tak utkání dovést do prodloužení.
0: Štěpáne, jak to vypadá před závěrečnými boji o postup v curišské skupině? Koho může český tým potkat ve čtvrtfinále?
1: Tam je ta situace o dost komplikovanější. O první místo si zahrají večer domácí Švýcaři z Finy. Oba týmy zatím nestratili ani bod a mají jisté play-off. Další dvě postupové pozice teď drží Němci, kteří už mají všechny zápasy odehrané, a Rakušani. Ty ji budou hájit v přímém souboji s Američany a o čtvrtfinále ještě budou bojovat Lotyši v utkání s Maďarskem. Možných čtvrtfinálových soupeřů pro Česko je tedy celá řada. Může to být Německo, Rakousko, Spojené státy, Lotyšsko, Finsko nebo Švýcarsko.
0: Uvidíme tedy, jak to dopadne. Postupové možnosti před závěrečným kolem skupinových zápasů na mistrovství světa v ledním hokeji shrnul v dopoledním radiožurnálu Štěpán Bém, který určitě večer taky bude držet palce. Díky, Štěpáne.
1: Naslyšenou.
0: Zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut a už jen připomenu to, co všichni víte. V přímém přenosu ho uslyšíte jak na radiožurnálu Sport, tak tady na radiožurnálu.
2: Hokejové mistrovství světa
3: na radiožurnálu.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
1: Radiožurnál, 11 hodin a 30 minut. Anna Horáčková připravila zprávy.
2: Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Radiožurnálu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí. V jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD a několik let byl i v Evropském parlamentu. Na severu Belgie se ráno srazil vlak se školním minibusem. Na místě jsou mrtví. Bez dalších podrobností to uvedl belgický ministr vnitra. Podle belgických médií se nehoda stala u města Bogenhout, severně od Bruselu. Další informace zjišťujeme. Pražské národní muzeum předalo Ukrajině mobilní digitalizační stanici Archa 3. Zařízení pomůže ochránit ukrajinské kulturní dědictví ohrožené válkou. Digitalizační stanice umí vytvářet detailní trojrozměrné záznamy ohrožených památek a sbírkových předmětů. Zástupci muzea předali stanici Kijevsko-Pečerské lávře, která je jedním z nejvýznamnějších muzejních komplexů na Ukrajině. Nasazena má být ale po celé zemi. A policisté žádají o pomoc při pátrání po 16-leté Melise Milanové. Ta v pondělí odešla ze zdravotnického zařízení v Jemnici na Třebíčsku a od té doby o sobě nedala vědět. Hledaná má zdravotní obtíže a měla by užívat léky, které ale nemá u sebe. Dívka je podle popisu policie obézní, měří 160 cm, má černé, rovné, dlouhé vlasy a hnědé oči, které se ráda výrazně líčí. V době zmizení měla na sobě krátké tričko světlé barvy a taky světlé kraťasy. A na pravé paži má nalepený kulatý senzor pro monitorování. Má taky obvázaný kotník. Podle policistů nejspíš zamířila do Třebíče. Jakékoliv informace o dívce, volejte prosím na linku 158.
3: Sport.
2: Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v elitní zámořské lize WNBA v týmu Minnesota. 24-letá rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Do svého kádru ji teď v případě zájmu můžou zařadit ostatní ligové kluby. Do 3 utkání za Minnesota nastoupila taky Emma Čechová. V polovině května si ale poranila kolenní vazy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Brnem, nehoda na D5 před Rozvadovem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy pozor za popůvkami na kilometru 187 ještě před Molkou. Jsou hlášené na dálnici 2 pneumatiky. Policejní hlídka bude brzy na místě. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova teď vázne provoz hlavně před exitem 210 Holubice. Před ním popojíždějí osobní auta v levém pruhu pár minut z kilometru 212. Kamiony to mají v pravém pruhu na déle, tvoří frontu už kus za Vyškovem kolem kilometru 219. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy opatrně za exitem Židlochovice na 8. kilometru, tam začíná kolona kamionů v pravém pruhu. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg za sjezdem na Rozvadov na kilometru 146 se srazily dva kamiony. Provoz je výrazně omezený jedním pruhem. Kolona začíná na kilometru 139, osobní auta se zdrží až hodinu. Předtím můžou sjet exitem 136 na Přimdu a vydat se do Německa přes Rozvadov. A na dálnici D8 z Prahy na Drážďany se před hranicí stále tvoří kolona kamionů z kilometru 90. V ní na 91. překáží porouchaný kamion v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Před námi je další slunečný a velmi teplý den. Odpoledne čekejte 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima udrží kolem 23 stupňů a k tomu má foukat jen slabý, během dne i mírný severní vítr. Tolik zprávy. Teď už pokračuje dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Proč museli žáci 5. a 9. tříd odpovídat v dotazníku školní inspekce na velmi citlivé otázky o svém duševním zdraví nebo o rodinných poměrech? A proč organizátoři testů neinformovali o svých výzkumných záměrech rodiče a učitele? Téma, které rezonuje českou společností, a právě proto ho probereme v dnešních 20 minutách radiožurnálu s Petrem Suchomelem, náměstkem ústředního školního inspektora. Poslouchejte i po 17. hodině.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes kvůli dronovým incidentům v Pobaltí navštíví Litvu. Jednat bude o koordinované obraně vzdušného prostoru a taky o systému včasného varování před dronovým nebezpečím. Naše zpravodajka Kateřina Havlíková právě teď v Pobaltí je a tak jsme se s ní v dopoledním radiožurnálu spojili. Katko, vítej.
1: Dobré dopoledne.
0: Můžeš ze všeho nejdřív připomenout ty nejčerstvější a zároveň nejvážnější incidenty?
1: Určitě. Pokud zůstaneme u té Litvy, kterou ty si vlastně zmínil, že dnes přijede předsedkyně Evropské komise, tak ta minulý týden ve středu poslala část svých obyvatel do krytů a to kvůli nejvyšší výstraze dronového nebezpečí. Ta výstraha se týkala i Vilniusu. Ještě o den dříve zase vzdušný prostor Estonska narušil jiný dron, který nakonec nad jedním z jezer sestřelila spojenecká stíhačka, která se účastní mise pro pozorování a obranu vzdušného prostoru Pobaltí. No a zatím poslední incident byl v sobotu, kdy si protivzdušná obrana v Lotyšsku nevšimla dronu, který nakonec havaroval v jezeře, no a tam také explodovala nálož, kterou přenášel. Vždy to byly ukrajinské drony, které ale ruská protivzdušná obrana přesměrovala právě nad pobaltské státy.
0: Katko, a co se teď čeká od návštěvy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové?
1: Je to vlastně diplomatická návštěva. Ursula von der Leyenová už minulý týden komentovala ty dronové útoky nebo incidenty a označila je za důsledek ruské války proti Ukrajině. Odsoudila také ruské obvinění pobaltských států, že ty státy pomáhají Ukrajině s dronovými útoky nebo dokonce, že poskytují své území pro dronové útoky. Teď se v Litvě sejde s představiteli jak Litvy, tak ale i Estonska, Lotyšska a bude s nimi jednat o společné koordinaci protivzdušné obrany, ale i o unijních programech pro rozvoj různých obranných systémů, včetně systému protidronové obrany v zemích právě východního křídla NATO. Asi nejznámějším tím konceptem, který je teď rozvíjený, hodně se do něj investuje přes 12 milionů eur, je baltická dronová zeď.
0: Když se teď přímo v Pobaltí a máš možnost mluvit tam s běžnými lidmi, jak tu dronovou hrozbu vnímají oni?
1: Ono dost záleží na tom, v jaké části těch zemí se bavím s lidmi. Jak daleko ta místa, ve kterých oni žijí, jsou daleko od hranic s Ruskem nebo Běloruskem. Například minulý týden jsem byla v Lotyšské Rize, tam jsem vlastně nenarazila na nikoho, kdo by to skutečně vnímal jako hrozbu, nějak ovlivňující jeho život. Jiná situace už byla v Rezekne, což je město na jihovýchodě Lotyšska, kde právě mají tu zkušenost s tím, že někteří lidé už i pozorovali právě ty drony, které narušily vzdušný prostor. Teďka jsem v Narvě u hranic s Ruskem, kde vlastně v březnu tu do komína elektrárny nedaleko odsud narazil dron, bylo to v elektrárně v Auvere. No a lidé ne, že by se tady báli, ale není jim to příjemné, jak třeba popsal obyvatel Narvy Artyom.
2: Because it's not really nice when something are flying around and you know that it can be...
1: Ten řekl, že je to spíš nepříjemné, když lidé vidí nebo i slyší, že kolem létají drony, které můžou přenášet právě explozivní nálože. Je to pro ně nebezpečné, ale ne, že by se báli nějaké přímé hrozby. Nemyslí si, že by přišla ze strany Ruska právě do Narvy, protože 98% obyvatel tvoří ruskojazyční obyvatelé. Mnoho lidí je ale tady skeptických k vládnímu vysvětlení, že ty incidenty jsou přímým důsledkem té ruské války proti Ukrajině, protože lidi nechápou, proč tedy Ukrajina při útocích na cíle v Rusku využívá trasy tak blízko hranicím pobaltských států.
0: Zopakujme, že pobaltské státy navštíví kvůli dronovým incidentům z poslední doby předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Jednat bude o koordinované protidronové obraně. V dopoledním radiožurnálu jsme o tom teď mluvili s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Děkujeme za to, Katko, naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: 11:41 s vámi je i dále radiožurnál a teď taky zpěvačka Joan Osborne. Tak dobrý poslech.

Na tenisovém Roland Garros se dnes v zápasech prvního kola představí hned pět českých hráčů. Vít Kopřiva, Lindy Nosková a Fruvertová, stejně jako Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Zatím nikdo z nich na kurtech není. Až tam vstoupí reportéra Davida Prouzu, uslyšíte přímo z Paříže. Palce držíme společně s vámi.

0: Čeští vědci mají novinku, atomový sondový tomograf. Jde o přístroj, který mapuje složení pevných látek atom po atomu ve třech rozměrech. Expertům pomůže hledat nové užitečné materiály a taky vysvětlit, jak fungují.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když si všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy.
1: Postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
2: Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
3: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně pozorněte na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
4: Existuje krásná svitělá báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou svitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit, kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Radiožurnál.

0: O čem bude polední publicistika na Radiožurnálu a na Českém rozhlasu Plus? Otázka, kterou si touhle dobou pokládáme vlastně každý den. A dnes na ně odpoví Tomáš Pavlíček. Vítám tě.
1: Přesně tak. Zdravím. Tak ve sněmovně se po dlouhých odkladech objevilo znění návrhu koaličních poslanců, který má některým skupinám obyvatel ulehčit od koncesionářských poplatků. Nakolik by to mohlo ovlivnit hospodaření Českého rozhlasu a České televize? Dáme slovo Marině Urbáníkové, odbornici z Masarykovy a Karlovy univerzity. Další téma, čeští a zahraniční zbrojaři se můžou přetrhnout, jak říká Karel Havlíček, aby si mohli koupit bohatou nevěstu ve státních rukou pardubickou explozi. To je ta, která vyrábí střelný prach trhaviny a třeba i známý Semtex. No a kolegyně Jana Klímová mluvila s vicepremiérem Karelem Havlíčkem, jaký to dává smysl, a dáme slovo také opozici Pavlu Žáčkovi, poslanci. No a na závěr některé léky, které zatím mohli dát pacientu jen specialisté, budou moc od července předepisovat i praktičtí lékaři. Dostanou se tak pacienti blíž k léčbě, než kdyby třeba čekali na termín od specialisty. Ptáme se Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů.
0: O tom vše v dnešní polední publicistice. Těšíme se na ní.
1: Naslyšenou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Hlavní zprávy právě začínají.
2: Církev už nechce v budoucnu vystavovat zachráněnou lebku svaté Zdislavy.
3: Naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy. Neplánujeme ji dále vystavovat.
2: Zemřel Richard Falber, bývalý odborový předák přezdívaný táta pracujících.
4: On byl velkorysý, nedělal z nějakého neúspěchu hned fatální nějaký závěry.
2: Čeští hokejisté vezvou na mistrovství světa ve Švýcarsku Kanadu. Dlouhá kolona po nehodě zůstává na dálnici D5 před Rozvadovem směrem do Německa. A počasí taky odpoledne bude slunečné, teploměry ukazují až 32 stupňů. Je úterý 26. května. Dobré poledne vám přeje Anna Horáčková.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: O víkendu bude naposledy veřejně vystavená lebka svaté Zdislavy. Policie ji církvi předá v sobotu přímo v bazilice v Jablonném v Podještědí. Odtamtud ji před 2 týdny ukradl 35-letý muž a u baziliky je teď reportér Jiří Jelínek.
6: Dopoledne se ve zdejší bazilice sešli arcibiskup, policie a památkáři, kteří rozhodovali, co s lebkou bude dál. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl oznámil, že po sobotní pouti na počest svaté Zdislavy bude lebka uložená do trezoru a budou ji ještě několik týdnů sledovat restaurátoři. Pak církev lebku na dobro uloží k ostatním ostatkům světice v kryptě baziliky. Zloděj ukradenou lebku zalil do betonu s tím, že ji soukromně pohřbí v řece. Policie se mu v tom podařilo zabránit a restaurátoři ji pak z betonu výmuli. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
2: Americké letectvo podniklo nové údery na Irán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a taky zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Iránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
7: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik iránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících iránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-iránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Radiožurnál.
2: Západní Evropa čelí neobvykle časné vlně veder. Francie včera zaznamenala nejteplejší květnový den v historii měření. Teploty tam i dnes místy stoupnou na 37 stupňů Celsia. Francouzská služba vydala 3. stupeň varování před horkem v několika oblastech na západě země a taky v Bretani. Vláda už potvrdila první oběti přímo či nepřímo související s horkým počasím.
8: Mělo by být 7 úmrtí přímo či nepřímo souvisejících s horkem. Zaznamenali jsme aspoň 5 případů utonutí a taky úmrtí způsobená extrémními vedry při sportovních soutěžích.
9: Popsala ve vysílání televize LCI mluvčí vlády Maud Brežanová. Potvrdila zároveň, že premiér Sebastian Lecornu svolá ve čtvrtek mimořádné jednání vlády právě kvůli horku. V bretaňském městě Brest zaznamenali 33 stupňů, což je nejvíc za posledních víc než 80 let. Běžné sezónní teploty se tam přitom pohybují o 10 až 15 stupňů níž. Meteorologická služba vydala 3. stupeň varování před horkem pro 8 departmánů na západě Francie. Horké počasí má vydržet až do víkendu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
10: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Šebestiána je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
11: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
10: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Ve věku 85 let zemřel výrazný polistopadový odborář Richard Felber. Radiožurnálu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Felber se podílel na obnově odboru.
12: Tato demonstrace není namířena proti režimu.
13: Demonstrace 1997. V čele odborů byl Felber 8 let. Svoji politickou kariéru spojil se sociální demokracií. 3 volební období byl senátorem za Mostecko a 10 let zasedal v Evropském parlamentu. Podle politika a bývalého předáka odborů Milana Štěcha znal Felber velmi dobře třeba mezinárodní právo.
14: Uměl se dobře orientovat ve světových a evropských odborech. Takže fakt jako s Richardem byl rád pracovat, ale byl to báječný chlap, dobrý parťák, dobrý kamarád.
13: Felber zemřel 13. května. Pohřeb měl včera v rodinném kruhu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Právě na ně si podvodníci nechají nejdřív poslat peníze. Vydávají se za investiční poradce a když získají důvěru lidí, pošlou oběti pod různými záminkami číslo jiného účtu, kde pak peníze mizí.
15: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
16: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
15: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
17: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
15: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Policisté objevili na Mladoboleslavsku nelegální množírnu, ve které bylo 165 psů malých plemen. Zvířata podle policie žila v nevětraných a výkaly silně znečištěných prostorách. Nekontrolovaně se množila, a to i příbuzensky. Veterináři rozhodli o okamžitém odebrání psů, kteří skončili v útulcích. Majiteli hrozí až 8leté vězení.
18: Sport. Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
19: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát a aby jsme ten zápas vládli.
18: Prvním zápasem mezi Baníkem Ostrava a Táborskem začne ve Vítkovicích v 18 hodin baráž o šance ligu. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře. Prvoligovou příslušnost vybojuje tým s lepším součtem gólů z obou zápasů. Celkem 5 českých singlistů čekají v dnešním programu tenisového Roland Garros zápasy prvního kola. Mezi muži se představí Vít Kopřiva a v ženské dvouhře nastoupí Linda Nosková, Linda Fruvirtová, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Přímo z Paříže uslyšíte aktuální vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Ucpaná D5 před Rozvadovem a nehoda na 11 u Třebechovic. Na D5 z Prahy na Norimberg se za sjezdem na Rozvadov srazily 2 kamiony na kilometru 146, průjezd výrazně omezený, kolona i navíc jak hodinu, dojíždí se na kilometru 137, poslední možnost sjet je na exitu 136 v osobním autě a vzít to přes Přimdu na Rozvadov. Na dálnicích před Brnem dlouhé kolony kamionů přetrvávají v pravých pruzích. Na D1 z Vyškova z kilometru 200 23, na D2 z Bratislavy od exitu 11 Židlochovice. Na D8 z Prahy na Drážďany se před Brightonou tvoří kolona kamionů, začíná kousek před hranicí na 90. kilometru, na 91. jedna porouchaná souprava blokuje pravý pruh. Na pražském okruhu z letiště směrem na letiště se vlečou kamiony skoro od sjezdu z D1 pravým pruhem k Ořechu. A na silnici 11 Hradec Králové Vamberk před Třebechovicemi u Nepasic nákladní auto srazilo cyklistu, tvoří se kolony, provoz můžou i úplně zastavit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Taky odpoledne bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů Celsia, na horách se ta maxima drží kolem 23 a foukat má jen slabý, během dne to může být i mírný severní vítr. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Tomáš Pavlíček.
1: Jaký dopad na fungování veřejnoprávních médií může mít návrh na osvobození některých skupin od poplatků? V čem by mohly být výhody a v čem rizika případného prodeje státního výrobce střelného prachu Explosie? A pomůže pacientům, že praktičtí lékaři budou moct od července předepisovat víc druhů léků? Zástupci koaličních stran se dohodli, že velmi diskutovaný návrh zákona o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června, a to po vypořádání všech připomínek. Těch bylo zhruba 400 od České televize, Českého rozhlasu, řady ministerstev i komerčních médií. Premiér Andrej Babiš ale uvedl, že zákon není potřeba, podle něj stačí upravit financování. Zákon by měl být účinný od začátku příštího roku. Mezitím ale včera místopředseda sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher poslal poslancům návrh, který má osvobodit od koncesionářských poplatků například seniory starší 75 let a firmy s počtem zaměstnanců nižším než 50. My zveme do vysílání Marínu Urbáníkovou z katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
21: Dobrý den vám a posluchačům.
1: Poslanci uvádějí, že chtějí tímto návrhem zohlednit sociální a životní situaci lidí nad 75 let a snížit jejich finanční zatížení. Jak se na tohle zdůvodnění díváte?
21: Ono do určitej miery dáva zmysel, ale len do určitej miery, pretože ak je cieľom vyššia sociálna spravodlivosť, bolo by dobre zohľadňovať štatistiky príjmovej chudoby v Česku, ale čo je zaujímavé, tak o to sa dôvodová správa nejako neopiera. No a podľa týchto dát, ktoré máme k dispozícii, sú v Česku významne častejšie ohrozené chudobou dve skupiny. Sú to samoživiteľky, samoživitelia s deťmi a potom samostatne žijúci seniori. No a poslanecký návrh si vyberá len seniorov a navyše to oslobodenie nastavuje plošne, pričom však platí, že rozhodne nie každá domácnosť, kde žijú seniori, je nutne ohrozená chudobou. Takže sa nám tu potenciálne vytvára určitá nerovnosť, kedy aj zaistení seniori, čisto kvôli svojmu veku, ten poplatok nebudú musieť platiť, pričom na samoživiteľky s deťmi, ktoré môžu byť v podstatne horšej situácii, sa tá povinnosť bude vzťahovať aj naďalej.
1: Hnutí ANO dlouhodobie kritizovalo také hrazení koncesionářských poplatků firmami. Podle nich se jedná o skryté zdanění podnikatelského sektoru a také prý znamená administrativní a finanční zátěž, která podle hnutí ANO snižuje konkurenceschopnost firem. Dává v tomhle směru smysl osvobodit od poplatku právě ty firmy, které mají méně než 50 zaměstnanců?
21: Keď sa pozrieme do zahraničia, tak s pár výnimkami všade v Európe prispievajú na médiá verejnej služby aj právnické osoby, pretože to rozširuje finančnú základňu a tá záťaž potom nie je len na bedrách občanov. A vychádzame tu z toho, že médiá verejnej služby sú vlastne verejný statok a ako verejný statok by mali byť kolektívne financované všetkými aktérmi, ktorí nejakým spôsobom profitujú z existencie kvalitného verejného informačného priestoru. A sem určite patrí, alebo je dobré zmieniť celý ten obsah vo verejnom záujme, ako sú napríklad krízové informácie, regionálne správy a tak ďalej. A práve z tohto stabilného, dôveryhodného prostredia určite profitujú aj firmy a organizácie. Ale otázka je, či je práve počet zamestnancov tým najlepším ukazovateľom. Ono to môže byť ďalší dôvod, prečo nezamestnávať ľudí. Možno by bolo vhodnejším kritériom napríklad obrat.
1: No, ten návrh uvádí, že odpuštění poplatku u těchto skupin bude znamenat výpadek v řádech 100 milionů korun českých, což podle předkladatelů nepředstavuje vážný zásah do stability financování provozovatelů veřejné služby. Opravdu nepředstavuje, jaký by mohla mít dopad tahle změna na financování veřejnoprávních médií?
21: Musím povedať, že táto veta v návrhu ma zaujala, pretože by som chcela vidieť zodpovedného hospodára, pre ktorého by výpadok v objeme niekoľkých 100 miliónov korún nepredstavoval vážny zásah, a zvlášť ak má prísť v priebehu roku, fakticky z mesiaca na mesiac. Treba povedať, že poslanci si v rámci dôvodovej správy nedali tú námahu, aby dopady svojho návrhu skutočne prepočítali. To, čo dávajú na stôl, je hrubý odhad, ale napríklad podľa prepočtov Českej televízie a Českého rozhlasu by ten výpadok mal byť podstatne razantnejší. Spoločne sa dopracovali až na úroveň 1,4 miliardy korún, čo by znamenalo niečo medzi 10-13% ich rozpočtu. Čo by následne znamenalo, že by sa muselo razantne šetriť. Znamenalo by to určite obmedzovanie vlastnej výroby, vrátane pôvodnej českej tvorby, prípadne regionálneho spravodajstva. A tu treba dodať, že už doteraz obe médiá významne šetrili, pretože od rokov 2005, respektíve 2008, až do minulého roku sa poplatok nezvyšoval, takže akékoľvek rezervy sú vyčerpané.
1: No, poslanec Patrik Nacher ovšem říká, že ide v podstate o drobnú zmenu, že bude nabíhať postupne, pretože bude na samotné aktivite seniorů, aby oznámili, že nechtějí být pláci. Že ten výpadek bude nejdřív třeba v řádu desítek milionů korun. Nemôže to tak nakonec být?
21: Tu ste práve pomenovali problém, ktorý s tým návrhom máme, alebo ktorý existuje, a to je to, že v samotnom návrhu, respektíve dôvodovej správe, chýba akákoľvek projekcia, takže tu máme súboj dvoch odhadov. Jeden odhad prináša samotný poslanecký návrh, druhý prináša Česká televíze, Český rozhlas. A samotné obe médiá upozorňujú, že vlastne neexistuje spoľahlivý zdroj dát o počte jednočlenných domácností a ich vekovej štruktúre, takže ten dopad nie je možné úplne presne určiť, čo je z môjho pohľadu samo o sebe rizikové, pretože meniť zákon, keď neviem, čo to spôsobí, skrátka nepôsobí zodpovedne.
1: No a je nebo není ten návrh v souladu s Európskym aktem o svobode médií?
21: Tento Európsky akt o slobode médií je účinný od leta minulého roku a zavezuje všetky členské štáty, aby financovanie médií verejnej služby bolo primerané, to znamená dostačujúce pre plnenie zákonných povinností, udržateľné, predvídateľné a nastavené tak, aby bola chránená ich nezávislosť. Takže tu sa potenciálne dostávame do rozporu s tou zásadou primeranosti, práve kvôli tomu, že ten výpadok v rozpočte by bol pomerne razantný, a aj s požiadavkou predvídateľnosti, pretože média verejnej služby a zvlášť televízia musí plánovať svoju činnosť aspoň na 3 roky dopredu, pretože nakupuje športové práva, plánuje vlastnú výrobu a tak ďalej. A tu by k tomu zásahu došlo v priebehu roka, vlastne z mesiaca na mesiac. Samotné posúdenie ale bude určite na Európskej komisii, prípadne na Súdnom dvore Európskej únie. A keďže ide o nový zákon, tak vlastne precedensy nemáme.
1: Tolik Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
21: Ďakujem, pekný deň.
1: Státem vlastněný výrobce střelného prachu a výbušnin Explosia je v hledáčku řady významných firem a vláda zvažuje jeho prodej. Premiér Andrej Babiš naznačil, že by kabinet mohl privatizací získat chybějící prostředky na armádní výdaje. Na počátku zmínil možný zájem z Francie, včera ale řekl, že se o Explosii ucházejí 3 české firmy. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO zmínil v pořadu Českého rozhlasu Peníze a vliv několik důvodů prodeje. Jedním z nich je to, že s ohledem na cenu už nebudou lepší podmínky.
3: To, že ta firma tu hodnotu má, o tom není pochyb. Druhá věc je ta, že samozřejmě dneska se mohou přetrhnout různí tuzemští i zahraniční potenciální nabyvatele a nabízejí, že by do toho chtěli vstoupit. My to jenom monitorujeme. My jsme nerozhodli ani ano, ani ne. Pouze říkáme jednu věc, že samozřejmě s ohledem na cenu nikdy nebudou lepší podmínky už a musíme si uvědomit i ta rizika, která jsou, protože vlastně ten, kdo je dneska klíčovým zákazníkem společnosti Explosia a odebírá skoro 50%, což je realita, těch firm není až tolik, tak investuje do konkurenční provozovny, která do 2-3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
1: Vicepremiér Karel Havlíček taky řekl, že to není tak, že by se stát chtěl zbavit strategického podniku, který má pod kontrolou.
3: Tady hraje roli čistě to, v jaké dneska kondici, jak se to může vyvíjet v horizontu několika let, aby se to neotočilo zase, a za třetí, jaká je případná cena. Explozia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát, ty produkty nejdou napřímo do české armády, ty produkty jdou pro zbrojaře, kteří je zase prostě dávají do svých finálních produktů a exportují to do celého světa.
1: Tolik Karel Havlíček. Ve sněmovním studiu Českého rozhlasu je připraven člen dvou příslušných výborů pro obranu a také pro bezpečnost, Pavel Žáček z ODS. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak vy ten záměr, co by opozice kritizujete, ale co říkáte na ta předešlá slova Karla Havlíčka, že Explosia dnes není strategickým podnikem ve smyslu, že ho potřebuje stát?
4: Já se domnívám, že to je nesmysl. Nemůžeme odlehnout mimochodem od toho, jak vlastně tuto kampaně Andrej Babiš začal. Schoval se za jméno francouzského prezidenta Macrona, že ho požádal, pak to trošku mírnil. Byl to únik mimochodem z jednání z ministerstva obrany a posledně to konfirmoval, že taková nabídka zde je. Samozřejmě nevíme, kam Andrej Babiš v těchto situacích směřuje, ale rozhodně to nebylo po žádné analýze, kterou by dělali příslušné orgány, příslušné ministerstva, prostě vystřelil to od pasu. Můžeme si myslet, že tím jsou nějaké politické důvody, třeba to, že stále ještě není vyřešeno to prošetřování a francouzskými orgány, které se ho bezprostředně týká jeho aktivit ve Francii.
1: Ale můžu se zeptat na tu odpověď, požádat vás o odpověď na tu moji otázku, tedy jestli je nebo není Explosia strategickým podnikem.
4: Samozřejmě, že strategickým podnikem je dneska Evropa. Díky regulacím Evropské unie, díky tomu, jak jsme se dostali daleko, má velmi složitý proces povolování vlastně budování těchto podniků obranného průmyslu. Naprosto klíčových pro další tvorbu, výrobu různých obranných zařízení a tak dále. Čili myslím si, na úrovni EU to bylo 2 roky, ale já si domnívám, že to je jenom případ Finska, kdy to Finové prezentovali, že jsou schopni podobnou fabriku vyrobit. V době, kdy potřebujeme, kdy se zjišťuje, když se analyzuje konflikty a dneska nejenom Rusko-Ukrajina nebo na Ukrajině, ale i vůči Iránu, že potřebujete mít střelivo, potřebujete mít munici, potřebujete mít tento typ výroby ideálně na svém území, bez toho, aby vám do toho někdo cizí stát ingeroval,
1: no dobře, ale
4: abyste se zbavili třeba opět ty čínské závislosti. Čili ale dneska to slibovat, že to předáme nebo prodáme za údajně dobrých podmínek nějakému dalšímu státu, no to je přece státní instituci, státní podnik, to je mi třeba úplně absurdní.
1: Vy mluvíte o nějaké zahraniční firmě, ale pokud by se Explosia prodala jedné ze 3 českých firm, o kterých teď mluvil premiér, měl byste proti tomu i tak námitky? Přece jen by byla větší pravděpodobnost, že by výroba nebyla zrušena nebo přesunuta do zahraničí?
4: No problém je, že Babiš jako vždycky nadhodí takovéto téma, vykopne ten balon do výšky a pak všichni se toho chytnou a on to posledně upravuje podle té kritiky a toho odporu, který se vůči těm jeho nápadům. On říkal my, pak říkal stát, mně to připadá stát jsem já, tady chybí ta analýza. Dneska, vzpomínu si, jak to mimochodem s tou fabrikou bylo. Ze svého portfolia Babiš ji vlastně prodal státu, pak se stal místopředsedou vlády a ministrem financí a spadalo to, ta zpráva všeho toho, co se týká tohoto podniku, spadalo pod ministra financí. On to radši, aby to nebyl střed zájmu, předává MPO, kde to teda, skoro bych řekl, zahynulo na úbytě. Dneska, když už máme ten podnik v černých číslech, tak znova do toho vstupuje Andrej Babiš, znova s tím podezřením na střed zájmu, včetně politického.
1: Opět k té otázce, když to budou české firmy, je to nějaké ohrožení?
4: Ale jak chcete napravit tou formulací, že to budou české firmy, to, že on řekl, že to prodá Francouzům? Jo, to je prostě, nesmíme mu sedat na lep, musíme to analyzovat naprosto věcně a následně i politicky. To je úplně jiná debata, ale tu vlastně Andrej Babiš neodstartoval. To už si trošku kryje záda. Já si myslím, že v tom totiž je ještě jedna věc, úplně od začátku, a to je jeho souboj s některými vlastně šéfy těch strategických zbrojařských firm,
1: to my samozřejmě
4: s kterými on
1: nevíme,
4: nemá dlouhodobě dobré vztahy.
1: No, já se dovolím spekulovat, ale
4: má to
1: Já mám ještě jednu otázku na závěr. Prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek nám řekl, že ten vliv státu se dá ošetřit třeba kontrolním balíkem, zlatou akcí, třeba i místy v dozorčích radách a že ten soukromý vlastník budoucí by také mohl hodně investovat, což třeba teď Explosie nemůže, tak nebylo by to výhodné?
4: Já si myslím, že by investice do tohoto podniku naprosto strategického, v zásadě ojedinělého v Evropské unii, víš, to, co jsem říkal předtím, že bychom do něj investovat měli. Prostě diskutujme o tom, jakým způsobem řešit, aby ten podnik zůstal v českých rukou, aby primárně naplňoval naše požadavky našeho obranného průmyslu, naší armády, armády České republiky a sekundárně plnil i to, co budou chtít další státy NATO. Ten hlad po tom, co ten podnik vyrábí, bude tak obrovský do budoucna. To neskončí ani kdyby vlastně zítra se uzavřel nějaký ceasefire, nějaký dočasný mír na té rusko-ukrajinské frontě. To Děkuji. Prostě bude těch 5% z toho, jaké máme závazky do NATO.
1: Tolik Pavel Žáček, poslanec ODS z Bezpečnostního a branného výboru sněmovny. Děkuji vám, naslyšenou.
4: Hezký den.
1: Praktičtí lékaři můžou od července předepisovat svým pacientům více druhů léku. Půjde o víc než tisícovku přípravků, kvůli kterým teď lidé musí ke specialistovi. Na sociální síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde podle něho například o léčiva na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Tuto změnu navrhovali sami praktici a kromě ministra ji podpořili i zástupci lékařů specialistů. My jsme teď ve spojení s Ludmilou Bezdíčkovou, která je členkou výboru Sdružení praktických lékařů a vede také katedru všeobecného praktického lékařství v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Dobrý den, paní Bezdíčková.
6: Dobrý den.
1: Proč jste si vlastně přáli mít možnost předepisovat i léky, které zatím spadaly jenom pod specialisty?
6: Tak to uvolnění preskripčních omezení znamená především obrovský benefit pro naše pacienty, protože se tím zvyšuje možnost získání pravidelně užívaného léku, zvláště u chronicky nemocných pacientů, což jsou nezřídka, kdy pacienti s omezenou mobilitou vyššího věku, kteří to mají třeba dále ke svým specialistům. Navíc kapacita specialistů je omezená, zejména v některých regionech, takže pro ty naše pacienty to bude obrovská úleva.
1: No a jak to tedy bude s odpuštěním prakticky? Jak se lidé dozvědí, že nově nemusí kvůli některým lékům třeba ke kardiologovi nebo diabetologovi? Řekne jim to jejich specialista nebo praktický lékař?
6: Tak praktičtí lékaři jsou v úzkém kontaktu se svými pacienty, zvláště těmi, kteří užívají pravidelně nějakou medikaci, takže kromě toho, že to jistě bude sdíleno a vítáno v médiích, tak se pacienti dozví tuto informaci přímo od nás a samozřejmě neznamená to, že nemusí docházet ke svým specialistům na pravidelné kontroly. To v žádném případě. Pacient, který je indikován k tomu, aby byl takzvaně dispenzarizován, dlouhodobě sledován specialistou, tak i tak by měl mít naplánované kontroly, tak jak doporučí lékař specialista.
1: No takže specialisté nemají vůbec žádné výhrady k tomu, že praktici budou mít možnost předepisovat léky, které zatím mohli předepisovat jenom oni. Třeba šéf Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko varoval už dřív, že je potřeba, aby praktici včas dostali příslušná odborná doporučení.
6: Tak výhrady samozřejmě mají, ale to není jistě otázka na mě. Ty výhrady jdou i ze třeba ekonomickými nebo i jinými zájmy, protože ti pacienti prostě musí být někteří nebo mají být sledováni a musí být definováno to, jak pravidelně mají být kontrolováni těmi specialisty. Ale z toho, jakou máme zkušenost nyní, tak je to často nutné třeba vykonávat tu kontrolu jednou za půl roku, někdy jednou za rok, a ne třeba pravidelně při každé preskripci té medikace. Pro ty pacienty je potom ten specialista hůře dostupný a specialisté jsou naopak nedostupní pro některé akutní pacienty, které potřebujeme s nimi konzultovat, takže by se jim mohli uvolnit ruce právě pro ty pacienty, kteří to požadují nebo vyžadují to vyšetření dříve a vyžaduje to vysokou míru vzájemné spolupráce, ať už je to cestou vzdělávání společného, které samozřejmě i naše katedra velmi podporuje, nebo cestou sdílení formou zpráv, elektronizací, která stále ještě není dostatečná, tak aby docházelo k rychlému sdílení těch informací třeba o úpravě medikace a také znalosti těch takzvaných interakcí lékových a zvýšení toho povědomí u praktických lékařů, ale to všechno my už nyní děláme a je to opravdu v centru našeho zájmu.
1: A bude se to týkat jenom těch pacientů, kteří už léky od specialistů předepsané mají, a nebo jim praktik bude moct nově předepsat třeba léky na srdce, které zatím ještě nebrali?
7: bude jistě možná i ta druhá varianta, samozřejmě v indikovaných případech. To zda lék má nějaké omezení, není dáno jenom, nebo nebylo dosud dáno jenom tou odborností, ale samozřejmě tou indikací. To znamená, má-li stav nebo chorobu, která zapříčinuje indikaci oprávnění užívat ten lék, odborné doporučení, a pokud tedy ten praktický lékař diagnostikuje takový stav a bude to mít podloženo ve své dokumentaci, tak bude moci také tímto lékem pacienta léčit, čímž opět zvýší dostupnost toho druhu vlastně péče pro svého pacienta, zejména v těch regionech, kde by ten pacient mohl čekat na to první vyšetření tím specialistou nadměrně dlouhou dobu, a ten se potom tam dostane třeba s nějakým časovým zpožděním v případě, že to bude potřeba. Jako příklad bych uvedla to, že nyní skrýnujeme srdeční selhání. Jako praktici jsme schopni vlastně zachytit pacienta, který potřebuje léčbu glyfosátu, což jsou moderní léčiva, která jsme dosud dostupná pro preskripci neměli, a tu léčbu budeme v indikovaných případech moci zahájit. Bude to samozřejmě muset být podloženo odborně v té dokumentaci, a to vyšetření třeba echokardiografické se zajistí v termínu, který bude dostupný dle spolupráce v tom kterém regionu.
1: Tak tolik Ludmila Bezdíčková, která je členkou výboru Sdružení praktických lékařů a vede katedru všeobecného praktického lékařství v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Já vám děkuji za vaše postřehy, přeji hezký den.
7: Vám také, nashledanou.
1: No a dobu vyhrazenou publicistice hlavních zpráv už jsme skoro vyčerpali. Za pozorný poslech děkuji jménem celého týmu Tomáš Pavlíček. Znění téhle relace, ale celé škály dalších si můžete vyhledat třeba na audioportálu Můj rozhlas. Přeji vám hezké odpoledne.
8: Radiožurnál 12.30 a zprávy Anny Horáčkové.
22: Městský soud v Praze dnes zamítl dvě žaloby Ruské federace. Bránila se placení daně z nemovitostí v pražské Bubenči a taky Střešovicích za rok 2021 a 2022. Rusové údajně nemovitosti používali pro diplomatické účely a proto požadovali osvobození od daně. Činnost ale neprokázali a pražský finanční úřad jim vyměřil daň přes 200 tisíc korun za rok. Podle soudu české úřady postupovaly správně. Irán oznámil, že se střelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Iránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly taky lodě, které se podle Američanů pokouší klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská státní média informovala, že úder nepřežili 4 příslušníci iránských revolučních gard. Washington útok označil za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce po něm dodal, že dohoda s Iránem je i tak pořád možná. 3 miliony korun dostal jako odchodné bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Radiožurnál podle informačního zákona. Kostka získal o 200 tisíc víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Ten řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka vyjádřit odmítl. Rezignoval ke konci dubna. A na Žlutém kopci v Brně dnes začalo fungovat nové centrum onkologické prevence. V pavilonu, který rozšiřuje areál Masarykova onkologického ústavu, vzniklo 7 specializovaných pracovišť. Zdravotníci v nich nabídnou poradny pro genetiku nádorů, pohyb, výživu, motivaci a taky zdravý životní styl. Práce a vybavení nového centra vyšly na víc než 700 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté večer zakončí základní skupinu mistrovství světa zápasem s Kanadou. Češi bojují o lepší výchozí pozici do čtvrtfinále. Druhé místo ve skupině si můžou zajistit Norové, kteří hrají s Dánskem. A ve Friburgu je u toho Petr Kadeřábek.
23: Za námi je teprve 8,5 minuty první třetiny. Norové ale hrají s Dánskem zatím bez branek. 0-0 v souběžně raném duelu v Curychu zatím také nepadla branka v duelu mezi Maďarskem a Lotyšskem. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D8 u Ústí a kolony na D5 před Rozvadovem. Na dálnici D8 z Drážďan směrem na Prahu pozor za exitem Ústí před Lice na kilometru 71,5 nebezpečné překážky.
25: Velký kusy pneumatiky a toho blatníku, včetně nějakých součástek jako ocelovej, se válej teda v obou jízdních pruzích.
20: Na D8 z Prahy na Drážďany se před Brightonem stále štosují kamiony v pravém pruhu kolonu, čekejte před hranicí z 91. kilometru. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg za sjezdem na Rozvadov na 146. kilometru uklízejí po havárii dvou kamionů, jede se jedním pruhem, kolona je z kilometru 138, pro kamiony je to nadlouho, pro osobní auta teď kolem půl hodiny, situace se trochu lehce zlepšuje, i tak je ke zvážení sjet v osobním autě exitem 136 přes Přimdu a Rozvadov do Německa. Na D1 před Brnem z Přerova zůstává dlouhá místy roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 226 Vyškov západ. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se pravý pruh plní kamiony z 5. kilometru. A na silnici 11 Hradec Králové Vamberk před Třebechovicemi u Nespasic se čekejte kyvadlový provoz po střetu nákladního auta s cyklistou, kolony obou směrně kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Taky odpoledne bude slunečné a velmi teplé, čekejte 27 až 32 stupňů Celsia, na horách ukazují teploměry okolo 23 stupňů, k tomu fouká jen slabý, během dne případně i mírný severní vítr. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon odpoledního radiožurnálu vrací Vojtěch Bydrman.
8: Kdo by si v tomhle počasí nedal zmrzlinu, a na radiožurnálu si v dnešní odpolední soutěži budete moct zahrát rovnou ocelý zmrzlinovač Senkor Gelateria, který vám umožní připravit si domácí zmrzlinu přesně podle vaší chuti. A ve hře budou taky dva lístky na Jelen Fest, což je akce pro fanoušky Jindry Poláka a kapely Jelen. Ještě ale nevolejte, za chvíli vám musíme představit téma dnešní soutěže.
24: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Jeden Evropan v Sofii, to je název dokumentárního filmu o českém malíři Jaroslavu Věšínovi. Současník Mikoláše Alše nebo Alfonze Muchy se ale proslavil spíš v Bulharsku, kde působil a kde založil malířskou školu. Dokument režiséra Petra Bakalova tak vzniká právě v bulharské metropoli.
1: Franz Ferdinand, to je štít, kojtu...
2: Režisér Petr Bakalov je zapálený pro svůj film. Ukazoval mi Věšínovu malbu arcivé vody France Ferdinanda, toho, kterého zastřelil atentátník v roce 1914 v Sarajevu a kterého 23 let předtím Věšín maloval. Dostal nabídku stát se dvorním portrétistou, ale odmítl ji a raději se vydal do Bulharska, nového svobodného slovanského státu.
1: 1897 година, krajina 19. věk.
2: V roce 1897 dostal pozvání od tehdejšího ministra vzdělávání bulharského carství Konstantina Veličkova, aby v Sofii přednášel.
3: Věšín byl prvním bulharským malířem bitev. Jeho obrazy jsou ve Vojensko-historickém muzeu v Sofii a jsou vynikající. Před vypuknutím první světové války se rozhořela v roce 1912 válka balkánská a té se Věšín jako malíř dokumentující boje zúčastnil. Chtěl vytvořit z obrazů zachycujících boje epopej. Byl totiž nejenom kolegou, ale i blízkým přítelem Alfonse Muchy. Oni spolu totiž v Praze studovali.
1: Věšín je došel v Bulharsku.
2: Když Jaroslav Věšín dorazil do Bulharska, velmi podle režiséra dokumentu o něm Petra Bakalova pomohl výtvarnému umění nově vzniklého státu. Byl jmenovaný profesorem na vyšší výtvarné škole, ze které se později stala Akademie výtvarných umění. První absolventi jeho kurzů se stali vynikajícími bulharskými umělci. Dokument o Jaroslavu Věšínovi se bude jmenovat Jeden Evropan v Sofii. Zmapuje život umělce v Čechách, na Slovensku i v Bulharsku, kde v roce 1915 v 55 letech náhle zemřel. Ve snímku chce režisér Petr Bakalov použít hudbu ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.
1: Prvo v rodně grad na Věšín, grad v Rani.
2: Natočený materiál je už teď ve Střižně. V Česku se točilo ve Věšínově rodném Vraném u Kladna, v Národní galerii v Praze, Moravské galerii Brno, v Ostravě, v Plzni a také na zámku Maleč, kde visí některá umělcova díla. Věšínovy malby zdobí také interiér budovy České spořitelny v Pražské Rytířské ulici. Dokument o českém zakladateli bulharské malířské školy Jaroslavu Věšínovi bude mít premiéru letos na podzim. Ze Sofie Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Dnes jsou ve hře velmi zajímavé a hodnotné ceny, tak si pojďte zasoutěžit s Radiožurnálem. Na jednoho z vás už čekáme na lince 221 552 255.

0: Dnešní odpolední soutěž Radiožurnálu bude o malíři Jaroslavu Věšínovi a tak už se ptám, kdo si s námi tentokrát zahraje. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady Pavel Dvořák.
0: Odkud voláte, Pavle Dvořáku?
1: Svoboda nad Úpou.
0: Skvěle. Jak se máte pod Krkonoší?
1: Krásně, máme krásné počasí, teplo tady máme, takže nádherně.
0: Díky za tuhle informaci a na oplátku vám řeknu, o co si dnes budete moct zahrát v soutěži odpoledního Radiožurnálu. Cenou za 3 správné odpovědi je dnes docela zajímavá novinka zmrzlinovač Senkor Gelateria pro všechny milovníky zmrzliny z čerstvých surovin bez zbytečných přísad. Tenhle zmrzlinovač vám umožní experimentovat s příchutěmi i složením. Můžete si připravit domácí zmrzlinu, sorbet nebo milkshake. Senkor Gelateria má 10 přednastavených programů od lehkých ovocných desertů po husté mléčné dobroty. Dvě správné odpovědi by dnes znamenaly 2 vstupenky na putovní rodinný festival kapely Jelen s názvem Jelenfest 2026. Startuje už 5. a 6. června v pražských Žlutých lázních a pak pokračuje po celé letní prázdniny přes Plzeň, Jihlavu, Olomouc, Liberec až po Pardubice. Tam byste to asi měl nejblíž, protože v Trutnově letos Jelenfest nebude. To bude samozřejmě záležet na vás, kam případně vyrazíte. Samotnému večernímu vystoupení kapely Jelen bude na každé zastávce předcházet zábavné odpoledne, které budete moct strávit přímo se členy kapely. Tak Pavle, radši zmrzlinovač nebo Jelenfest?
1: No, uvidíme podle odpovědí.
0: Říkáte diplomaticky a já věřím, že to vyjde, protože pokud jste poslouchal reportáž Pavla Nováka, neměl by to být pro vás problém. Hned je tu tedy otázka číslo 1. Kde přesně český malíř Jaroslav Věšín na konci 19. století působil a založil tam vysokou výtvarnou školu?
1: V Bulharsku, v Sofii.
0: Ano, to jako odpověď bohatě stačí. Bylo to v Bulharsku, tedy carství, které získalo nezávislost na Osmanské říši. Pracoval tam od roku 1897 až do své smrti. Otázka druhá. Jaroslav Věšín byl současníkem malíře, který se proslavil obrazy ve stylu Art Nouveau. Studovali spolu v Praze. Jak se jmenoval?
1: Ježiš, tak to se nejsem jistý.
0: Zkuste to. Neskusíte.
1: Alfred. Ne, Alfons Mucha. Ne, to byl jeho. Alfons Mucha.
0: Je to Alfons Mucha a já se musím teď poradit, jestli to bylo nebo nebylo, ale tak prý bylo. Sice lehce po čase, ale dnes jsme se rozhodli, že budeme hodní, takže druhý bod pro vás. Kdybyste řekl Alfred, tak to neuznáme, ale Mucha byl skutečně Alfons, malíř, grafika, designer, období secese. Druhý bod pro vás, tak pojďte do hetriku. Dokument Jeden Evropan v Sofii má podle režiséra Petra Bakalova doprovázet hudba slavného českého skladatele. Kterého? První jméno, co vás napadne. A není to Bedřich Smetana.
1: Vím. Ježišmarja, no.
0: No, tentokrát už tak je to moc pozdě. Jsou to slovanské tance od Antonína Dvořáka, ale podle mě vy jste chtěl na Jelenfest a proto jste neodpověděli, to tak?
1: Tak.
0: Gratulujeme tedy ke 2 vstupenkám, ať už pojedete do Pardubic, do Liberce nebo třeba do Prahy. Užijte si Jindru Poláka a kapelu Jelen. A ještě jednou gratulace. Naslyšenou.
1: Děkuju.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: obou rozehraných zápasech, těch popoledních na mistrovství se tam v hokeji už padl gól. Ve Friburgu Norsko vede nad Dánskem 1-0 a v Curychu Maďarsko prohrává s Lotyšskem 0-1.
1: Hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
0: Češi zakončí základní skupinu dnes večer proti Kanadě. Postup do čtvrtfinále mají jistý, ale můžou zabojovat o lepší umístění v tabulce. Největší otazník visí nad tím, jak zvládnou zlepšit hru po včerejší vysoké porážce od Norska.
2: Rozhodně bych to nebral jako nějakou potupnou prohru, protože opravdu to, co předvedli Norové nebo co předvádí na tomhle turnaji, a fakt klobouk dolů před tím, jak oni hráli, a myslím, že odehráli jeden z nejlepších zápasů, co myslím i tady na turnaji nebo celkově v nějakém horizontu posledních let. Určitě si nemyslím, že by nás ta prohra nějak měla semlít, ba naopak, prostě se z toho musíme poučit. Máme 24 hodin na to se dát nějak dokupy a prostě musíme vyhrát s Kanadou.
3: Říká odhodlaně útočník Jiří Černoch. Výhra nad Kanadou, jedním z největších favoritů na zlato, by výrazně českým hráčům zvedla před čtvrtfinále sebevědomí. Zámořský celek má v sestavě velké hvězdy, včetně Crosbyho nebo Celebrínyho. Přesto by paradoxně mohla jeho hra Čechům vyhovovat. Na turnaji zatím hráli nejlepší hokej proti papírově silnějším celkům.
4: Ty silnější soupeři vždycky chtějí hrát spíš jako víc hokej, více držet na tom puku, víc tvořit. Což někdy může vyhovovat, že? Tak povedlo se nám to se Švédama, když Švéd taky se snažil víc tvořit, my jsme dali rychlý góly, což nám potom pomohlo toho zbytku utkání, tak musíme věřit, že se nám povede něco takového vyrovnat se jim pohybem, vyrovnat se jim důrazem, vyhráváním soubojů a věřit, že to zvládneme.
3: Věří Jakub Flek, jenže k tomu je potřeba, aby se národní tým probudil střelecky. V dosavadních 6 zápasech dokázali Češi soupeři nastřílet během 1/3 3 branky pouze ve zmíněném duelu se Švédskem a pak v závěru utkání s Itálií.
2: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch gólů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde, a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas zvládli.
3: Nabádá Jiří Černoch. To slovo zvládli, ale nemusí nutně znamenat vítězství.
5: To je ten nejdůležitější, tou Kanadou se připravit na čtvrtfinále, to znamená se hrát daleko lepší utkání a nemyslím si, že tak rozhoduje úplně výsledek jako předvedená hra, aby jsme se měli od čeho odrazit směrem čtvrtfinále, který se pro nás je nejdůležitější.
3: Říká trenér Radim Rulík. Zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Gold, prachy, Suzany, lekko blíž. Jo, jo, karton na bůrek, kam taky po ruce lám. Jsem ty

0: Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo Senátem. Poslechněte si o tom víc ve zprávách Radiožurnálu. Dobré odpoledne, je 13 hodin. A zprávy má Anna Horáčková.
1: Bývalý poslanec Feri by se mohl dostat na svobodu. S podmíněným propuštěním už souhlasí i státní zástupce. Na severu Belgie se srazil vlak s mikrobusem. Nehodu nepřežili 4 lidi. Tenistka Linda Nosková nastoupila v prvním kole Roland Garros. Kolona popojíždí na dálnici D10 u Mladé Boleslavy směrem do Prahy. A počasí taky odpoledne bude slunečné a teploměry ukazují až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do poslanecké sněmovny se dnes vrátí návrh na snížení záloh na sociální pojištění u OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci přišli o část důchodu.
3: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO argumentuje tím, že změna podpoří drobné podnikatele. Bývalý poslanec Dominik Feri by se už dnes mohl dostat na svobodu. Státní zástupce totiž dnes u soudu navrhl vyhovět žádosti Feriho o podmíněné propuštění. Podle státního zástupce k tomu jsou splněné všechny tři podmínky a stejný názor vyjádřila i obhájkyně Feriho. Bývalý politik TOP 09 si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Dá se předpokládat polepšení a to, že povede řádný život. Zástupce zmocněnkyně poškozených ale uvedl, že polepšení prokázané nebylo. Soudce se chystá oznámit rozhodnutí zhruba za půl hodiny. 4 lidi zemřeli v Belgii při srážce školního mikrobusu a vlaku. Oznámil to belgický ministr vnitra Bernard Cantin. Podle něj jsou mezi oběťmi 2 mladiství, řidič a 1 dospělý. Nehoda se stala ráno na železničním přejezdu asi kilometr od obce Buggenhout. Co přesně se stalo, policie vyšetřuje. V době neštěstí podle vlámské veřejnoprávní televize VRT svítila na semaforu červená a byly spadlé závory. V minibuse bylo celkem 9 lidí, většinou děti chodící na střední školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Knihovny nejsou jen k půjčování knih. Na to chce v Brně upozornit dnešní den brněnských knihoven v parku na Obilním trhu. Program míří na školáky i dospělé. Můžou přijít na tvůrčí dílny, vyzkoušet si virtuální realitu nebo rozpoznávání skutečných fotografií od obrázků vytvořených umělou inteligencí. Podle mluvčího knihovny Jiřího Mahena Petra Pospíšila má letos na místě své stánky přes 20 brněnských knihoven.
4: Zúčastní se fakultní knihovny brněnských univerzit, ale i méně známé knihovny, specializované jako například knihovna Ústavního soudu, Moravské galerie. Své zastoupení na akci by měla mít například i knihovna brněnského biskupství.
5: Sport. Čeští hokejisté nastoupí večer na mistrovství světa proti Kanadě. Zápas rozhodne o jejich postavení do čtvrtfinále. Hrají se už 2 zápasy dnešního programu. Souboj Norska s Dánskem sleduje Petr Kadeřábek.
6: Po první třetině vedou Norové nad Dány 1-0. Daří se také v Curychu Lotyšům, kteří po první 20 minutovce vedou nad Maďarskem 3-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: 5 českých singlistů odpoledne vstupuje do grandslamového Roland Garros. V Paříži je reportér David Prouza.
7: Aktuálně hraje Linda Nosková, už jednou přišla o svůj servis proti řekyni Sakariové a tak Češka ztrácí 1-2 a 0-30 na servisu právě řekyně. Ještě se dnes v Paříži představí Kopřiva, Fruvirtová, Siniaková a Bartuňková. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna, taky na dálnici D10 v Mladé Boleslavi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy dnes silný provoz, jede hodně kamionů. Nákladní auta v pravém pruhu zastavují poprvé na 218. kilometru a je to nesouvislá kolona až k omezení v Brně. Osobním zastavíte jen místy. Na dálnici D1 ve směru z do Prahy buďte opatrní i za Humpolcem. Na kilometru 83 je zúžení a dojíždí se do krátké kolony na 84. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy Prahy popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Za sjezdem na Jičín na kilometru 42 něco vyměřují silničáři v levém pruhu. Kolona je tam asi na 10 minut od sjezdu na Kosmonosy. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Německa čekejte kolony u Rozvadova. Na kilometru 145,5 likvidují následky nehody dvou kamionů. Kolona je dlouhá pro kamiony téměř 9 kilometrů. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji, osobním se zdržíte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště hlásíte kolony. Hlavní kamiony od sjezdu od Jesenice až ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Stále je a dál taky bude slunečno, s teplotami 27 až 32 stupňů Celsia, na horách se ta maxima drží kolem 23 a fouká slabý, během dne i mírný severní vítr. Ještě přidáme informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A teď už začíná odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
9: Začínáme varováním. Hezké odpoledne. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Pod záminkou rychlé investice vás útočník může připravit o veškeré úspory. A jak přesně podvod funguje a že kvůli němu mají i nemalé problémy majitelé transparentních účtů, to vám řekneme za chvíli. Hezký den vám přeji.
2: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Dávejte si pozor, kam posíláte peníze. Podle policie přišli podvodníci na další způsob, jak vás připravit o úspory. Vydávají se totiž za investiční poradce a nejdříve chtějí, aby lidi poslali peníze na pravý transparentní účet, třeba nějaké sbírky, a slibují, že se dárcům finance zhodnotí. Když si útočníci ověří, že finance skutečně dorazily, zadají číslo jiného účtu, který už ale patří jim. Páchají tak škodu rovnou dvakrát. Oberou o peníze důvěřivce a zároveň zadělají na problém i majitelům transparentních účtů.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Rovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v této chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

To byly Green Day a vy jste je poslouchali v odpoledním radiožurnálu ve čtvrt na dvě. Letošní vlna veder už přechází přes západní a jižní Evropu. Desítky meteorologických stanic tam překonaly květnové teplotní rekordy. Ve Francii kvůli horku hlásí nejméně 7 mrtvých a tento týden kvůli možným opatřením mimořádně zasedne vláda. Více uslyšíte v odpoledním radiožurnálu.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Západní a jižní Evropa se potýká s vlnou veder. Ve Francii kvůli vysokým teplotám podle mluvčí vlády zemřelo nejméně 7 lidí. V dalších zemích úřady varují před dopady zvyšujících se teplot. Podle meteorologů by měly na květen nezvykle vysoké teploty pokračovat ještě v dalších dnech. A s dalšími informacemi už je ve studiu Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Vítej, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Ty rekordní teploty ve dne i v noci za poslední dva dny hlásí hlavně ve Francii a Velké Británii. Právě tam v pondělí zaznamenali vůbec nejteplejší květnový den v historii měření a teploty by údajně tento týden neměly klesat. Podle britské meteorologické služby Met Office se na jihozápadě Londýna včera vyšplhaly teploty k téměř 35 stupňům Celsia. To bylo znát i na zaplněných koupalištích po celé Anglii. V noci na dnešek navíc Británie zažila taky tropickou noc, a to z 21 stupňů Celsia.
1: Kvůli vedru francouzský premiér Sébastien Lecornu na čtvrtek svolal mimořádné jednání vlády. Popiš nám, jaká je situace teď ve Francii.
2: No, tohle svolání vlády souvisí s tím, že tu nejvyšší oranžovou výstrahu před vedrem už meteorologové vyhlásili v 8 departmánech, tedy francouzských regionech. Ministři by podle avíza měli diskutovat hlavně o stavu podzemních vod nebo taky riziku lesních požárů. O těch tragických dopadech vedra, ať už přímých nebo nepřímých, taky v rozhovoru pro televizi LCI dnes mluvila mluvčí francouzské vlády Maud Brejonová.
3: Zaznamenali jsme aspoň 5 případů utonutí a taky úmrtí způsobená extrémními vedry při sportovních soutěžích.
2: Zvláště na jihozápadě Francie by dnes měly být teploty ještě větší než včera, kdy hlásili desítky stanic překonání historických rekordů. Jenom pro představu, za včerejšek na jihozápadě Francie třeba ve městě Nantes naměřili přes 34 stupňů Celsia. Tohle se ale týká i Portugalska nebo Španělska. Na jihu země tam předpovídají 38 stupňů. V Itálii už úřady včera omezily práci venku přes den a to je případ i taky metropolitní oblasti Lazio, jejíž součástí Řím.
1: Pojď nám říct, Jiří, proč jsou v Evropě tak vysoké teploty už teď v květnu?
2: Podle meteorologů za tohle může takzvaná tepelná kopule. Je to jev, který se teď ustálil nad kontinentem. On se projevuje příchodem teplého zvuku, který v podstatě uvízl pod takovou tlakovou výší teď na západní Evropou. Jinde tohle bývá ale běžné spíš v červenci. Vědci tohle v téhle souvislosti přisuzují tomu, že to zesílení extrémních jevů souvisí s klimatickými změnami, které způsobuje člověk, což má za následek i to častější překonávání teplotních rekordů.
1: Tak tahle letošní první vlna vede už tedy přechází přes západní a jižní Evropu. A co všechno také způsobuje, o tom jsme mluvili společně s Jiřím Kordíkem z naší zahraniční redakce. Naslyšenou.
2: Hezký den.
4: If I should stay

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
1: Radiožurnál je 13.30. Anna Horáčková a zprávy.
2: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia mají k dispozici jen asi 200 míst a šestileté obory pouze asi 50. Asi polovina uchazečů, hlavně z řad deváťáků, má zájem o učiliště s výučním listem. Severní Korea vystřelila ze západního pobřeží několik raket do Žlutého moře. Informovala o tom jihokorejská armáda s tím, že nejméně jednou ze střel byla balistická raketa krátkého doletu. Pchjongjang začal odpal několik hodin poté, co jihokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval na zasedání vlády k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Severní Korea naposledy vypustila několik raket krátkého doletu 19. dubna. Tamní média to označila za demonstraci hlavic kazetových bomb. Samec slona afrického, který ve Zlínské zoo minulý pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. O dalším umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Dnes to řekl ředitel zahrady Roman Horský s tím, že ve Zlínské zoo slon asi další uplatnění mít nebude. 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. V pátek ve volném výběhu napadl samici ulu, začal na ní z neznámých důvodů tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si zranila páteř. Kvůli tomu zřejmě okamžitě uhynula. A v pražském kině Lucerna má dnes premiéru nový celovečerní dokument 30 roků for people. Snímek, který vznikl k 30-letému výročí festivalu Rock for People, mapuje proměnu původně malé hudební akce v jeden z nejvýznamnějších festivalů ve střední Evropě a ukazuje i dosud nezveřejněné archivní materiály nebo krizové momenty a problémy, které museli organizátoři v průběhu let řešit. Sport. Hokejisté Norska si můžou zajistit druhé místo před Českem v tabulce skupiny B na mistrovství světa. Jejich zápas s Dánskem právě sleduje Petr Kadeřábek.
3: Jistotě ale potřebují vyhrát, jenže v polovině utkání je stav utkání Norsko-Dánsko 1-1. V Curychu zatím vedou Lotyši nad Maďarskem 4-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: A tenistka Linda Nosková hraje v prvním kole Roland Garros proti Sakkariové z Řecka. Je u toho David Prouza.
4: Linda Nosková v prvním setu podruhé přišla o své podání a tak teď prohrává se Sakkariovou 5-6, řekyně servíruje a má 3 setboly. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna a nehoda na silnici 9 ve Zdibech. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždějí kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Brzdí se na 217. kilometru a nesouvislá kolona až k omezení u D2 v Brně. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji, tam se chvilku stojí pouze u Holubic na 211. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy budete popojíždět v koloně v Mladé Boleslavi. Na kilometru 43 silničáři v levém pruhu. Krátkodobé omezení a zdržíte se asi 15 minut od sjezdu na Kosmonosy. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Německa se rozjela kolona před Rozvadovem. Nehoda je tam už na straně a kolona se teď přesunula do Německa před kontroly u Whitehouse. Na silnici 16 z Jičína do Nové Paky se srazila dvě auta za kruhovým objezdem v Úlibicích. Silnice zůstala v průjezdná Kyvadlově a zdržíte se chvilku v koloně. Nehoda i na silnici 9 z Mělníka do Prahy ve Zdibech před nájezdem na D8 dvě auta a na místo jedou hasiči. Tam už se silnice ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: I dál bude slunečno s teplotami od 27 do 32 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima drží kolem 23 stupňů a fouká jen slabý, během dne i mírný severní vítr. To byly zprávy. Tady je odpolední radiožurnál a za mikrofonem Hanka Schánilová.
1: Krásné odpoledne vám přeji a bitvu Lindy Noskové budeme sledovat i dál, tak jako později Lindu Frufirtovou a vlastně i další české hráče na French Open. Tak hezké odpoledne.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

back in town. Teď je 13 hodin a 38 minut. Legendární značka aut se vzpínajícím se koněm ve znaku Ferrari představila vůz, který od ní zřejmě mnozí fanoušci vůbec nečekali. Je to první Ferrari, které nepotřebuje fosilní.

0: Když se řekne Ferrari, tak asi nejen nadšenci do rychlých aut si kromě nejčastěji červeného sportovního auta vybaví zároveň hlasitý zvuk velmi silného motoru. A právě ten asi nejnovějšímu modelu Ferrari bude chybět. A stejně tak i výfuk vypouštějící škodlivé zplodiny. Legendární sportovní značka totiž představila svůj první plně elektrický vůz. A detaily k němu už má Dominik Tesár z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak vypadá to elektrické Ferrari a jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Luce, italsky světlo. Vypadá netypicky, nejenže je to první plně elektrické Ferrari, ale taky je to první pětimístné Ferrari. Rozhodně nepůsobí jako obyčejný rodinný vůz, ale má 5 dveří, relativně velký kufr. Tvarem bych řekl, že trochu připomíná auto od Tesly. Italská firma netypický vůz taky neprezentuje v typické červené, ale v bledě modré barvě. Zajímavé je, že karoserie má Luce ze 3/4 z recyklovaného hliníku a má 4 elektromotory, pro každé kolo jeden. Na svém webu se Ferrari chlubí, že mají i při maximálním výkonu motory účinnost 93%, což je pro elektroauta běžné číslo. Spalovací motory oproti tomu většinou energie nepřetvoří na pohyb, ale na teplo. Z 0 na 100 km v hodině prý elektroferrari zrychlí za 2,5 sekundy, dokáže jet až 310 km za hodinu a na jedno nabití ujede nejméně 530 km. Cena překračuje 13 milionů korun.
0: Co na takové auto říkají fanoušci Ferrari?
1: No, reakce na sociálních sítích jsou různé. Někteří tvrdí, že Ferrari právě svoji značku zabilo, prý stejně jako Jaguar, který se pustil do elektrovozu. Jiní obdivují Luce jako příklad úžasného designu a technologického průlomu. Pro legendární značku je to jistě kontroverzní krok. V minulosti Ferrari výrobu elektroaut odmítlo a soustředilo se na hybridy poháněné fosilními palivy i elektřinou. Šéf nejhodnotnější automobilky Evropy Benedetto Vigna podle BBC řekl, že Luce Ferrari vyvíjelo 5 let, taky zdůrazňuje, že všechny součástky si vyrobila firma sama.
0: No a konkurenti Ferrari, výrobci jiných sportovních vozů a superaut jako Lamborghini nebo Porsche od plánu na elektrické vozy upustili, je to tak?
1: Ano, BBC to zdůvodňuje konkurencí v Číně, slabou poptávkou v Číně, cly amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ukončením podpory pro nákupy aut šetrnějších k životnímu prostředí, tedy především elektrovozů. Akcie Ferrari po představení Luce sice klesly, ale nějak významně. Ferrari spíš trápí dlouhodobější pokles

0: po několika letech růstu. Ten pokles zřejmě souvisí se zdražováním ve světě a menší poptávkou po luxusním zboží.
1: A o tomhle novém plně elektrickém kroku mluvil Dominik Tesár z naší zahraniční redakce. Díky.
0: Díky, pěkné odpoledne.

0: Ve zlínské zoologické zahradě dále řeší tragickou smrt 30-leté slonice Ulu, kterou minulý pátek usmrtil samec Jack. Zahrada dnes oznámila, že samec ve Zlíně nezůstane. A informace teď přímo ze zlínské zoo přidává reportérka Michaela Kočendová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. V tuto chvíli je Jack od stáda úplně oddělený. Má vlastní i vnitřní venkovní prostory a už nepřichází do kontaktu se zbylými samicemi Kali a Zolu ani čtyřletým slunětem Zikarim. O Jackově dalším osudu bude rozhodovat 25členná komise odborníků na chov afrických slonů v lidské péči. Už teď je ale jasné, že ve zlínské zoo nezůstane. Podle vedení zahrady ale nepřipadá v úvahu ani jeho utracení, hlavně kvůli jeho cenné genetické informaci. Má už po světě 4 potomky, kteří rozšiřují počty ohrožených slonů afrických.
0: Michaelo, co přesně se v pátek ve zlínské zoo stalo?
1: Podle vedení zoo začal ten den úplně běžně. Chovatelé ráno slony nakrmili a potom zvířata pustili do venkovního výběhu. Zhruba hodinu po vypuštění se ale v horní části výběhu setkali Jack se slonicí Ulu. Chování nejprve nevypadalo nebezpečně. Během několika desítek sekund se ale změnilo, říká ředitel zahrady Roman Horský.
2: Jak měl hlavu prostě na hřbetu, tak jak vidíváme někdy před začátkem páření, a najednou prostě ji začala prostě s velkou sílou tlačit a bohužel prostě ztratila balanc a spadla.
1: Veterináři při následné pitvě slonice zjistili vážné poranění krčních obratlů, proražená žebra i plíce. Slonice podle nich zemřela prakticky okamžitě. Celý útok trval asi 2 minuty a viděli ho i návštěvníci zoo.
0: Samec Jack byl ale problémový už dřív. O co šlo?
1: Jack původně pochází z volné přírody a během života prošel několika evropskými zoo ve Velké Británii, Švýcarsku nebo v Maďarsku. Právě v maďarské zoo měl konflikt se slonicí Bubu, která po něm uhynula. Chovatelé ale upozorňují, že situace byla jiná než teď ve Zlíně. Bubu nebyla cyklická, to znamená, že Jack s ní nemohl pářit a mohl ji i jinak cítit z hlediska hormonu. Ve zlínské zoo se přitom pářil se všemi slonicemi opakovaně. Chovatelé teď dokonce doufají, že by některá ze slonic mohla být březí.
0: Byla reportérka Michaela Kočendová. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Proč museli žáci 5. a 9. tříd odpovídat v dotazníku školní inspekce na citlivé otázky o svém duševním zdraví nebo rodinných poměrech? Proč organizátoři testů neinformovali o svých výzkumných záměrech rodiče a učitele? Tomáš Pancíř se zeptá náměstka ústředního školního inspektora Petra Suchomela.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: První historicky doložený panovník na českém území.
2: Jmenoval se Marobut.
1: Sjednotitel germánských kmenů.
3: Byl příslušníkem elity kmene Markomanů.
4: Chopil se příležitostí, které se mu naskytly.
1: Muž, kterého se obával i samotný Řím.
5: Vedli gerilovou válku a Římané na to neměli odpověď. Pro Řím vždy představovali hrozbu.
1: Premiéra dokumentu Marobut, první král. Dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Anna Horáčková.
8: Bývalý poslanec Feri může už dnes odejít z vězení, rozhodl o tom soud. Západní a jižní Evropa čelí první letošní vlně veder. České hokejisty čeká na mistrovství světa duel s Kanadou, Norové hrají s Dány. V Praze komplikuje dopravu nehoda v tunelu Blanka. A počasí odpoledne i zítra bude většinou slunečno s teplotami kolem 30 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Bývalý poslanec Dominik Feri může na svobodu. Okresní soud v Teplicích totiž před chvílí vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si totiž odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy, další pobyt za mřížemi nedoporučila. Pro společnost podle ní není nebezpečný. Feri uvedl, že žil řádným životem před nástupem do vězení a hodlá v tom pokračovat. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal odchodné 3 miliony korun. To je o 200 tisíc víc, než dostal odvolaný ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Ten přitom vedl největší pojišťovnu v zemi.
10: Kostka měl vyšší odchodné než Kabátek i přesto, že řídil pojišťovnu s 6x menším počtem pojištěnců než má VZP. Správní rada pojišťovny ministerstva vnitra s tím ale podle jejího místopředsedy Vladimíra Vlčka nemohla nic dělat.
11: Ať chceme nebo nechceme, tak tam nebyla žádná jiná šance, než tady tuto záležitost vyplatit.
10: Manažerskou smlouvu totiž schválila Kostkovi předchozí správní rada a ta nová se tím musela řídit, vysvětluje mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Šilerová.
12: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida Kostky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
10: Kostka záležitost odmítl komentovat. Pojišťovnu vedl 11 let a rezignoval z osobních důvodů ke konci dubna. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
8: V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Úřady i v dalších zemích varují před zdravotními dopady horka.
13: Starý kontinent zasáhla vlna veder nečekaně už v květnu kvůli takzvané tepelné kupoli. Horký vzduch, který se drží nízko u země, by měl dál zvyšovat teploty i v Portugalsku anebo na jihu Španělska. Tam už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů a varují před riziky úpalu. V italské metropoli kvůli vlně veder omezují práci venku. Rekordní teploty hlásí taky v britském hlavním městě Londýně. V Paříži horké počasí ovlivňuje podmínky na tenisovém turnaji Roland Garros. Francouzský premiér Sébastien Lecornu avizoval, že kvůli horku tento týden svolá mimořádné jednání kabinetu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
8: Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuhle sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před 2 týdny lebku z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji podařilo z betonu dostat. Další osud relikvie přibližuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
14: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
8: Lebka byla vystavená v relikviáři od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavu z Lemberka svatořečil v roce 1995. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, litoměřické diecéze i českého národa.
9: Sport.
15: České hokejisty čeká od 20 hodin a 20 minut poslední utkání ve skupině mistrovství světa. Ve Friburgu se utkají s dosud neporaženou Kanadou. Včerejší přemožitelé českého týmu Norové hrají o druhé místo ve skupině. Jejich duel s Dánskem sleduje Petr Kadeřábek.
16: Mají k němu výborně nakročeno, protože po dvou třetinách vedou nad Dánskem 3-2. V souběžně hraném utkání v Curychu vede Lotyšsko po dvou třetinách nad Maďarskem 5-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
15: Tenisové Roland Garros pokračuje zápasy prvního kola dvouher, ve kterých se dnes představí celkem pět Čechů. Linda Nosková hraje s Řekyní Sakariovou, podrobnosti přidá David Prouza.
17: Linda Nosková ztratila první set 5-7, v tom druhém ale vede 3-1, servíruje a stav je teď vyrovnaný v tomto gemu 30-30. Za chvíli se představí také Vít Kopřiva proti Francouzi Mutetovi, později Linda Fruchtwirtová, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D1 teď pozor na příjezdu do Brna z Ostravy. V koloně za sjezdem na Rousínov stojí auto u středových svodidel. Kilometr 211,5 a náš zpravodaj.
19: Řidič měňuje kolo levé zadní směrem jako ke svodidlům. Má tam trůhelník, má vestu, ale tím, že je v levém pruhu, tak je vidět až na poslední chvíli.
18: A kolona pak pokračuje i za autem až k omezení v Brně. To už jsou hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D10 ve směru z Turnova a do Prahy po pojíždí kratší kolona před omezením u Staré Boleslavy. Je nezdržíte se dlouho, ale brzdí se do zastavení na 15. kilometru. V Praze překáží nehoda v tunelu Blanka. Ve směru na Troju se v prusnické části před sjezdem na Prašný most v pravém pruhu srazila dvě auta. Začínají už kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelu. Silný provoz i na Pražském okruhu, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Ještě zpráva pro všechny, kdo jedou směrem na Norimberg po dálnici D5. Za Rozvadovem směrem do Německa popojíždí kolona. Je to kvůli kontrolám a zastavíte už v Česku. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Taky odpoledne je slunečné a velmi teplé, místy je i 32 stupňů Celsia, na horách maximálně 23, taky zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko, teploměry ukážou 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 33 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
7: Dobré odpoledne vám přeji. Půjdeme do sněmovny. Poslanci by se ještě dnes měli zabývat třeba snížením odvodů živnostníků. Ještě předtím je ale nejspíš opět čeká několika hodinová debata o programu. Naše reportérka jí má na programu taky. Za chvíli se nám ozve.
9: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Ve sněmovně před malou chvílí začala další řádná schůze. Než se poslanci dostanou k projednávání zákonů, dají se i dnes ještě před schválením programu čekat projevy řečníků, hlavně z řad opozice. Do dolní komory už zdravím kolegyni Danielu Brychtovou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Danielo, dá se aspoň odhadnout, kdy by poslanci dnes mohli hlasovat o programu schůze?
1: Přesný čas zatím říct nemůžeme, očekáváme, ale že opět projevy poslanců s přednostním právem zaberou několik hodin. Už při tiskových konferencích před začátkem schůze někteří z nich avizovali, o čem budou chtít mluvit. Například předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zmiňoval, že se bude chtít ptát na střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
2: Evropská unie žádá doklady a žádá podložené analýzy, ne mlhu, dojmy, nic takového, ne politické lživé proklamace.
1: Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan se pak plánuje ve svém projevu věnovat například přesunu některých agent z vlády na ministerstva nebo možnému prodeji Explosie.
0: A až poslanci program schválí, jakým zákonům by se mohli věnovat?
1: Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Novelu do dolní komory vrátil Senát, který ji odmítl. Poslance také čeká opětovné posouzení zákona, podle kterého budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků muset hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Koalice chce dnes dokončit také druhé čtení změn jednacího řádu poslanecké sněmovny. Zítra mají mít poslanci opět na programu volební body. Volit měli například posledního místopředsedu sněmovny nebo nové radní České televize. Podle předsedy SPD a dolní komory Tomia Okamury ale volba radních ČT bude nakonec vyřazena.
3: Na 14. hodinu bychom zařadili volební body, to znamená, je tam místopředseda, je tam místopředseda sněmovny, volba do NKU je tam volba radního Českého rozhlasu a tak dále a tak dále.
1: V pátek čeká poslance mimořádná schůze, na které mají mimo jiné třetí čtení zákona o podpoře bydlení.
0: A do poslanecké sněmovny už zdravím naši zpravodajku Danielu Brychtovou. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
4: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Státní zástupce bude dnes rozhodovat o vazbě pro ruského pravoslavného metropolitu Ilariona. Česká policie ho zadržela v neděli kvůli podezření z pašování drog. Ruské ministerstvo zahraničí požaduje okamžité propuštění duchovního. My právě o tom budeme za chvíli mluvit v odpoledním radiožurnálu.

0: Státní zástupce bude dnes rozhodovat o propuštění či uvalení vazby emeritního biskupa Ilariona, který slouží v karlovarském chrámu Petra a Pavla. Policie ho zadržela v neděli kvůli podezření z pašování narkotik. Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo zástupce českého velvyslance Jana Ondřejku a požadovalo Ilarionovo okamžité propuštění. Okolnosti celého případu zkoumal kolega, odborník na Rusko Ondřej Soukup. Ondřej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co vůbec víme o celém tomhle případu?
1: No, je to trošku záhada, protože my jsme se vlastně o tom dozvěděli z telegramového účtu samotného metropolity, kde tedy napsali jeho spolupracovníci, vlastně napsali, že metropolita momentálně nemůže být v kontaktu, ale že byl zadržen s řidičem, že se tam našly nějaké 4 pytlíky s bílou látkou, ale že metropolita rozhodně popírá, že by s tím cokoliv měl společná a určitě tam nebudou jeho otisky prstů. Mezitím tedy česká policie potvrdila, že skutečně protidrogová policie zadržela automobil, ani vlastně nepotvrdili, kde byli vevnitř. No a dneska se tedy bude ukazovat, metropolita zjevně zůstal tedy v celé předběžného zadržení, takže to asi ten prášek nebyl úplně neškodný a dneska se bude rozhodovat o tom, jestli v té vazbě zůstane.
0: No a kdo je metropolita Ilarion a proč jeho případ vyvolal takovou odezvu?
1: Je to neuvěřitelně zajímavý člověk. On v 10. letech patřil mezi nejbližší spolupracovníky moskevského patriarchy Kirila. Byl šéfem oddělení vnějších vztahů. Hovořilo se o něm jako o možném nástupci. Nicméně potom se tedy co si stalo a on byl degradován, poslán jako biskup do Maďarska, kde tedy proslul velmi luxusním způsobem života, létáním v soukromých jetech a podobně. A vás mu nejspíše zlomila homosexuální aféra s jeho podřízeným, který se to pro něj bohužel nafotil. Takže následně sice nebyl zbaven toho titulu metropolita, ale byl poslán do České republiky.
0: Tak díky za pozadí tohoto případu, to byl komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rígrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rígrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál je 14:30. Anna Horáčková a zprávy.
3: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri jde na svobodu. Teplický soud dnes vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 z 3letého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun. Šebestián doufá, že pomoc by mohla pokrýt alespoň 1/4 škod. Běžná roční sklizeň ovocnářů v Česku představuje asi 140 tisíc tun. Ta letošní by podle odhadu mohla být poloviční. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo už druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle úřadu údajů AFP ohlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé na hantavirus zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. A kriminalisté a veterináři zajistili v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů malých plemen v nevyhovujících podmínkách. Zvířata podle policie žila v nevětrných a víkali silně znečištěných prostorách. Nekontrolovaně se množila, a to i příbuzensky. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání psů, kteří skončili v útulcích. Policie případ vyšetřuje jako podezření z chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za což hrozí až 8 let vězení. Sport. Hokejisté Norska hrají na mistrovství světa s Dánskem. Zápas skupiny B, ve které je i Česko, sleduje Petr Kadeřábek.
4: Norové stále vedou 7 minut 48 vteřin před třetí sirénou. Je to 3-2 nad Dánskem v souběžně hraném duelu. V Curychu už navýšili Lotyši své vedení nad Maďarskem na 7-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Čeští tenisté hrají na Roland Garros zápasy prvního kola. Podrobnosti přidá přímo z Paříže David Prouza.
5: Linda Nosková v utkání s řekyní Sakarajovou ztratila první set 5-7, v tom druhém vede 5-4, ale servíruje řekyně a má gambuly, to už neplatí, je srovnáno na 5-5. Svůj zápas rozehrál taky Vít Kopřiva s Francouzem Mutetem, v první sadě vede 3-1. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D10 u Benátek a nehody v Praze. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Brodce. Na kilometru 28,5 v pravém pruhu pneumatika.
8: V pravým jízdním pruhu velký kus pneumatiky utržený z nákladňáku, pak jsou dál útržky a potom ten samotný kamion stojí v odbočovacím pruhu exitu Benátky a Lize.
7: Na D10 pak směrem do Prahy i kolona po pojíždí před sjezdem na Starou Boleslav. Je tam zúžení na 14. kilometru a postojíte asi 10 minut směrem na Prahu. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova po pojíždějí kolony aktuálně od 215. kilometru a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Norimberka čekejte kolony u Rozvadova. Po pojíždějí od odpočívky Rozvadov až do Německa ke kontrolnímu stanovišti a je to asi na půl hodiny. V Praze teď je nehoda na Vídeňské ulici. Ve směru z centra se u kruhového objezdu ve Vesci srazila 3 auta a tvoří se kolona. A připomínáme taky ucpaný pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec ke sjezdu na Ořech a občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: I dál bude slunečno a taky horko, místy i 32 stupňů Celsia, na horách je maximálně 23. Taky zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude velmi teplo, teploměry ukážou 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 33 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Hanka Schánilová. Tady je odpolední radiožurnál.
2: Hezké odpoledne. Ještě informace z Ministerstva financí. Cenový strop na paliva ve středu opět klesne. Benzín oproti dnešku zlevní o 28 haléřů a cena nafty klesne o 29 haléřů. A konečné ceny by měly být maximálně 44 koruny 56 haléřů za litr u benzínu a 41 korunu a 43 haléře za naftu.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: to vychovatel dělal, šlo prý mimo jiné o osahávání na intimních částech těla. Tento případ se týká 8 dětí, jsou mezi nimi 3 i 5leté děti. Zarážející je nejen ten věk, ale i to, že ta stížnost na tohoto vychovatele byla první podaná už v září roku 2024, to znamená ještě měsíce předtím, než přišly ty další případy. Ale ta škola to víceméně ignorovala, to první varování, tu první stížnost, ty už si to říkala, jde o špičku ledovce, protože další případy zneužívání se objevily tady v Paříži v jiných školách. Ten počet těch institucí, kde se objevilo něco podobného, je přes 100.
1: Známe, Martine, identitu toho obžalovaného vychovatele? Jak se hájí?
0: Ano, známe. Francouzský rozhlas zveřejnil jeho křestní jméno. Jde o 35letého Davida G. On tvrdí, že se nic nestalo, že neměl žádný intimní kontakt s těmito dětmi, že jeho vztah s těmi dětmi byl jen na úrovni vychovatele. Taky víme, že ten soudní proces tady potrvá v Paříži, v tomto pařížském tribunále, až do 16. června. Pak jde o druhý podobný proces. Budou následovat další. Některé rodiny obětí žádají o veřejné slyšení v tomto ohledu je inspiroval jiný velmi mediálně známý proces tady ve Francii, proces s Gisèle Pelicotovou, kterou její manžel nechával znásilňovat, když byla zdrogovaná, takže ona mluvila o tom, že je důležité, aby ta hanba přešla ze strany obětí na stranu agresorů, a teď něco podobného chtějí i právě rodiny těchto obětí.
1: Jaká opatření, Martine, přijala Paříž, aby zabránila podobným sexuálním útokům ve školách?
0: Nový pařížský starosta Emmanuel Grégoire slíbil detailní prošetření těchto afér. Paříž už od začátku roku suspendovala 78 vychovatelů, přes 30 z nich právě kvůli podezření ze sexuálního násilí na dětech. Radnice chce do předškolního sektoru investovat skoro 500 000 000 korun. Obecně je známo, že tento sektor je podfinancovaný, jsou v něm personální problémy. Já jsem tady před začátkem toho líčení natáčel se spoluzakladatelkou rodičovského kolektivu Mýtu Ecole, Barou Zerualiovou, ta kritizovala i prezidenta Emmanuela Macrona, podle ní zatím se v této aféře nevymezil, nevystoupil, což by bylo potřeba.
1: V Paříži tedy začal soud s tím vychovatelem a sleduje to Martin Balucha, náš zpravodaj. Martin, děkujeme ti a naslyšenou.
0: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.

Tisíce příznivců fotbalistů ostravského Baníku slavili o víkendu důležité vítězství v Praze nad Duklou. Dnes jich ještě víc bude fandit ve Vítkovicích v barážovém zápase proti Táborsku. Také o tom uslyšíte v odpoledním radiožurnálu.

0: Na stadionu ve Vítkovicích začne v 18 hodin baráž o účast ve fotbalové šancelize. Ostravský Baník se chce mezi elitou udržet. Táborsko může do nejvyšší soutěže postoupit poprvé v historii. My vám teď v Radiožurnálu nabídneme informace z obou klubů. Začneme u Baníku a našeho ostravského reportéra Davida Procházky.
1: Hezké odpoledne, Ostrava je připravená na ten velký souboj dnešní, protože už v neděli Baníkovci vybojovali si vůbec tuto možnost vítězstvím 3-0 na hřišti pražské Dukly a dostali se do toho dvojutkání s Táborskem, ve kterém jsou jasným favoritem, ale pochopitelně Táborsko má za sebou daleko lepší sezónu než Baník Ostrava, který se celý ročník trápil, ale na stadionu, na městském stadionu ve Vítkovicích by dnes mělo být 13 000 diváků nejméně, tolik už je prodaných vstupenek. Před malou chvílí jsem se ještě díval do některých sektorů, ještě nějaké možná desítky, stovky vstupenek jsou k dispozici. V sobotní odvetě na hřišti Táborska v Táboře to bude pochopitelně trošku jiná písnička, ale to už může říct také náš kolega z Českých Budějovic, Kamil Jáša.
2: Je pravda, že Tábor má za sebou opravdu výjimečnou sezónu, výbornou sezónu, postup do baráže je úspěchem. Vlastně v Jihočeském kraji se to dá považovat v tuto chvíli při problémech Dynama České Budějovice za ojedinělý úspěšný výsledek tady v regionu. Táborsko odehrálo podzim opravdu skvěle. Na jaře ale už to taková sláva nebyla, velmi často ztrácelo body. V součtu z toho bylo druhé místo. Důležitý je zdravotní stav, to samozřejmě platí pro každý tým, ale Táborsku chybí nejcitelněji asi Jakub Hora, záložník, kreativní fotbalista. On je zraněný a nejspíš do zápasu nezasáhne. Totéž se dá říct také o Kateřiňákovi a důležité je, jestli bude k dispozici kapitán Pavel Novák. Ani on nebyl 100% zdravotně v pořádku, prostě v posledním kole šance Národní ligy vlastně vůbec nenastoupil a řekl bych, že to je klíčová věc. Stoperská dvojice Havel Novák v tomto složení má za sebou opravdu velké bitvy. Prvoligové zápasy oba hráli spolu v českobudějovickém klubu. Teď jsou v Táborsku. No a na Hradu se pokusí Baník pozlobit 15. Matějka z Tábora, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté zakončí základní skupinu soubojem s Kanadou.
2: Národní tým chce odčinit porážku s Norskem a naladit se úspěchem na čtvrtfinále.
1: Zápas Česko-Kanada začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: To nejlepší z romské kultury přímo v srdci Evropy. Camoro se po roce znovu vrací do Prahy. Buďte u toho a zažijte největší romský festival na světě na vlastní kůži. Koncerty tradiční romské hudby, gypsy jazzu, klasické muziky, ale i divadlo, výstavy nebo pestrobarevný průvod centrem Prahy. Od 24. do 30. května. Camoro. Festival, který spojuje. Celý program na www.camoro.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Dominik Feri ještě dnes opustí vězení. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Zemřel odborář a politik Richard Falber, byl mu 85 let. České hokejisty čeká na mistrovství světa poslední skupinový zápas proti Kanadě. Kolona popojíždí na dálnici D10 u Staré Boleslavy směrem do Prahy. A počasí zítra bude většinou slunečno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty zítra až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Bývalý politik Dominik Feri jde na svobodu. Teplický soud totiž vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení, kde si za znásilnění odpykal 2/3 z 3letého trestu. U soudu byla reportérka Jana Vitásková.
4: 3 roky je zkušební doba, další podmínka zúčastnit se resocializačního programu a neveřejná písemná omluva poškozeným. Vězeňská psycholožka Radovana Klusáčková dnes, co by svědkyně, řekla, že téměř 30-letý Dominik Feri k podmíněnému propuštění vyzrál. Je vzdělaný, má rodinu, která ho přijímá a věkově dospěl. Uvedla, že pobyt ve vězení není potřeba protahovat, může to komplikovat návrat do běžného života. Odkazoval se na to i soudce Jaroslav Malchus, který dnes o podmíněném propuštění Dominika Feriho rozhodl. Státní zástupce i odsouzení se vzdali práva stížnosti. Dominik Feri ještě dnes opustí teplické vězení. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
2: Někdejší odborový předák a politik Richard Falber zemřel ve věku 85 let. Radiožurnálu to potvrdil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. V 90. letech se Falber významně podílel na rekonstrukci odborového hnutí. Jeho šéfem byl 8 let. V politice byl za sociální demokracii, stal se senátorem i europoslancem. Na jeho úspěchy zavzpomínal bývalý premiér Jiří Paroubek.
5: Dokázal strhnout lidi, dokázal vést lidi. A pod jeho vedením to odborové hnutí dosáhlo, řekl bych, kulminoval jeho vliv ve společnosti. Já musím říct, že to byl jeden z nejlepších řečníků po listopadovém období.
2: Richard Falber zemřel 13. května. Rozloučení v rodinném kruhu bylo včera. Ukrajinští památkáři mají k dispozici novou digitalizační stanici. Jmenuje se Archa 3. Dostali ji Kyjevsko-Pečerská láva od generálního ředitele Národního muzea v Praze a zástupců nadace rodiny Karla Komárka. Mobilní stanice bude sloužit k digitalizaci předmětů kulturního dědictví.
6: Toto auto se může pohybovat také v blízkosti frontové linie. Uvnitř je 3D skener otočný, na který se ten předmět muzeální položí a pak už velmi výkonný počítač ho naskenuje.
7: Je to mobilní digitalizační laboratoř jednotka, která je vybavená nejmodernějšími technologiemi a dokáže skenovat od nejmenších po největší předměty. Není to jeden přístroj, těch přístrojů je tam několik v tom autě a je určena k tomu, že ona se opravdu může dostat tam, kde je nejvíc potřeba na záchranu a dokumentaci předmětů, kterým například hrozí zničení.
8: Upřesnil ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Sport. Hokejisté Norska vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 4-3 v prodloužení. Češi tak mají šanci na druhé místo ve skupině. K tomu ale musí dnes porazit Kanadu za 3 body. Utkání začne ve 20:20. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Lotyšsko porazilo na světovém šampionátu Maďarsko 8-1. V 16:20 začnou duely Švédsko-Slovensko a Spojené státy-Rakousko. A večer souběžně s utkáním Česka se proti sobě postaví domácí Švýcarsko a Finsko. Tenistka Linda Nosková prohrála v prvním kole Roland Garros s řekyní Sakariovou ve 2 setech. Vítko Přiva hraje s Francouzem Mutetem. Podrobnosti má David Prouza.
10: Vít Kopřiva vstoupil perfektně do zápasu s domácím francouzským tenistou, vyhrál první set 6-3, několikrát sebral svému soupeři servis a za maličkou chvíli rozehraje druhý set. Připomínám, že se ještě představí Linda Fogbertová, Nikola Bartinková a Kateřina Siniaková v dnešním programu Roland Garros. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Brna, ucpaná dálnice D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je silný provoz. Zastavíte na 212. kilometru v obou pruzích. Pak se před rohlenkou kolona opět rozjede, alespoň tedy osobní v levém pruhu. Kamiony pokračují v koloně pomalu až k omezení v Brně. Ucpává se taky dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam jsou to opět hlavně kamiony od 7. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte v koloně u Staré Boleslavy. Asi 15 minut. Na 14. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Na Pražském okruhu připomínáme silný provoz, hlavně ve směru z D1 na letiště. Teď popojíždí kolona mezi tunely a sjezdem na Ořech. Občas musí tunely na chvilku i zavřít kvůli regulaci, tak s tím počítejte. Ještě zpráva pro všechny, kdo jedou do Německa po dálnici D5. A je tam za Rozvadovem kolona směrem na Norimberg kvůli kontrolám v Německu. Kolona je už z Česka asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnešní odpoledne je slunečné a velmi teplé, místy je i 32 stupňů Celsia, na horách maximálně 23. Taky zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy jindy jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko, teploměry ukážou 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 33. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
1: Dobré odpoledne. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států 27. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun. O škodách, hlavně na ovocných stromech, budeme za chvíli mluvit také v odpoledním Radiožurnálu.
3: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Pomrzlé jabloně, třešně nebo broskvoně. Zemědělce a hlavně ovocnáře v Česku letos znovu potrápili jarní mrazy. A podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána by zničenou úrodu mohla částečně kompenzovat Evropská unie. Na jednání unijních ministrů zemědělství dnes se žádá o pomoc z Evropské krizové rezervy. Podrobnosti probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jakou část té škody způsobené mrazy by českým zemědělcům mohla proplatit Evropská unie?
1: Tak ty celkové škody v Česku se podle Šebestiána vyšplhaly na zhruba 1,5 miliardy korun, přičemž z 80% se jedná o škody na jabloních. Nelze čekat, že by Evropská unie uhradila celou tuto částku. Záležet bude také na požadavcích dalších členských států, v kterých ty mrazy také ničily úrodu. Podle ministra zemědělství je to podobná situace jako v roce 2024, kdy nakonec Evropská unie českým zemědělcům pokryla asi čtvrtinu škod. Pokračuje Šebestián.
2: Ten dopad, říkám, my jsme vyčíslili asi na 1,5 miliardy korun. Je to obdobná situace jako v roce 2024 a doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí jedné čtvrtiny plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
1: Evropská komise tedy nyní bude posuzovat tu žádost Česka i dalších členských států. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případnou náhradu škod by poté Evropská komise mohla poskytnout koncem tohoto roku nebo začátkem roku příštího.
0: Ministři zemědělství dnes také jednají o nedostatku hnojiv v důsledku uzavřeného Hormuzského průlivu. Jaká řešení zvažuje Evropská unie?
1: Oni projednají nový akční plán pro hnojiva, který minulý týden představila Evropská komise. Ten by měl podpořit zemědělce, posílit domácí produkci hnojiv a snížit závislost Evropy na dovozech. Evropská komise chce také podporovat menší spotřebu klasických chemických hnojiv a přechod na biologická hnojiva. Někteří ministři zemědělství dnes při příchodu na jednání zmiňovali, že kromě aktuálního řešení toho nedostatku hnojiv je třeba hledat i dlouhodobá řešení. Například finská ministryně zemědělství Sari Esahajová zmínila, že je potřeba podpořit recyklaci hnojiv a odstranit některé překážky.
3: Překážkou je, že hnůj je v současnosti klasifikovaný jako odpad. Měli bychom chápat, že to může být do budoucna velmi důležitá ingredience pro výrobu recyklovaných hnojiv. Tato otázka spadá do kompetence Rady pro životní prostředí. Doufám, že společně najdeme řešení na změně klasifikace mrvy, protože to není odpad, je to cenný zdroj.
1: No a ministři zemědělství dnes také řeší ještě jedno téma a to se týká kormoránů, respektive návrhu rozvolnit jejich ochranu. To je česká iniciativa, kterou podporuje dalších 9 členských zemí. Podle ministerstva zemědělství totiž kormoráni představují velký problém pro rybáře, protože zkrátka konzumují ryby, čímž podle ministerstva způsobují rybářům škody v řádech desítek až stovek milionů korun.
0: Zdeňka Trachtová, to je naše bruselská zpravodajka. Díky, že to sleduješ. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualita z D1. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Čerstvá nehoda za sjezdem na Měřín. Na kilometru 131,5 se srazilo několik aut, hlásí náš zpravodaj.
2: Nehoda, osobní auto, pravděpodobně s dodávkou. To auto hodně zdemolované předek, takže je potřeba počítat s komplikacema.
1: Teď na místo dorazili policisté, je tam hodně nepořádku na dálnici a kličkuje se. Tvoří se kolona, tak zpomalte za sjezdem na Měřín směrem na Prahu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 55 projektů ve 12 různých oblastech. Vláda určila, na co se chce zaměřit v digitalizaci státní správy. Podrobnosti připravovaných projektů dopoledne představil vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka. První z nich už by mohly být hotové ještě letos a detaily k tomu přidává teď redaktor Vít Andrle. Vítej.
1: Dobrý den, mezi prioritami, které chce stát zavést ještě letos, je například plně digitalizovaná nová elektronická evidence tržeb nebo takzvaná EZ-karta. Díky ní budou mít lidé přístup třeba k očkovacím průkazům nebo žádankám od lékaře. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Lukáše Klučky chce taky kabinet v příštích letech zprovoznit novou aplikaci portálu občana.
2: Bude přizpůsobena té vaší dané životní etapě. To znamená, pokud jste student, bude to ta aplikace o vás vědět a bude vám to nabízet ty věci, které jsou relevantní pro studenty. Naopak, když potom budete starobní důchodce, tak vám to zase bude nabízet ty agendy spojené tady s tou životní etapou.
1: S tím souvisí taky plány státu v oblasti umělé inteligence. Podle vládního zmocněnce pro AI Lukáše Kačeny je cílem směřovat k takzvanému agentnímu státu,
3: kde už občan nebude muset dodávat dokumenty, nebude muset vyplňovat formuláře, ale vlastně prostřednictvím přirozeného jazyka si se státem bude povídat a ten mu bude vlastně ty jednotlivé služby a úkony vyřizovat a říkat, v jakém je to stavu.
1: Podle Kačiny by k tomu výrazně pomohla taky takzvaná AI Gigafactory, tedy v podstatě datový superpočítač, který pracuje s umělou inteligencí. Vláda ale zatím nerozhodla, jestli se přihlásí do projektu Evropské komise, který s výstavbou Gigafactory počítá.
0: Kromě priorit jsou ale v plánech vlády také zákonné povinnosti. Už od 1. února příštího roku má být digitalizovaných přes 6 000 služeb státu.
1: Je to tak, vychází to ze zákona o právu na digitální službu. Státu teď podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana chybí zdigitalizovat ještě zhruba 1250 činností a některé z nich úřady podle Urbana převést nestihnou.
4: Po 1. 2. nám zatím zůstává 51 služeb, které z různých důvodů, typicky navázání na financování nebo legislativních změn, přesahují ten horizont 1. 2. Což když si vezmete, tak je zhruba 1% těch služeb.
1: DIA taky podle Urbana dál pracuje na české verzi evropské digitální peněženky, tedy aplikace, díky které by se mohli lidé prokazovat po celé Evropské unii. A to kromě klasického občanského průkazu, třeba i řidičským oprávněním nebo vysokoškolským diplomem. Funkční by měla být do konce příštího roku.
0: O digitalizaci státu teď mluvil Vít Andrle z naší domácí redakce. Vítku, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Ve zprávách Radiožurnálu uslyšíte o francouzské turistce, která ukradla na Sardinii asi 40 kilo písku, oblázků a mušlí. A co konkrétně jí hrozí, to uslyšíte za chvíli v odpoledním Radiožurnálu.

0: vážení posluchači, zveme vás na festival Mezi ploty. 30. a 31. května se v pražských Bohnicích na 10 scénách představí více než stovka umělců. Divoký byl Lucie, No Name, Marpo, 100 zvířat, Ksindl X, Tomáš Klus, Kašpárek v rohlíku, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová a další. Festival Mezi ploty pohladí vaši duši i uši. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Zprávy pro vás má Anna Horáčková.
2: Do sněmovny se dnes vrátil návrh, který by snížil zálohy na sociální pojištění živnostníků. Ten počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho už na začátku května odmítli s tím, že by změna způsobila výpadek příjmu důchodového systému. Zástupci vládní koalice ale návrh hájí. Podle nich by pomohl začínajícím podnikatelům. Poslanci si už na začátku schůze odhlasovali, že dnes budou moct jednat v případě potřeby i v noci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské opozice Světlanu Cichanouskou. Na sociální síti X napsal, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z ruského vlivu. Kromě toho taky doufá, že Kyjev a Minsk znovu navážou sousedské vztahy, založené na skutečné nezávislosti obou zemí na Moskvě. Pro Cichanouskou jde o první návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moc čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku taky klesne, a to o 29 haléřů na 1,40 korun a 43 haléřů. Vláda včera navíc rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. A francouzská turistka ukradla na Sardinii asi 40 kg písku, oblázků a mušlí. 69-leté ženě hrozí pokuta v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun a navíc musí všechno vrátit. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na italské celní úřady. Odnášení písku, mušlí nebo oblázků zakazuje zákon z roku 2017. Na Sardinii jsou tyhle krádeže podle agentury velkým problémem. Sport. České hokejisty čeká od 20 hodin a 20 minut poslední skupinový zápas na mistrovství světa. Pokud národní tým porazí Kanadu v základní hrací době, zajistí si druhé místo ve skupině. A tenistka Linda Nosková končí na Roland Garros v prvním kole. Se Sakariovou z Řecka prohrála ve dvou setech. Vít Kopřiva nastoupil proti Mutetovi z Francie a v Paříži je u toho David Prouza.
3: Vít Kopřiva vyhrál první set nad francouzským bouřlivákem 6-3, v tom druhém ztrácí 2-3, nicméně vede 40-0, teď pravděpodobně po dvojchybě 40-15. Za malou chvíli se rozehraje také zápas Lindy Fruchtwirtové s domácí Jacquemotovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Měřínem a kolony u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Měřín. Na kilometru 131,5 nehoda auta s kamionem. Stojí teď v pravém pruhu, na místě už jsou hasiči a projíždí se pomalu. Kolona už 15 minut. Na D1 fronty taky u Brna. Zdržíte se před omezením na 196. kilometru v obou směrech. Větší kolona je teď ve směru z Vyškova do Brna od 210. kilometru, hlavně kamiony. Pozor i na výjezdu z Brna směrem na Prahu. Na kilometru 182 u Kývalky stojí nepojízdné auto na krajnici. Jsou tam policisté a brzdí se. U Brna výraznější kolony i na silnici 43 směrem na Svitavy. Je to tradiční odpolední kolona před Lipůvkou, asi na čtvrt hodiny. Na silnici 34 na příjezdu do Humpolce z Pelhřimova brzdí provoz omezení. U Vystrkova se jede kyvadlově. Hlavně z Pelhřimova je tam kolona asi na 15 minut. A kolony pak i dál v Havlíčkově Brodě. Je zavřený průtah městem kvůli opravě. Ucpaný je tam i obchvat směrem z Jihlavy. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně i oblačno, na východě Moravy a taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky a taky zítra bude horko. Teploměry ukážou 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 33 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál a Hanka Schánilová.
1: Hezký den vám přeji. V Ostravě už ve středu začne 9. ročník beach volejbalového turnaje Ostrava Beach, tak i tam vás mile rádi vezmeme.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Poslouchali jste v odpoledním radiožurnálu, to byla Lady Gaga. Když se tak rozhlédneme po naší zemi, tak v Plzni 30 stupňů, v Doksanech ještě o jeden stupeň víc. I dnes jsou v Česku tropické teploty. A tak se prosím chraňte před vysokou zátěží a dodržujte hlavně pitný režim. My se za našimi reportéry vydáme za chvíli do Prahy a také do Brna.

0: pít centrálně při teplotě vyšší než 23 stupňů Celsia. Vodu z pítek si lidé můžou taky napouštět do svých lahví, protože je pitná. Vedle Staroměstského Orloje jsem před chvílí potkal skupinu školních dětí s paní učitelkou z Prostějova. Ta mi řekla, že dnešní počasí je pro výlet do Prahy lepší, než když prší. Zároveň výklad i trasu přizpůsobují počasí tak, aby děti měly dost prostoru na odpočinek ve stínu a pitný režim. Právě dostatek tekutin je důležitý i podle Pražské záchranné služby. Ta od dnešního rána do 15 hodin vyjela k 22 případům spojeným s teplejším počasím. Podle dat Institutu plánování a rozvoje hlavního města je největší horko v metropoli v zastavěných oblastech bez zeleně. Kromě historického centra patří mezi tyto lokality třeba Hostivař, Libeň nebo Malešická průmyslová oblast.
1: Tak to byla Praha. Jaké osvěžení najdou lidé v centru Brna, to už nám řekne reportérka Vlasta Gajdošíková.
2: Tak já zdravím posluchače z parku na Moravském náměstí, kde je velká vodní plocha s vodotryskem, ze které si děti udělali brouzdaliště. Po kotníky ve vodě tu ale chodí i dospělí. Většina jich ale posedává na lavičkách nebo na trávě ve stínu. Podobný obrázek jsem viděla taky u dalších kašen v centru anebo u fontány před Janáčkovým divadlem. Tam si jeden pán nabral vodu do kšiltovky a obrátil si ji na hlavu. Je tady určitě velké vedro, přesně tu teplotu nevím. Určitě na slunci to bude přes 30 stupňů, ale tu teplotu pocitově mírně ochlazuje vítr, takže je to ještě docela snesitelné. Stejně jako v Praze, i tady v Brně lidé využívají veřejná pítka. Těch jsou v celém Brně asi 40, a to nejen v centru, ale i v okrajových čtvrtích. Jejich online mapa je na datovém portálu města Brna. Řada pítek vznikla díky projektu, který získal podporu z participativního rozpočtu města Brna. Kromě toho, že je horko, tak je na jižní Moravě taky už velmi dlouho sucho. A to je špatná zpráva třeba i pro městské zahradníky. Veřejná zeleň města Brna proto bude od zítřka častěji zalévat hlavně závěsné nádoby s květinami, ale i stromy, jak ty nově vysazené, tak i ty starší.
1: Tak zdravíme do Brna, tohle byla Vlasta Gajdošíková. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

A začne 9. ročník beach volejbalového turnaje Ostrava Beach Pro v té nejvyšší kategorii Elite 16. V mužské kategorii půjdou v hlavní soutěži do bojů nové české jedničky David Schweiner a Tadeáš Trousil. Oba je uslyšíte za chvíli v našem vysílání. A ještě dobrá zpráva pro vás, během dnešního odpoledne dostanete šanci vyhrát do Ostravy vstupenky.

0: Mistři světa v beachvolejbalu Ondřej Perušič a David Schweiner se opět představí v Ostravě, ale každý zvlášť. Perušič totiž ukončil na konci minulého roku profesionální kariéru a vrací se jen na rozlučku s Jiřím Sedlákem. Novým mužským párem číslo jedna se stala dvojice Schweiner Trousil a Ostrava je pro ně pochopitelně významným turnajem.
1: Ostrava, myslím si, že za těch 9 let tak se vybudovala pozici turnaje, který chce hrát úplně každý. Ten turnaj opravdu patří mezi ty top 2 nebo top 3 turnaje na světě, když je zrovna mistrovství světa. A pro nás je to obrovská čest tady hrát.
2: Říká lídr nově složeného týmu David Schweiner s Tadeášem Trousilem, jako dlouholetým reprezentačním členem se zná samozřejmě dobře.
1: Samozřejmě je to změna. Perun je úplně jiná osobnost než Tadeáš a jsou úplně jiný na kurtu, ale oba jsou skvělí hráči, takže pro mě ten přechod není nějak dramatický.
2: A jak bere svou pozici Tadeáš Trousil v nově složeném páru číslo jedna?
3: No, je to obrovská čest. Popravdě jsem asi nečekal, že se to někdy takhle stane. Přece jenom předehnat nějak pana Perušiče je těžká věc. Trošku mi to ulehčil tím, že skončil. I to, že jsme dostali tu divokou kartu, tak je skvělý pro náš tým vlastně na začátek té sezóny, kdy nabereme aspoň nějaký ty body a budeme se moc na této úrovni pohybovat nějakou delší dobu.
2: Usmívá se Trousil a jeho označení pan Perušič znamená úctu, ale také trochu hec v reprezentačním týmu. Možná si před turnajem dají reprezentanti nějaký startovací večírek.
3: Večírek ne, večírek asi ne.
1: Večírek určitě ne, ale všichni hráči bydlíme ve stejném hotelu, takže se potkáváme. Potkávají se tam i naše dětičky, protože teď tam spíš vypadá jako školka, protože i ostatní zahraniční hráči tak si přivezli svoje děti a všichni se tam potkáváme. Takže spíš než večírky, tak se tam ozývá různý brečení, hulákání, hraní si s balónem a tak dále.
2: A hecují Schweiner s Trousilem Ondřeje Perušiče, který se bude v Ostravě loučit s úspěšným domácím turnajem ve dvojici s Jiřím Sedlákem?
1: Neprobíhá.
3: Možná jenom koho dítě spí líp, to přesně, je tak jediný.
1: Přesně, koho dítě spí líp a kdo zrovna míň brečí, ale jinak ne. Já to vnímám tak, že hrozně bych přál, aby se Perun kdokoliv z českých týmů došel co nejdál.
2: Přidává David Schweiner, ten má v Ostravě 3,5měsíční dcerku Lily. Ondřeji Perušičovi se narodil syn Marek těsně před loňským turnajem. A kdo tady spí lépe?
1: Zatím vypadá, že Lily spí líp, to znamená moje, ale myslím, že se to brzo může změnit. Teď rád bych zaklepal na něco dřevěného, protože je tady všechno železný, ale tak nějak imaginárně klepu na dřevo a doufám, že pořád bude spinkat hezky.
2: Přeje si David Schweiner. Turnaj začíná ve středu v 9 hodin kvalifikačními zápasy. V 15 hodin už začnou základní skupiny. Z dolní oblasti Vítkovic David Procházka, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Proč museli žáci 5. a 9. tříd odpovídat v dotazníku školní inspekce na citlivé otázky o svém duševním zdraví nebo rodinných poměrech? Proč organizátoři testů neinformovali o svých výzkumných záměrech rodiče a učitele? Tomáš Pancíř se zeptá náměstka ústředního školního inspektora Petra Suchomela.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Já jsem Láďa Kořen, jsem ze Zázraků přírody.
2: Věda, která vás okouzlí.
3: A nesmím tam žít na veřejnosti.
4: Škoda, že tady nemám ty čísla, jak jsem mýval, že si bestává.
2: Odvážní moderátoři.
5: Měla jsi někdy máslo na hlavě?
6: A ještě víc jsem z toho byla jelen.
5: Je to v čudu. A co ten čud je?
2: A známí hosté.
7: Já jsem žebral představovským divadlem, vyžebral jsem si 1000 korun.
2: Premiérové Zázraky přírody. V sobotu večer na ČT1.
0: Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
8: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
9: Dominik Feri opustil vězení, soud ho podmínečně propustil na svobodu. Počet zemí, které přispívají do České muniční iniciativy, se snížil o polovinu. Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa proti Kanadě o druhé místo ve skupině. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda u Měřína směrem do Prahy. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno, na jihu se místy objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Bývalý politik Dominik Feri je na svobodě. Teplický soud ho podmínečně propustil z vězení, kde si za znásilnění odpykal 2 roky stříletého trestu. Z vazební věznice v Teplicích odešel před chvílí. Je tam reportérka Lucie Hejzlová.
11: Soud rozhodl o propuštění Dominika Feriho zhruba v 14:30, ten přibližně o hodinu později věznici opustil zadním vchodem. Novinářce ČTK Feri bezprostředně po opuštění věznice řekl, že zkušenost z vězení je pozoruhodná a jeho první kroky povedou na hory. Poté nasedl do stříbrného automobilu a odjel. Soudce Jaroslav Malchus dnes současně Ferimu stanovil dohled i zkušební dobu 3 roky. Ten se musí zároveň omluvit poškozeným a podrobit se resocializačnímu programu, který nabízí probační a mediační služba. Z Teplic Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
9: Do České muniční iniciativy přispívá o polovinu méně zemí než loni. Aktuálně jich je 9 oproti loňským 18. Prezident Petr Pavel to řekl deníku Financial Times. Podle Pavla iniciativa stále funguje. Pokles počtu přispívatelů pro ní ale představuje nové obtíže. Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustilo Česko v roce 2024. Současná vláda ANO, SPD a motoristů ji původně chtěla zrušit. Kabinet ale nakonec souhlasil s pokračováním iniciativy s tím, že ji Česko bez finanční podpory bude jen koordinovat. Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťánově ulici v Praze 3. Tam se centrum přestěhovalo z nevyhovujících prostor. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Jen za první 4 měsíce letošního roku zařízení pomohlo 168 lidem. Z toho bylo skoro 100 dětí, říká vedoucí intervenčního centra Praha Jana Vašinová.
12: Máme tady určitě k dispozici vlastně konzultovny, které jsou základem naší práce. Zároveň máme bezpečnostně podpořený vlastně pracovníky, protože spoustakrát vlastně k nám přijde i osoba násilná, která se vlastně dává do roli osoby ohrožený.
9: Magistrát za rekonstrukci nového sídla zaplatil 7 milionů korun.
13: Sport. Norští hokejisté porazili na mistrovství světa Dánsko 4-3 v prodloužení. Díky tomu mají Češi stále šanci na druhé místo ve skupině B. K tomu dnes musí zvítězit nad Kanadou v základní hrací době. Zápas začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tenistka Linda Nosková vypadla z Roland Garros v prvním kole. S Řekyní Sakariovou prohrála ve 2 setech. Výkony dalších českých reprezentantů sleduje v Paříži David Prouza.
14: Vít Kopřiva před maličkou chvílí prohrál druhý set v souboji s Francouzem Moutetem a to 5-7 je tak srovnáno na 1-1 na sety. Linda Frubertová před malou chvílí rozehrála rovněž zápas s francouzskou soupeřkou Jacquemotovou a vede 3-2. Z Paříže David Prouze, Radiožurnál.
10: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nebezpečí na D1 u Přerova a nehoda u Měřína. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy buďte opatrní na obchvatu Přerova. Na kilometru 278 pneumatika.
16: Těsně před sjezdem na Tovačo. Pneumatika leží uprostřed pravého jízdního pruhu a ve stejném místě uprostřed levého jízdního pruhu leží celý blatník.
15: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony za sjezdem na Měřín. Na kilometru 131 je po nehodě zavřený pravý jízdní pruh, průjezdný pouze levý a kolona od sjezdu na Měřín zabere asi 15 minut. Na D1 fronty taky u Brna. Zdržíte se před omezením na 196. kilometru v obou směrech osobním autem okolo 15 minut. Ucpává se kvůli omezení na D1 i bratislavská D2 na příjezdu do Brna. Kamiony už od 11. kilometru. Na jihu Moravy je teď zavřená silnice 54 z Veselí nad Moravou do Blatnice pod Svatým Antonínkem. Asi na půl cesty vážná nehoda, jeďte přes Uherský Ostroh. A ještě do Prahy odpolední špička kolony na obvyklých místech. Ucpává se i Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony jsou tam asi na čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezská taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko, teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměříme i kolem 33. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední radiožurnál a Zuzanu Burešovou.
17: Dobré odpoledne. Včera to bylo 5 let, co poslanec TOP 09 Dominik Feri oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Důvodem byla obvinění několika žen ze sexuálního násilí. A dnes? Dnes ex-poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil teplickou věznici. Soud ho propustil na svobodu. Za chvíli o tom budeme mluvit s naší reportérkou.
10: Odpolední radiožurnál
18: a Zuzana Burešová.

0: Bývalý politik Dominik Feri před chvílí opustil vězení. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Rozhodnutí je pravomocné. Státní zástupce i odsouzený se vzdali práva stížnosti. Dominik Feri tak odchází po 2 letech na svobodu. Dnešní jednání u Teplického soudu sledovala naše reportérka Jana Vitásková, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným, který se musí písemně omluvit poškozeným a taky se účastnit resocializačního programu probační a mediační služby. Soudce Jaroslav Malchus se tak ztotožnil s návrhem žaloby a obhájkyně. Proti propuštění se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají poškozené ženy strach a obavy. Vězeňská psycholožka, která dnes byla jedním ze 3 svědků, řekla, že Feri je vzdělaný a má vytvořené sociální vztahy. Jeho další pobyt za mřížemi nedoporučila s tím, že pro společnost není nebezpečný.
0: A jaká svědectví přinesli další svědci?
1: Podle svědků, kteří jsou taky zaměstnanci vězeňské služby, byl Feri aktivní a pracovitý, neměl žádné konflikty, ve věznici uklízel kanceláře, dostal taky několik pochval, neměl žádný kázeňský prohřešek. Sám Dominik Feri u soudu dnes řekl, že od trestních skutků uplynulo 10 let a on sám se za tu dobu změnil. Uvedl, že se změnily jeho priority, že nemá zájem o nahodilé kontakty, ale chce vést řádný život a založit rodinu. A taky řekl, že mu je velmi líto újmy, které poškozené pociťují. Před chvílí tedy opustil teplickou věznici, kde pobýval přesně 2 roky a na otázku, kam zamíří, odpověděl, že na hory.
0: Řekla nám o tom naše reportérka Jana Vitásková. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A jen dodám, že podrobnosti najdete také na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Po 16 letech vlády Viktora Orbána dnes maďarský parlament poprvé zasedá s Fidesem v opozici. Nový premiér Péter Maďar hned při prvním velkém projevu slíbil rozkrývání kauz předchozí vlády, rušení některých institucí vytvořených za Orbána i škrty v politických výsadách. Opozice ho ale obvinuje z pokračování volební kampaně a šíření nenávisti. A právě o tom bude za chvíli mluvit v odpoledním radiožurnálu naše zpravodajka.

0: Maďarsku dnes poprvé od voleb zasedá parlament. Po 16 letech vlády Viktora Orbána tak začala nová etapa maďarské politiky. Tentokrát s poslanci strany Fidesz v opozičních lavicích. Zasedání zahájil nový premiér Péter Maďar projevem, ve kterém slíbil rozkrývání kauz předchozí vlády, zřízení vyšetřovacích komisí i rušení některých institucí spojených s érou předchozí vlády. Zároveň taky čelil dotazům i kritice z poslaneckých lavic a my o tom budeme mluvit s naší zpravodajkou Bárou Vránovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co tedy dnes Péter Maďar nejvíc zdůrazňoval ve svém prvním velkém parlamentním projevu?
1: Hlavně to, že nová vláda chce velmi rychle otevřít kauzy spojené s předchozí vládou Viktora Orbána. Maďar mluvil o kontrolách ministerstev, o podezřelých zakázkách nebo o penězích, které podle něj po Fidesu chybí v rozpočtech jednotlivých úřadů.
2: Ukážeme každý kuřácký salónek, každý ukradený nebo zpronevěřený forint. Budeme mluvit o rozpočtových podvodech, o nelegálním financování stran, o zpronevěrách, o zatajených schodcích. Tohle vše veřejnosti ukážeme.
1: Podle Maďara není cílem znemožnit nebo pokořit bývalou vládu. On tvrdí, že Maďaři mají podle něj právo vědět, jak se s jejich penězi hospodařilo.
0: A jak na projev reagovala opozice?
1: Jako první reagovalo krajně pravicové hnutí Naše vlast. Jeho předseda László Torockoj Maďara zkritizoval za ton projevu a řekl, že podle něj přibývá známek diktatury Tisi, důkazy ale nedoložil. Zároveň dodal, že podpoří vznik vyšetřovacích komisí a to prý i proto, aby se podle něj mohly prověřit také kauzy spojené se samotným Péterem Maďárem. Předseda poslaneckého klubu Fidesz Gulyás Gergely označil premiéru v projev za pokračování volební kampaně a šíření nenávisti. Řekl, že on sám peníze nikdy nespronevěřil a ani nezneužil.
0: A co dalšího má dnes maďarský parlament ještě na programu?
1: Ještě mají poslanci hlasovat o vzniku 5 vyšetřovacích komisí navržených vládní stranou TISA. Ty se mají zabývat například fungováním maďarské centrální banky, převody státního majetku nebo některými citlivými soudními kauzami z minulosti. Nová vláda zároveň navrhuje, aby měly tyto komise silnější pravomoci než dosud. A na řadu by měla přijít také debata o velkých změnách ústavy. TISA chce například omezit mandát premiéra maximálně na 2 volební období.
0: O jednání maďarského parlamentu mluvila v odpoledním radiožurnálu naše zpravodajka Bára Vránová. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: seriál radiožurnálu
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 5:30 odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
2: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je na svobodě. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonném v Podještědí tuto sobotu 30. května. Pak i církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a řádu dominikánů v Jablonném. Lebku před 2 týdny z baziliky ukradl 35-letý muž. Zalil ji do betonu a chtěl ji hodit do řeky. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyjmuli. Írán oznámil, že se střelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Íránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly taky lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Íránská státní média informovala, že úder nepřežili 4 příslušníci íránských revolučních gard. Washington útok označil za sebeobranu. Sport. Čeští hokejisté zabojují o 2. místo ve skupině mistrovství světa. Proti Kanadě nastoupí ve 20 hodin a 20 minut. Norsko porazilo Dánsko 3-2 v prodloužení. Lotyšsko přehrálo Maďarsko 8-1 a Švédsko hraje se Slovenskem. Ve Friburgu je František Kuna.
3: V přímém souboji o postup do čtvrtfinále vede Slovensko 1-0 nad Švédskem a ještě k tomu má přesilovku ve 2. skupině Spojené státy Rakousko. Zatím 2-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: Tenistka Linda Nosková skončila na Roland Garros v prvním kole. Další podrobnosti z Paříže má David Prouza.
4: Vít Kopřiva hraje s Francouzem Moutetem, je to zatím 1-1 na sety, v tom třetím Kopřiva ztrácí 2-4, první sadu prohrála Linda Fruhvirtová s domácí Žakemotovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpráda jednička u Brna a nehoda v Doxech na silnici 38. Na D1 čekejte kolony u Brna před omezením na 196. kilometru, a to v obou směrech. Osobním autem se zdržíte okolo 10 minut. Ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony už od 11. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov zpomalte mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. Na kilometru 56 hlásíte nepojízdné auto.
7: Odstavený kamion, částečně do pravýho pruhu, částečně na krajnici, protože tady ta krajnice je ouská. Za ním policie a pouští to pouze levým pruhem, takže už tam začíná pomalinku vznikat kolona.
6: A brzdí se prudce, opatrně dojíždějte. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy se zdržíte asi 10 minut v Doxech. Je tam omezení, v omezení i nehoda a projíždí se Kyvadlově. V Praze silný odpolední provoz kolony na tradičních místech. Ucpaný je i Pražský okruh v obou směrech. Před sjezdem na Ořech postojíte asi 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. Teploty místy i kolem 33 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Zuzana Burešová.
8: Dobré odpoledne, jestli vás zajímá, proč museli žáci 5. a 9. tříd odpovídat v dotazníku školní inspekce na citlivé otázky o svém duševním zdraví nebo rodinných poměrech, pak si poslechněte 20 minut Radiožurnálu. Hostem moderátora Tomáše Pancíře bude krátce po 17. hodině Petr Suchomel, náměstek ústředního školního inspektora.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: V jeskyni ve středním Laosu uvízlo kvůli záplavám 7 lidí. Pátrají po nich záchranáři z několika zemí světa. S čím se záchranáři potýkají a jestli se jim povedlo navázat se skupinou nějaký kontakt, nějaké spojení, tak o tom za chvíli budeme mluvit v odpoledním radiožurnálu.
1: Potkal jsem tě zase

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let

0: těch malých fotbalistů, kteří za podobných okolností uvízli v jeskyni se svým trenérem v sousedním Thajsku. To bylo v roce 2018 a nakonec se je podařilo všechny dostat zpátky na povrch. A do Laosu teď dokonce už dorazilo několik lidí, kteří se tehdy na záchraně těch chlapců v Thajsku přímo podíleli, takže se tam rozjíždí velká záchranná akce.
1: A s čím vším se musí záchranáři právě na tom místě potýkat?
0: Těch potíží je hodně. Samotný vstup do jeskyně je na dost odlehlém místě bez pořádných cest, takže jen dopravení potřebné těžké techniky je problematické. No a další překážkou je samotná jeskyně. Jeden z těch thajských záchranářů, který tam je, je hodně aktivní na Facebooku a dává tam videa přímo z těch zatopených tunelů. A já tedy klaustrofobii netrpím, ale z těch záběrů na mě jde docela úzkost, protože oni se tam protahují štěrbinami, které jsou široké třeba jenom půl metru. A když se pak dostanou do těch zatopených částí, tak tam je jenom velmi malá kapsa vzduchu u stropu a oni často musí podplavávat některé úseky, které jsou zatopené úplně, a to dělají v úplně kalné, bahnité vodě. Není to žádná čistá jeskyní voda. Je to skutečně velmi nepříjemné. No a ta voda samotná představuje vlastně hlavní nebezpečí, protože oni momentálně z toho komplexu jeskyní odčerpávají vodu a tím se jim otevírá cesta do dalších tunelů, ale hrozí, že přijdou další silné deště, které zase tu hladinu mohou velmi rychle zvednout a ohrozit i ty samotné záchrany.
1: A povedlo se záchranářům navázat kontakt s někým z těch uvězněných lidí?
0: Podle dostupných zpráv zatím ne. Záchranáři se prý dostali asi 350 metrů od ústí té jeskyně a podle jejich odhadů může ta uvězněná skupina být už velmi blízko, možná jen několik desítek metrů, ale ten postup dál je velmi pomalý a velmi komplikovaný. Pak může být i přesun těch lidí za těch stávajících podmínek zpátky na povrch. Proto také další týmy postupně prohledávají tu horu a hledají další možné vstupy do toho jeskynního systému, které by bylo možné případně využít k jejich záchraně.
1: V jeskyni ve středním Laosu tedy uvízlo kvůli záplavám 7 lidí, pátrají po nich záchranáři z několika zemí světa a my jsme o tom v odpoledním radiožurnálu mluvili s Ondřejem Hemerem ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: Odpoledním radiožurnálu pro vás máme soutěž o lístky na beach volejbal, a to na zítřek 27. května. Právě zítra totiž začíná turnaj Ostrava Beach Pro. Dva posluchači vyhrají po dvou vstupenkách. Stačí napsat chci na beach volejbal na e-mail vstupenky@rozhlas.cz. Desátý v pořadí vyhrává. A proč byste to nemohli být zrovna vy?
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Hodně zajímavý program je posledního dne základních skupin hokejového mistrovství světa. Těšíme se na souboj Česka s Kanadou, který vám nabídneme po 20. hodině, jako vždy v našem přímém přenosu. Z hokejového šampionátu dnes zatím známe dva výsledky. Lotyšsko vyhrálo nad Maďarskem 8-1 a zajistilo si účast ve čtvrtfinále. Norsko pak porazilo Dánsko 4-3 až v prodloužení a nechalo tak Čechům naději na druhé místo základní skupiny. O vyřazovací část teď v přímém souboji hrají Slovensko se Švédskem. A je u toho reportér František Kuna.
1: 3 minuty před koncem první třetiny je stav nerozhodný 1-1. Slováci měli skvělý vstup do zápasu, vedli po gólu Chromiaka. Švédové v podstatě 15 minut doslova spali, neměli za čtvrt hodiny hry jedinou střelu na branku a teď po vyrovnání Frondela hrají dokonce ještě přesilovku. Na trestné lavici je Filip Mešára, to se tak celé může dost otočit. Frondel pálil z pravého kruhu z velkého úhlu a slovenský golman si patou brusle srazil kotouč do branky, to byla ta branka na 1-1, Slováci teď v oslabení vyváží kotouč a mohou se osvobodit. 1-1 tedy v 18. minutě zápasu, hraje se také ve druhé skupině, kde zatím Američané potvrzují roli favorita a jdou si za postupem do čtvrtfinále. Potřebují k tomu Rakousko porazit a v 19. minutě vedou 2-0. Tady ještě pokračuje švédská přesilovka, zatím bez gólu a v 18. minutě je tak skóre v přímém souboji o čtvrtfinále mezi Slovenskem a Švédskem nerozhodné. 1-1 z Friburgu, František Kuchu na Radiožurnál.
0: Na Radiožurnálu samozřejmě taky sledujeme dění na tenisovém Roland Garros z Paříže, kterou taky sužují vysoké teploty, se hlásí reportér David Prouza.
2: Aktuálně se hrají dva zápasy s českou účastí. Vít Kopřiva před malou chvílí získal třetí set v souboji s Francouzem Moutetem a to znamená, že se ujal vedení 2-1 na sety. Jeho soupeř teď zmizel v útrobách třetího největšího kurtu v areálu Rolanda Garrose. Vrátí se za pár minut. Do té doby se můžeme podívat také na snažení Lindy Fruhvirtové, která hraje s další francouzskou Jacquemotovou, prohrála první set 4-6, v tom druhém ztrácí 0-4. V prvním setu Fruhvirtová vedla 4-2, od té doby považte nezískala ani jeden gem, naopak jich už 8 v řadě nabídla soupeřce a vypadá to, že Linda Fruhvirtová nepostoupí do druhého kola, což se také stalo Lindě Noskové, která prohrála už před pár hodinami s Řekyní Sakariovou 5-7 a 6-7. Ještě dvě české zástupkyně jsou dnes v programu dalšího dne Roland Garros. Kateřina Siniaková se utká s Švýcarkou Valtertovou a Nikola Bartuňková ta vyzve nasazenou tuším devítku Viktorii Mbokovou z Kanady. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zushopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
3: Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Premiér Babiš je přesvědčený, že jeho střet zájmu je vyřešený nad rámec českých i evropských zákonů. Tenistka Nosková skončila na Roland Garros v prvním kole. Kopřiva hraje s Francouzem Mutetem. Na D1 brzdí provoz nehoda u Kroměříže směrem na Brno. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Dominik Feri opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Feri argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
5: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
3: Soud stanovil zkušební dobu na 3 roky. Feri se musí neveřejně omluvit poškozeným. Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není. Lidi ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarvil Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. Podle státní veterinární správy bakterie ničí teplota přes 60 stupňů Celsia. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmu vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server i rozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmu prověřili nedostatečně. Požaduje tak další šetření. Třeba právník posudek na svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér vložil holding Agrofert. Babiš předpokládá, že až česká strana komisi odpoví, záležitost bude uzavřená. Ornitologové kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Při zimním sčítání se na Třeboňsku vyskytovala zhruba 100 jedinců. Letos je ale obsazených méně hnízd, doplňuje ornitolog Jakub Mráz.
6: I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná, ať z důvodu prostě toho chladnějšího jara, anebo z důvodu toho, že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Jinak orlí populace u nás stabilně vzrůstá.
7: Sport. Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa o druhé místo ve skupině proti Kanadě. Utkání začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Norsko porazilo Dánsko 3-2 v prodloužení. Lotyšsko zvítězilo nad Maďarskem 8-1 a Švédsko hraje se Slovenskem. Podrobnosti má František Kuna.
8: V přímém souboji o čtvrtfinále je to po první třetině zatím nerozhodně 1-1. Ve druhé skupině se jdou pro čtvrtfinále Američané, kteří vedou nad Rakouskem 2-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
7: Tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé v řadě v úvodním kole. S Řekyní Sakariovou prohrála 0-2 na sety. Další informace přidá z Paříže David Prouza.
9: Vít Kopřiva hraje s Francouzem Mutetem, vede 2-1 na sety, ale před malou chvílí přišel svůj servis, ztrácí 0-2 v sadě čtvrté. Linda Fruhvirtová prohrává s francouzskou Jacquemotovou 4-6 a 1-4. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D8 u Budyně a nehoda na dálnici D1 u Hulína. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor u sjezdu na Doksany. Na kilometru 35 kus pneumatiky na vozovce.
10: 35. kilometr leží roztržená nebo kus roztržený gumy od kamionu uprostřed pravýho pruhu.
7: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna překáží nehoda u Hulína. Na kilometru 267 sjezdu na Zlínce v levém pruhu srazila dodávka s autem. Už jsou tam policisté a dojíždí se do krátké kolony opatrně. Na D1 vázne provoz v Brně před omezením na 196. kilometru, a to v obou směrech. Čekejte kolony do 10 minut. Větší fronty popojíždějí na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru. V Praze je stále silný provoz, ucpaný mimo jiné Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Větší je tam zdržení směrem z letiště na D1 od plzeňské dálnice na 15 až 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přeháňky. A zítra taky teplo, 26 až 31 stupňů na jihu Moravy i kolem 33. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
11: Proč museli žáci 5. a 9. tříd v rámci plošného testování z češtiny a matematiky odpovídat na citlivé otázky o rodinných poměrech nebo duševním stavu? Proč o tom žáci, rodiče ani ředitelé základních škol nevěděli dopředu? A jaké z toho plyne poučení pro Českou školní inspekci? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
12: Dobré odpoledne.
11: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 14. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Letošní plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol skončilo předčasně. O jeho zastavení rozhodl včera ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga, a to kvůli silné kritice rodičů i ředitelů škol. Ta kritika mířila na to, že žáci museli bez předběžného upozornění odpovídat i na citlivé otázky ohledně rodinného zázemí nebo psychického stavu. Mrzí vás to předčasné ukončení?
12: Mrzí nás to ze dvou pohledů. Jednak nás to mrzí směrem ke školám, které nedotestovaly nebo vůbec neotestovaly, a ta informace, kterou dostanou ve formě výsledkových sestav nebo jejichž výsledky by mohly být zahrnuty v té závěrečné zprávě, nám prostě chybět budou. Je třeba říct, že ty informace, které jsme zjišťovali my nad rámec těch testů matematiky a češtiny, vlastně slouží k tomu, abychom zasadili výsledky těch žáků do širšího kontextu, abychom například hodnotili ty výsledky spravedlivěji s ohledem na to, jaké je socioekonomické zázemí těch žáků, jak dobré nebo horší mají podmínky k učení doma. Ty otázky směřující k duševnímu zdraví sloužily jako screening toho, jestli v té škole je zvýšené nebo normální a nebo nízké riziko toho, že by se u žáků později mohly projevit nějaké rizikové jevy, které by třeba vedly k nějakým až nešťastným nebo tragickým koncům.
11: Ty testy vyplnila přibližně polovina žáků 5. a 9. tříd. Nakolik ta druhá polovina bude chybět? Dá se to nějak nahradit?
12: Nám z pohledu té závěrečné zprávy, kterou předložíme někdy po prázdninách ministerstvu, až tak tolik ta polovina těch výsledků chybět nebude. Otestováno je nějakých 35 tisíc žáků, to z hlediska statistické velikosti toho vzorku je pro nás dostačující. Na druhou stranu my s těmi výsledky pak pracujeme v rámci běžné inspekční činnosti, když navštěvujeme školy, a tam samozřejmě u některých škol nám ten vstupní údaj o tom, jak je to v té škole třeba s mírou rizikovosti nebo s mírou znevýhodnění těch žáků, chybět bude, to nepochybně. Bude chybět i těm samotným školám. Ostatně už dnes dopoledne, den poté, co se rozhodlo o ukončení toho testování, nám telefonují školy, jestli by přece jenom nemohli dotestovat 5. třídu, stihli jenom 9. Svědčí to o tom, že ten samotný význam toho testování v těch předmětech školy vnímají a přijde jim to užitečné. Samozřejmě, ano, byla tam ta nešťastná záležitost s naší neúplně dobrou komunikací v té dotazníkové části.
11: K čemu se za chvíli dostaneme, když říkáte, že vám volají ředitelé, jestli by nemohli dotestovat některé třídy? Předpokládám, že jednoznačná odpověď je, že to nejde.
12: V tuhle chvíli to nejde v rámci tohoto testování. My nicméně budeme hledat cestu, pokud pan minister nerozhodne o nějakém rezolutním ukončení celé té testovací kampaně České školní inspekce, tak jim chceme dát příležitost aby třeba v září, sice už ne ty deváté třídy, ale třeba žáky šestých tříd, nějakým způsobem v režimu školního testování na základě vlastního rozhodnutí dotestovali.
11: To znamená, že uvažujete, že by ty testy ohledně pátých tříd se dokončily?
12: Ono by to nebylo tak, že by se dokončili. Oni už samozřejmě nebudou, nebyly by zahrnuty teď do toho datového setu, ale těm školám by poskytli stejnou informaci, jako by ti žáci byli testovaní teď.
11: Tam byste chtěli nechat i ty segmenty, které vyvolaly tolik emocí?
12: Ne, mluvím teď o testech češtiny a matematiky. Ty segmenty v tom dotazníku, my jsme vlastně už, teď je to nějakých 33 minut, vlastně vymazali z té datové sady, čili u všech žáků jsou ty úlohy nebo otázky toho dotazníku jakoby ponechány bez odpovědi, jakoby je žák přeskočil. Když škola si volí v rámci školního testování vlastní ověřování interní, tak ho dělá bez dotazníků.
11: Vy říkáte, a na to jsem se samozřejmě také chtěl zeptat, protože o tom mluvil ve včerejším kulatém stole Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Ten sliboval, že data jednotlivých žáků budou smazána v průběhu dneška. Vy tedy říkáte, že to už se stalo?
12: Odpovědi vztahující se k těm dvěma kontroverzním tématům, to znamená socioekonomický status a duševní zdraví žáků, byla k 13. hodině nevratně z té databáze smazána.
11: Ale v nějakých součtech s nimi budete dál pracovat, rozumím?
12: Budeme
11: to správně
12: s nimi pracovat na úrovni těch indexů, to znamená všichni žáci té školy, kteří vyplnili ty otázky, budou nějakou matematickou transformací převedeni na jedno číslo charakterizující tu míru rizikovosti nebo míru znevýhodnění té školy. S tím pracovat budeme.
11: Náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Velké emoce vyvolaly otázky na rodinné poměry a psychickou pohodu žáků. Ty byly tedy připojeny k testům z češtiny a matematiky. Kdo rozhodl, že tam tímto způsobem ty otázky budou?
12: Ta praxe, že zjišťování výsledků vzdělávání je doprovázeno zjišťováním kontextových informací, to není nic, čím by přišla Česká školní inspekce. Týká se to mezinárodních šetření, týká se to obdobných šetření v zahraničí. Je fakt, že například u těch mezinárodních šetření je tam trošku jiný přístup k těm školám. Ve školách jsou koordinátoři toho testování, mají možnost promluvit s učiteli, s řediteli, vysvětlit a tak dál. My vlastně úplně stejnou praxi jsme použili už v letech 2022 a 2023. Je třeba říct, že ty otázky, které teď vzbudily takový poprask, jsou přesně těmi otázkami, které jsme použili tenkrát. Dokonce oproti tomu minulému dotazníku my jsme vypustili některé, o kterých jsme nebyli přesvědčeni, že jsou úplně užitečné a směřovali vlastně ještě hlouběji třeba do těch rodinných poměrů těch žáků. Neptali jsme se teď na kapesné, neptali jsme se na dovolené v zahraničích, neptali jsme se na vlastnictví auta, což třeba zase jsou standardní otázky, které v těch mezinárodních výzkumech se používají, ale nám přišly trošku už jako nad rámec. Čili my jenom děláme to, jak jsme to dělali minule, ostatně, abychom mohli nějakým způsobem porovnat, jak se situace ve školách změnila oproti tomu zjišťování před těmi 4 lety, tak to bylo to nejlogičtější, co jsme mohli udělat. Vzít stejnou baterii otázek a zeptat se žáků znovu.
11: Pokud jde o ty otázky na psychickou pohodu, tak ty v téhle podobě nebyly v minulém testování.
12: Byly použity v roce 2023 v testování.
11: I pro páťáky?
12: Ne, jenom testování devátých tří, to je pravda. My jsme je tenkrát připravovali, nebo de facto připravovali pro nás tenkrát Národní ústav duševního zdraví. Ano, byly tenkrát zacíleny na žáky devátých tříd. Na druhou stranu oni vznikly v rámci projektu, v jehož závěrečné zprávě sám Národní ústav duševního zdraví konstatuje, že ty problémy se projevují už u žáků od 11 let. My jsme z toho důvodu prostě tu baterii, abychom měli zase nějaké jako porovnání s těmi deváťáky, použili u těch páťáků. To možná nebyl úplně šťastný přístup a pravděpodobně jsme měli tu věc konzultovat s Národním ústavem duševního zdraví.
11: Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v neděli v rozhovoru pro Deník N řekl, že kdybyste o jednotlivých segmentech informovali dopředu, tak by to mohlo ovlivnit výpovědi žáků, že by třeba nebyly v těch otázkách na psychický stav upřímné. Takhle jste o tom uvažovali?
12: Není to úplně ten hlavní důvod, není to tak, že bychom se chtěli vyhnout tomu, že žáci pak budou vynechávat a tak dál. Ono ostatně ty otázky byly před těmi 4 lety i teď nepovinné, čili pokud někoho ta otázka jako zarazila, popudila nebo nechtěl, nebo se cítil jako nekomfortně, mohli klidně přeskočit, stejně jako mohli vynechat testové úlohy, pokud si nebyli jistý odpovědí nebo neznal odpověď.
11: Já se omlouvám, že vám do toho skočím. Vy říkáte, mohl to přeskočit. Ve včerejších poledních hlavních zprávách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl hostem prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc, ten říkal, že to přeskočit nešlo.
12: Použiju stejnou věc, i když v rozhlase nemá takovou sílu jako v televizi. Kdyby tu teď přede mnou ležel notebook, pustil bych vám test i s dotazníkem a za 2 minuty bych vám dokázal, že by je bylo možné.
11: Já jsem to slyšel a viděl ve včerejších událostech, komentářích. Na druhé straně není mi jasné, jak je možné, že ředitelé o tom, že to jde přeskočit, nevěděli, že šéf Asociace ředitelů základních škol nevěděl o tom, že ty otázky jdou přeskočit.
12: Je to jedna z těch komunikačních chyb, kterou jsme udělali, měli jsme to zdůraznit. Je to samozřejmě tak, že ten test i ten dotazník se otevře, tam je sada odpovědí, sada otázek a k ním odpovědí. Ten žák k tomu samozřejmě může přistupovat tak, že když píše písemku ve škole, tak se od něj taky očekává, že řeší každý z těch úkolů. Nevím, jestli jsme mohli nějakým způsobem dál v těch úlohách pracovat třeba s tím, že tam první odpověď mohla být nechci odpovědět, nebo jak jiným způsobem jako žákům zdůraznit, že mohou vynechat. Samozřejmě nevíme, nemohli jsme být přítomni v každé učebně, jakým způsobem žáky instruovali zadávající učitelé, ale bez ohledu na to, jakým způsobem je instruovali, i tady jsme mohli udělat víc, mohli jsme prostě jim dát ten pokyn, aby žákům zdůraznili. Neudělali jsme to. Na druhou stranu...
11: Pardon, to znamená, že ti zadávající učitelé nebyli speciálně instruováni na tyhle segmenty?
12: Speciálně na tyhle segmenty ne, na druhou stranu dostali 4stránkové pokyny pro zadávající učitele, kde na 2 místech bylo napsáno, že je tam součástí dotazník, na jednom z těch míst bylo uvedeno i to, že součástí toho dotazníku je zjišťování studijní motivace, duševní pohody a socioekonomického kontextu, čili není to úplně tak, že bychom o dotazníku jako nikoho nikde neinformovali. I ve schválené koncepci zjišťování výsledků České školní inspekce, která v loni v únoru prošla poradou vedení ministerstva, je to uvedeno, že součástí každého testu bude dotazník. Už jak jsem říkal, je to prostě běžná praxe v národních i mezinárodních šetřeních, ale ano, mělo tam být explicitně napsáno, pokud žák nechce odpovědět, nemusí. Nebylo to tam, jestli si to žáci v tu chvíli nespojili, nenašli odvahu vynechat, těch důvodů jako může být celá řada, ale faktický stav je takový, že kdo nechtěl odpovědět, neodpovídal. A my před tím výmazem samozřejmě jsme kontrolovali počty těch odpovědí, které tam jsou, abychom si mohli ověřit, že tam žádná nezůstala. Celá řada těch dotazníků už před tím promazáním, to znamená už od žáků, měla ty otázky vynechané. Čili někteří to buď sami o sobě zjistili, přeskočili, zavřeli, nebo to udělali na pokyn učitele, kterému se ty otázky zdály být divné. Nemohli jsme skutečně jako být v každé třídě.
11: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO se ve včerejším kulatém stole Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus omluvil i jménem školní inspekce za to, že jste nekomunikovali dostatečně. Sdílíte tuto omluvu? Chcete k té omluvě něco dodat?
12: Tak nejenom, že ji sdílíme, kdyby to šlo, tak bychom ji školám vyslovili ještě mnohem naléhavěji, mnohem hlouběji. My jsme dnes dopoledne do všech škol, do datových schránek rozeslali dopis, ve kterém se omlouváme, zdůrazňujeme, že chápeme důvod toho ukončení testování. Já už jsem včera vyjádřil přesvědčení, že jako invalidní nejsou ta témata, kterým jsme se věnovali. Myslím si, že se jim máme věnovat i do budoucna. Je samozřejmě otázka, jestli těmi formulacemi otázek, které jsme použili, a je zcela nepochybné, že prostě k tomu komunikačně musíme jako v budoucnu přistoupit jinak.
11: Můžete tedy slíbit, že pokud někdy v budoucnu budete chtít testovat a dávat podobné otázky, že to třeba budete komunikovat přímo rodičům?
12: Ano, řečeno slovy Jary Cimrmana, bude-li ještě příležitost a já budu znovu požádán, abychom organizovali testování pro školy, tak zvolíme takové metody a cesty, aby se ta informace včas, v předstihu a s možností nějakým způsobem se k tomu vyjádřit dostala až k zákonným zástupcům. Můžeme v září požádat ředitele, aby požádali třídní učitele, aby na třídních schůzkách vysvětlili, umožnili nějakým způsobem jako seznámit se s tím dotazníkem.
11: Případně... Pardon, ono to možná jde přes elektronické žákovské knížky, které fungují na rozesílání hromadných mailů.
12: Jasně, je to v různých školách různé, nicméně asi tahle ta věc teď zpětně vzato, když vidíme, jak citlivěji vnímá rodičovská veřejnost, by asi byla lepší na ústní vysvětlení, než jenom na suché sdělení skrze bakaláře.
11: Rozumíte tomu, že některým rodičům vadí, že jejich děti měly odpovídat na tyhle otázky?
12: Samozřejmě rozumím. Jo. Rodiče jsou různí i my se samozřejmě jako různíme v tom, jak vnímáme jakoby citlivost nebo necitlivost těch otázek, které jsme použili. Je samozřejmě možné, že mohlo dojít v některých případech, neumím kvantifikovat, jak často, k tomu, že došlo k nějaké ztrátě v rodině, ať už matky nebo otce, a v tu chvíli otázka na jaké vzdělání nebo co dělá můj otec, může v tom synovi nebo dceři vyvolat jako truchlivé vzpomínky. Já sám jsem před rokem a kousek přišel o otce a vím, jak dlouho se s tím člověk jako nějakým způsobem vyrovnává. Takže otázka u různých rodičů, ta míra citlivosti může být různá. Samozřejmě je to spojeno i s tím, že u různých rodičů je různá afinita vůbec k té myšlence z plošného zjišťování výsledků vzdělávání. Je třeba říct, že my vlastně vyřizujeme podněty nejenom k těm dotazníkům, ale už v průběhu a při přípravě toho testování jsme komunikovali se školami, nechci říkat, že jich bylo mnoho, ale jsou, že prostě zákonní zástupci si nepřejí, aby žáci vůbec psali i tu češtinu a matematiku na to, že abychom se na něco doptávali. Čili ano, já respektuju to, že každý má právo na to mít své vlastní nastavení té citlivosti a vnímáme to tak a do budoucna se budeme muset k tomu postavit tak, že vlastně ten přístup, který zvolíme, bude odpovídat i těm nejcitlivějším, nejenom těm, kteří prostě se k tomu stavějí třeba nějak průměrně nebo dokonce nějakým způsobem ležérně.
11: Náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste říkal, že u toho diskutovaného dotazníku ohledně psychické pohody nebo duševního stavu žáků jste vycházeli ze 4 roky starého výzkumu a dotazníku, který tehdy dělal Národní ústav duševního zdraví. Tam se změnilo vedení. Už v průběhu těch minulých let byly určité výhrady k tomu tehdejšímu výzkumu. Proč jste na základě toho třeba nekonzultovali ten dotazník znovu? Proč jste nepožádali nové vedení třeba o nějakou aktualizaci?
12: Ta odpověď je úplně prozaická. My jsme nevěděli, respektive nezjistili jsme ani tu změnu ve vedení ústavu, Národního ústavu duševního zdraví, ani o té změně přístupu. Bylo to prostě tak, že jsme nějak automaticky předpokládali a i v tom vidím jako trošku chybu, kterou jsme udělali, že jsme něco automaticky předpokládali a neuvěřili si, že to, co fungovalo před těmi 4 lety, bude fungovat stejným způsobem znovu. Je to zase jenom další kamínek do té mozaiky těch ponaučení, které jsme si odnesli, že je potřeba méně automaticky předpokládat a více cíleně ověřovat.
11: Věříte, že když to tak řeknu, propašujete otázky na duševní pohodu nebo psychickou pohodu mezi testy z češtiny a z matematiky, že budou žáci odpovídat upřímně?
12: To je širší otázka, jestli budou odpovídat upřímně, to se asi netýká jenom těch dvou témat. To samozřejmě třeba říct, ten dotazník, tam vzniká dojem, že ten dotazník celý byl zaměřený na socioekonomický kontext a duševní pohodu. Tyhle ty položky tvořily zhruba polovinu toho dotazníku, druhá polovina směřovala ke studijní motivaci toho žáka, k tomu, jak probíhá výuka českého jazyka a matematiky, protože ty cíle toho dotazníku se neomezují jenom na to stanovení indexů v těch dvou oblastech, ale slouží nám v minulosti a poslouží nám i teď k tomu, abychom hledali nějaké vztahy mezi tím, jak žáci vnímají výuku, jak oni vidí výuku, co oni v té výuce pozorují, kolikrát jsou tam 2 učitelé, kolikrát je tam asistent pedagoga, jakými formami je učitelé hodnotí a na druhé straně výsledky z těch testech. Čili z toho pohledu my neumíme říct, jestli žáci k tomu, zejména deváťáci, chápeme po přijímacích zkouškách, můžou mít motivaci různou, jestli zkreslují ty výpovědi a to ať jedním směrem nebo druhým směrem. Na druhou stranu to zkreslení se odehrává zřejmě nějakým způsobem plošně mezi všemi školami. Ono zřejmě posune absolutní hodnotu těch zjištění ale neposune jak disproporce nebo diference mezi těmi školami. Já už jsem říkal, že třeba zrovna u toho SESu nebo u toho duševního zdraví nám ani tak nejde o tu absolutní hodnotu toho indexu, ale o to, ve kterých školách je ta hodnota vyšší než jinde a tyhle školy pak nějakým způsobem spravujeme o tom, že by bylo dobře, aby oni sami, my nefungujeme jako diagnostické zařízení, nejsme školské poradenské zařízení,
11: se na to zaměřili.
12: Ale můžeme dát signál a oni mají už vlastní cesty, jakým způsobem ověřit, jestli to, co žáci uvedli, je výsledek nějaké jejich fabulace, protože prostě chtěli si z toho udělat trochu legraci, anebo jestli to odpovídá realitě.
11: Mimochodem, máte nějaké průběžné výsledky, kolik žáků odpovědělo na tu hodně diskutovanou otázku, že třeba uvažovali nebo uvažují o sebevraždě?
12: Nemáme a už 52 minut je ani zjistit nemůžeme, protože už 52 minut všechny ty odpovědi...
11: A předtím jste se nepokusili
12: ne.
11: Zjistit.
12: To je tak, jako je třeba říct, jestli si někdo myslí, že my si jako prohlížíme odpovědi těch žáků, nebo že si je prohlíží učitel.
11: Pardon, to bych nečekal, ale čekal bych, že tam existují nějaké programy, které to sčítají a pracují s tím a analyzují to.
12: Ne. Jo, je to skutečně tak, že... U těch dotazníkových šetření my vždycky, my ani nekontrolujeme v průběhu toho testování, jestli tam žáci něco vyplňují nebo nevyplňují. Jedinou věc, kterou my během testování děláme, je, že když zjistíme 4 dny před koncem toho testovacího období, že škola ještě nemá ani jednoho žáka otestovaného, tak jí připomeneme, že by bylo dobře ve zbývajících 4-3 dnech otestovat. Jinak jsou pro nás jakoby ty schránky těch, ať už testů nebo dotazníků v té databázi jako zavřené a my nijak nečteme, co je tam uvedeno nebo ne. Z toho pohledu jako nemám žádné předběžné výsledky a zrovna
11: a
12: u téhle...
11: Už nebudete
12: a
11: mít.
12: Už nebudeme.
11: Na druhé straně vy říkáte, že už to nezjistíte, je to smazané. Není to škoda? Není v situaci, kdy tady existují konkrétní informace o tom, že některé děti odpověděly, že uvažují o sebevraždě. Není škoda to jen tak smazat, zahodit a nepracovat?
12: Připomínám jenom, máme ty indexy na úrovni škol. Jo? Čili pokud je to tak, že v té škole, ať už to odpovídá realitě, anebo to ten žák jako napsal z recese, se objeví takové informace, promítlo se to do zvýšené hodnoty toho indexu a znovu říkám, škola může zareagovat a buď si udělat vlastní šetření, nebo školní psycholog obejde páťáky, deváťáky, nebo si tam pozvou nějakou externí organizaci, která jim udělá nějaký jiný screeningový program, čili ta informace není ztracena. Jo, ale ani dopředu jsme nepočítali s tím, že když bychom našli v té databázi záznam, že Petr Suchomel vyjádřil přesvědčení o tom, že by mu bylo lépe, kdyby nežil, takže bychom volali do základní školy v Šumperku, aby se na Petra Suchomela někdo podíval, protože uvedl jakousi divnou odpověď.
11: Letošní testování tedy předčasně skončilo. Ministr školství Robert Plaga včera řekl, že máte za úkol udělat analýzu. Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že bude dokonce prázdnin?
12: Tam jsou dvě věci. Pan ministr nás požádal o odpovědi na otázky, které se vztahují k přípravě a průběhu toho testování jako takového, čili je to jakýsi procesní audit a předpokládám, ale můžu jenom předpokládat, nevím, jaké přesně cíle ono v té věci má, že bude chtít posoudit, kde se stala ta komunikační chyba, jestli máme nějaké mechanismy, jak se jí budoucnu vyhnout, jestli to všechno vlastně splňovalo nějaké standardy a na základě toho předpokládám, že bude uvažovat o tom, co v té věci jakoby dál. Analýza těch samotných výsledků vzdělávacích v českém jazyce a matematice v 5. a 9. ročnících škol se zohledněním těch kontextových informací, ať už o tom průběhu výuky, způsobech hodnocení, studijní motivaci, nebo vůči těm indexům, ať už SESu nebo toho duševního zdraví, ta vznikne během léta a budeme ji mít hotovou někdy odhadem září, možná z kraje října.
11: A ty odpovědi na ty otázky, ty budou v řádu dnů?
12: Teď myslíte odpovědi?
11: Myslím tu první část, co jste říkal, že po vás chce pan ministr, to znamená...
12: Jo, tu chce do pátku.
11: Takže to bude do konce tohoto týdne. Mm. Na základě té aktuální zkušenosti budete navrhovat, aby plošné testování žáků 5. a 9. tříd pokračovalo v příštích letech?
12: Budete navrhovat, není úplně přesná otázka. My jsme už, říkal jsem to, v loni v zimě připravili návrh koncepce zjišťování výsledků vzdělávání až do roku 2030 a dál. Tam se píše to, že považujeme za vhodné, aby se testovalo de facto každý rok, aby se střídalo testování českého jazyka matematiky s testováním čtenářské a matematické gramotnosti, jednou za 4 roky i další vzdělávací obory, jako jsou chemie, člověky a jeho světy a podobně. Co 2 roky, aby se testovali žáci 2. ročníku střední škol, aby se uvidělo, jak trvalé nebo pevné ty ty dovednosti a znalosti, co si žáci odnášejí, jsou. Tahle koncepce je schválená, zatím platí, čili my nebudeme navrhovat, aby se nějakým způsobem proměnila, ale bude asi na panu ministrovi, aby řekl, že jestli máme naplňovat, nebo jestli se má naplňovat a máme ji naplňovat my, nebo jestli se nemá naplňovat, má se naplňovat nějaká jiná. Faktem je, že jak ze strany odborné komunity, tak ze strany vlastně i útvarů ministerstva školství, tak ze strany samotných škol, říkal jsem si, poptávka po informacích, po datech, které by vypovídaly o vzdělávacích výsledcích žáků, tady je. To není tak, že tímhletím naším selháním, za které se ještě jednou školám a rodičům omlouváme, by se snížil význam toho mít informace o tom, jakých výsledků žáci a školy dosahují.
11: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
12: Děkuji, naslyšenou.
11: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
13: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
14: Čeští hokejisté zakončí základní skupinu soubojem s Kanadou. Národní tým chce odčinit porážku s Norskem a naladit se úspěchem na čtvrtfinále. Zápas Česko-Kanada začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
13: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
14: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
13: Denně po 8:30 a vždy před zápasem českého týmu.
14: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Poslechněte si také zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
3: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí městu zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Lankočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun. Šebestián doufá, že pomoc by mohla pokrýt alespoň 1/4 škod. Při izraelském vzdušném útoku v oblasti uprchlického tábora v centrálním pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje spadající pod radikální hnutí Hamás. Podle svědků izraelský dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Civilní obrana spadající pod Hamás tvrdí, že úder mířil na civilisty. Izraelská armáda informace o útoku prověřuje.
14: Sport.
3: Čeští hokejisté nastoupí ve 20 hodin a 20 minut k poslednímu skupinovému zápasu na mistrovství světa proti Kanadě. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Švédsko teď hraje se Slovenskem a ve Friburku je František Kuna.
8: V přímém souboji o postup do čtvrtfinále vede Švédsko nad Slovenskem ve 34. minutě 3-1, ve druhé skupině Spojené státy Rakousko ve stejném čase 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
3: Tenistky Linda Nosková a Linda Fruvirtová vypadly na Roland Garros v prvním kole. Další podrobnosti má David Prouza.
9: Vítko Přiva hraje s Francouzem Moutetem. Čtvrtý set, prohrává v něm 2-5, ale celkově 2-1. Na sety vede z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 u Hulína, v Praze silný provoz. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna zpomalte u sjezdu na Zlín. Na kilometru 267 v levém pruhu šetří nehodu a dojíždí se do krátké kolony. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy dlouhá kolona kamionu. Táhne se v pravém pruhu od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu až k omezení u D1. Na silnici 46 z Opavy do Olomouce dejte pozor u Šternberka. V zatáčkách Ekce Homo u Lipiny se srazilo auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři omezili průjezd. Zatím se s opatrností projet dá. V Praze je stále silný provoz. Regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech a před tunely se tvoří kolony. Ucpaná je Patočková, Plzeňská, Radlická i Povltavská ulice. Popojíždět budete i na magistrále v centru města, tam je větší kolona směrem z Florence k muzeu, asi na čtvrt hodiny. A ucpaný je i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je tam kolona směrem z letiště na D1 od plzeňské dálnice až na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezská taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. Teploty až 31 stupňů, na jihu Moravy i kolem 33. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
2: A už pro vás samozřejmě taky chystáme hlavní zprávy. Mluvit budeme třeba o tom, že vláda vybrala 55 strategických projektů v digitalizaci státní správy. Dozvíte se, že bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal odchodné 3 miliony korun. No a taky to, že lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu a vystavená bude pouze jeden jediný den. Nejenom tyto, ale i další zprávy si poslechněte v 18 hodin.
4: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.

0: Česko pomáhá Ukrajině v záchraně předmětů kulturního dědictví. Zástupci Národního muzea a nadace rodiny Karla Komárka věnovali pravoslavnému klášternímu komplexu Kyjevsko-Pečerská lávra mobilní digitalizační stanici. Stalo se to krátce po ruském úderu, který silně poškodil například Národní muzeum Černobylu v Kyjevě.
1: Tady v pohádkovém prostředí Kyjevsko-Pečorské lávry je už vše na chrámovém náměstí připraveno k předání velké dodávky, která v sobě skrývá velice cennou věc pro ukrajinská muzea trpící válkou. Je to digitalizační přístroj.
2: Vytvořili jsme vlastně mobilní jednotku, takovou jsem já teda ještě předtím nikdy neviděl. Jsou v Hollywoodu třeba nějaký traky, kde se skenují herci pro CGI, ale tohle ještě nikde asi v muzeu nemají.
1: Popisuje svůj vynález Paul Savko. A teď už vidím, jak vevnitř se ten skener pohybuje nahoru a dolů. A tím předmětem, který se teď tady ukázkově skenuje, je zámek z nějakých středověkých dveří s nádherným zdobeným klíčem. No a do toho zvonkohra Kyjevsko-Pečorské lávry. Dodávku s digitalizačním přístrojem tady v Kyjevě předal ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
3: Tak je to velice unikátní zařízení, nazýváme to Archa 3. Je to mobilní digitalizační laboratoř jednotka, která je vybavená nejmodernějšími technologiemi a dokáže skenovat od nejmenších po největší předměty. Není to jeden přístroj, těch přístrojů je tam několik v tom autě a je určena k tomu, že ona se opravdu může dostat tam, kde je nejvíc potřeba na záchranu a dokumentaci předmětů, kterým například hrozí zničení. Údaje, které se naskenují, se ukládají, takže samozřejmě v těch předmětech se zachovají data, jejich obraz, ale také třeba nedej bože, že budou zničeni, tak podle těch dat se potom dají také restaurovat, obnovovat.
1: Ředitel muzea Kyjevsko-Pečerské lávry Maxim Ostapenko byl českým darem upřímně dojatý.
4: Je to obrovská pomoc, protože jsme tím získali možnost uchovat informaci ve výborné kvalitě a 3D modelech o předmětech národního kulturního dědictví. A to na té nejvyšší úrovni. Za války jsou tyto předměty ve velkém ohrožení, protože Rusko cíleně útočí na muzea a objekty ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tento dar Národního muzea a Komárkovy nadace je příkladem solidarity a důkazem, že Ukrajina nezůstává sama v boji o záchranu našeho společného kulturního dědictví.
5: Za zbereženě naší spílnou evropejskou spadčiny.
1: A na Ukrajině platí, kdo rychle dává, třikrát dává. Z Kyjevsko-Pečerské lávry Martin Dorazín, Radiožurnál.

Teď si v odpoledním radiožurnálu připomeneme, že čeští hokejisté získali před 2 lety zlato na mistrovství světa, když ve finále v Praze porazili Švýcarsko 2-0. Medaile vybojovali po dlouhých 14 letech. Určitě si vzpomenete na tu radost a oslavy. Za chvíli se do dějiště letošního šampionátu vydáme za naším reportérem.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem

spíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Čeští hokejisté se připravují na poslední utkání základní skupiny mistrovství světa. Ve 20 hodin a 20 minut vyzvou Kanadu v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Pokud zvítězí v základní hrací době, skončí v tabulce druzí. Norové totiž zdolali Dány 4-3 až v prodloužení. Lotyši pak porazili Maďary 8-1 a jsou ve čtvrtfinále. A o to teď usilují i Slováci v zápase se Švédskem. Na místě vše sleduje reportér František Kuna.
2: Švédsko vede nad Slovenskem po dvou třetinách 3-2. Slováci měli skvělý vstup do utkání, v po pěti minutách vedli 1-0. 15 minut Švédové nevystřelili na branku, pak ale dokázali vyrovnat zásluhou Frondela. Začátek druhé třetiny pak také patřil Švédům, trefil se Silverberg v přečíslení a pak na něj navázal Stenberg v polovině utkání. Poté, co vyjel do pásma, tak propálil Hlavaje. Slováci korigovali v přesilovce, která se jim herně sice moc nedařila, ale pak Hrivík dorazil ránu Faško Rudáše u pravé tyčky přes golmana do horní poloviny branky a tak po dvou třetinách Švédové vedou 3-2 v přímém souboji. O čtvrtfinále Švédové potřebují vyhrát za 3 body, Slovákům k postupu stačí bod. Rýsuje se čtvrtfinále Spojené státy Kanada, to protože Kanaďané už s jistotou vyhrají skupinu tady ve Friburgu a posledním postupujícím mohou být Američané, kteří zatím zvládají zápas proti Rakousku a v závěru druhé třetiny nad ním vedou 4-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: Cestujeme dál, k hokeji opět přidáme tenis. Aktuality z pařížského Roland Garros má reportér David Prouza.
3: Vít Kopřiva bojuje v pátém setu s Corentinem Moutetem z Francie o postup do druhého kola Roland Garros a teď si pomohl dobrým servisem k tomu, aby se dostal do vedení 1-0 v pátém setu. Je to vyrovnaný zápas, o kterém vysíláme pravidelně ve vysílání Radiožurnálu Sport. Kopřiva je zatím jediným Čechem, který je ve hře, protože už vypadly Linda Fruchtwirtová s Lindou Noskovou, ta druhá jmenovaná prohrála se Sakariovou z Řecka 0-2 na sety, stejně jako Fruchtwirtová s francouzskou Jacques Motovou. Vít Kopřiva vede 1-0 v páté sadě nad 30. nasazeným tenistou tohoto turnaje Corentinem Moutetem. Dál o to můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Ještě doplním, že dvě Češky se dnes představí v programu pařížského Grand Slamu. Kateřina Siniaková se utká se Švýcarkou Valtertovou a Nikola Bartuňková s Kanaďankou Mbokovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: me.
1: Ve studiu odpoledního radiožurnálu se zastavil moderátor Tomáš Pavlíček jen na chvíli, protože půjdete do dalšího studia a budete vysílat publicistiku hlavních zpráv.
0: Ještě, že jste mi to řekla, já jsem si nebyl jistý.
1: Už byste skoro zapomněl, ale určitě víte, jaká témata jste připravil.
0: Jo, tak to náhodou vnímám.
1: Tak tohle funguje.
0: Tak začneme tím, že Evropská komise poslala Česku další dopis, ve kterém žádá, aby víc objasnilo, jestli premiér Andrej Babiš vyřešil svůj údajný střet zájmu. My budeme mluvit s reportérem Seznamu zpráv Lukášem Valáškem, jak může tohle dopisování Praha-Brusel dopadnout a jestli by třeba mohly firmy Agrofertu mezi tím čerpat dotace. Další věc, samozřejmě velmi sledovaný případ lebka svaté Zdislavy, která, jak víme, tak byla před časem ukradena z baziliky v Jablonném v Podještědí, pak byla zachráněna, tak nakonec bude uložena do hrobu v kryptě. Proč se vlastně k tomu církev rozhodla, že ji už nebude vystavovat? Ptáme se pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. No a na závěr litevské úřady potvrdily to, co se dlouho tušilo, že za tím nedávným odkloněním ukrajinských dronů nad pobaltské státy a tak dále, tak zřejmě bude schopnost Ruska falšovat signál GPS. No a jak tedy máme na tyhle útoky reagovat, jestli by byl na místě, aby na to ukázalo zuby, jak říká český prezident Petr Pavel, tak naším hostem k tomu bude bezpečnostní expert Michal Smetana.
1: A teď tady s námi skoro jednu minutu byl moderátor Tomáš Pavlíček. Už vás propouštím a budu poslouchat publicistiku a samozřejmě ještě předtím hlavní zprávy. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Radiožurnálu.
1: Létal s jednou z nejprestižnějších akrobatických skupin světa. Předváděl manévry na hraně fyzikálních možností a kokpit je pro něj druhým domovem. Hostem Radiožurnálu bude pilot Jan Rudzinský. Jak se člověk dostane mezi špičku letecké akrobacie do letky Flying Bulls? Jaká bude letošní aviatická show? A jaké to je vidět svět z kokpitu historických i moderních strojů?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
5: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
3: Tak koho máš radši?
6: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
7: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
6: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
8: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
6: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
9: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
10: Bývalý poslanec Feri je podmíněně na svobodě. Za znásilnění si odpykal 2/3 trestu.
11: Odpovědnost plynoucí z rozsudku jsem přijal v plném rozsahu a se všemi důsledky.
10: Izraelský premiér Netanyahu nařídil armádě zesílit tlak na Hamás v Libanonu. Vojáci postoupili do vnitrozemí.
12: Změna izraelských pozic znamená rozšíření okupace.
10: Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa proti Kanadě o druhé místo ve skupině. Nehoda brzdí provoz na D1 u Hulína směrem do Brna. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě místy přehánky, teploty až 33 stupňů. Je úterý 26. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích. Asi hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
11: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
13: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
14: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
13: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
15: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
13: Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
10: Stát si stanovil přes 50 priorit v digitalizaci. Nové projekty mají v tomto volebním období pomáhat třeba ve zdravotnictví. Některé služby ale vláda včas digitalizovat nestihne.
16: Ještě letos chce stát podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Lukáše Klučky zprovoznit třeba novou elektronickou evidenci tržeb nebo takzvanou EZ-kartu, kde budou pohromadě zdravotní data lidí.
17: Jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve, toto chceme tím eliminovat.
16: Právě to, že lidé musí jednotlivým úřadům dokládat jeden údaj víckrát, je největší problém digitalizace státu, řekla Blanka Šoulavá z organizace Česko Digital.
18: Pořád panuje vlastně velký rezortismus mezi úřadama, což potom způsobuje komplikace právě třeba pro oblast sdílení dat.
16: Zároveň příští rok v únoru má začít platit zákon, podle kterého musí stát ještě digitalizovat přes 1200 služeb. Asi u 50 z nich to ale podle digitální informační agentury nestihne. Důvodem jsou chybějící zákony nebo nedostatek peněz. Vít Andrle, Radiožurnál.
10: Zachráněná lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Znovu vystavená, ale bude v místní bazilice pouze jeden den. Pak relikvii církev uloží do krypty. Relikvii před 2 týdny ukradl 35-letý muž a chtěl ji zalitou do betonu pohřbít.
19: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
20: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před 2 týdny ukradená. Ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
21: Neplánujeme ji dále vystavovat.
20: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
21: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
20: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
10: Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal odchodné 3 miliony korun. To je o 200 tisíc víc, než dostal odvolaný ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Ten přitom vedl největší pojišťovnu v zemi.
0: Kostka měl vyšší odchodné než Kabátek i přesto, že řídil pojišťovnu s 6x menším počtem pojištěnců než má VZP. Správní rada pojišťovny ministerstva vnitra s tím ale podle jejího místopředsedy Vladimíra Vlčka nemohla nic dělat.
1: Ať chceme nebo nechceme, tak tam nebyla žádná jiná šance, než tady tuto záležitost vyplatit.
0: Manažerskou smlouvu totiž schválila Kostkovi předchozí správní rada a nová se tím musela řídit, vysvětluje mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Šilerová.
22: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida Kostky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
0: Kostka záležitost odmítl komentovat. Pojišťovnu vedl 11 let a rezignoval z osobních důvodů ke konci dubna. Kristýna Šupfová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
3: Víme, co se děje u vás.
10: Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izraelská armáda přes noc zaútočila na stovku cílů patřících ozbrojencům Hizbaláhu. Ti naopak pokračují v dronových útocích na izraelské území. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě zesílit tlak na proíránskou organizaci.
23: Armáda zároveň vyzvala libanonské civilisty k evakuaci dvou dalších měst, Mašhary a Sohmoru. Uvedla, že tam zaútočí na cíle Hizbaláhu. Přes měsíc trvající libanonsko-izraelské příměří je na mnoha místech pouze formální. Izrael sice neostřeluje Bejrút, na jihu Libanonu ale boje mezi izraelskými vojáky a ozbrojenci Hizbaláhu pokračují každým dnem. Hizbaláh součástí dohody o příměří není. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
10: Nová maďarská vláda chce omezit benefity poslanců i snížit platy politiků, včetně premiéra. Na prvním jednání parlamentu od voleb to řekl předseda vlády Peter Maďar. Zároveň slíbil rozkrývání kauz předchozího kabinetu Viktora Orbána.
24: Premiér Maďar mluvil například o kontrolách ministerstev, podezřelých zakázkách nebo o penězích, které podle něj po vládě Fidesu chybí v rozpočtech jednotlivých úřadů.
25: Ukážeme každý kuřácký salónek, každý ukradený nebo zpronevěřený forint.
24: Kvůli úsporám chce také zrušit benefity pro politiky, ale i starosty nebo ředitele státních firem. Maďar už dřív slíbil snížit svůj premiérský plat v přepočtu na asi 250 tisíc korun. Ten Orbánův činil zhruba 500 000. Poslanci strany Fidesz, kteří po 16 letech poprvé zasedli v opozici, Maďarův projev označili za vyhrocený a štvavý. Snížení poslaneckých platů ale považují za rozumné. Bára Vránová, Radiožurnál.
10: V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech 32,7 stupně. Meteorologové varují před zítřejším horkem na jižní Moravě. Doteď platila tato výstraha i v Praze. Na ostrově Štvanice je proto náš reportér Petr Kastner.
26: Je tu několik desítek lidí, kteří jsou na dekách a opalují se. S některými jsem mluvil, řekli mi, že se rozhodli přijít sem až v průběhu dne, když se ukázalo, jaké je horko. Několik lidí se koupe i ve Vltavě, děti si pak hrají v menším bazénku. Teď je tady zhruba 28 stupňů Celsia, přes den bylo v Praze nejvíc 31 stupňů. Horko bude podle předpovědí i zítra, mírně se ochladí ve čtvrtek. V pátek teploty vystoupají až na 27 stupňů. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Sport.
27: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu proti Kanadě v posledním zápase skupiny. Utkání začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Pokud národní tým vyhraje za 3 body, zajistí si 2. místo ve skupině. Norsko totiž porazilo Dánsko 4-3 až v prodloužení. Lotyšsko vyhrálo nad Maďarskem 8-1. Švédsko hraje se Slovenskem a podrobnosti má František Kuna.
28: Ve 44. minutě vede Švédsko nad Slovenskem 3-2, ve druhé skupině Spojené státy Rakousko 4-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
27: A ve 20:20 začne ještě duel Švýcarska s Finskem. Fotbalisté Baníku Ostrava rozehráli baráž o šance ligu proti Táborsku. Stav a čas řekne David Procházka.
29: 8. minuta zápasu, Baník Ostrava má s Táborsko 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
27: Tenistky Linda Nosková a Linda Fruhvirtová skončily na Roland Garros v prvním kole. Další informace přidá z místa David Prouza.
28: Vít Kopřiva hraje s Francouzem Moutetem pátý set a v něm vede 3-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D1 u Jeníkova a kolony na Pražském okruhu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor ve stoupání před větrným Jeníkovem. Na kilometru 106 zasahují hasiči u dodávky a kamiony v zatáčce vybočují. Silnice 46 z Opavy do Šternberka je teď u Lipiny ucpaná. V zatáčce Ekce Homo zasahují záchranáři u nehody auta s motorkou. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se chvilku zdržíte před sjezdem na Ořech. Ucpává se tam taky ulice k Barandovu směrem z centra. Před sjezdem na okruh se srazila dvě auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude jasno až polojasno od severu. Přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přeháňky. Teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměříme i kolem 33. Tolik zprávy. Teď už publicistika s Tomášem Pavlíčkem.
5: Přesvědčí české úřady Evropskou komisi, že premiér Andrej Babiš není ve střetu zájmů? Proč se katolická církev rozhodla už dál nevystavovat lebku svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí? A jak by měla Severoatlantická aliance odpovědět na ruské provokace na svém východním křídle? Ping-pong mezi českými a bruselskými institucemi ohledně údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše pokračuje. Zástupce Evropské komise zcela neuspokojila předchozí odpověď zdejších úřadů. Vyplývá aspoň z dopisu, který má k dispozici server i rozhlas. Požadují například právní posouzení RSVP Trust, do kterého premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil akcie Agrofertu, a nebo také ujištění, že veřejné peníze nečerpaly dalšího firmy, které zůstaly mimo fond, například Symbio anebo Hartenberg Holding. Babiš dnes ujistil, že střet zájmů spojený s majetkovými záležitostmi vyřešil daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Předpokládá také, že všechno skončí poté, co české úřady odpoví Evropské komisi. Na lince je Lukáš Valášek, redaktor serveru Seznam zprávy, který se této problematice dlouhodobě věnuje. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Řekněme si na začátek, jak vlastně tahle korespondence mezi Prahou a Bruselem začala.
6: Ten začátek můžeme vystupovat do letošního února, kdy do Prahy dorazil první dopis ze strany Evropské komise. Experti, se kterými jsem se o tom bavil, to interpretovali jako jakýsi začátek určitého neformálního prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše ze strany Evropské komise. Evropská komise tam vznesla nějaké požadavky, které ale, jak už jsme slyšeli, nebyly z pohledu jejich vysokce postavených úředníků českou stranou naplněny. Ta odpověď, kterou tehdy zaslalo Ministerstvo pro místní rozvoj Zuzany Mrázové, které za tu komunikaci s Evropskou komisí zodpovědné, tak byla velmi obecná, vágní a jaksi neobsahovala to, co by Evropskou komisi důkladně přesvědčilo o tom, že Andrej Babiš není ve střetu zájmu.
5: Tak a co konkrétně tam podle Bruselu chybělo? Co nyní požaduje?
6: Ten druhý dopis, který do Prahy dorazil, tak je mnohem důraznější. Ta dikce je tvrdší na poměry takového toho bruselského úřednické, velmi uctivé komunikace. Je opravdu rázný a těch požadavků je tam více. Ten nejzásadnější ale říká, že Česko má skutečně předložit jasné důkazy, podklady, analýzy, že vyhodnotilo tu strukturu, kterou Andrej Babiš vytvořil, a jak ji vyhodnotilo, tedy v ideálním případě tak, jak tedy tvrdí český premiér, že skutečně splnil nejen české i evropské předpisy. Ale druhá část toho dopisu je taky velmi zásadní a to už není ani tak požadavek jako konstatování. Evropská komise říká, že do doby, než ta záležitost bude jednoznačně vyřešena, a to tady podotýkám z jejího pohledu, tak nebude proplácet firmám spojeným s Andrejem Babišem žádné evropské dotace. Takže v tuto chvíli, pakliže nějaké dotace budou propláceny, tak dopadají na český státní rozpočet.
5: No ono na to komplexní posouzení svěřenského fondu a další záležitosti mají české instituce měsíc, ale premiér už teď říká, že šel v tom řešení střetu zájmu daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Mají o tom odborníci nějaké pochybnosti?
6: Andrej Babiš tuto konstrukci opakuje už od chvíle, kdy vložil Agrofert do svěřenského fondu. Nicméně to, co on následně tajil a co my jsme později zveřejnili, tak byl statut toho fondu, což je jakási interní listina, která podle níž ten fond funguje. Tam se ukázalo, že tam existuje druhý režim takzvané rodinné správy, který vstoupí v efekt hned ve chvíli, kdy Andrej Babiš skončí ve vládě a ten svěřenský fond a s nimi Agrofert pak dostanou pod kontrolu tři jeho děti. A to je právě jeden z těch faktorů, který řada expertů, se kterými jsme o tom mluvili, třeba z protikorupční organizace Transparency International, považují za velmi problematický a považují to za fakt, který se může ocitnout v konfliktu s tou evropskou legislativou proti střetu zájmu, to znamená jaksi s potenciálním posouzením Evropské komise, které nyní probíhá, protože ta evropská legislativa říká, že jaksi s toho biznisu nesmí profitovat nejenom politik samotný, tedy Andrej Babiš, ale ani jeho blízcí, což jak se zdá z toho statutu, pravděpodobně splněno není.
5: Já už jsem na začátku řekl, že Evropská komise se zajímá také o další majetky Andreje Babiše, jako Symbiol nebo Hartenberg Holding. Spadají ale tyhle otázky do její kompetence, když ty zmíněné firmy čerpají peníze z českých veřejných prostředků, konkrétně na základě úhradové vyhlášky?
6: Tady se zdá, že Evropská komise skutečně vzala tu problematiku Andreje Babiše a potenciálního střetu zájmu pod jako výrazný drobnohled a rozšířila to svoje zkoumání tedy nejenom tady na tyto dva subjekty, které vy jste jmenoval, ale ona v tom dopise skutečně chce informace o každé potenciální další firmě, která je spjata s Andrejem Babišem, a samozřejmě primární zájem Evropské komise je o prostředky, které jsou z evropských fondů, takže chce ujištění, že tady žádný z těchto subjektů, který s Andrejem Babišem může nebo je spjatý, ty evropské peníze nečerpá. A jenom to jako vypovídá o tom, že Evropská komise opravdu nyní nasvěcuje tu problematiku kolem premiéra velmi detailně a Česká republika bude muset tu další odpověď, kterou připravuje a na kterou má tu měsíční lhůtu, vzít velmi vážně a předložit velmi konkrétní důkazy a zkoumání.
5: No, pan Babiš, jak jsme slyšeli, tak si myslí, že právě tou odpovědí české strany to všechno skončí. Co by následovalo, kdyby ne, pokud by komisi znovu ty české odpovědi neuspokojily?
6: Jak už jsem říkal, tak s formulací toho druhého dopisu Evropské komise je patrné, že pakliže to můžeme vůbec o úřednicích říct, tak že skutečně jsou zneklidnění tou situací v České republice ve vztahu premiérovi a jeho firmám. Takže si Česko opravdu budeme se dát jako detailní práci, aby Evropskou komisi přesvědčilo. Pakliže by se to nestalo, tak Evropská komise může zahájit formální zkoumání střetu zájmu, audit. S tím už má Česko své zkušenosti z doby, kdy byl Andrej Babiš ve vládě v minulosti. No a ten audit potom může vyvrcholit tím, že komise řekne, že Agrofert nebo jiné firmy Andreje Babiše kvůli střetu zájmu premiéra na evropské dotace nemají nárok. Pakliže by se stalo, že Česko mezi tím přesto nějaké peníze Agrofertu vyplatí, tady se bavíme zejména o zemědělských dotacích, kterých Agrofert opravdu čerpá 100 miliony korun ročně, tak by ty peníze prostě zůstaly na českém státním rozpočtu, zaplatili by to čeští daňoví poplatníci, protože Brusel by od toho dal ruce pryč.
5: Tak to byl Lukáš Valášek, redaktor serveru Seznam zprávy, který se téhle problematice dlouhodobě věnuje. Děkujeme za vysvětlení. Naslyšenou.
6: Díky za pozvání. Naslyšenou.
5: O víkendu budou mít lidé zřejmě poslední příležitost uvidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy. V bazilice v Jablonném v Podještědí ji vystaví na pouhý jeden den při sobotní pouti. Potom bude uschována v trezoru a později uložena do hrobu v kryptě. Zloděj ukradl středověkou relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu. Policisté muže dopadli a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze, kam bazilika v Jablonném patří, jsem se zeptal, tedy Stanislava Přibydal, jsem se zeptal, v jakém stavu relikvie je a kdy budou moct konstatovat, že se ji opravdu podařilo zachránit.
7: tuto chvíli je Lebka svaté Zdislavy v rukou restaurátorů. Víceméně se dá pokládat za zachráněnou, ale to uvidím na vlastní oči až v sobotu. Takže dosud jsem ji neviděl, ale podle zprávy je víceméně v pořádku. Samozřejmě po tomto dramatickém příběhu a po 800 letech, tak je křehká.
5: Takže je jasné, že ji v sobotu během poutě vystavíte a bude to na tom obvyklém místě v Bazilice v Jablonném nad Zdislavinným hrobem, ze které ji zloději toho 12. května ukradl?
7: Tak je jasné, že ji dostaneme od policie a že ji vystavíme v kostele, ale ne na tom místě.
5: Aha, a kde jinde?
7: To zatím z bezpečnostních důvodů bych nerad komentoval.
5: Mm-hmm. A proč jste se vlastně rozhodli lebku svaté Zdislavy dál nevystavovat a uložit ji k jejím ostatkům?
7: Tak je to vlastně názor mnoha lidí, kteří mě po celou tu dobu psali, a je to názor i vlastně komise, která se dnes sešla, a kde byl zastoupen kraj, Národní památkový ústav, dominikáni, biskupství v Doměřické a policie.
5: A z čeho ten názor vychází? Považujete vystavování ostatků svatých za něco zastaralého, na co už dnes ani věřící nejsou zvyklí?
7: To v žádném případě, ale domníváme se, že na místě, kde pár metrů od toho je hrob s tělem svaté Zdislavy, není potřeba odděleně vystavovat tu lebku.
5: No, ono v kostelích je takových relikví hodně. Budou nebo nebudou postupně také uloženy do hrobu?
7: Tak to já samozřejmě nevím, protože to je na rozhodnutí každého z těch správců relikví, ale tady skutečně je to raritní v tom smyslu, že hrob svaté Zdislavy s celým jejím tělem je vzdálen skutečně pár kroků od toho místa, kde byla vystavena ta lebka, čili to jakoby nedává smysl. Mělo to nějaké historické důvody a ty pominuly.
5: Ale není podle vás pravděpodobné, že například katolická církev ustoupí taky od toho každoročního rituálu přenášení lebky svatého Václava z pražského chrámu svatého Víta do Staré Boleslavy?
7: To bych s tím vůbec nespojoval. To je prostě na rozhodnutí každého toho správce té relikvie.
5: No a jak v katolické církvi vznikla ta tradice uctívání ostatků svatých a jejich vystavování?
7: Tak vlastně věříme, že osoba člověka je záležitost duše a těla, to ostatně snad jako je obecné mínění, že máme jakýsi duchový princip a taky tělesnou schránku. A vlastně ty ostatky jsou způsob komunikace s tou osobou. Asi jako když dneska má někdo třeba v peněžence pramínek vlasu od někoho svého drahého, tak to jsou vlastně relikvie.
5: No a kde ve světě je tahle tradice teď nejživější? My známe třeba mladého světce z Itálie, Karla Acutise, který je vystaven v Asízi v proskleném sarkofágu.
7: Tak je to naprosto běžná záležitost katolické víry a záleží na nějakých okolnostech, dohodě, vkusu, jakým způsobem se ty ostatky vystavují. Ale když je nějaký světec blahořečen nebo svatořečen, tak pokud jsou ty ostatky k dispozici, tak se vždycky přinášejí vlastně k oltáři a to je jeden z těch symbolů aktu toho svatořečení. Takže je to něco, s čím běžně nakládáme v rámci katolické víry.
5: Říká arcibiskup pražský a bývalý biskup litoměřické diecéze, pod kterou spadá i bazilika v Jablonném v Podještědi, Stanislav Přibyl. Východní křídlo Severoatlantické aliance stále častěji ohrožují bezpečnostní incidenty, které tyto země připisují Moskvě. Stíhačka NATO například sestřelila nad Estonskem dron. Kvůli podobným událostem byl narušen každodenní život v Lotyšsku a Litvě. Litevské úřady dnes uvedly, že Rusko dokáže kvůli výrazně rozšířeným kapacitám falšovat signál GPS hluboko na evropském území v okruhu až 450 kilometrů od své kaliningradské enklávy. Český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro britský deník Guardian uvedl, že Rusko testuje odhodlání Západu a NATO by podle něj mělo v reakci na provokace ukázat zuby. My jsme ve spojení s bezpečnostním expertem Michalem Smetanou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také ředitelem Pražského centra pro výzkum míru. Vítejte, dobrý den.
8: Hezký den a děkuji vám za pozvání.
5: Můžeme si popsat některé ty bezpečnostní incidenty na východním křídle NATO?
8: Určitě, tak my dlouhodobě řešíme zaprvé obecný problém vlastně přeletů ruských dronů, případně dokonce v dílčích momentech i ruských stíhaček nad územím NATO, což je samozřejmě obava, kterou jsme měli od začátku této války a v těch posledních letech těch incidentů přibývá. Zároveň v kontextu dynamiky této války se v těch posledních týdnech, měsících také zabýváme případy, kdy ukrajinské drony jsou například odkloněny ruskými rušičkami a objeví se nebo nějakým způsobem spadnou na území právě pobaltských států nebo obecně států na východním křídle NATO, což samozřejmě může způsobovat nepříjemné incidenty a v některých případech se samozřejmě také může jít o dílčí chyby na straně Ukrajiny.
5: A je to pravděpodobně tedy důsledek toho falšování signálu GPS z ruské strany, protože jsem i zachytil, že kromě toho odklonění těch ukrajinských dronů, tak s tím můžou souviset i události, kdy třeba letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou bylo rušeno během letu do Bulharska a podobné případy.
8: Ono velmi často takhle těch incidentů přibývá a nedá se úplně takhle z naší pozice u každého takhle nedálku bez další evidence vyhodnotit, jakým způsobem to přesně vzniklo. Všechny strany, které jsou v tom nějakým způsobem zaangažované, mají nějaká svoje tvrzení a samozřejmě bez nějaké další investigace je to velmi těžko říci. Obecně se předpokládá, nebo z té evidence, co existuje, je, že minimálně část těchto incidentů je skutečně vlastně způsobena ruským rušením, které pak způsobuje tento typ incidentů. Ale opět bavíme se o nějakém pouze jednom segmentu nebo subsetu těch různých incidentů, o které jde na východním křídle NATO obecně v kontextu této války.
5: Jak nebezpečné podobné incidenty jsou?
8: Ta rizika jsou tam pochopitelně vždycky. Pokud se bavíme o tom, že nějaký takový prostředek se dostane na území státu NATO, jsou tam rizika, která jsou spojená vlastně ta přímo kinetická, to znamená, kdyby to hodně chtěli zjednodušit, tak ten konkrétní prostředek prostě spadne na nějaké místo, kde může ohrozit ať už infrastrukturu nebo cokoliv tam je dostupné, případně lidské životy, zranění a tak dále. To jsou vždycky nějaká rizika, která jsou s ní spojená. A pak jsou zde dejme tomu ta širší, obecnější rizika, která se týkají mezinárodní bezpečnostní situace a evropské bezpečnostní architektury, kde samozřejmě přibývání těchto incidentů může vést další eskalaci, potenciálně eskalaci, která by mohla dostat, dejme tomu, hůře kontrolované obrysy a vést k nějaké obecnější, širší eskalaci na východním křídle NATO směrem k Rusku a v kontextu států NATO, které se tam nachází.
5: A co přesně tím Rusko sleduje?
8: Tak to. A kdybych to měl zase dát spíše na tu obecnější rovinu, kdy není možné ignorovat, že obecně přibývá různých incidentů, které se nachází pod prahem ozbrojeného konfliktu, nicméně rozhodně musíme brát jako agresivní. Nejde pouze o přelety dronů nebo stíhaček, bavíme se o podmořských kabelech, různých sabotážích, kterých přibývá obrovské množství, opět přeletů bezpilotních prostředků, nejen nad pobaltskými státy nebo nejen na východním křídle NATO. A když se dáme všechno dohromady, tak ze strany Ruska v rámci nějakého širší strategie se může jednat o nějakou formu nátlakové strategie, kde samozřejmě to vnímání rizika na straně západních států se zvyšuje. Zároveň Rusko se tímto testuje vlastně připravenost reakce států na to a také jdeme tu nějaké politické odhodlání na to nějakým způsobem odpovědět. A když se bavíme o nějakém širším, dlouhodobějším kontextu, tak samozřejmě je zde na straně státu na to obava, že v nějaké fázi potenciálně po konci této války nebo v nějakém jím neúplně příznivém vyústění by se tyto incidenty mohly nakonec proměnit už do nějaké formy ještě závažnější hybridní operace právě směrem ke státům na to, jako jsou pobaltské státy, což by potenciálně mohlo vést k konfliktu mezi státy NATO a Ruskem.
5: No a teď klíčová otázka, jak na to má Aliance reagovat? Souhlasíte s názorem českého prezidenta, že by Aliance měla ukázat zuby a nasadit třeba i asymetrické kroky?
8: Takhle, to vždycky znamená, vždycky otázka, co přesně to znamená.
5: No to by ukázat, mě taky zajímalo, co to znamená.
8: Ukázat zuby je hodně takový jako obecný termín.
5: No počkejte, tak on, promiňte, že vás přeruši. Tak Petr Pavel mluvil třeba o vypnutí internetu, odpojení bank od globálních finančních systémů, dokonce sestřelování letadel, která naruší spojenecký vzdušný prostor.
8: Přesně tak se bavíme o nějakém jako spektru opatření. Musíme se bavit o opatřeních, které jsou, můžou být odvetná, také které mohou být preventivní a také které se mohou týkat různých typů prostředků. To znamená, dejme tomu sestřelování dejme tomu letadel Ruské federace, které se objeví nad územím NATO, samozřejmě zní velmi dobře a něco, co skutečně ukazuje zuby, zároveň tam prostě celá řada problémů, která je s ním spojená, existují důvody, proč státy NATO k tomuto zatím nepřistoupily. Z mého pohledu, když se tady bavíme o použití dronových prostředků a předletech, tak je rozhodně klíčové to, aby NATO bylo schopno nalézt opatření, jak se těchto prostředků zbavovat mnohem efektivněji a rychleji, než to dělá teďka. Pokud se bavíme o tom, že na velmi levné dronové prostředky nasazuje stíhačky F-16 a velmi drahé systémy, kterými se střeluje, není to ani ekonomicky, ani strategicky prostě dobrá volba. Dlouhodobě proto státy a na východním křídle NATO, včetně pobaltských států, volají po tom, aby se budovala vrstvená obrana proti dronům, která vychází z moderních technologií, mimo jiné často technologií vyzkoušených už na Ukrajině, to znamená spolupráce s Ukrajinou, s Kyjevem, je tady klíčová. Jsou to zachytávací drony, využívání senzorů, využívání prostředků elektronického boje, které by budovalo něco, čemu se taky populárně občas říká taková ta dronová zeď, což není reálná zeď, ale spíše vrstvené prostředky, které jsou schopny ekonomicky a funkčně vlastně být nasazeny proti tomuto typu hrozeb oproti tomu, jakým způsobem řešíme nyní.
5: Tak tolik bezpečnostní expert Michal Smetana z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Já vám děkuji za vaši analýzu. Naslyšenou.
8: Já moc díky a mějte se hezky. Hasta.
5: A taková byla publicistika hlavních zpráv v úterý 26. května. Tomáš Pavlíček vám děkuje, že jste si na ní našli čas. No a užijte si večer, pokud to jde, ať je co nejchladnější. Naslyšenou.
9: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin 30 minut. A taky Kateřina Cousirisová se zprávami.
11: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 4,40 korun na 650 haléřů. To je o 28 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku taky klesne, a to o 29 haléřů na 1,40 korun a 3,40 haléřů. Vláda rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Policisté varují před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty. Vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují k převodu peněz na věrohodné účty. Jakmile získají důvěru oběti, podvodníci změní číslo účtu na své osobní. Peníze pak často končí na účtu v zahraničí a získat je zpátky je tak téměř nemožné. Francouzská turistka ukradla na Sardinii asi 40 kg písku, oblázku a mušlí. Ženě hrozí pokuta v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun a navíc musí všechno vrátit. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na italské celní úřady. Odnášení písku, mušlí a nebo oblázku zakazuje zákon z roku 2017. Sport. Hokejisté Česka nastoupí ve 20 hodin a 20 minut proti Kanadě v posledním utkání skupiny mistrovství světa. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Ve stejné skupině Dánsko porazilo Norsko 4-3 prodloužení a Švédsko hraje se Slovenskem. Podrobnosti má František Kuna.
12: 71 sekund před koncem třetí třetiny Švédové vedou nad Slovenskem 4-2 a jsou blízko postupu do čtvrtfinále, stejně jako Američané, kteří vedou nad Rakouskem ve druhé skupině, a to 4-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
11: Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska rozehráli baráž o šance ligu. Stav a čas řekne David Procházka.
13: 32. minuta běží a Baník Ostrava hraje s Táborskem nerozhodně 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
11: Tenistky Linda Nosková a Linda Fruvirtová skončily na Roland Garros v úvodním kole. Další podrobnosti David Prouza.
12: Vít Kopřiva hraje s Francouzem Mutetem. Pátý set vede 5-3, servíruje a vede 15-0. Koncovku nabídneme na Radiožurnálu Sport. V Paříži David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Překážka na D1 u Větrného Jeníkova a nehoda u Šternberka na silnici 46. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor před sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 106 ve stoupání zasahují hasiči, zahořela tam dodávka. Na blokují stoupací průcha, kamiony vybočují doleva. Jinak D1 už průjezdná plynule, a to i v Brně v omezení. Kolony stále čekejte na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Popojíždějí kamiony v pravém pruhu aktuálně od 7. kilometru až k dálnici D1.
4: Na silnici 46 z Opavy do Olomouce se chvíli zdržíte před Šternberkem. V zatáčkách akce Homo u Lipiny vyšetřují nehodu auta s motorkou. Silnice tam je průjezdná kyvadlově. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště už jen krátká kolona popojíždí před sjezdem na Ořech. Od sjezdu na Lohkov je to do 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, jen místy přeháňky, teploty vysoké až 31 stupňů, na jihu Moravy kolem 33. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: A mám pro vás inspiraci, jak zítra prožít čas mezi 9 až 10 hodinou dopoledne. Hostem radiožurnálu totiž bude pilot Jan Rudzinky. Létal s jednou z nejprestižnějších akrobatických skupin světa. Předváděl manévry na hradě možností. Na hraně možností a kokpit je pro něj druhým domovem. Jeho domovem bude tedy zítra v studio radiožurnálu, ve kterém ho bude zpovídat moderátor Libor Pouček. Krátce po 9 hodině.
2: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.

Turisté se už možná na začátku června opět svezou na lodičkách v Edmundově Stoutězce ve Hřensku na Děčínsku. Tomu, aby se tak opravdu stalo, je nutné poradit si s jedním balvanem, který ale váží několik tun. Detaily přidáme za chvíli.

0: Edmundova soutěska ve Hřensku na Děčínsku se pro turisty otevře možná už na začátku června. Obec v ní provozuje plavbu na lodičkách. Zatím do ní návštěvníci nesmí kvůli nestabilnímu skalnímu bloku nad příchozí cestou. Balvan se v těchto dnech snaží odborná firma rozbít a jeho zbytky stabilizovat tak, aby neohrožoval turisty. Práce by měly být hotové do pátku.
1: Tady vlastně se budou prodávat teďkon vstupenky.
2: Vysvětlujeme je starostka Kateřina Horáková ze Sdružení soutěsky Věc veřejná, věc neprodejná. My jsme přešli ten první můstek při vstupu do Edmundovy soutěsky a tady zaměstnanci obce staví takový domeček dřevěný. A paní starostko, kdyby se mohlo stát, že bude Edmundova soutěska otevřená pro veřejnost?
1: Rádi bychom otevřeli na začátku června. Ještě čekáme na geologický posudek a posudek od dendrologa.
2: My jsme se byli podívat na cestě do Edmundovy soutěsky, tedy ze spodní části toho svahu, a jdeme se podívat také nahoru. Tam odtud se dostali pracovníci specializované firmy, kteří sanují ten skalní blok.
3: Ten kámen už je upadlý dole, tam je to asi na 4 kusy a my už vlastně odtěžíme a dáváme, přemístujeme na stranu, dáme z toho písek, malý kameny.
2: Popisuje postup práce Jiří Němec z firmy Strix.
3: Dáme tam suchou zíčku, aby prostě ten kámen se nemohl uvolnit a vpadnout dolů na lidi.
2: Sanaci zhruba 40-tunového balvanu zaplatí Správa Národního parku České Švýcarsko.
4: Je to včetně DPH asi 270

Většině týmů fotbalové šance ligy už skončila sezona, dva ale ještě hrají o udržení v baráži. Slovácko nastoupí proti brněnskému Artisu zítra, ostravský Baník už s Táborskem hraje. A tak se právě do Vítkovic za chvíli vydáme. Samozřejmě, že i s vámi, posluchači večerního radiožurnálu.

0: vy zase jistě víte, že na stadionu ve Vítkovicích začala baráž o fotbalovou šanceligu, domácí Baník Ostrava hostí druholigové Táborsko a dívá se i reportér David Procházka.
1: Ano, právě jsem se dodíval na první poločas, před malou chvílí rozhodčí nehasil, zapískal konec. Je to 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Táborskem. Baník Ostrava vstoupil do utkání dobře, měl určitý tlak, ale šancím se moc nedostával. Naopak, první dvě šance zápasu měl útočník Táborska Matějka, nejprve po rohovém kopu, to kopalo Táborsko, tři rohové kopy za sebou, všechny byly nebezpečné, no a ten druhý byl nejnebezpečnější, kdy zůstal Matějka, dá se říct, na zadní tyči, úplně sám hlavičkoval z malého vápna pod břevno, ale přímo do míst, kde stál brankář Jedlička, ten vyrazil na ten třetí rohový kop v pořadí, ten byl také nebezpečný, ale už to velká šance zas tak nebyla, tak se také Baník Ostrava osmělil a velkou šanci měl Něnk, ale zblokoval mu zakončení obránce Táborska Havel, takže z toho byl jen rohový kop. No a právě z toho rohového kopu pak Krejčfaluši na přední tyči hlavičkoval těsně vedle, takže to byla druhá šance Baníku Ostrava, ale řekl bych, že ty dvě větší měl útočník Matějka. Pak se ještě řítil sám na brankáře Jedličku, utekl obránci Chalušovi, zakončoval proti Jedličkovi sám, i když nebyl úplně narušen. No a Jedlička v takovém pokleku dokázal i tu druhou šanci Matějkovi chytit, takže také proto po prvním poločase platí nerozhodné skóre mezi Baníkem Ostrava a Táborskem 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku téměř 33 stupňů. Meteorologové varují před zítřejším horkem na jižní Moravě. O počasí řekneme i ve zprávách.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: Čeští hokejisté zakončí základní skupinu soubojem s Kanadou. Národní tým chce odčinit porážku s Norskem a naladit se úspěchem na čtvrtfinále. Zápas Česko-Kanada začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
1: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
4: Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Kostka dostal odchodné 3 miliony korun. Odpuštění poplatků pro část seniorů anebo firem by Českou televizi připravilo ročně o více než miliardu, Český rozhlas až o 300 milionů. České hokejisty čeká na mistrovství světa na závěr skupiny Kanada. Kolona popojíždí na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získala Radiožurnál podle informačního zákona. Částka odpovídá jeho 12 platům. Kostkovi výši odchodného zajistila dohoda k pracovní smlouvě z roku 2023. Původně měl nárok na nižší částku, potvrzuje mluvčí pojišťovny ministerstva vnitra Jana Šilerová.
6: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida Kostky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
4: Kostka získalo 200 tisíc více než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Kostka se k výši svého odchodného vyjádřit odmítl, rezignoval. Ke konci dubna ve funkci byl 11 let. Česká televize by po odpuštění rozhlasových a televizních poplatků části seniorů anebo některým firmám přišla o více než miliardu korun ročně. Český rozhlas by zaznamenal výpadek ve výši 250 až 300 milionů korun. Odpuštění části poplatků obsahuje návrh, který včera do sněmovního systému vložila skupina koaličních poslanců. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by změna ohrozila stabilitu veřejnoprávních médií.
7: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osvobození seniorů, to znamená, kterým je 75. Zažijí samostatně nějaké domácnosti, protože samozřejmě to může, to je logicky a je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak se o tom možná i ten návrh může zabít možná i třeba k diskusi. Ale ta kompenzace tam není.
4: Vládní koalice počítá se zrušením poplatků pro všechny a převedení obou médií pod státní rozpočet. Odpuštění části plátců má být podle předkladatele novely Patrika Nachera z hnutí ANO mezi krokem. Samec slona afrického Jack, který může za smrt slonice Ulu, nezůstane ve zlínské zoo. Kam poputuje, zatím ale není jasné. O jeho osudu bude během následujících měsíců rozhodovat komise. Do té doby bude ve zlínské zoo oddělený od zbylých dvou slonic a sluněte. Podle ředitele zoo Romana Horského drobné potyčky mezi slony nebyly ani v minulosti ojedinělé. Ten páteční byl ale pro jednu ze slonic zásadní.
8: Interakce se čas od času objeví a nemyslím si, že byly silné, tak abychom museli Jacka nebo některé samice od druhých oddělit.
9: Sport. Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa o druhé místo ve skupině. Zápas s Kanadou začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souběžně se střetnou domácí Švýcaři a Finové. Slovensko po porážce 2:4 se Švédskem nepostoupí do play-off. Lotyšsko porazilo Maďarsko 8:1, Norsko zvítězilo nad Dánskem 4:3 v prodloužení a Spojené státy vyhrály nad Rakouskem 4:1. Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska nastoupili k úvodnímu souboji baráže o šance ligu. Stav a čas řekne David Procházka. Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska hrají úvodní souboj baráže o šance ligu Stav a čas, řekne David Procházka.
10: Před začátkem druhého poločasu platí Baník Ostrava a Táborsko 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
9: Tenista Vít Kopřiva je ve druhém kole Roland Garros. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová naopak skončily. Další podrobnosti má David Prouza.
11: Tedy breakball. Kateřina Siniaková čelí breakballu za stavu 5-4 v prvním setu, hraje se Švýcarkou Valtertovou, ale doservírování tohoto setu zatím pro ní se jeví jako komplikované. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. Můžeme pokračovat.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Větrného Jeníkova a nehoda u Františkových Lázní. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy buďte opatrní ve stoupání před Větrným Jeníkovem. Na kilometru 106 stojí dodávka po požáru, blokuje stoupací pruh a kamiony tam vybočují doleva. Dálnice D1 aktuálně plynule průjezdná v celé své délce. Na Chebsku čekejte komplikace na silnici 64 z Františkových Lázní do Aše. Za Hazlovem, za křižovatkou na Výhledy, v Serpentinách havarovala motorka. Je to vážnější nehoda se zraněním a na místě teď pracují záchranáři, tvoří se i kolony. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště dejte pozor sjezdu k Barrandovu. Dojíždí se do krátké kolony. Na 18. kilometru stojí dvě auta po nehodě v odstavném pruhu. Nezasahují, ale brzdí se, tak pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude většinou jasno až polojasno, na severu přechodně oblačno, výjimečně tam i přehánky, teploty i 33 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer. Tento týden pro vás vysíláme pětidílný časozběrný seriál Bydliště, dětský domov. Vždy v raním Radiožurnálu v 8 hodin 50 minut. Za chvíli budeme vyprávět příběh Viktorie, která bydlí v tréninkovém bytě.
5: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: 23-letá vysokoškolačka Viktorie patří k 10 různě starým lidem z dětského domova, které Radiožurnál sleduje v rámci časosběrného seriálu. Viktorie bydlí ve cvičném bytě v pražských Klánovicích, chodí na brigády a chystá se na zářijové státnice. Do dětského domova se dostala v 15 letech.
1: Viktorie, my jsme v kavárně v Praze 2, kde máte brigádu. Co teď chystáte? Jste u kávovaru?
2: Momentálně chystám kapučino.
1: Vy jste už několik let baristka, umíte také dělat latte art, to jsou ty obrázky v mléčné pěně, máte na to trpělivost?
2: Určitě, je to asi část mé práce, která mě baví v podstatě nejvíc, je to svým způsobem umění. Hrozně mě baví, že lidem to dělá radost a určitě vím, že se v tom můžu stále zlepšovat.
1: Teď jste udělala kapučino s tulipánkem a největší výzva je nějaká ta labuť, jak jste o ní mluvila?
2: Je to tak, je spoustu jako různých těch jako tvarů latte artu, já jsem zůstala teda u kytíček různých a srdíček, ale dá se to posunout určitě o level vejš.
1: My jsme se teď přesunuli na zahrádku kavárny a vy vlastně s přípravou kávy i radíte lidem na sociálních sítích. Já tady mám kousek vašeho videa, kde připravujete dýňové latte.
2: Ahoj milovníci kávy, ukážu vám, jak ho udělat jemné, vonavé a takové, do kterého se zamilujete už po prvním doušku.
1: Točili jste to navíckrát?
2: Jo, točili jsme to navíckrát. Pro mě není úplně přirozený mluvit jako do kamery, ale byla to jako zajímavá zkušenost. A zároveň strašně ráda vymýšlím jako nový nápoje, takže i v kavárně třeba teďka jako letní meníčko, že různý jako ledový nápoje a mě to hrozně baví, no.
1: A co je u vás nového mimo práci?
2: Já teda stále studuju, teď jsem ve třetím ročníku teda znova, opakuju ročník a píšu teďka bakalářku a mám teďka vlastně jako takovou chvíli, kdy se potřebuju rozhodnout, co jako budu dělat dál.
1: Vy studujete obor vysoké školy aplikované psychologie a ty státnice vás čekají kdy?
2: V září a odevzdávám bakalářku v červnu.
1: Když nebudete mít status studenta, tak byste měla opustit ten tréninkový byt, kde jsme točili loni v Klánovicích.
2: Proto jako přemýšlím, jestli bych šla ještě jako někam dál. Jsem na takovém tom milníku, kdy se musím jako rozhodnout. No.
1: A šetříte si nějak na start toho samostatného života?
2: Já se snažím, určitě mám jako představu, že chci mít jako na ten odchod víc těch peněz. No.
1: Vy jste v dětském domově od 15 let, vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
2: Teď konkrétně vůbec. Snaží se mě občas kontaktovat, se ptá třeba, jak se máme a pak najednou začne jako spoušť výčitek. Takže já pro své jako psychické zdraví jsem přetrhla úplně ten kontakt a je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
1: Nejvíc jste v kontaktu se sourozenci, mladší sestra 18-letá Kristýna s vámi pracuje tady v kavárně. Co máte na Viktorii ráda?
3: Umí být rozumná, vždycky dokáže pomoct a poradit.
1: Máte hodně podobné hlasy, to vám asi říkají lidé.
3: Je to možný.
1: Vy si vybavíte to období, kdy se o vás Viktorie doma starala, sama chodila na základní školu?
3: Možná až moc. Já jsem jí samozřejmě často jí pomáhala a snažila jsem se tam jako být pro ní, když už ten rodič nebyl schopný, i když jsem byla malá.
1: A pro vás bylo to umístění do toho dětského domova stejně jako pro vaši sestru takové vysvobození?
3: Asi bych to tak nazvala, no. Jedna z nejlepších věcí, co se mi asi v životě mohla stát, no.
1: To říká Kristýna, mladší sestra Viktorie, tak se zase za čas uvidíme.
2: Jo, to určitě, jako přijde to hlavní moje rozhodnutí.
1: Říká 23-letá Viktorie. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

Pražské jaro dnes nabídne originální program. V pražském Rudolfinu zazní opera Lidský hlas skladatele Francise Poulenca. Kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Henningen se v ní představí jako zpěvačka, herečka a dirigentka v jedné osobě. Pozvánku na koncert s Českou filharmonií vám předáme už za chvíli.

0: Lidský hlas, to je opera skladatele Francise Poulenca o posledním telefonátu ženy s milencem, který ji opustil a už za necelou hodinu zazní v rámci Pražského jara v pražském Rudolfínu v podání České filharmonie a držitelky Grammy Barbry Hennigan, která bude v roli zpěvačky i dirigentky.
1: I love to be my own boss. As long as I know what the rules are, you know, as long as I know what my mission is.
2: Mám ráda, když jsem sama sobě šéfem. Pokud znám pravidla a vím, jaký je můj úkol, pak je to skvělé, protože od sebe pravděpodobně požadují více než kdokoliv jiný.
3: Přiznává kanadská pěvkyně a dirigentka Barbara Hennigan. Jak bude to vedení sebe sama vypadat, vysvětluje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík.
4: Ona sama bude zpívat tu hlavní postavu, přitom bude dirigovat Českou filharmonii. Budou na ní namířeny kamery, které budou snímat její dirigování, ale také její mimiku a vlastně i herectví a přenášet na plátno nad orchestrem.
3: Příběh opery Lidský hlas je o ženě, která má zlomené srdce po tom, co ji opustila její láska. Ale možná si to celé vymýšlí a je to jen fantazie v její hlavě. Dějovou linku má pak umocnit právě to, že Hennigan bude zpívat a dirigovat zároveň. Chce totiž zahrát ženu, která se za každou cenu snaží mít všechno pod kontrolou.
1: It's really a lot of fun.
2: Tato opera je opravdu velká radost. Pro orchestr i pro publikum je to ale zároveň nesmírně náročné. Všichni musíme využít naplno každičkou část našich mozků. Emocionální, intelektuální, virtuózní i technickou. Zůstáváme stále v pozoru. Uplatňujeme všechno, co se během života učíme. Naslouchání, pozorování, zkrátka všechny smysly. Tato skladba je probouzí a zaměstnává do posledního detailu.
3: S neotřelým provedením opery Francise Poulenca Lenka vystupovala umělkyně letos v New Yorkské filharmonii nebo milánské La Scale. V Praze ji zahraje s Českou filharmonií, se kterou spolupracuje vůbec poprvé.
2: Práce s novým orchestrem je vždy velmi vzrušující. Dynamiku, chemii i propojení mezi hudebníky člověk pocítí téměř okamžitě. Během prvních minut společného muzicírování. Potom se od prvního dojmu přechází k poctivé práci na skladbách. Je pro mě ctí vystoupit zrovna s Českou filharmonií. Mám mnoho kolegů, kteří tento orchestr obdivují. Nedávno mi dokonce přišla zpráva od britského dirigenta Simona Rattla, ve které psal, že si spolupráci s nimi určitě moc užiju a taky věří, že oni si užijí spolupráci se mnou. Už se nemůžu dočkat.
3: Kromě úterního koncertu vystoupí Barbara Hennigan s Českou filharmonií v rámci Pražského jara ještě jednou, a to 2. června. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30. A poslechněte si také zprávy s Kateřinou Causidisovou.
2: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je na svobodě. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce poškozených. Podle něj mají oběti strach. Ruští poslanci schválili zákon umožňující zabavit majetek ruským emigrantům za kritiku války proti Ukrajině. Podle serveru BBC News jde o pokus vyvinout nátlak na politické emigranty, novináře a aktivisty v cizině. Zákon musí ještě schválit senátoři a podepsat ruský prezident Vladimír Putin. V Česku dnes už 4. den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro 1/3 stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Tam meteorologové naměřili přes 32 stupňů. Přes tropickou třicítku se teploty dostaly třeba i v Plzni, Českých Budějovicích a nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě zítra na jižní Moravě. Sport. Čeští hokejisté nastoupí za necelou hodinu na mistrovství světa ve Friburgu proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si druhé místo ve skupině. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska hrají baráž o šance ligu. Stav a čas řekne David Procházka.
3: Po gólu Fridricha vede Baník Ostrava v 72. minutě nad Táborskem 1-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
2: Vít Kopřiva postoupil do druhého kola Roland Garros. Linda Nosková a Linda Fruvirtová naopak končí. Další stručné informace z Paříže má David Prouza.
4: Kateřina Siniaková vede 1-0 na sety nad Valtertovou a také 2-1 v setu druhém. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehorou Františkových lázní a taky už Šternberka. Na Chebsku je teď zavřená silnice 64 z Františkových lázní do Aše. Za Hazlovem zatáčce havarovala motorka. Je to vážná nehoda, na chvíli policisté zastavili provoz a tvoří se kolony v obou směrech. A taky na silnici 46 z Olomouce do Opavy nehoda za Šternberkem. V zatáčkách Ekce Homo havaroval další motorkář. Tam už je silnice s opatrností průjezdná, kolony se rozjely. A ještě dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy, pozor ve stoupání před Větrným Jeníkovem. Na kilometru 106 odtahují dodávku po požáru. Blokují stoupací pruh a kamiony musí doleva. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. Teploty do 31 stupňů na jihu Moravy i kolem 33. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer, ve zprávách jsme mluvili o počasí, tak ještě přidám jednu zprávu. V Británii druhý den po sobě padl teplotní rekord pro měsíc květen. Meteorologové naměřili na dvou stanicích v Londýně 35 stupňů. Vedra zasáhla taky další evropské země, například Francii, kde by měla pokračovat i v příštích dnech. V západní části Francie je na středu vyhlášeno varování právě kvůli vysokým teplotám.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Jak zatím vypadá schůze poslanecké sněmovny? Místo projednávání zákonů pětihodinová debata o programu. Přitom poslanci chtějí ještě dnes stihnout schválit novelu o sociálních odvodech živnostníků, kterou do dolní komory vrátil Senát. Jak to tedy aktuálně v dolní komoře parlamentu vypadá, zeptáme se za chvíli naší reportérky.

0: Poslanci by měli znovu projednat novelu o sociálních odvodech živnostníků. Předlohu, která jim měla na odvodech ušetřit několik stovek korun měsíčně, vrátil do dolní komory Senát. Jenže první hodiny dnešní schůze opět vyplnila debata o programu. Jak to tedy aktuálně ve sněmovně vypadá, to už poví reportérka Adela Burešová. Dobrý večer.
1: Hezký večer, na plénu se celé odpoledne střídají desítky poslanců, teď zrovna mluví lidovecký poslanec Jiří Vojáček. Ta debata o programu tak zřejmě ještě není u konce a poslance navíc čeká ještě to hlasování samotné o tom programu, které může taky zabrat takových několik desítek minut. Nicméně ta samotná debata o programu zatím trvá přes 5 hodin, na plénu vystupují převážně opoziční poslanci, ti už kritizovali třeba zvažovaný prodej pardubické explozie, podle opozice by šlo o strategickou chybu. Protože se firmě aktuálně velmi daří. Několik opozičních politiků se vymezilo i proti plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií nebo přesunu některých agent z vlády na ministerstva. Všechno to takto shrnul předseda opoziční ODS Martin Kupka.
2: Ať už jde o lidská práva, nebo jde o veřejnoprávní média, nebo o strategické podniky obranného průmyslu. Objevuje se to ze strany této vlády stále stejný scénář. Rozhodnutí bez přípravy, bez analýz, bez komunikace, bez transparentnosti a často i bez respektu k institucím odborné veřejnosti a jednoduše bez respektu k lidem.
1: Co se týče koaličních poslanců, tak ti se vůči té kritice sice vymezovali, kritičtí byli ale spíše ke svým kolegům z opozice, kteří podle nich zbytečně blokují sněmovnu. O tom mluvil třeba ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
3: Opět se skutečně vracíme do koloritu předchozích týdnů, kdy sněmovna je prakticky zablokovaná. Vypadá to tedy, že i toto úterý budeme tady trávit do noci.
1: Teď to už skutečně vypadá, že dojde na slova ministra Šťastného a poslanci tu skutečně budou do těch nočních hodin. Odhlasovali si už i jednání po 21. hodině a prakticky tu tak tady můžou být přes noc. Podle některých poslanců by se ale končit mohlo kolem 23. hodiny.
0: A co tedy dnes chtějí poslanci stihnout projednat?
1: Primárně už tu zmíněnou novelu o sociálních odvodech živnostníků návrh senátoři zamítli, protože by

Důležitý souboj s pražskou Duklou fotbalisté ostravského Baníku zvládli, ale k udržení nejvyšší soutěže musí uspět ještě v baráži proti druholigovému Táborsku. Na závěr úvodního utkání vás znovu vezmeme za chvíli ve večerním radiožurnálu.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava hrají první barážový zápas o šanci ligu. Závěr utkání s Táborskem z druhé nejvyšší soutěže sleduje reportér David Procházka.
1: První nastavená minuta zápasu. Baník Ostrava vede 3-0, ale ještě si musíme počkat na potvrzení toho třetího gólu. Táborsko reklamuje nějakou teč po střele Bouly. Každopádně Fridrich a Havran dali ty první dva góly a teď se zkoumá patrně ten zásah Jiřího Bouly. Hrát by se mělo ještě zhruba 3 minuty, nastavují se 4. Teď už běží druhá nastavená. Rozhodčí Nehasil stále čeká na verdikt od videa, kde jsou Dominik Starý a Ivo Nádvorník. Zatím tedy můžeme konstatovat, že to je 2-0, ale na ten třetí gól Baníku Ostrava z kopačky Jiřího Bouly si musíme počkat. Byla to střela ze 20 metrů spoza 16. Brankář Pastornický zasáhl špatně, ale okamžitě vstal a ukazoval na ruku, takže možná, že tam nějaký probíhající hráč Baníku tečoval rukou ten balón. Každopádně stále nevíme, jestli to je 2-0 nebo 3-0. Rozhodčí Nehasil stále čeká na verdikt. Možná i offside, jestli tam byla teč, tak v offsideu. To se možná teď zkoumá a brankář Pastornický neuspěl. Rozhodčí Nehasil ukazuje na středový puntík, takže Baník Ostrava vede těsně před závěrem nad Táborskem 3-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: Tolik tedy reporter David Procházka. Výsledek utkání povíme v dalších zprávách ve 20 hodin. Jen připomenu, že čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa o druhé místo ve skupině. Zápas s Kanadou začne ve 20 hodin 20 minut. A to v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tak poslouchejte a taky společně s námi fanděte.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
1: Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Izraelský útok v centru pásma Gazy zabil 5 lidí. Podle Hamásu šlo o civilisty. Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli na úvod baráže o šance ligu nad Táborskem 3-0. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Dominik Feri opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Feri argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
3: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
1: Soud stanovil zkušební dobu 3 roky, Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným. Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
4: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
1: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička řekl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Při izraelském vzdušném útoku v oblasti uprchlického tábora v centrálním pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje spadající pod radikální hnutí Hamás. Podle svědků izraelský dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Civilní obrana spadající pod Hamás tvrdí, že úder mířil na civilisty. Izraelská armáda informace o útoku prověřuje. Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz teď zavřené. V jeho blízkosti se staví nový most Alanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Petr a Medvědín. Další dopravní omezení budou ještě do začátku letních prázdnin, říká ředitel ski areálu René Hroneš.
5: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
6: Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za 15:45 proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si druhé místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát. Přímý přenos odvysílají z Friburgu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava se přiblížili záchraně v šancelize. Na úvod baráže porazili Táborsko 3-0. A tenista Vít Kopřiva je ve druhém kole Roland Garros. Za zhruba 4,5 hodiny porazil Francouze Muteta 3-2 na sety. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová naopak v Paříži končí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Odstavená vozidla na D1 a nebezpečí na D7 u Žatce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí. Na kilometru 145,5 stojí nákladní auto, má defekt na pneumatice a blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Na D1 z Brna do Prahy stále čekejte překážku také za Jihlavou. Ve stoupání před Větrným Jeníkovem na kilometru 105,5 stojí po požáru dodávky dopravní značení v pruhu pro pomalá vozidla. Vybočuje se tam doleva za zatáčkou, tak projíždějte opatrně. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozor před sjezdem na Žatec. Na 65. kilometru se pohybuje řidič kolem odstaveného osobního auta. Podle informací od policie nemá zatím vestu, tak zpomalte. Další zelená vlna v přestávce hokejového přenosu.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky. A zítra bude taky horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy to bude i kolem 33 stupňů. Na horách většinou 20, na Šumavě bude i 24 stupňů. Tolik zprávy. A teď už přepojujeme na Radiožurnál Sport.
8: Speciál Radiožurnálu Sport.
9: Dobrý večer posluchačům Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu. Čeká nás poslední zápas českých hokejistů v základní skupině mistrovství světa ve Friburgu. Se utkají s Kanadou a my, než ten zápas začne ve 20 hodin a 20 minut, ještě vše důležité, všechny informace předzápasové probereme ve studiu s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou a také s mým kolegou Martinem Charvátem. Dobrý večer, pánové.
10: Dobrý večer.
11: Hezký večer.
9: A začněme asi tím nejdůležitějším a nejzajímavějším, to je česká sestava, která doznala opravdu hodně změn. Změna není v brankovišti, Dominik Pavlát opět, znamená to tedy, že Josef Kořenář opravdu není na tom zdravotně dobře, takže to zůstává, ale ty změny jsou třeba hned v prvním útoku.
11: Ano, se Sedlákem a Červenkou bude hrát Daniel Voženílek. Martine Procházko, dává ti to smysl pořád točit koho dát k této elitní dvojici a nakonec teď na ten poslední zápas, kde se ještě nerozhoduje, tedy proti Kanadě, tam dát Daniela Voženílka?
10: Je to určitá reakce na to včerejší utkání. Samozřejmě včera s nimi hrál Martin Kaut. Samozřejmě tam nějaká spolupráce s klubu, ale nefungovalo to. Nešly mu úplně nohy, takže tam prostě ten první to se třeba neprosadil. Trenéři určitě doufají v to, že Daniel Voženílek tam dokáže udělat takový ten větší rozdruh, přece jenom tam třeba vybojovat více kotoučů, být platnějším hráčem, než byl Martin Kaut. No a to je asi samozřejmě reakce na to, jak už jsem říkal, tom první útok, od kterého čekáme branky, tak ty nepřicházejí.
11: Tedy pořád to hrát vlastně před branku, protože Daniel Voženílek z té české sestavy je vlastně jeden z mála těch typických předbrankových hráčů.
10: Je to tak, tak nevím, jestli zase úplně, aby jsme říkali, zase budeme to tlačit do branky a bude tam Daniel Voženílek, který to tam dotlačí. To si myslím, že tudy cesta úplně by neměla být. Každopádně si myslím, že to je z toho důvodu, že prostě oživit ten útok, to znamená nějakou hrou vepředu, vybojovat kotouče. Daniel Voženílek je v tom velmi zkušený, umí to tady to, plus k tomu přidá to, že se dokáže postavit před brankáře a tam samozřejmě dělat tu clonu a být nepříjemný.
9: Další změna, když se podíváme do druhé obrané dvojice, tak s Liborem Hájkem teď Tomáš Cibulka. Co tohle, tenhle tah může znamenat?
10: Tomáš Cibulka včera za mě podle mě dostal volno. Nějakým způsobem trenéři chtěli možná pošetřit, možná, že třeba s ním byli i individuálně domluveni, že z nějakého důvodu si chtěl odpočinout nebo potřeboval odpočinout, nebo oni na něm viděli, že je tam nějaká možnost toho odpočinku, a tak mu dali volno. Asi nikdo nepředpokládal, že prostě to utkání nakonec tam takhle nevyjde a je potřeba, aby ta sestava už pomalu opravdu byla ustálená, tak proto už dneska do dnešního zápasu jde do toho druhého útoku s Hájkem, do druhé obrany, pardon, jde s Hájkem, a myslím si, že už takhle ty obrany by měly být připraveny, pokud se jí nezmění, k tomu zápasu i ve čtvrtek.
11: Ale k tomu druhému útoku se hnedka dostáváme, protože na centru bude k Flekovi a Matěji Blimlovi David Tomášek, tedy bude hrát toho defenzivního hráče, takhle to čteš?
10: No takhle to tam vypadá z toho, samozřejmě je jako střední útočník, spokojený většinou střední útočník je ten, který hraje dozadu, je ten třetí bránící, měl by vlastně být tím velmi platným pomocníkem obráncům, i když v tom včerejším utkání to tam nebylo úplně ono, neříkám, že to samozřejmě byl jediný hráč, bylo jich tam více, kterým to nevyšlo, ta hra dozadu, protože Norové opravdu hráli včera velmi dobře, byli velmi kombinačně na tom dobře, nakonec to ukázala i ta třetí branka, kterou nám dali, kde nás vyšachovali, nebo náš tým vyšachovali do prázdné branky, tam Dominik Pavlát za vůbec za nic nemohl, takže uvidíme, jak to bude dneska fungovat, každopádně je to asi nějaká reakce na to včerejší utkání u trenéru, aby ten tým nějak jako změnili, posílili, ale už není čas na žádné velké jako pokusy, už je potřeba tu sestavu podle mě připravit na to, aby ve čtvrtek to bylo připravené.
9: Ten včerejší zápas byl opravdu hodně nepovedený proti Norům, prohra 1-4, ale hlavně ten výkon a i trenér Rulík byl možná až nezvykle kritický veřejně ke svému týmu, tak myslí, že i to, že tohle pustil ven, že může vyburcovat hráče?
10: Dělají to takhle, trenéři dělají to takhle samozřejmě. Někdy samozřejmě tam ta reakce i, že to berou na sebe kolikrát, že řeknou, že zvolili špatnou taktiku, nebo že to něco prostě trenéři neudělali dobře, ale v tomhle případě to bylo myšlené samozřejmě na hráče, že všichni hráči, že musí přidat individuálně, plus tam musí hrát to, aby plnili opravdu všichni ty pokyny, aby tam nikdo nepřidával nic navíc, aby opravdu se drželi nějakého plánu, s kterým do toho utkání jdou. Ale ono je to vždy u nás většinou právě v tom, že my dobře začneme to utkání, nebo náš tým dobře začne to utkání, nevstřelíme tu branku, naopak soupeři se podaří dát branka a my potom začneme, když to řeknu, jakoby panikařit, trošku tam do toho každý hráč vnese něco navíc, něco míň a celý se to rozpadne. Takže je vidět, že ten začátek utkání jakoby funguje, první ty, jak říkám, 2-3 minutky, ale pak se to najednou pomalu rozsypává dolů. Jediné, které nám vyšla první třetina, byla vlastně proti Švédům, která byla velmi kvalitní, teda možná prvních 13, 14, 15 minutek, ale byla velmi dobrá a tam se hráči drželi toho, takže uvidíme, jak to bude dneska v tom utkání s Kanadou, protože jinak si myslím, že bychom v takového soupeře neměli šanci, když jsme to nepřevedli ani v čele z nory.
9: Kdybychom měli vyjmenovávat, co všechno zlepšit oproti včerejšku, tak bychom možná nestihli začátek zápasu, tak ale dá se odrazit právě o to, co ty si říkal, že vlastně Čechům zatím vycházejí na mistrovství ty zápasy proti těm papírově silnějším soupeřům, zvládli Slováky a hlavně porazili tedy Švédy a drhlo to proti těm papírově slabším, tak teď Kanada by asi měl být ten první případ, doufejme.
10: Budeme v to věřit. Samozřejmě Kanada je tým teďka, který už je na prvním místě, ví, jakého soupeře bude mít, to znamená, že oni, když to řeknu, nepotřebují už teďka nějakým způsobem hrát, neříkám, že to, že nebudou hrát na 100%, ale nemyslím si, že tam budou někde padat po hlavách do střel, nebudou blokovat třeba tolik střely, protože vědí, koho dostanou, vědí, že už se nemůže nic stát a tak si to utkání půjdou, když to řeknu, tak jako užít, budou hrát jako aktivně hodně, budou hrát nahoru, ale že by třeba hráli tolik do defenzívy, to si třeba nemyslím a to by mohla být cesta pro náš tým, přesně jak už to zmiňoval, že se nám hraje lépe proti papírově silnějším týmu nebo favoritu, takže to by mohlo být pro náš tým samozřejmě určitá výhoda.
11: Když jsme byli u těch sestav, dopověsme minimálně ty útočné formace. Třetí útok Kaut, Melovský, Kubalík a čtvrtá formace jediná zůstává pohromadě tak, jak hrála v minulých zápasech, tedy s Karlovarskými, Beránkem a Černochem na křídle Chmelař, ale Martine Procházko, vždyť český tým má po základní skupině už dva zápasy, má jistotu, že půjde do čtvrtfinále, ale stejně ještě má potřebu točit s tou sestavou a zkoušet něco, co bude fungovat, protože to zkrátka nejde tak, no, jak by mělo.
10: Protože to nešlo hlavně včera. Nešlo to v tom utkání, kde to vypadlo, že to utkání by se měli zvládnout a zajistit si jistotu třeba toho druhého místa, dneska se to rozdat s Kanadou o to první místo a včera to vlastně se vůbec nepovedlo. Norové byli ve všem lepší, nefungovaly tam určité ty pokyny, Radim Rulík to kritizoval, že tam v podstatě hráči neplnili to, co měli, že měli tam individuální pohovory dneska, takže proto ta reakce asi na tu změnu těch tří útoků, maximálně ten čtvrtý, který jsem zmiňoval, který zůstal, který, neříkám, že hrál lépe než ostatní, dali ano branku, Chmelař tam individuálně se prosadil, ale jinak to jako celkově ten výkon toho týmu nebyl dobrý a musím uznat, že prostě se to nepovedlo a Norové naopak byli velmi dobří.
9: Dnes si ale Norové neodpustili zaváhání, ztratili bodík v utkání s Dánskem. Češi mohou Dánům děkovat, že vyrovnali 2 sekundy před koncem normální hrací doby, před koncem třetí třetiny. A to tedy znamená, že Češi pořád ještě mohou zabojovat o to druhé místo, o setrvání ve Friburgu pro čtvrtfinále a o to, aby si zahráli ve čtvrtfinále proti Lotyšsku, což je z těch postupujících ze druhé skupiny papírově asi nejschudnější soupeř. Je v tom jeden háček, musí za 3 body porazit Kanadu. Tým se 2 hvězdami různých generací, Crosbym a Celebrínym, tak jak těžké to pro Čechy bude? A co o Kanaděnech by si řekl, co si zatím viděl v tom průběhu šampionátu?
10: No, to, co jsme viděli, tak Kanada prostě hraje to, co potřebuje. Většinou se stává Kanadě, že nemá třeba dobrý začátek. Naopak tady oni velmi dobře začali na začátku turnaje, porazili Švédy, o kterých jsme si mysleli, že budou jedni z favoritů na medaile, porazili 5-3, dobře začali, takže ten tým se rychle sehrál. Pak ty výsledky vlastně byly všechny, dá se říct, naprosto jasné, jediné, kde teda klopítli, byly utkání z Nory právě, kterým ten jeden bod vzali, kde ještě prohrávali minutu před koncem. Každopádně já si myslím, že to dnešní utkání bude úplně o něčem jiným v tom, jak se jim hodně bude chtít i těmhle těm největším hvězdám, jak se jim hodně bude chtít to utkání dneska odehrát, protože si myslím, že oni už se taky naučili prostě nějakým způsobem přemýšlet a ne furt každého prostě jenom prostě přehrát a uhrát, ale zvyknout taky trošku to dohrát nějak.
9: No a my teď ve vysílání Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport míříme už do haly ve Friburgu, kde má předzápasový rozhovor připravený Petr Kadeřábek.
12: Se mnou stojí člen elitní útočné formace v utkání s Kanadou, Daniel Voženílek. Danieli, jaké byly poslední pokyny trenérů předtím, než jste odešli z kabiny?
13: ať jsme aktivnější a brusíme a musíme zlepšit pohyb oproti minulému zápasu, takže to jsou ty hlavní body asi.
12: Co bude vaším hlavním úkolem ve spolupráci s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou? Dělat jim prostor právě před brankovém prostoru?
13: Tak to, co pokaží, být dobrý na forčeku, posouvat puky a tlačit se do brány.
12: Řešilo se nějak v kabině to, že vás tříbodová výhra může nechat ve Friburgu?
13: Ani se to neřešilo, ale všichni jsme z toho vědomi, že jo, a samozřejmě jsem se zbudil odpoledne a viděl jsem to, tak jsem měl radost, že máme o co hrát a těšíme se na zápas.
12: Danieli, hodně štěstí a ať se vám daří v první útočné formaci.
13: Děkuji moc, díky.
12: Říká Daniel Voženílek, zápas Česko-Kanada začne za chvilku přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
9: No a my ještě těch pár minutek strávíme tady ve studiu v Praze s Martinem Charvátem a naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Dá se říct, že Daniel Voženílek tak trochu potvrzoval to, o čem jsme mluvili. Dobré je, že je o co hrát o to druhé místo, pořád ještě ta možnost je.
10: Určitě, samozřejmě ta zpráva pro kluky byla dobrá. Jsou si vědomi toho, že zaprvé se nepřemísťovat, zůstat ve Friburku, kde to tam mají to zázemí už nějakým způsobem zaběhle. A jak už si říkal, to, že můžete získat v vozovkách Lotyšsko, i když Lotyši porazili Spojené státy americké 4-2, takže ono to zase nebude taky žádný lehký soupeř, ale určitě z té čtveřice by byl pro nás nejpřijatelnější. Uvidíme, samozřejmě Daniel Voženík mluvil také o tom, že trenéři pod nich budou chtít, aby ten pohyb byl lepší než včera, protože opravdu včera Norové byli mnohem pohyblivější, bruslivější, vyhrávali osobní souboje. A to zase se nabízí a pořád to pořádá dohromady. Uvidíme, jak se Kanadě hodně dneska to utkání bude chtít hrát prostě bojovně v těch soubojích, jak hodně budou důrazní. A pokud nebudou, tak bychom toho měli využít a ten tým nebo ten zápas bychom měli zvládnout a vyhrát za 3 body.
11: Lotyšsko je ta pozitivní motivace, ještě tam může být ta negativní, protože souběžně se bude hrát utkání o první místo v té skupině A, Česko hraje v Bčku, takže utkání mezi Švýcarskem a Finskem, dvěma zatím suverénními týmy. A když Češi prohrají jakkoliv nebo vyhrají v prodloužení či na nájezdy, tak právě budou hrát s poraženým týmem z těchto dvou, což tedy není zrovna ideální vyhlídka vlastně pro jakýkoliv tým na šampionátu.
10: Je to tak, no tak vyberte si suverénní Švýcary, kteří jsou doma, anebo 18-bodový Finsko, které hraje opravdu velmi kvalitní turnaj. Mají tam spousta taky vynikajících hráčů, ať to je jejich největší hvězda Barkov, takže je tam spousta takových hráčů. Nic lehkého, uvidíme, jak to utkání dneska opravdu se začne, jak se bude odvíjet. To je taky základ toho našeho nějakého úspěchu. Myslím si, že zase začátek toho utkání nebo kdo střelí tu branku. Neříkám, že Kanada není schopná ty utkání otočit, ukázali to několikrát už v minulosti, takže uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet.
9: Ono hodně zajímavé může být i to, jak bude vypadat to utkání Švýcarů s Finy, protože ten vítěz to také není úplně ta nejlepší výhra, protože ze čtvrtého místa české skupiny postupují nakonec Švédové, kteří dnes zdolali Slováky, takže ten tým, který bude nejlepší v A skupině, vyfasuje v uvozovkách za trest, skoro dá se říct, Švédy do čtvrtfinále.
10: No je to tak, bude zajímavé. Je to tak, jak říkáš, přesně, není to žádný lehký soupeř tady ten Švédové, protože ten tým mají taky. Tam se nepovedlo to utkání z Nory, kde dostali 2 góly v oslabení a teď najednou jsou tam, porazili dneska Slovensko 4-2 a jsou ve hře znova a teď si vezmeme tým Švýcarsko, který je nabitý hvězdami doma pod obrovským tlakem, najednou dostane ve čtvrtfinále Švédsko a může klidně to dopadnout úplně jinak než v té základní skupině a můžou prohrát.
9: My ale svoji pozornost budeme soustředit hlavně na utkání českých hokejistů s Kanadou, které začne už co nevidět a proto míříme za našimi komentátory Františkem Kunou a Petrem Kadeřábkem.
12: Hezký večer z Friburgu, poslední vystoupení v základní skupině. Český tým teď utvořil takový dlouhý zástup, který se postupně blíží a poplácává po výstroji českého golmana Dominika Pavláta. Jeho asistentem v brance dnes bude v případě nějakých nepříjemností Petr Kváča. Josef Kořenář je stále zdravotně mimo, stejně jako byl vlastně včera před tím zápasem s Norskem, kdy měl nastoupit, ale na poslední chvíli to trenéři změnili. A dnes je tedy stejná golmanská dvojice a znovu bude chytat Dominik Pavlát. Na druhé straně Jet Graves, Kanaďané samozřejmě s týmem komplet složeným z hráčů s NHL, tou největší hvězdou je Sidney Crosby a samozřejmě také McLean Celebrini, kapitán kanadské reprezentace, který i ve svém mladém věku převzal kapitánské C-čko, byť
14: S tím měl trochu problém na začátku turnaje, protože nevěděl, že se musí jet podat ruka rozhodčímu, tak tyhle povinnosti mu pak rozhodčí velmi sympaticky vysvětlili a obešlo se to bez nějakých dalších problémů. Začíná zápas Česko-Kanada. Česko jde o druhé místo ve skupině. Aby na něm byli po základní skupině, musí Kanadu porazit v základní hrací době. Vhozeno Sedlák má kotouč a dává ho za českou branku. Hronek prohrnul puk, podal mantinelu k modré čáře. Tam ale Kanaďané dobře napadají a hrát může nakonec přeci jen Kempný za českou brankou. Dává Červenkovi, ten posunul do středního pásma. Boženílek už je v pásmu vlevo, dává za branku, tečovaný kotouč propadl do pravého rohu, kde je obránce Hronek, ten ho zase ometl o zadní oba rohy a Červenka napadá rozehrávku Kanaďanů. Boženílek ještě dohrál soupeře, Hronek musí dozadu, Češi v obraném pásmu s pukem, Kempný v rohu dává za branku, ale trochu s chybou, jenže dobře to dopadlo pro Hronka, který tlačí kotouč podél pravého mantinelu, zabrzdil a počkal, až odjedou napadající Kanaďané, i tak pak hledal v hustém prostoru spoluhráče ve středním pásmu. Hraje Kanada, Tomes zavezl kotouč do levého útočného pásma na levou stranu tedy, Fleck ale už útočí a vypálil na Gravese, po modré čáře jel a vystřelil po ledě švihem, kotouč skončil v rohu, kde je Tomášek, který dává mezi kruhy kotouč, ale tam Fleck nestihl rozehrávku Bušarda, který může dát za branku, ale velmi rychle, tam na něm byl Bliml a teď míří kotouč za českou obranu, Hájek musí dozadu do souboje se Celebrínem, ten přibrzdil na modré, hledá Krosbyho, na pravé straně útočného pásma je Nurse, druhá minuta 0-0, Celebrín hraje v levém rohu kluziště, dostává se za branku, přitlačil ho tam k mantinelu Tomášek, ale ne úplně, přihrávka přes české brankoviště, Krosby v levém rohu s kotoučem, dává puk nakonec a padá, Kanaďané jsou tam ve dvou a v útočné třetině nakonec nahození od modré mimo českou branku, Nurs ještě udrží Kanaďanům pásmo, ale hrát může Bliml za českou brankou, trefil jen kanadské brusle Kozince, teď Tomášek s pukem dává za sebe, chvíle klidu, končí druhá minuta, Česko-Kanada 0-0.
12: Za brankou Hájek a počkáš mu prostřídají spoluhráči, tím prvním, kdo naskočil na led, tak byl Kaut, ten dělá kličku ve středním pásmu, a velmi dobře pronikl do útočného, pálí, rána vysoká, pleskla o zadní mantinel, Kubalík se snaží ještě zabojovat v rohu kluziště, ale Reilly má kotouč, který posouvá okamžitě na hlavě a tady je O'Reilly. Na levé straně přihrávka na Tavares a Tavares ve vyložené šanci byl úplně sám na pravém kruhu, mírně tak 2 metry od osy hřiště a Pavlák proti němu vyjela, zneškodnil první obrovskou šanci celého zápasu, dostal se do ní John Tavares, někdejší jednička draftu, která tady hned v úvodu skórovala celého turnaje. No a teď tedy se to Tavaresovi nepodařilo. Za námi 2 minuty a 6 sekund, Kanaďané poprvé výrazně zahrozili, no a stále tedy platí Česko-Kanada 0-0. Češi mají obrovskou převahu v ledišti, je to slyšet již v úvodu zápasu, teď ještě by k tomu chtělo pomoci výkonem. Černochale prohrává Bully, Reilly nahazuje, o zadní mantinel vlevo je Tavares, míří s kotoučem na O'Reillyho, toho odstavil Černoch, posílá k pravému mantinelu, tam byl ale hodně rychle Demelou, který přihrává před branku, znovu se tam zjevil Tavares a ještě Holovej, udržel útočné pásmo, ale jen na chvilku. Beránek s Černochem vytěsnili kanadskou rozehrávku do středního pásma. Kanaděné se znovu rychle vrací za branku, kde ale bude první Ticháček, jeho přihrávka na Alšera byla trošku krkolomná, ale nakonec hraje napravo ve středním pásmu Chmelař, teď Černoch v útočném pásmu, Červenka naskočil, Chmelař, Chmelař pálí a výtečný Graves, ale tohle bylo velmi dobře sehrané, Chmelař si najel od pravého mantinelu ze středního pásma, Červenka na něj počkal, dal mu přihrávku na osu hřiště mírně vpravo, bylo to z velké vzdálenosti, ale střela štiplavá a rozhodně se Grace při ní zapotil, byla mířená někam nad jeho pravou ruku, ve které drží hokejku, velmi slušná střela, ale se skorem nepohla, necelé 3 minuty za námi, Česko-Kanada 0-0.
14: Vazování na levé straně útočného pásma, po druhé na ledě, úvodní formace českého týma, Lukáš Sedlák se sklání na vazování, Čárový už vhodil kotouč, puk vypadl na modrou ke Galvasovi, ten se dostává do levého rohu, brání ho tam Brown a úspěšně zatím, jenže Sedlák ještě vybojoval pro Červenku, ten je v pravém rohu, přidávka na modru, Hronek napřehuje, pálí těsně mimo, Galvas je v levém rohu, má kotouč, zajíždí a zůstává v rohu tedy série kliček, ale Galvas nakonec přichází o puk. Ještě je tam Boženílek, který protlačil pro Červenku. Stále se bojuje v levém útočném rohu z pohledu Čechů. Červenka tlačí kotouč k modré čáře. Galvas neudržel pásmo, ale má puk a může přihrát Sedlákovi. Ten dává Hronkovi na obranou modrou. Přes pravý mantinel do Češi dopředu. Boženílek už je v útočném pásmu. Nahodil pro Červenku do pravého rohu. Ten dělá obrátku, nahrává na modrou. Hronek vrací Červenkovi doprava. Ten zase Hronkovi. Hronek pálí. Šance na dorážku. Volný kotouč. Boženílek tam porazil Nurse i golmana. to je jeho práce, ale na druhou stranu už míří Kanaďané a je to připravený Minten, který už je v útočném pásmu. Kotouč za branku do českého rohu, čtvrtá minuta 0-0, Sedlák vyhazuje k střednímu pásmu, kam nakonec Kotouč doputoval, zatím tedy bez branek na konci čtvrté minuty.
12: Kubalík napadá kanadskou rozhrávku, Fleck může hrát, ale má odsloněnou hokejku a Villardy do útočného pásma neprošel, Nurse se o to snaží a teď se to podařilo Kanaďanům nahození do rohu kluziště, kde bude první Hronek, jeho přihrávka ale není přesná a tak může hrát Tomes, který je v rohu kluziště tlačen Tomáškem na mantinel, přesto dokázal Šajflímu přihrát. Tomes objíždí českou branku, ještě přenechal Šajflímu, který vyjíždí na levý kruh, přihrávka, přesto sluziště tu zakytí, Blimla může postupovat 2-2, je to ve středním pásmu, Fleck uplatnil rychlost, dává pod sebe upravenou mantinel na Šťotku. Šťotka dává za branku, jenže tam byl připravený obránce Nurse, který se otočil, zajede za kanadskou branku, byť je tísněn Kubalíkem, tak dokázal zvládnout tuhle tu situaci a už je v útočném pásmu Šajflí. Na levé straně brzdí a přihraje přes osu hřiště k pravému mantinelu, kde by měl hrát Kaut. Vrací ale za branku, kde to měl Šťotka a také Kempný trošku daleko. Kanaďané teď hýří pohybem v útočném pásmu. Kozenc se tam snaží vybojovat, ale nebyl úspěšný a teď je tady možnost pro sprinterský souboj pro Kauta. Musel vyjet z Grave hodně daleko od své branky, nakonec rozehrál velmi dobře pro své beky, i proto v páté minutě za stavu 0-0 Kanada spěchá do útočného pásma.
14: U Kotouče je ale Černoch a vyveze Kotouč do středního pásma po levém mantinelu, bere to na červenou na střed, přihrávka doprava, kde je prostor na hození před branku. Beránek zpracovává, dává Kotouč za branku pro Černocha, ten dává zase před branku, vysoký Kotouč pro Chmelaře, ale Kanaděné, pozor, mohou dopředu, u červené je Celebrini nalevo, vyměnil se rychle s Krosbym, ale Chmelař může dopředu podél pravého hrazení, je v úhlu, tlačen za branku, objíždí, dostává se do levého rohu, pas na modrou. Hajkovi utekl ten Kotouč, Chmelař ale udržel pásmo a dává doprava na Alšera, který si všiml Beránka, ten dává za branku, kde je Černoch. Češi točí Kanaďany, zlomená hůl, teď komplikuje život Voženílkovi, ten rychle míří na střídačku a Kanaďané nahazují Kotouč oběma českými rohy až na brusle Jiřího Ticháčka, ten přihrává za branku, Alšer v pravém rohu, končí šestá minuta, Fleck jde dopředu, stav 0-0, Fleck v útočném pásmu, přihrávka mezi kruhy, puk došel do útočného levého rohu, kde je znovu první formace a Sedlák s pukem dává mezi kruhy, puk se dostává na modrou, Alšer napřehuje, pálí a dává gol. Marek Alšer otevírá skóre proti Kanadě, Česko-Kanada 1-0, borec se čtyřmi starty za Floridu, teď vymetl levý horní roh kanadské branky, dobrá práce celého útoku, Češi vstoupili dobře aktivně do zápasu a jsou odměněni gólem na 1-0. Střelec je Marek Alšer, není to jeho první gól v reprezentaci, už jeden dal, ale tenhle je o poznání hezčí. Z vrcholu kruhu doleva nahoru, nad vyrážečku, možná ještě obrankovou konstrukci a Češi vedou.
12: Tokem začal ve Lvu Slaným, pak přešel přes Kladno právě a finské Pelicans do Zámoří, kde si vysloužil v letošní sezóně první čtyři starty a také pozvánku do reprezentace, přesvědčil Radima Rulíka o tom, že by měl startovat na mistrovství světa. No a teď dává vzkaz domů, dědo, dívej se, vymetl jsem pravý horní růžek Kanadě na mistrovství světa. Češi vedou od začátku sedmé minuty 1-0 a zatím hýří pohybem. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Teď trošku změna v sestavě, protože Voženílek předtím zlomil hůl a vlastně naskočil za něj do první útočné formace Fleck a tak teď nastupuje s Blimlem a Tomáškem. Právě Voženílek pošle Kotouč do útočného pásma, nakonec ale mimo hole českých hráčů a tak mohou rád Kanaďané. Bouchard vyváží Kotouč, rychlá přihrávka na Browna, ten už je vlevo. V útočném pásmu dává za branku, Minten se snaží chytit puk, ale nedokázal jej zpracovat a tak může spěchat Blimr do středního pásma napravo. Voženílek s Tomáškem mu pomáhají. Voženílek posouvá do pravého útočného rohu pro Tomáška. Ten prometl Kotouč za branku, tam je Blimr. Míchá s pukem, nikdo se mu nenabízí a tak nabízí až pro Hronka na modrou čáru. Hronek nahazuje znovu za branku, Tomášek to udělal šikovně, ale nepodařilo se mu přihrát před první tyčí. Teď souboji s Bouchardem přišel o Kotouč, jenže následně pálí, hned co naskočil ze střídačky Dominik Kubalík. Ta rána vyražená do pravého útočného rohu, kde bojuje Kaut. Kaut si vede velmi dobře, přidává na modrou čáru. Ticháček napřehuje, pálí, Grave si připisuje další zákrok. Velmi aktivní jsou Češi v úvodních sedmi minutách, byli odměněni gólem. Opravdu tohle je úplně jiný obraz české reprezentace, než jaký jsme viděli ve včerejším duelu s Norskem.
14: Naprosto a znovu se ukazuje i to, že dvojice Ticháček Alšer je hodně aktivní střelecky. Oba čeští beci pálili i v minulých zápasech a byli možná paradoxně nejčastěji střílícími hráči, byť jsou to obránci. Ale na tom velkém pozišti, kdy se otevře prostor k modré čáře, tak samozřejmě dotírající útočníci soupeře to k ním mají daleko a Alšera Ticháček pálí v jednom případě tedy dnes ostrými v podání Marka Alšera. 1-0, 8. minuta pro Česko, tedy úprava ledové plochy ta první, hraje se také o první místo ve druhé skupině a až dnešní duel rozhodne o tom, kdo vyhraje skupinu Curychu, kde zatím byli jasně suverénní hokejisté dvou zemí, a to domácí Švýcaři a Finové. No a domácí tedy rozhodně nechtějí zůstat pozadu a chtějí vyhrát domácí skupinu. To chce každý samozřejmě, ale vedou 2-0 už Švýcaři nad Finskem v 6. minutě. Po 40 sekundách otevřel skóre Biaska, navázal na něj Jäger ve 4. minutě a teď 6. tedy Švýcarsko-Finsko ve druhé skupině 2-0 pro domácí reprezentaci. Tady hrají Češi s Kanadou a Češi vedou 1-0 na začátku 8. minuty.
12: Střelcem gólu Marek Alšer, který je i teď na ledové ploše připraven na to, pokud by se podařilo Melovskému vyhrát buly, proti němu O'Reilly. Hodně dlouho to trvalo, než byl vhozen kotouč na led, ale nakonec už dopadl a brou si ho Kanaďané. White Cloud nahrává neúplně přesně a O'Reilly musí znovu spěchat mezi vlastní kruhy. Nurse kombinuje právě s White Cloudem, který nahazuje za českou branku. Tam by měl být a také je první Alšer, jenže přihrál přesně na Holovou hůl a tak může hrát Tavares. Ten je upravil mantinou nad pravým kruhem. Michal s kotoučem tak dlouho, až mu utekl. Teď vysokou holí bych řekl, že hrál White Cloud, ale poté hráli Češi a tak se pokračuje ve hře, a to v pravém obraném rohu českého týmu. Melovský vyhazuje do středního pásma, kde pokračuje Kaut, byl osamocen a tak jen co přejel červenou čáru, tak poslal za Grejsovu branku, kde zpracovává Nurs, který vyjíždí zpoza branky středem k luziště, už je ve středovém kruhu a nahazuje do rohu, do pravého, v levém sbírá Tomes kotouč, který hned chtěl posunout na Šajplího, ale toho dobře Češi teď tlačí na mantinel. Hájek může svést minimálně sprinterský souboj s Brownem a zvládl to výborně, navíc přihrává Černochovi 3-3 ve středním pásmu. Přihrávka skákavá, ale neproskákala až na Beránkovu hůl. Černoch se tak musí vracet, Hájek to zvládl velmi dobře. Chmela si říká pohybem o kotouč a už je také v útočném pásmu nalevo, tísně na mantinel, přesto vypálil Beránek ještě v pravém rohu, dobře to udělal proti Rýlimu pohybem a posunul za branku už do levého útočného rohu pro Černocha. Hronek o mantinel přihrává za branku, kde je Chmelař, který vyjíždí blíže modré čáře, tlačen sice na mantinel hned dvěma Kanaďany, ale stále drží kotouč někde pod svou pravou bruslí a nechce ji pustit a nakonec přihrává ještě na Galvase, teď Sedlák, Hronek napravo, Hronek napřevo je pálí, jenže trefil prvního hráče, který stál před ním, a je tady možnost pro rychlý protiútok, který vede Brown, nahazuje jen za brankáře Pavláta. 10 minut takřka odehráno, Češi vedou nad Kanadou 1-0.
14: Hronek dává středem kluziště na červenku, tomu ale utekl kotouč uprostřed modré čáry, Voženílek dobře napadá i Sedlák, ale puk už propadl do středního pásma. Celebrín dává doleva Krosby, mu ten je na kruhu, Krosby, křižní pas, nádherně Pavlát, teď proti Kozencovi. To byla skvělá šance, na druhé straně je Flek proti útoku, jeden na jedno, Flekova klíčka na střed, Flek se uvolňuje, pálí, rána skončila vysoko nad brankou, skvělá akce, Flek ještě napadá, dohrál soupeře, kotouč míří do středního pásma. Stále v 10. minutě 1-0 pro Česko, kotouč ve středním pásmu, Kozenc dává doprava na vrchol kruhu k Krosby, nabíjí na modrou, Bouchard vypálil mimo a Češi mohou dopředu, jenže jim utekl kotouč, ale pro ně zaplet pambu až do středního pásma, Kozenc nahazuje za českou branku. Pavlát zastavil kotouč pro obránce Ščotku, ten ometl ohrazení a Kaut už je ve středním pásmu. Míří k červené čáře, bere to doleva, nakonec klička na střed, ale mezi dvěma Kanaďany neuspěl a Blimlovi nepřihrál. 10 minut odehráno přesně teď, Česko-Kanada 1-0.
12: Really, nachází Tavarese, ten ale nepřihrál přesně Celebrínu, který už spěchal na hráčskou lavici a tak má dost času dvojice mladíků Ticháček Alšer ve vlastním obraném pásmu. Kaut už je také dost dlouho na ledě, ale přesto posunul puk ještě do útočného pásma napravo, je posouvá ještě Kubalíkovi. Ten přihrával zadovkou na Melovského, jenže tempu Kanaděné stečovali a už s ním hrají. Holloway dává okamžitě na O'Reillyho, který se snaží protlačit do útočného pásma, teď v rohu kluziště napadal Alšera ještě Tavares, ale Alšer to zvládl výborně a Ticháček má před sebou napravo prostor, který využívá k přechodu do středního pásma. dobré zpracování od Beránka. Rána, kterou ještě zpracuje Chmelař, tam si myslím, že no, spíše Chmelař zakopl ohul přes puk, ale divákům se to samozřejmě nelíbí, té valné části, která fandí českému týmu. 11. minuta na svém začátku a Nurse vede kanadskou protiakci, brzdí pod pravým kruhem, nakonec vypálil ještě Tavares. Sbírá puk v rohu kluziště, tísněn je sice Cibulkou, přesto přihrál Aurilimu. Halovej je na ose hřiště, udělal stahovačku, ale naštěstí pro Čechy mu střela nevyšla a Černok může zavést koto už do bezpečí, jeho spoluhráči z útoku střídají. 12. minuta se rozeběhla, Češi stále po Alšerově ráně vedou nad Kanadou 1-0.
14: V středním pásmu Voženílek zachytil kanadskou rozehrávku, už je v pásmu vlevo, dostává se do úhlu, chtěl dát křižný pas, ale trefil jen brusle soupeře a Martoun veze koto už do středního pásma, bere to do české třetiny zprava, nakonec přihrávka před branku, kde si najížděl Minten na dorážku, ale čeští beci protečovali ten puk a za brankou může hrát Cibulka, padá ale v souboji, jenže Červenka je tam včas a bere volný puk, našel Voženílka, ten lobuje za kanadskou obranou, kam spěchá Sedlák, ale je odstaven, bráněn Bouchardem, ani tohle se nelíbí českým fanouškům, ale rozhodčí zatím, co se týče vyloučení, mlčí. Kanaďané mohou dopředu, Minton je na vrcholu pravého kruhu, dává zadovku pod sebe, Klička od Stouda, ještě Martoun vyjel před branku, nakonec Ščotka obral Kanaďany o puk, ale musí spěchat do rohu, do souboje, kam dorazil také obránce Bouchard. Češi vyhazují a bude z toho zakázané uvolnění ve 13. minutě. Chvíle klidu ve velmi svižném zápase Česko-Kanada 1-0. O hezké hokejové okamžiky není nouze.
12: To rozhodně není a musím říct, že opravdu je to jako kdybychom se probudili z černého snu do naprosto krásného prosluněného dne. Teď si diváci ještě mohou prohlédnout to, jakým způsobem se teď předvedl Dominik Pavlák v brankovišti, protože po krosbě o přihrávce měl před sebou spola odkrytou branku Kozenc. Velmi dobře bránil Červenka, ale Pavlátova parádní práce jeho pravým betonem. Teď už Češi znovu po vůli dostávají koto už daleko od své branky, může dojít tedy ke střídání. Villardy nahazuje za českou branku, ale tohle to bylo postavení mimo hru a tak se nedokonce offside. Villardy nedotkl se kotouče, který směřoval od obránců kanadských, od Reillyho ještě z hlouby, z vlastní poloviny. A tak se bude vazovat po levici brankáře Gravese. Brankář Columbusu se pootočil za svým levým ramenem a sleduje, jak se bude dařit jeho spoluhráči Tomesovi proti Melovskému. Melovský úspěšnější, Hronek posouvá doprava na Kempného, ale vše po 3-4 přihrávkách přerušuje čárový rozhodčí, protože se mu něco nelíbilo na tom, jakým způsobem Melovský vyhrál buly, a tak se čas vrátí na 7:41, tolik zbývá odehrát z první třetiny, stále Češi vedou 1-0 a Kanaděnům se podařilo vyhodit kotouč, Villardy zpracoval rukavicí, ale de facto pro Milovského Hronek hledá kolmicí a na toho Kubalíka, jenže ten byl přiklitý Demelovem a ten tak nahazuje pak už za českou branku. Kempný musí si dávat pozor na napadající Kanaděny a jeho přihrávka nebyla tedy vůbec přesná, to proto, že minula všechny české hole a to o 2, 3 a 1 metr. I to samozřejmě ukazuje, jak nepřesná byla tahle ta akce Michala Kempného. I proto se píská zakázané uvolnění, 12,5 minuty odehráno, stále Češi vedou nad Kanadou 1-0.
14: Vazování po pravé ruce Dominika Pavláta, Celebrini versus Melovský, tohle je malý splněný sen pro Melovského, který mluvil o tom, že by se rád nechal od fotografa Českého svazu vyfotit při buli s některou z kanadských hvězd. Stalo se, ale po zakázaném uvolnění si to dost možná Melovský ještě zopakuje v obraném pásmu 7 minut a 11 sekund před koncem první třetiny při českém vedení 1-0 stále a znovu se bude vazovat po pravé ruce Dominika Pavláta. Moc střel na branku zatím neevidujeme, 5-3 ve prospěch českého týmu a to je odehráno necelých 13 minut. 1-0 na góly pro Česko, Melovský versus Celebrini. Znovu Celebrini vyhrává na modrou obráncům a Waterspoon nahodil kotouce, odrazil k levé tyči, Celebrini zajíždí na branku, dává přední, ale Hronka byla proti a bude se vylučovat. Nebezpečná hra vysokou holí, ne držení. Píská se a to
12: Celebrini a fauloval Melovského. Tohle jde do památníčku.
14: Kdy hráli Kanaďané, takže teď 7 minut před první pauzou Česká přesilovka při českém vedení 1-0. Čas na úpravu ledové plochy. Ve druhé skupině se hraje o první místo. Švýcaři před domácími fanoušky v Curychu vedou dál nad Finskem 2-0. Odehráno 12 minut. Vítěz tohoto duelu se utká se Švédskem. Poražený pak s tím týmem, který skončí ve skupině tady ve Friburgu na třetím místě. Což jsou aktuálně v té live tabulce, která počítá průběžné výsledky už za konečné Norové a Češi by za aktuálního stavu, pokud tedy zvítězí dnes za 3 body a zatím mají dobře nakročeno, ale ještě je hodně dokonce, hráli čtvrtfinále a zůstali tady ve Friburgu a hráli by proti Lotyšsku. Tuhle matematiku budeme dál připomínat, ale ještě strašně moc času v hokeji na to, aby se to průběžně změnilo, protože Kanaděnům vlastně dnes o nic nejde a když Češi nezískají všechny 3 body, zůstanou v tabulce této skupiny na 3. místě. Chystá se kvůli v útočném pásmu českého týmu, začíná česká přesilovka, národní tým, svěřenci Radima Rulíka vedou nad Kanadou 1-0.
12: A Radim Rulík neudělal s kolegou Tomášem Plekancem změny v té přesilovkové první formaci. Zůstává tady čtveřice útočníků, Kaut, Černoch, Sedlák, Červenka a za nimi obránce Hronek. Tohleto je tedy sestava, která včera, dejme tomu, dobře kombinovala, ale špatně střílela na branku Norů, tak teď je to možná prostor na vykoupení. Navíc Sedlák vyhrál buly, Hronek dává doleva Kautovi, ten o mantinel přihrává Černochovi, Černoch za brankou na Sedláka, u levého mantinelu je Červenka, dostává zpátky kotouč od Hronka, je nad vrcholem kruhu, schazuje dolů do rohu kluziště pro Sedláka, ten vrací Červenkovi, Červenka míchá s kotoučem, dává Hronkovi, ten posouvá na Kauta, Kaut pálí, dobrá střela, nateč to bylo pro Sedláka, možná před Sedlákem White Cloud srazil ten kotouč, že jej nedokázal Lukáš Sedlák tečovat do branky, ale tohle bylo velmi dobře udělané. Obrovský nápřah od Martina Kauta, který vyloženě avizoval, že bude pálit a potom takovou rychlou střílenou přihrávkou se snažil najít Lukáše Sedláka. Zatím ale platí, že pokračuje ještě přesilovka 96 sekund, Češi vedou. Ve 14. minutě 1-0.
14: Minutu a půl z přesilovky a 6 sekund k tomu mají k dispozici. Čárový ještě jede za Martinem Kautem, který byl hodně blízko kruhu, možná už uvnitř. Teď už je hodně daleko od něj, teď v pozici aktuálně pravého obránce. Sedlák buly vyhrává právě na Kauta, ten napřahuje, pálí a trefuje přesně Gravese doprostřed branky. To byla škoda, protože ta situace byla vyřešená dobře, byť to nebyl přesilovkový vzorec rozehraný, ale po takhle rychle a dobře vyhraném buli směrem ke Kautovi je škoda, že ta rána šla. Vlastně mohla jít kamkoliv jinam a bylo by to nebezpečnější, ale Graves jen poklekl, dostal kotoučem do javorového listu, který má na svém dresu. Teď tedy buli znovu, Češi vedou 1-0 a hrají přesilovku. Ještě minutu 32, Sedlák znovu vyhrává buli. Červenka dává doleva Hronkovi. Ten napřáhl, pálí po ledě, ale rána vyražená. Ještě Hronek to zkouší, dostává se do pravého rohu, dává doprava na modrou, tam je Červenka. Po modré na Kauta, křižná, prudiskantní přihrávka a O'Reilly nakonec zachytil, ale až později, kdyby to bylo hned, tak jede klidně sám. Hraje se v českém obraném pásmu a národní tým musí bojovat i o cenný čas v přesilovce, který teď se snaží naopak šetřit Kanaďan Minton. Češi už ale mají puk a Sedlák je u červené, dává doprava, skákavý kotouč, Červenka nahodil za branku, Černoch napadá, ale Češi musí vyklidit útočné pásmo a to je čas, který se hodí Kanaďanům. Druhá minuta české přesilovky už začala, stejně jako 16. minuta zápasu a Češi vedou 1-0.
12: Cibulka se vrací do přesilovkové formace tím, že se vrátil do sestavy po jednozápasové pauze proti Norsku a on právě rozjíždí další snahu Čechů o to dostat se do útočného pásma. Tomáš Kubo nahození odehrál Graves a udělal to šikovně. Odehrál ten kotouč do míst, kde nebyli ani Češi, ani Kanaďané, ale kotouč vypadl do středního pásma. Cibulka přehrává ne úplně přesně na Blimla, ten se tak musí vrátit mezi obrané kruhy posledních 20 sekund české přesilovky. Teď by to chtělo usadit se v útočném pásmu, zaváží tam kotouč po pravé straně Boženílek, snaží se bojovat v rohu kluziště a prohnal přes

0: a pak to měl naprosto jednoduché. Celebrín versus Melovský. Už po čtvrté jdou proti sobě na buly. To je opravdu splněný sen pro Melovského. Teď Kanaděné vyhrávají buly a posílají na Alšera, který měl trošku problémy na vlastní obrané modré čáře se zpracováním, a pak on se dopouští zakázaného uvolnění. Ještě 4 minuty a 42 sekund se bude hrát úvodní třetina. Zatím známe jednoho jediného střelce, je jím Marek Alšer, tedy obránce Florida Panthers se 4 starty v NHL. No a i proto vedou Češi 1-0.
1: To vše v 25 stupních Celsia, jak ukazuje teploměr, tady v hale opravdu velké horko, teď k rozby mu svědčí víc, protože má puk, dostává se k modré, backendem dává mezi kruhy, ale Kanaďané jsou zády k brance. Kozen zvýždí na vrchol pravého kruhu, Martom to je, pálí, Pavlát posílá do rohu kluziště Kotouč, kde je první chmelař a má i rychlost, kromě Kotouče dostává se k červené, našel vlevo Alšera, ten nahazuje puk, ale Graves u něj bude první za kanadskou brankou a rozehraje obráncům tenhle kanadský golman a těžit z toho mohou Kanaďané ve středním pásmu uprostřed. Bouchard zavezl puk přes levý mantinel, jdou Kanaďané dopředu, ale pak přišli o Kotouča, Sedlák ho má v obraném rohu, prohnal puk až do středního pásma, červenka protečoval Voženílkovi, tomu přeskočil Kotouč hokejku, ale i tak napadá kanadskou rozehrávku, golman Graves posílá puk do rohu, ten se vrací za branku na Bouchardovu hůl, Češi napadají, puk míří do středního pásma, u červené je Hájek, jede směrem k české brance, zabrzdil mezi českými kruhy, odsouval za českou branku, střídají oba týmy. Poslední 4 minuty první třetiny se ještě budou hrát a Češi stále vedou 1-0.
0: Kempný vyváží Kotouč, dává Blimlovi, tomu ale uskočil puk a tak mohou hrát. Kanaděné rychlá přihrávka doleva do útočného pásma na Šajflího. Ten brzdí nad levým kruhem, jenže ztratil přitom i Kotouč a tak může hrát Bliml. Ten protečoval hned za červenou, puk do pravého útočného rohu, ale Češi odjedou střídat. Teď tedy Bliml odjel ve chvíli, kdy se proti němu řídil White Cloud a trošku tam chybí, i proto Kanaďané mohou kombinovat za českou brankou, zvládli vše, ale dobře obránci Cibulka s Hájkem a Kubalík, už přijel červenou čáru, prohození puku mezi dvěma kanadskými obránci teď nevyšlo na dobře najetého Martina Kauta a Kanaďané se dostávají znovu do útočného pásma. Alšer naprosto nezmatkoval a teď udělal krásnou kličku, hned dva Kanaďany poslal, jak se říká, na párek, pak rozehrál, ale Kubalík asi nečekal, že to takhle Marku Alšerovi vyjde a tak vůbec neočekával, že tam ta přihrávka může projít. Ještě 2¾ minuty se bude hrát první třetina. Češi stále vedou nad Kanadou 1-0.
1: U Kotouče Alšer opraví mantinel, posílá Kotouč, Černoch hledal Beránka, tomu ale neproskočil Kotouč mezi kruhy do šance a hraje se ve středním pásmu. Alšer znovu hledá parťáky, ale puk mají Kanaďané, Waterspoon zleva doprava ve středním pásmu. Protečovaný Kotouč od Tavarese pro Alšera, který musí spěchat dozadu před Holloway'em. Puk netrefil, ale ve finále to bylo dobře, protože Kanaďané reagovali na ten původní pohyb. Beránek ještě v rohu, souboj 2-2 v levém českém obraném rohu. Ticháček musí do toho druhého, stejně jako Chmelař, který je u mantinelu, přihrávka za branku. Ticháček trochu zmátl Holloway, ještě Beránek, ale toho zase Holloway oklamal pohybem. Přihrávka do rohu, Kanaďané za brankou, stále v tlaku Češi, ale vedou 1-0. Tavares v rohu v souboji s Beránkem, Beránek znovu proskočil kolem a mimo kanadského hráče, teď už ale ve středním pásmu může Sedlák zautočit. Nahodil si Kotouč sám pro sebe a je u něj první v levém rohu. Tam brzdí, dostal tělo, ale i tak má Kotouč, dává ho do pravého rohu pro červenku. Ten míchá s pukem, jede k modré čáře, naražený na mantinel, červenkovi to nevadí. Dává za branku na Voženílka, ten je v pravém rohu, na modré čáře místo Voženílek, ale dává zadovku za branku. Sedlák ještě prohnal na levou stranu mantinelu pro Kempného, ten pálí z úhlu, Sedlák tečoval, volný Kotouč vyhazují Kanaďané na zakázané uvolnění, nejspíš ten puk ale nedojede, dojede. Hájek tam byl včas a píská se, minuta 26 do konce první třetiny, Česko-Kanada 1-0, kromě toho, že Češi hrají aktivně, tak nedovolili Kanaďanům moc střel, na Pavláta šli 4 střelecké pokusy. Byť samozřejmě šance Tavarese a Kozunce, to byly gólovky, to tutově, ty Pavlát vychytal, ale golmani nemají rádi, když na nich jde málo střel, ale ty zásadní zákroky Dominik Pavlát zvládl. Buly v útočném pásmu z pohledu českého týmu, Češi vedou 1-0, minutu a půl bez 4 sekund před koncem první třetiny.
0: Mentena Tomášek na buly, kanadský centr úspěšnější, ale ještě tam v rohu kluziště se snaží vybojovat Kotouč Fleck, který se tam vrátil do souboje a posouvá na Blimla, který vrací do rohu kluziště, byl natlačen na mantinel a pak se Kanadě podařilo vyhodit přes osu hřiště až k obrané modré čáře českého celku. Hronek dává na Galavase, ten rychle našel Tomáška, ten se snažil okamžitě, tak byli

0: Jarově nahrát na Blimla, ale přeci jen trošku nevypočítal ten úhel odrazu od hokejky. Začala poslední minuta úvodní třetiny, Kotouč za českou brankou Bersiej. Galvas, který po pravé straně hledal svého spoluhráče, jenže našel Celebrinho. Celebrí je v útočném pásmu, Kubalík se výborně vrátil, ještě ale hraje Brown, který se snaží pomoci Celebrinimu, ale nepodařilo se. A teď je tady možnost pro Milovského, který byl zasažen holý do obličeje a Češi si zahrají znovu přesilovou hru. Druhý faul na Matyáše Milovského. Nejprve Celebrini, teď si myslím, že to byl Nurse. Ještě si jej prohlíží, tak nebyl to Nurse, ale Brown možná půjde na trestnou lavici. No je to jedno, ještě si tvář Matyáše Milovského prohlíží rozhodčí, jestli to nebude 2+2, ale byl to zásah tedy, no, velmi ošklivě. On Brown ztratil trošku stabilitu, nebylo to chtěné, to rozhodně ne, vyšlo to ze hry, ale rozhodčí si toho velmi dobře všimli a tak po druhé v utkání za stavu 1-0, půl minuty před koncem první třetiny, za stavu 1-0, tedy Češi budou mít další přesilovku. Možná škoda, že nepřišla dřív. A co mě tedy zaráží, Františku, to jsou úklidové pauzy. Půl minuty před koncem třetiny.
1: Je to důkazem toho, že se hraje dlouho bez přerušení nebo bez takového přerušení, kde ta pauza být může, což nemůže být po zakázaném uvolnění, ale asi už by to těch 30 sekund vydrželo, ale ono taky nejde úplně primárně o let, ale o všechna televizní a vysílací práva, protože ono se to sice jmenuje pauza na čistění ledu, ale je to také samozřejmě komerční přestávka. Jenomže my místo toho můžeme dál glosovat hokejové dění. Česko-Kanada 1-0, 31 sekund před koncem první třetiny. Na trestné lavici Kanaďan Connor Brown a Češi mají k dispozici další přesilovku. V té předchozí měl největší šanci Martin Kaut po dobře vyhraném buli a ráně z vrcholu kruhu, pálil ale doprostřed. Teď Lukáš Sedlák může znovu vyhrát buli, ale na pozici střelce, v pozici pravého obránce, je teď Roman Červenka. Vyhrané buli na modrou, Hronek má kotoučku, prostřed modré čáry, dává doprava Červenkovi, návrat, Hronek pálí, rána stečovaná, Grace vůbec nevěděl, Černoch možná tečoval ale nad branku, posledních 20 sekund třetiny, Hronek na modré, doleva na Kauta, ten pálí, šance na dorážku, kde je buk pod noha hráči, přerušeno je, gól to není, a ještě se tam vrhl po Sedlákovi jeden z Kanaděnů, když už Sedlák klečel. A teď se to tam zvrhlo, Sedlák je sice mimo, Červenka tam jde za O'Reillym, protože Kanaďané jsou tam v přesile ve dvou na jednoho, a tak Červenka škrtí soupeře. Nakonec ale z toho nic nebude, zdá se, jeden plešatý muž bez helmy na kanadské straně, hodně drsný zákrok směrem k Sedlákovi. To je Daniel
0: Nurse z Edmontonu.
1: Nurse bez helmy, Červenka také, rozhodčí budou vylučovat, ale nejspíš to bude stejně na obou stranách, nebo jestli možná nevyhodnotí ten zákrok na Sedláka jako něco navíc. Sedlák tam dostal totiž pořádnou hrazdu, pak podobně zkoušel oplatit a Nurse se po něm tedy vrhl pořádně, už bez helmy. 13 sekund před koncem první třetiny je přerušeno, Česko stále vede nad Kanadou 1-0. Na trestnou lavici ale odjíždí Jiří Černoch jako jediný.
0: No zatím to tak vypadá.
1: Zatím to tak vypadá a fanoušci pískají, což se pochopit dá. Já tedy jsem viděl snad všechny možné hráče, ale ne ale, Jiřího Černocha,
0: ale když jsem viděl teď prsty rozhodčího, sice na tu dálku ze čtvrtého patra, tak ukazoval na českou lavici 5 a na kanadskou 4, takže musí ještě jít někdo.
1: Whitecloud. Whitecloud už míří trestné lavici, takže tresty se vykrátí. Pochopitelné řešení, které samozřejmě na první dobrou trochu vyděsilo nás i české hokejové fanoušky, protože Černoch odjížděl osamocen na trestnou lavici, tak možná jen takový psychologický moment to byl. 13 sekund se bude hrát ještě první třetina, Češi mají k dispozici přesilovku, pokud ji za 13 sekund nevyužijí, tak si přenesou zhruba minutu a půl do druhé třetiny, zatím tedy 1-0 pro Česko.
0: No ono by mohli využít, kdyby, a to si myslím, že teď nejvíce rozporoval kapitán Roman Červenka i asistent Hronek, že se vazuje ve středním pásmu, protože beci nepřejížděli čárky, oni tam byli, oni prostě se zapojili do rvačky, do které byly nataženy. Už bylo ale vhozeno, Sedlák vyhrává pro Hronka posledních 8 sekund, Sedlák najíždí zleva, má pod sebou Červenku, ale byl natlačen do rohu kluziště, poslední 2 vteřiny, čas na jednu střelu, která ale nepřichází, zazněla siréna, je konec první třetiny, kterou Češi vyhrávají. 1-0 po gólu Marka Alšera. Za 17 minut začne druhá třetina a do ní vstoupí Češi. V početní výhodě ještě minutu a půl budou hrát přesilovou hru.
2: No a my se ve 20 hodin 55 téměř minut vracíme do pražského studia, kde jsme dál s Martinem Charvátem a také naším hokejovým expertem Martinem Procházkou, kterého prosím o to úvodní hodnocení prvních docela zajímavých 20 minut.
3: Velmi dobrý vstup našich hráčů, lepší pohyb než v tom včerejším utkání, nebo byl podobný vlastně ty 2-3 minutky jako část Nory, to znamená, že dobré bruslení, přišlo mi tam, že na každé straně byla jedna dobrá šance, jednu měl Tavares, kde Dominik Pavlát skvěle zakročil, jednu měl, myslím, že to byl Chmelař, který tam střílel, no a přišla 16. minuta, kde Lukáš Sedlák skvěle vybojoval kotouč v levém rohu a předložil nahrávku Marku Alšerovi na modrou čáru, který udělal takové 2-3 kroky a výborně ranou prostřelil vlastně nad pravé rameno první branku. Naši jsou jeli vedení, to si myslím, že našemu týmu obrovsky pomohlo. A pak se hrálo, jak se říká, nahoru dolů, v podstatě se hra moc nepřerušovala. A přišla první přesilovka po zákroku Celebrinho na Melovského, kde naše první formace, která má za úkol začínat tu přesilovku, taky se hrála celkem velmi dobře. Přišli tam 3 střely, dvakrát od Martina Kauta, jednou od Horonka na teč Sedláka. Ta druhá formace, ta v podstatě se jí zavytvořila. No a v závěru teďka v podstatě další přesilovka po vysoké hře obránce útočníka Brauna. Takže za mě celkem velmi slušná třetina. Každopádně i poměr střel to dokazuje. Myslím, že tam je počet 11 střel na straně našich a 4 jen na straně Kanady.
2: Výsledek tady zatím 1-0, to bylo to základní hodnocení prvních 20 minut, po kterém posluchačům Radiožurnálu nabídneme zprávy.
4: Radiožurnál je 20 hodin a 57 minut. A vysíláme zprávy. Vrácenou lebku svaté Zdislavy církev vystaví už jen jednou. Maďarský premiér Maďar vyzval ke snížení platů poslanců i prošetření kauz kolem bývalé vlády. Čeští hokejisté vedou na mistrovství světa nad Kanadou po první třetině 1-0. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno, na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. O jeho podmíněném propuštění z vězení dnes rozhodl okresní soud v Teplicích. Zároveň mu stanovil zkušební dobu na 3 roky a nařídil omluvu poškozeným. Bývalý politik TOP 09 si odpykal 2/3 z celkem 3letého trestu za znásilnění. Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikví vidět. Před 2 týdny lebku z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se jí podařilo vyjmout, pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
6: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
4: Nová maďarská vláda chce omezit benefity poslanců i snížit platy politiků, včetně premiéra. Při prvním jednání parlamentu od voleb to dnes řekl předseda vlády Péter Maďar. Zároveň slíbil rozkrývání kauz předchozího kabinetu Viktora Orbána. Část návrhu už opozice kritizuje.
7: Premiér Maďar mluvil například o kontrolách ministerstev, podezřelých zakázkách nebo o penězích, které podle něj po vládě Fidesu chybí v rozpočtech jednotlivých úřadů.
8: Ukážeme každý kuřácký salónek, každý ukradený nebo zpronevěřený forint.
7: Kvůli úsporám chce také zrušit benefity pro politiky, ale i starosty nebo ředitele státních firem. Maďar už dřív slíbil snížit svůj premiérský plat v přepočtu na asi 250 tisíc korun. Ten Orbánův činil zhruba 500 000. Poslanci strany Fidesz, kteří po 16 letech poprvé zasedli v opozici, Maďarův projev označili za vyhrocený a štvavý. Snížení poslaneckých platů ale považují za rozumné. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Potvrdil to izraelský armádní představitel s tím, že rozšířená pozemní operace má odstranit přímé hrozby pro občany a vojáky. Izrael pravidelně bombarduje Libanon i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Taky libanonské hnutí Hizballáh pokračuje v dronových útocích na izraelská území. Správa železnice zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruzyní. Práce by měly trvat do roku 2029. Pokračuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
9: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
10: Sport. Čeští hokejisté vedou na mistrovství světa ve Friburgu po první třetině nad Kanadou 1-0. Po druhé na turnaji se gólově prosadil 22-letý obránce Marek Alšer. Pokud národní tým vyhraje za 3 body, zajistí si 2. místo ve skupině. I zbytek utkání odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková jsou ve druhém kole Roland Garros. Kopřiva porazil Francouze Muteta 3-2 na sety. Siňaková přehrála Švýcarku Valtertovou ve 2 sadách. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová naopak v Paříži skončily. Další podrobnosti přidá reportér David Prouza.
1: Aktuálně hraje Nikola Bartuňková ještě v Paříži, ale její postup do druhého kola se zdá vzdálený. S Kanaďankou a nasazenou devítkou Bokovou prohrála první set 1-6, v tom druhém ztrácí 2-4. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D11 u Libic nad Cidlinou a také na silnici 35 u Mohelnice. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavírají pravý pruh a do rána budou opravovat vozovku. Levým pruhem teď projedete plynule. Na silnici 35 se pracuje na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou. Silničáři opravují vodorovné značení, pohybují se v pravém pruhu a vybočuje se. A na silnici 46 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru ze Štenberka. Za obcí Dolany se srazila 2 osobní auta, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna po druhé třetině hokejového zápasu.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky. Teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy. A opět přepojujeme na Radiožurnál Sport.
2: Hezký večer znovu i posluchačům Radiožurnálu. My probíráme s Martinem Procházkou, naším hokejovým expertem a úspěšným bývalým hokejistou, a také s Martinem Charvátem dění v utkání mezi Čechy i Kanaďany. Naposledy jsme mluvili o působení Daniela Voženílka nově v první lajně. Martine, spokojenost asi zatím s tím je tedy?
3: Byly tam momenty, kdy hned, myslím, že na začátku utkání to bylo, že jsme se s Martinem o tom také bavili, že tam byl odvedl výbornou práci. Byl to právě i ten moment, o kterém jsem mluvil, že po tom vybojovaném kotouči, myslím, že to bylo se z pohledu našeho útočného pásma v pravém rohu, kde vybojoval kotouč, dával nahrávku na modrou čáru a okamžitě právě se šel tlačit před brankáře Gravese. Tam byl ten moment právě, kdy se, jak se říká, vyměnili s Lukášem Sedlákem v tom předbrankovém prostoru. Takže zapadl hned okamžitě mezi ně, on to říkal před zápasem, že to bude jeho práce vybojovat kotouče, tlačit se do brankového prostoru, to potvrdil.
12: A celkově česká hra lepší, anebo to, že je lepší, je dáno tím, jak jsme také zmínili, že Kanada asi by mohla hrát aktivněji, kdyby potřebovala, a ona v tomto zápase opravdu nepotřebuje?
3: Já nevím, soudit, jestli Kanada hraje na 100% nebo ne, to nemůžu posoudit, samozřejmě je to pohled tady na televizi, ale jsou tam momenty, jak jsem říkal, že Kanada prostě hraje takový ten hokej více dopředu, chtějí si hrát hodně aktivně dopředu, dozadu, proto se nám hraje i lépe, není tam tak dobře zorganizovaná obrana Kanady, proto máme celkem jednoduché přechody přes střední pásmo, dostáváme se celkem lehce do útočného pásma, ale samozřejmě musí to být taky podpořeno tím dobrým útokem, tím dobrým pohybem, což na naší straně je. Takže, jak říkáš, ty, já mám stejný pocit, Kanada prostě hraje, takže nepotřebuje dohrávat souboje, nepotřebuje jít výjimečně důrazný, nepotřebují prostě hrát hodně do té defenzivy.
2: Také téma tedy Kanaďané a to velké kluziště. Během turnaje jsem zaznamenal od nich hlasy, že jim to vlastně docela vyhovuje, protože oni, jak jsou samozřejmě šikovní s pukem, tak na tom velkém kluzišti k ním ti bránící hráči přistupují vlastně o něco později a oni mají ještě víc času něco vymýšlet, ale v případě, že do toho zápasu přistoupí ne úplně se třeba s tím 100% bruslením, jak to možná teď vypadalo, tak je to vlastně na škodu a problém to velké kluziště pro ně v tu chvíli.
3: Přesně jak to říkáš, ono to je pro ně výhoda v té fázi, když oni budou chtít být mnohem aktivnější. To znamená, že budou aktivnější. Nebyli teďka tu první třetinu aktivní, prostě 4 střely na branku od Kanady je hrozně málo, to je hrozně špatný výkon zatím od nich, ale uvidíme, jestli přidají. Samozřejmě pokud všude jsou, jak se říká, okruček později, no tak nic stejně, i když tam máte spoustu hvězd, tak stejně nic nevytvoříte a zatím je na tom lépe náš tým, no tak jsme si vědomi toho, že my, pokud chceme se dostat na tu druhou příčku, tak musíme udělat pro to všechno možné dneska, proto tam taky i bylo několik skvělých obětavých pádů do střel, jednou jsme tam viděli, myslím, že Jaroslav Chmelař tam lehl si do té střely, jednou tam Jirka Černoch, prostě naši hráči hrají v té obraně, v té defenzivě mnohem obětavěji, než hrají Kanaďané.
12: Z toho mála kanadských střel bylo ale hned 2, možná 3 velmi nebezpečné a Dominik Pavlát po 3 zápasech, které mu nevyšly úplně ne z jeho výkonu, z těch příčin, které by on třeba zapříčinil ten gól, který dostal, tak teď konečně to vypadá, že se vybírá také trochu štěstí na turnaj.
3: Určitě. Byl to hned první střela, kdy tam se ujeli 2 Kanaďané, byla to situace 2-1, nakonec toho byl skoro samostatný nájezd střela, vlastně do toho nepříjemného prostoru pro brankáře, jak se říká, na teploměr, ten kotouč mu nevypadl, nepropadl, dobře zakročil a jak jsme mluvili o té druhé situaci, kdy Crosby našel výborně Kozince, kde on zakončoval nějaké 2-3 metry a Pavlát se přesouval tak levým betonem, měl štěstí to, že opravdu tam bylo nějakých 30-40 cm volného místa, ale Kozinc vystřelil tak, že ho trefil vlastně do toho betonu při tom zákroku. Takže má to štěstí, to je samozřejmě v pořádku, protože včera, jak jsem říkal v tom utkání z Nory, nebyl ani jeden gól za mě, nešel za ním, takže to je dobře, že dneska samozřejmě má teďka to štěstí.
2: Ten zápas s Kanadou je nejenom tedy o to druhé místo a o možnost setrvat na čtvrtfinále v místě, kde se hraje skupina a nemuset se stěhovat do Curychu, navíc získat tedy možnost hrát proti Lotyšům, což může být papírově schůdný soupeř, ale také o tom právě zvednout si to sebevědomí, tak zatím ten výkon a ten projev je tou správnou cestou na to dostat se zpátky do toho turnaje.
3: Určitě tam je zlepšení, to bruslení, ten pohyb, ta aktivita, o čem hráči nebo o čem Daniel už mluvil, že tyhle ty pokyny šly z kabiny před první třetinou. Myslím si, že to je u všech těch hráčů to zvedlo. Ta bojovnost tam je, dá se říct, také mnohem větší. Jak říkám, Kanada nehraje tolik organizovaně do té obrany, tím pádem se to nabízí tomu, že máme, jak se říká, lehčí přechody přes střední pásmo. Doufám, že v tom budeme takhle pokračovat, že to utkání nějakým způsobem zvládneme a získáme ty 3 body.
12: Přijde mi, že český tým se to snaží právě v tom středním pásmu moc nekomplikovat. Maximálně na 1-2 doteky, případně dlouhou přihrávkou se přes něj dostat?
3: Bylo tam pár zakázaných uvolnění, které nám nevyšly, ty přechody, ale jinak je to všechno v jízdě, je to v bruslení. Vlastně tam Ondra Beránek párkrát ukázal to, že si ten kotouč vlastně hodí za obránce a ještě ho stačí přebruslit. To znamená, že ta aktivita tam je právě, ne, že ten kotouč ztratit, ale jenom si ho tak jako posunout a okamžitě za ním jako bruslit. Plus další hráči se přidávají. Je to samozřejmě spojené s tím, jak říkám, Kanada zatím se k tomu postavila v té defenzivě.
2: No a přechod z kabiny do zóny pro krátké rozhovory vyšel jednomu z českých hokejistů, který se právě blíží k Petru Kadeřábkovi.
13: Matyáš Melovský je u mikrofonu Českého rozhlasu. Matyáši, jak budete hodnotit první třetinu?
14: No, řekl bych, že dobrý, zvládáme s nima zatím bruslit, bereme 1-0, takže musíme pokračovat v tom, co děláme.
13: Vy osobně vykoledoval jste si 2 fauly, jeden na Celebrínem, kterého porážíte na buly. Jaký to pro vás je pocit právě po té první třetině?
14: Tak je to těžký, proti němu hráli i na té buly je dobré, jednou se mi to povedlo nějak ze štěstím vyhrát, což jsem rád, ale musím s ním pokračovat bruslit a ať mě neujede a nedá gol.
13: Na co dbali trenéři při té zápasové přestávce? Dlouho na vás mluvili?
14: Ukazovali tam nějaký klipy na přesilovce, jak by to kluci měli sehrát, co tam je otevřený, a potom nám ještě říkali do obrany, ať se nenecháme přeskočit, ať vždycky udržíme tu defenzivní pozici.
13: Tak ať to dodržíte, Matyáši, děkuji.
14: Jo, děkuji.
13: Říká Matyáš Milovský, druhá třetina zápasu Česko-Kanada začne za 2:21 z Friburgu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: No a ještě tedy krátce z pražského studia s Martinem Charvátem a naším expertem Martinem Procházkou. Jakou tedy očekáváte tu druhou třetinu? Zvedne se třeba výkon Kanaďanů, protože přeci jen je to jejich nátura. Nebudou chtít prohrát, ať už jde o cokoliv, nebo jim o tolik ne, tak prostě oni nechtějí prohrávat.
3: Já očekávám, že asi ten pohyb z jejich strany teďka bude lepší. Teďka Kanada samozřejmě moc dobře umí hrát, jak se říká, tu další střídačku. Když se jim bude chtít hrát jako v útočném pásmu, budou tam chtít náš tým zavřít. Proto možná i trenéři dávali pokyny hráčům, že v té defenzivní fázi, že se nemají nechat hráči nechat přeskočit a dodržovat ty pozice. Takže očekávám teďka, že Kanada si pomůže, nebo mohla by si pomoci díky tomu, že bude hrát v útočném pásmu, náš tým tam nějak pozvukat zavřít. Ale to máme, tu možnost máme i my v podstatě díky té delší střídačce, takže uvidíme.
12: Český tým bude začínat druhou třetinu přesilovou hrou. Matyáš Milovský mluvil o pár klipech, co se týče přesilovky. Kde vidíš ty zlepšení, když to krátce shrneš?
3: Byly tam momenty dobře sehrané, zlepšení určitě ta střela do toho předbrankového prostoru, možná nějaká překvapivá nahrávka, něco změnit, protože samozřejmě bylo to trochu statické, ale říkám, ta první formace to hrála celkem velmi slušně.
2: 21 hodin a 11 minut na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport míříme do Friburgu na druhou třetinu utkání mezi Českem a Kanadou za Františkem Kunou a Petrem Kadeřábkem.
1: Začne se za chvíli, Češi rozehrají druhou třetinu v přesilovce. Na trestné lavici zůstává Connor Brown za faul na Matyáše Milovského ve středním pásmu. Přestávka mezi první a druhou třetinou rozdělila českou přesilovku, Češi za půl minuty nezvládli využít početní výhodu a mají teď ještě minutu a 29 sekund k tomu, aby se dostali na dostřel Jetta Gravese a překonali ho. Zatím se to povedlo jedinému muži, Marek Alšer skóroval v první třetině z vrcholu kruhu po dobré kombinaci a ráně nad vyrážečku kanadského golmana. Hraje se také ve druhé skupině o vítězství v Curychu, kde nastoupili suveréni dosavadního programu šampionátu Švýcaři. Po první třetině vedou nad Finskem 2-0 po rychlém úvodu, kdy vedli 2-0 už ve čtvrté minutě. Teď přímý přenos druhé třetiny zápasu Česko-Kanada. Češi hrají o setrvání ve Friburgu, o druhé místo ve základní skupině. K tomu potřebují zvítězit za 3 body. Jakýkoliv jiný výsledek je odsune na třetí místo nebo zůstanou na třetím místě a dostanou pak poraženého ze souběžně hraného souboje Finsko-Švýcarsko. Začala druhá třetina, Češi vedou 1-0 a hrají přesilovku. Zaváží kotouč do útočného pásma, třeba i Sedlák, ten jde za branku, ale Červenka tu má kousek dál k puku. I tak to zvládl, Sedlák také získává kotouč, jenže Kanaďané ve dvou přečíslili situaci a vyhazují puk přes všechny čáry až za Pavlátovu branku. Ten slomil puk pro Hronka, česká pětice přesilovková zůstává, Kanaděni prostřídali přes Chmelaře, jdou Češi dopředu, Červenka musí rukavicí hrát, ale přišel o kotouč ve středním pásmu. Hronek na obrané modré, stále bere to zleva, z přesilovky mají Češi ještě 50 sekund aktuálně na hození za kanadskou branku, kde je první obránce Waterspoon, ale neudělal to ideálně, i tak může hrát Bouchard a ten už jistě vyhodí. Ano, po mantinelu za Pavláta, tahle přesilovka zatím se nedaří českému týmu, zkrácená tedy nebo rozdělená pauzou. Cibulka už je na ledě, dává na pravý mantinel Kubalík, jen bruslí zpracoval až za kanadskou branku, tam je Waterspoon a bere volný kotouč, znovu ho vyhazuje, už jen půl minuty české přesilovky, Česko dál vede nad Kanadou 1-0 ve 22. minutě zápasu, Češi hrají přesilovku, ještě 20 sekund, Cibulka dává za sebe rozjetému Tomáškovi, ten je u červené, bere to doprava, nakonec zavezl kotouč, ale puk se dostává po kanadském vyhození k červené, tam je znovu Cibulka a vyloučený Brown za malou chvíli naskočí za 10 sekund, nahození za Grave se ten slumil kotouč, nerozhomá v rohu a znovu ho posílá přes všechny čáry, tak z téhle přesilovky nebylo zhola nic, Češi nedokázali ani se udržet v útočném pásmu a Cibulka se dostává k červené, backendem nahazuje lobem za kanadskou obranu, 22. minuta stále, Češi vedou 1-0, napadá tam Beránek a je úspěšný, Beránek objíždí branku, zkoušel to backendem, puk projíždí pravému mantinelu, tam je Flek, Fleková dobrá klička, ale nakonec přišel o kotouč a Crosby může hrát ve středním pásmu, posunul na Celebrínyho, ten už je ve třetině, hledá Crosbyho backendem, puk mezi kruhy pro Tomese, ne pro Brauna, nakonec Celebríny ještě na nahození na Pavláta, ten posílá kotouč do rohu. Kanaděné spojené s pukem na modré. Rayli dává na levý mantinel, odkud vyjíždí zase teď už Crosby, ale tomu přeskočil Kotouč, Celebrini za českou brankou, backendový pas na levý mantinel. Kanaďané v tlaku, zvládají prostřídat, začala 23. minuta zápasu, Česko vede nad Kanadou 1-0.
0: Kozenc objíždí branku, vyjíždí k pravému mantinelu, vrací za ní, kde se snaží vybojovat Celebrini a je úspěšný. U mantinelu je sice tlačen na hrazení, ale Kozenc mu pomohl a posouvá na modrou čáru nahození od obránce Matějčaka, který ale nepřihrál přesně a flek může vyhodit, jenže se mu to nepodařilo. Trefil rukavici Kozence, ten míří do rohu kluziště tlačené Kempným. Alšer tam ještě přijel a zjednal pořádek, vypadl ten kotouč teď na Melovského hůl a ten počká. Společně s Kempným za brankou, až Češi budou moci vystřídat, rychlá přihrávka, kterou protečuje Roman Červenka a tak mohou dostřídat i obránci českého týmu, ale kanadská vlna útoku už se valí znovu na české obrané území. Bouchardovo nahození vyhodil rukavicí Hájek do středního pásma, ale znovu jsou tady Kanaďané. Holloway projel do útočného pásma po pravé straně, prohnal Kotouč oběma zadními rohy, White Cloud vrací za branku a přehrává znovu těžiště hry doprava, teď už se ale nepodaří Kanaděnům udržet útočné pásmo. Necelé 4 minuty odehrány ze druhé třetiny, Češi stále vedou 1-0.
1: Křižný pas do českého brankoviště proletěl k levé tyči, pokuše za brankou, O'Reilly padá, vylučovat se nebude, do souboje jde třeba i Vuženílek a teď Hájek se snaží osvobodit český tým, ale je z toho nakonec Kotouč kde? V obraném českém rohu, kam musí Sedlák a proštouchl Kotouč za branku, odkud míří od Alšera přihrávka na Ticháčka, ten backendem posouvá po mantinelu a Červenka mohl zaútočit, ale už byl dlouho na ledě a odchází střídat, stejně jako celá česká pětice. 24 minut za námi, Česko vede 1-0, Kanaďané s pukem, nahozeným pukem za Pavláta, ten nestihl Kotouč a na levém mantinelu už je Tomes, dostává se do rohu, dává zase do pravého rohu, tam je Šajflí, Šajflí míchá s pukem, dostává se za branku, Tomášek ho brání, Hronek také, sebrali mu Kotouč na chvíli, Češi ještě Galvas odstavil soupeře, Tomášek backendem posouvá k modré čáře a je z toho nakonec koulející se Kotouč po hraně až k kanadské brance, obránce Norris po pravém hrazení rychle posílá puk dopředu, už jsme v 25. minutě 1-0 pro Česko stále, Kaut má Kotouč obrané třetině a dost prostoru před sebou, už je u červené, už je v útočném pásmu, vypálil na Graves, ten má Kotouč ve své výstroji, jednoduché řešení, Kaut vypálil, alespoň tedy Češi nemuseli honit Kotouč po rozích a mají teď dispozici vazování v útočném pásmu. V polovině 25. minuty Česko vede nad Kanadou 1-0.
0: Možná škoda, ale Františku, že Kaut si nevšiml opravdu velmi dobrého najíždění Tomáše Galvase, který jel po se hřiště, měl obrovskou rychlost. Možná to chtělo ještě třeba 3 metry před brankoviště zkusit tam poslat nějaký ostřejší Kotouč, třeba na teč nebo nějakou žabičku. Ale i tak Češi se po dlouhé době teď dostávají do útočného pásma. Melovský půjde na boli, proti němu Minten, souboj po levici brankáře Gravese, ten Kotouč vypadl na kanadské hole. Matejčak už vyváží puk přes červenou čáru, Brown zastaven Cibulkou, ale Kubalíkovi se podaří puk dostat za modrou čáru. Ano, Melovský pak červené, Kubalík ještě bojuje, no, nebyl podrážen, alespoň podle rozhodnutí sudích asi už by byla třetí přeslovka proti Kanadě příliš. Teď může hrát tedy kanadská sestava od vlastní branky, rychle přehráno zleva doprava na White Clouda, ten nahazuje za českou branku, kde by měl být a také Cibulka, že jeho přihrávka za branku nebyla pro Kempného úplně ideální a tak může hrát Brown. Melovský natlačil na mantinel, Kotouč ještě nezískal, Marton tam v souboji s Cibulkou odpadl na mantinel, pískat se nebude, Kanaděné pokračují v kombinaci. Kotouč, který směřuje od Matejčaka znovu k levému mantinelu, rychlá výměna mezi Martonem a Brownem, teď White Cloud pálí a rána projela až k Mintnovi, který ten stál dobře zaparkovaný před brankou, naštěstí pro Čechy teď Kempný osvobodil vyhozením do středního pásma, ale Kanaďané jsou jako vosy, jsou rychle v útočném pásmu. Cibulka zvládá situaci, vyhodí, ale bude to na zakázané uvolnění. Ten Kotouč doputuje až za brankovou čáru, tak ne. Černoch byl velmi rychlý, Veránek také, a tak mohou hrát Češi ve středním pásmu. Alšer jen nahodil k pravému mantinelu, kde napadá White Clouda Beránek svým pohybem, ale Kanaďané už nahazují za branku. Pavlát proti Crosbymu v souboji s Ticháčkem jen vypíchl Kotouč do rohu kluziště, hraje se vlevo od české branky, tak Celebrini, tam vyplul ten Kotouč od Crosbyho, Crosby neuvěřitelně přihraje od mantinelu zády do hry mezi nohama a najednou je úplně sám před brankou
13: McLean Celebrini a teď tedy Pavlát znovu se vyznamenal a tak drží ten náskok českého týmu i díky tomu, že zatím Dominik Pavlát předvádí výtečný výkon a udržel na úzdě kanadské střelce. A tak Češi vedou ve 27. minutě stále 1-0. Je tady prostor pro úpravu ledu. První v této třetině. František už se podívá také na to, jak se vyvíjí duel o první místo ve skupině A mezi Švýcary a Finy.
1: Virtuálním dalekohledem do Curychu vidím 2-0 pro Švýcary v 25. minutě zápasu. Hraje se tam tak trochu pomaleji a tak je možné, že ještě se závěrečnou sirénou tohoto zápasu nedáme dohromady kompletní složení čtvrtfinále. Jedna dvojice už je nesná. Kanada, Spojené státy, velmi atraktivní duel. Přestávku tady využili čeští fanoušci i k hudební produkci a teď nemyslím DJe a tu hlasitou hudbu, ale dva muži v dresech české reprezentace rozesmáli mnoho českých fanoušků tím, že jeden vzal kytaru, druhý housle a hráli se tady české písničky v útrobách haly.
13: To no už... ale čeští fanoušci o přestávce hýřili optimismem.
1: No.
13: Když jsem procházel mezi diváky, tak to bylo samé, to snad ani nejsou oni. Protože tady byli i na včerejším duelu s Norskem.
1: Přesně tak. Vazování v útočném pásmu Kanady na pravé straně. 27. minuta 1-0 pro Česko. Celebrini versus Lukáš Sedlák. Úspěšnější český centr, čistě vyhrané za branku. Alšer posílá po mantinelu a Češi se osvobozují. Kotouč míří do pásma Kanady, ale je z toho zakázané uvolnění a tak se znovu hra přesune před Dominika Pavláta. V tom předchozím střídání tam Češi dali dvakrát pocítit Kanaděnům, že umí být také poměrně tvrdí. Ony to byly takové trochu náznaky crosschecků, Kanaděné tam padali u mantinelu. Rozhodčí to nechali, dovedu si představit, že někdo by za tohle vylučoval. Každopádně Češi zatím bez trestu, i to je důležité. I proto český tým vede 1-0, ale prohrává boli v obraném pásmu, jenže cross by musí až k červené. Otáčí se do jízdy vzad a přihrává prudce přes Celebriniho, ten protečoval. Pavlát jde za branku a backendem přihrává do rohu, kde Alšera může vyvést. Kotouč ze třetiny našel Sedláka, ten ještě žabičkou pro červenku, je to nahozený puku, kterého je první Bouchard a další Kanaděné ve středním pásmu už krosby u červené. Vlevo dává dlouhý křižný pas přes šířku hřiště na Celebriniho. Ten zase za branku na krosbyho, který nespracoval, puk se odrazil od mantinelu, ale Kanaděné hrají dál. Waterspoon má puk, 27. minuta končí, teď Hronek a Česko vede 1-0.
13: Hronek přihrává do středního pásma, kde stojí u mantinelu Voženílek, snaží se přihrát kotouč za branku, ale tam neprošel červenka, ještě tlačí Bouchard do rohu kluziště, ten ale zvládl situaci, našel Holloway, který projíždí po levé straně do útočného pásma, najíždí si na levý kruh, pálí a Vlád si připisuje další zákrok. Hronek vyhodí, ale jen k modré čáře, Reilly posouvá po levé mantinelu na Holloway, ten v rohu kluziště znovu zpracoval přihrávku od kanadského beka, vyjíždí k levému mantinelu, jenže na Reillyho zpětná přihrávka nebyla přesná a tak si musí zahrát až Graves, který okamžitě rozehrává na Demelau, ten vyslal O'Reillyho, O'Reilly přenechal Tavarecovi, ten pálí a kotouč projel kolem pravé tyče české branky, ještě Holloway na ose hřiště nahazuje před branku a tam se snažil dorazit ten kotouč Reilly, který si sjel od modré čáry, Bliml ale posléze vyhodil kotouč do středního pásma. Tomáček dobře napadá kanadskou rozehrávku, dal aspoň prostor pro vystřídání třech českých hráčů. Reilly nahazuje za českou branku, Pavlát nemůže zpracovat vysoký a rychle letící kotouč a tak se bojuje u levého mantinelu z pohledu českého týmu. Demelou přehrává, už vedle sebe nahození od modré, teď zpracovává O'Reilly, ale odzbrojil ho Kempný, pak do toho vlétl ještě Kaut a ten už vyveze a je v plné rychlosti ve středním pásmu, prohodil si kotouč doleva, tam jej odstavil White Cloud a Melovský dává Kubalíkovi gól! Výtečná práce Kauta, pak Melovský posunul na otu hřiště a Dominik Kubalík dává svůj čtvrtý gól na mistrovství světa a v 29. minutě vedou Češi nad Kanadou 2-0 a nutno dodat, že to byla druhá střela českého týmu na kanadskou branku ve druhé třetině za těch 9 minut.
1: Ano.
13: Kanaděné vyslali 4, všechny Pavlát pochytal, z toho tedy rezultuje dvougólový náskok české reprezentace. Takska v polovině zápasu, v 29. minutě, vedou Češi nad Kanadou po gólu Dominika Kubalíka 2-0.
1: Kautův průnik mohl na první dobrou vypadat až naivně, protože on se nahodil kotouč přes tři Kanaďany. Dva ho bránili, třetího trochu narazil na mantinel, jenže když už Kanaďané dostali kotouč od toho jednoho ke dvěma hráčům, tak tu celou situaci doplnil Melovský. Udělal jim trochu zmatek, puk vypadl na hranici levého kruhu. Melovský jen posunul na Kubalíka a ten měl i trochu štěstí. To ano, ten kotouč zapadl těsně doleva dolů do branku z pohledu střelce pod vyrážečku Gravese. Už je ale znovu vhozeno a v 29. minutě zápas pokračuje. Kanaďané byli zatím ve druhé třetině aktivnější, ale tohle je pro ně velká gólová sprcha. Chmelař posunul do středního pásma. Ticháček jednou rukou posílá na Beránka, jenže Češi musí dozadu, Alšery ale první na obraném pravém kruhu, zajíždí za branku a uklidňuje situaci, dává puk chybně a tady je velká šance pro Kanadu, jenže Šajflí nakonec nezískal ten kotouč, protože dobře napravil zaváhání Alšera Ticháček a tahle spolupráce zafungovala. 10. minuta prostřední třetiny, Česko vede nad Kanadou 2-0, ale je tu kanadská šance. Holloway se dostává do, ne, Matejčak to je, na levý kruh dává na modrou, Bouchard napřahuje, pálí těsně mimo české branky. U Pavláta je tam ještě dotěrný Villardy, upadl. Pavlát ne, teď vyrážečkou poslal kotouč po ráně od modré zase do rohu, Češi pod mírným tlakem. Alšer prohnal kotouč rohem a je z toho zakázané uvolnění, kterému rozhodně český tým odpustí za tuhle fázi zápasu. Alšer v hlubokém předklonu, Ticháček také, Češi nemohou střídat, nad Kanadou ale stále vedou 2-0, byť Kanada znovu tlačí.
0: No ale nutno dodat, že Kanaďané zvýšili pohyb a po tom druhém obdrženém gólu také velký důraz. To bylo vidět na tom, jak pracoval Villardy těsně před brankovištěm. On si dával velký pozor na to, aby nezajel do brankoviště a nebylo pískáno. Teď Černou vyhrává Buli, což je velmi důležité, ale kotouč doputuje znovu na zakázané uvolnění. Ono ale takhle dvakrát, Františku, no, aniž by si vyjel dál než 10 metrů, dvakrát vyhodíš, je to opravdu čas na to, aby se ta pětice vydýchala, protože Alšer s Ticháčkem jsou na ledě už opravdu hodně dlouho a to samé se vlastně dá říct o Beránkovi, Chmelařovi i Jiřím Černochovi. Ten si chvilku tedy odpočinul na hráčské lavici, pak byl ale vrácen na led. Teď Jiří Černoch na Buli, proti němu Celebrini. Černoch úspěšnější, Alšer může za branku posunout na Ticháčka, ten hledá Beránka, u levého mantinovala těžký kotouč na zpracování a je tady Celebrini. Jeho ránu zablokoval Alšer, vyjel proti ní a ještě bude bojovat, dává Chmelařové a teď je to s Beránkem. Ne, 2-1 to nepůjde, už jsou dlouho na ledě, ale velmi dobře to teď udělala čtvrtá útočná formace, včetně beků. A tak mohou hrát Češi s čerstvými silami. Kempný v útočném pásmu míří do levého útočného rohu. Na modré čáře je připravený Sedlák, pálí, teď červen, která lehce minula kanadskou branku, teď ale pozor na zaváhání, ale vše napravil, to malinké cibulkovo zaváhání napravil Červenka, přesto jsou tady Kanaděle, Celebrín na úsledniště, pálí vyražený kotouč, od Krosbyho možná se odrazil, který stál před brankářem Pavlátem do ochranné sítě, teď se ta hra přelévala z jedné strany na druhou, ale více jsou v útočném pásmu Kanaděle, jenže v 31. minutě prohrávají s českým týmem 0-2.
1: A možná platí to, na co odpovídal i v tvém rozhovoru Jakub Flek po tom velmi spackaném zápase s Norskem, že se možná proti Kanadě bude paradoxně hrát lépe. Bude to hokejovější, méně urputných soubojů. Kanada aktivní je, to jistě, stále počet střel na branku ve prospěch českého týmu. Celebrini několikrát pálil z mezikruží a teď bylo vlastně i obdivuhodné, jak rychle Crosby se stihl zaparkovat před branku. Potom rychle na přesunu Kanaděnu do útočného pásma a možná právě od něj ten kotouč putoval mimo dosah všech aktérů a i proto je přerušeno a teď se uklízí led. 31. minuta, Česko-Kanada 2-0, stejně jako ve druhé skupině 2-0 pro Švýcarsko v zápase s Finskem. Švýcaři nevyužili přesilovku 4-3 v závěru první třetiny, pak i 5-4 tu klasickou při vyloučení Menelanena, ale i tak dál vedou nad Finskem v souboji o první místo ve skupině v Curychu. Tady ve Friburgu budeme za malou chvíli pokračovat. I ta pauza na úklid ledové plochy se českému týmu jistě hodí, protože tam byla dvě zakázaná uvolnění, do toho kanadský tlak a střely na branku. Teď Buli po levé ruce Dominika Pavláta. Česko-Kanada 2-0. Jsme těsně za polovinou základní hrací doby.
0: Na ledové ploše bude Tomáškova formace s Blimlem a samozřejmě pro dnešní utkání také s Jakubem Flekem. Proti němu Mintnerova formace. Vazovat se bude po levici. Dominika Pavláta, který už se tedy pootočil za svým levým ramenem, vrata zavřena za úklidovou četou a můžeme pokračovat v dramatickém souboji Česko-Kanada, ve kterém Češi vedou 2-0. Tomášek se ještě nesklonil na buly, teď si ještě rovná čárový rozhodčí, teď už ale mají oba dva hokejisty hole na ledě, už bylo vhozeno, Tomášek vyhrává pro Blimla, ten vyhodí kotouč a rychlonohý flek Matvejčuka dokázal prohnat, ten ale zvládl bruslařský souboj a rychle posouvá do útočného pásma, jenže ke kotouči má blíže Hájek, zajede s ním za branku, tam udělá vognu, otočil se, posouvá na Cibulku, který podle levého mantrinu se snažil přihrát přes osu hřiště, což se nepovedlo, teď mi ten trefil hlavního rozhodčího asi bolestivě, ale on tak trošku přihrál českým hráčům a tak může Blimel už postoupit do útočného pásma s Flekem. Flek najíždí mu tam Tomášek, jenže Tomášek dostal pozdě tu přihrávku a tak musí svádět souboj za brankou. Tam kraluje zatím Dayton Matejčak, který vyveze ten kotouč, přenechává je ještě vedle sebe Mintenovi, který už je ve středovém kruhu, projíždí za útočnou modrou čáru, vypálila Pavlák. Těžký zákrok, tohle bylo přes nohy českých obránců, velmi těžká střela pro českého golmana, ale zvládl to. Kanaděné zůstávají a začínají hýřit pohybem v útočném pásmu opravdu velmi vydatně. O'Reilly zajíždí za branku, posouvá před ní po přihrávce na Holloway, který se snaží ještě teď zpracovat v rohu kluziště. Najíždí si tam Nurse, ale nedostal přihrávku, tak Holloway musel vyjet do rohu kluziště, z rohu kluziště k levému mantinelu. Teď se vyměnili s Tavaresem, který vede kotouč backhandem, jenže neuspěla. Melovský může s Kubalíkem stříc útočnému pásmu, ještě se tam snaží zabojovat kaut v rohu kluziště a alespoň ušetřit nějaké síly pro zbytek českého týmu. 32. minuta končí, Češi vedou nad Kanadou 2-0.
1: Puk ve středním pásmu nahození za českou branku projíždí až skoro k modré čáře, kde je Hronek. Rychle přihrál na Beránka, to byl dobrý pas. Nakonec Beránek napadá Kanaďany a sice upadl, ale drží kotouč nebo minimálně chvilku času v útočném pásmu. Dobrá práce české čtvrté formace, chápou to i čeští fanoušci, kteří se probudili znovu ve 33. minutě. Při českém vedení na 2-0 na modré čáře Kempný nezachytil kotouč a musí spěchat v souboji s Villardym. Je v obraném rohu, plácl puk do středního pásma, tam už může od mantinelu zamířit Černoch. Dává ještě více doleva pro červenku, ten našel Chmelaře, Chmelař vypálil rána. Přes hokejku Kanaďanů míří do ochranné sítě, je přerušeno 7,5 minuty před druhou pauzou. Česko-Kanada i dál 2-0. Teď ale Češi trochu vytáhli svou hru dopředu.
0: Vytáhli.
1: Není zásadně.
0: Já doufám, že si připíší ještě nějaký ten střelecký pokus, který bude směřovat na kanadskou branku. Zatím opravdu poskromnu střel ve druhé třetině, pouze dvě, ale zase z toho 50% úspěšnost střelby, protože jedna z nich, a to ta z hole Dominika Kubalíka, zapadla do brány. Ještě se chvilku musí pozdržet v hazování, protože ve vratech za brankou Pavláta vyrostly štafle, jsou otevřeny a ty vrata štafle tedy posloužili k tomu, aby se narovnala kamera, kterou tam mají organizátoři umístěnou. Teď už vše v pořádku, patamat odešli, vrata zavřena. Hazovat se bude v útočném pásmu českého týmu, tedy na druhé straně kluziště Sedlák a proti němu se skloní Tomes. Tomes je úspěšnější, ale červenka ještě zabojila v rohu kluziště, přehrává zleva doprava. Na pravém mantinelu by měl uplatnit své kilogramy a také uplatnil Boženílek. Nahození Hronkovo zpracoval znovu Boženílek, dává za branku. Tam je červenka, vyjíždí k pravému kruhu, posouvá na Kempného, Kemný pálí a ještě možnost pro dorážku, ale Sedlák má zablokovanou úl. Ještě Boženílek zajede za branku, dává doprava na červenku. Červenka vydal se do kruhu a centroval křížnou přihrávku přes osu hřiště ke Kempnému, ale došla jen tak, že mohl znovu přehrát zleva doprava. Teď si to prohodili přes zadní rohy s Hronkem. Kempný posouvá doleva na Boženílka. Volný červenka za branku, vyjíždí přední rohem. A to vlevo z pohledu českého útočícího týmu. Boženíle nebo Tomáček už prostřídal a najíždí si k pravému mantinelu. Červenka zlomil v svém pokusu. Ještě Kempného rána. Pleskla o zadní mantinel. Dobré vteřiny teď odvedli Češi v útočném pásmu. Skóre se ale nemění. 34. minuta Česko-Kanada 2-0.
1: Po delší době puk v českém obraném pásmu, Blimel ale zvládl souboj s Šajflím, ale teď do něj musí znovu, přicházejí i další. Za českou brankou už je Ticháček a má relativně dost prostoru a svým bruslením se dostává až do středního pásma. Backendové nahození za kanadskou obranu, kam za Waterspoonem spěchá Tomášek, ale nechá ho zajet za branku 6 minut před druhou pauzou, 2-0 pro Česko, platí dál. Hraje Kanada, Bouchard na obrané modré, přihrává na pravý mantinel, tam tudy Kanaďané procházejí do pásma. Cousins dává křížem na Crosbyho, ten mezikruhy, Celebrini gól. Teď to Kanaďané vykombinovali do prázdné branky zprava doleva přes celou šíři koziště. Crosby z voleje vrátil zleva mezi kruhy, kde byl Celebrini a Pavlát neměl šanci se vrátit. To byl v podstatě gól do prázdné branky. Pavlát se přesouval skrz celou šíři obraného nebo svého brankoviště, ale zejména Crosby, co předvedl, jak rychle, hned, prudce, přesně
0: ale dokázal přihrát. Ale Františku, to bylo mantinel, mantinel, osa.
1: Ano.
0: Za dvě
1: a
0: vteřiny.
1: A ještě rychleji, než to řekl.
0: Ano. A McLean Celebrini vlastně už střílel opravdu do odkryté branky. To, co udělá Crosby, když se dívá celou dobu na branku a vlastně ani nepohne rameny, ale jenom hokejkou to pošle pod sebe na osu hřiště a ví, že tam ten Celebrini nebude. To je prostě nádhera. Takže smekáme přes kombinací kanadských hvězd. Úplně se nám nelíbí ten stav, ale stále je příznivý. Češi vedou stále v 35. minutě nad Kanadou, už jen o gol, ale stále vedou 2-1. A navíc teď bojuje ještě u mantinelu Kaut, který se snažil zadovku přihrát na Milovského, tentokrát to ale Kanaďané přečetli, ne tak jako u toho druhého gólu. A Crosby už nahazuje zleva do pravého útočného rohu, kam si najíždí Cousins, který přehrává přes zadní nohy právě na Crosbyho, ale ten pustil a nechtěně Kotouš na Kauta, k tomu se trošku zadrhl pod bruslemi, přesto ho tlačí před sebou jak hrablem a snaží se vybojovat pro Černocha, který naskočil. Beránek se musí malinko vracet, jeho hodně riskantní přihrávka přes osu hřiště prošla až k Hájkovi a Češi mohou hrát, ne, bude se vylučovat, tam došlo k sekání podle mě od Hájka a tak už je brankář Graves na hráčské lavici a v šesti bruslících hráčích teď Kanaďané budou zpoza vlastní branky dobývat české obrané pásmo a následně, pokud nevyužijí už tuhletu poskytnutou výhodu, si zahrají přesilovou hru. Tavares mezi obranými kruhy, je to hodně rozvážné, Františku, že? Ale stále platí Česko-Kanada 2-1.
1: Kanaďané chtějí využít i tu poskytnutou výhodu a mají puk na modré vpravo, kde je obránce Wotherspoon, nahrávka na modrou, rána Pavlát vykopl u Kotouče, White Cloud to je, Riley O'Reilly dává na modrou, tam je Nurse, Kanaďané vyhlížejí přesilovku, rána před branku, teč, Beránek má puk přerušeno. Je před námi přesilovka Kanady ve 36. minutě zápasu. Češi vedou nad Kanadou 2-1, ale na tomhle turnaji už proti silnému týmu zvládli dlouho bránit jednogólové vedení. Bylo to proti Švédům. Nakonec z toho bylo české vítězství, ale to bylo ještě v podstatě na začátku turnaje. Každý zápas je jiný, to je jasné. A teď těžké chvíle pro český národní tým, protože Celebrini dal před malou chvílí na 1-2 z pohledu Kanady. Navíc je tu český faul, přesilovka kanadských hráčů 4,5 minuty před druhou přestávkou. 2-1 tedy pro Česko a ve druhé skupině se týmy opičí, protože tam Švýcaři vedli nad Finskem 2-0, ale už je to 2-1. Před malou chvílí, poté co Finové ve druhé třetině přečkali dvě oslabení, se trefil Alexander Barkov a skóre průběžné ve druhé skupině je tedy takové, že Švýcarsko vede nad Finskem 2-1.
0: No, Františku, ty jsi zmínil ten zápas ze Švédy, ale tam tedy rozhodně Češi inkasovali poslabení. A to hned třikrát. Takže to bych úplně nepřipomínal. Teď bylo vidět, že fandí českému týmu třeba také Marek Ztracený, tedy český zpěvák, seděl tam vedle svého velkého kamaráda a někdejšího českého reprezentanta třeba z mistrovství světa v roce 2015 v Praze Radka Smoleňáka. Budou fandit a držet pěsti teď čtveřici českého týmu, která bude bránit kanadské obrovské síle v přesilové hře, protože na ledě je Celebrini, Cousins, O'Reilly, Scheifele a za nimi Bouchard. Sedlák na buli a úspěšný není. Nakonec O'Reilly v souboji v rohu kluziště ještě svádí boj o kotouč s Filipem Hronkem, Sedlák pomáhá také Tomášek, ještě Kempný se zapojuje, ale Kanaďané přehráli tu situaci zleva doprava na Crosbyho. Crosby posouvá na Celebriniho, to vše u pravého kruhu. Crosby na pravém kruhu dává Bouchardovi, jeho rána plesklou zadní mantinel, Scheifele zachycuje, kotouč posouvá na Crosbyho. Crosbyho přijíná přihrávka na Celebriniho, ten na ose hřiště se snažil hned zakončit. Teď by mohl Tomášek vyhodit a Sedlákovi se to nepovedlo nakonec, ale O'Reilly napravil to, co Lukáš Sedlák pokazil. A tak první minuta kanadské přesilovky zatím neúspěšná, Češi drží své vedení 2-1.
1: Sedlák zachytil puk, ale měl ho na backendové straně a zády ke hře. Crosby na pravém kruhu, Crosby vyjíždí středem brance, vypálil, trefil do ramena golmana Pavláta a Kanaďané bojují o kotouč proti Kempnému úspěšně. Bouchard uprostřed modré dává doprava na Celebrního, ten jde středem brance, našel Crosbyho u pravé tyče, Crosby zajíždí do rohu, teď už před branku křižný pas, rána, zpracovaný puk, Crosby může drážet, ale ještě posunul Celebrínimu na modré Bouchard, Celebríny vpravo pálí, Pavlát chytá i dorážku Crosbyho a toho tam teď musí spacifikovat Sedlák i Kempný, ale Crosby je někdy tedy férový chlapík a nechá se za této fáze turnaje a zápasu, kdy Kanaďané sice prohrávají, ale jen 1-2 a hrají navíc v přesilovce. Přerušeno 3 minuty a 13 sekund před koncem druhé třetiny. Česko teď zvládlo i díky Pavlátovi zákrokům a že jich bylo, to se muselo přesouvat častokrát zleva doprava, tak je to dál 2-1 pro Česko a z trestu Martina Kauta zasekání zbývá ještě 44 sekund.
0: Češi mohli obměnit, bránící čtveřici přichází karlovarská dvojčata Černoch, Beránek, za nimi mladíci v obraně, tedy Cibulka a Alšer. Šajflí půjde na buly, proti němu se skloní Jiří Černoch, Kanaďané de facto neobměnili tu pětici, jen Brown přišel na ledovou plochu. Bouchard je na modré čáře po vyhraném buli od Celebrínyho, ten je nalevo, posouvá na Boucharda, Bouchard napřevuje, ale posunul na Crosbyho a Crosbyho rána pleskla o zadní mantinel, dobrý blok předvedl Cibulka, ještě kombinace Boucharda na modré čáře, ten si vybere, koho nakonec nahazuje před branku, snažil se, aby Vilardy tečoval kotouč, který ale prolétl na zadní mantinel a už se vrací Celebrínymu, Celebríny pálí a výtečný Pavlát. Tohle byl výtečný zákrok levým betonem. Crosby u modré čáry na ose hřiště. Nakonec jel dolů, trefil Šajflího a Černoch vyhodí. Tohle bylo dobré a navíc Beránek má rychlost a bude napadat Graves s jeho rozehrávkou. Graves posouvá do středního pásma a teď může Ticháček znovu osvobodit český divák. Fleck má rychlost, ten přebruslý Lidlio bude v rohu kluziště. Nakonec Lidli první, ale teď šetří Češi vteřinky a už hrají v plném počtu. Kanaděné nevyužili přesilovku a teď může zaútočit Fleck. Dává vedle sebe Blimlovi, Bliml pálí, Grace vyrazil, ale Češi nepřijde s dorážkou. Ještě je tam možnost, Crosby zaváhal a Blimlova žabička backendem jen tak plácl do kotouče, ale Graves ke svému štěstí ji našel ve své lapačce. No ještě se tam do sebe pustili teď David Tomášek a Crosby.
1: Ano, beru zpět svá slova o férovém chlapíkovi. Už to vypadalo, že jen tak kolem sebe projedou, ale Crosby nakonec napálil Tomáškovi crossček někam do předloktí.
0: No a pak ale do obličeje.
1: Pošťouchali, ale nic z toho, co se týče počtu hráčů na ledě. Češi tak dál vedou 2-1 a my budeme doufat, že se nebude dál opakovat scénář z druhé skupiny. Tam totiž už Finové vyrovnali ze Švýcarskem zápas na 2-2. Druhou branku dal opět Alexander Barkov. Tady 2-1 pro Česko, dvě minuty před druhou pauzou. Melovský na buli v útočném pásmu vpravo, vyhrává na pravý mantinel. Kotouč se dostává do středního pásma, tam je Hronek u červené na pravé straně, přehrává doleva na Galvase, ten před sebe protečovaný puk míří za kanadskou branku na pravé hrazení. Kde je první Kubalík, má to na beket, šťouchl puk za branku pro Melovského, ten našel Kubalíka, Kubalík se otáčí, pálí nad branku, dobrá šance, skvěle Melovský, výborně Kubalík mezi kruhy, Češi dál v útočném pásmu, posledních 100 sekund druhé třetiny, Galvas za brankou, tam dává Melovskému, kterému ale trochu utekl kotouč, ale Galvas si bere ten volný a je v pravém rohu, obtočil se šikovně proti White Cloudovi, už ho ale White Cloud natlačil na mantinel. Melovský se snaží napadat, Češi průběžně vystřídalí, teď částečně alespoň, ale nakonec volný kotouč pro Kanaďana Mintna, který už je v útočném pásmu na levo. Je z toho nakonec 2-1 a nakonec přihrávka na Brauna, tomu kotouč utekl až do rohu a Češi mohou hrát. Hronek má puk, dává ho do středního pásma pro Voženílka. Minuta 10 do konce druhé třetiny, Česko vede 2-1 nad Kanadou.
0: Voženílek v útočném pásmu chtěl přihrát Červenkovi doprava, ale Demelou mu vložil do přihrávky hůl, kotouč skončil na české lavici 1 a už se to mezi sebou trošičku více pošťuchuje. Hráči, když odcházejí na střídačky, tak asi prohodí pár slov. Velice aktivně v tomto případě Norse, kterého jsme viděli už v první třetině, jak atakoval Jiřího Černocha, nebo to bylo Lukáše Sedláka, ale bylo to hodně ostré. No, teď ale přečkali Češi opravdu fantastickou šanci, protože Braun byl úplně sám před brankářem Pavlátem, ale utekl mu Kotouč z hole. Už bylo vhozeno. Reilly vyváží Kotouč po vyhraném vazování Kanaďanů, rychle přehrává na O'Reillyho, tomu se postavil do cesty, ale Kempný, jenže Kanaďané se znovu vrací do útočného pásma. Holloway dává Kolmici, za kterou spěchá Villardy. Kempný s ním sváděl souboj, jenže následně Sedlákova přihrávka po vyhraném souboji od Kempného nebyla přesná. Češi tak musí v obraném pásmu stále bojovat. Červenka nezvládl souboj u Mantinelu a taky tady možnost přihrávka na Reillyho ta neprošla. Červenka se dobře vrátil a teď 3-2. Ve středním pásmu už je to doplněno na 3-3, ale Červenka ještě vypálil. Tomášek neví teď, kde má Kotouč. A nakonec ne, byl to Boženílek. Nakonec Kanaděné vyvezli puk a Villardy už s ním spěchá do útočného pásma. Posledních 20 sekund a druhé třetiny Češi vedou nad Kanadou 2-1.
1: Cibulka má Kotouč v obraném pásmu, posunul před sebe, Chmelař už je na červené, bere to prostředkem, dostává se mezi Kanaďany a protlačil Kotouč přes 4 hráče do pravého rohu. Posledních 8 sekund Kanaděné s pukem. Tavares ho posílá do středního pásma 5 sekund. Kozenc za modrou může vypálit 2 sekundy rána mimo. Končí druhá třetina, v ní Češi

0: Souvku. Přišlo mi, že Kanaďané přidali v pohybu bruslení, dostávali se mnohem více do našeho útočného pásma, vytvářeli se tam několik dobrých střeleckých pozic, myslím, že dvakrát tam minimálně proti Celebriním zasáhl Dominik Pavlát výborným zákrokem. Ale přišel moment, kdy vlastně dali jsme tu druhou branku, kdy Martin Kaut, který si vybrusil spoza naší branky, přijel z červenou čáru, nahodil si kotouč do levého rohu, pak tam šel do souboje, kde skvěle ten kotouč vybojoval právě pro Melovského, ten ho jen lehce posunul na Dominika Kubalíka a ten prostřel brankáře Gravese mezi betony. To byla samozřejmě krásná nebo skvělá situace sehraná. No, Kanaďané potom přidali opravdu na pohybu, na těch možností střelcích tam měli několik a Dominik Pavlát skvěle stále drží náš tým, co se týká zákroků. Měl tam samozřejmě v těch momentech i obrovské štěstí, protože opravdu kolikrát neviděl, skvěle tam Kanaďané clonili. Ale přišla situace, kdy přišla nádherná kombinace, o které už kluci mluvili, mezi Kozincem, Krosbym a následná nahrávka na Cebernýho na střed hřiště vlastně v útočném pásmu a střela do odkryté branky na 2-1 branku dali Kanaďané. Potom hráli přes Solchu Kanada, kde opět zase Dominik Pavlát několik vynikajících zákroků musel vytáhnout proti Kanaďanům, takže drží náš tým zatím ve vedení 2-1 po druhé třetině.
1: Na Radiožurnálu Sport budeme debatovat dál. Posluchačům Radiožurnálu teď nabídneme zprávy.
2: Radiožurnál je 21 hodina a 47 minut. A vysíláme zprávy. Dominik Ferry odsouzený za znásilnění opustil brány věznice v Teplicích. Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru. Čeští hokejisté vedou na mistrovství světa nad Kanadou po druhé třetině 2-1. Zítra bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přeháňky, teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Bývalý poslanec Dominik Ferry je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl teplický okresní soud. Ferry dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Ferry se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
4: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
5: Prohlásil Dominik Ferry. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
6: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
5: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
7: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
5: Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
2: Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Kriminalisté a veterináři našli v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů v nevyhovujících podmínkách. Zvířata byla podle policie v nevětraných a silně špinavých prostorách. Tam se i množila a příbuzensky křížila. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání všech psů, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
8: Kriminalisté ve věci vedou trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za což v případě odsouzení hrozí až 8 let odnětí svobody.
1: Sport. Čeští hokejisté vedou na mistrovství světa ve Friburgu nad Kanadou po 2/3 2-1. Za národní tým se trefili Alšer a Kubalík. I zbytek utkání odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Fotbalisté Baníku Ostrava porazili na úvod baráže o šanci ligu Táborsko 3-0. Trenér domácích Josef Dvorník ale nebyl spokojený s tím, co jeho svěřenci předvedli v prvním poločase.
9: Ten výkon v prvním poločase mýma očima dobrý nebyl. Myslím si, že jsme hráli strašně pomalu a řekl bych někdy alibisticky dozadu, do šířky.
1: Odveta je na programu v sobotu v Táborsku. Zítra rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko. A z pěti českých tenistů v dnešním programu Roland Garros postoupili do druhého kola dva. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5 hodinách Francouze Muteta v pátém setu.

0: Kateřina Siňáková zvítězila po dvou sadách nad Švýcarkou Valtertovou. V Paříži skončily Linda Nosková, Linda Fruvirtová a Nikola Bartuňková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 u Hulína a taky na D2 za Podivínem. Na dálnici D1 pozor na nehodu u Hulína. V nájezdu z dálnic od Frištáku a od Rokovice na exitu 265 ve směru na Brno havarovala dodávka a skončila mimo vozovku. Projíždí se jen levým pruhem, D1 je ale bez omezení. Následky nehody překážejí i na dálnici D2 z Bratislavy do Brna. Za Podivínem na 39. kilometru osobní auto srazilo srnu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na Městec Králové. V nájezdu z exitu na 50. kilometru stojí na konci připojovacího pruhu porouchané auto, už je označené šipkou. V Brně se vyhněte překážce v Ostravské ulici. Za sjezdem na Ochoz ve směru z centra k D1 leží na vozovce plachta. A na silnici 27 z Plzně do Žatce pozor při průjezdu Královicemi. V Žatecké ulici osobní auto narazilo do Ostrůvku, průjezd je proto omezený. Další zelená vlna po skončení hokejového přenosu.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude ještě většinou jasno až polojasno, od severu pak místy přechodně oblačno, teploty vysoké 31 i 33 stupňů. Tolik zprávy. A přepojujeme opět na Radiožurnál Sport.
4: Vracíme se zase do vysílání i s posluchači Radiožurnálu. Spolu s Martinem Procházkou a Martinem Charvátem pokračujeme v hodnocení zápasu nebo dosavadního průběhu zápasu českých hokejistů s Kanadou, ve kterém tedy Češi vedou 2-1 po té druhé třetině, kde se dá rozhodně asi říct, že tedy oproti té první, kdy jsme mluvili o Kanaďanech, že byli hodně vlažní, tak v té druhé třetině rozhodně tedy přidali a byli určitě aktivnější.
5: Určitě, jednoznačně, byli aktivnější. Hned jak se odehrála ta naše přeslovka, která se nám vůbec nepodařila, kde nám nedovolili ani se dostat do útočného pásma, v podstatě jsme se tam nedostali ani do žádné formace střelecké, tak hned se dali, vrhli se do toho útoku, začali tam i mnohem více aktivnější být při střelbě, protože v první třetině vystřelili, myslím, že 4x a ve druhé třetině tam byl počet střel na jejich straně 13, takže je vidět, že prostě ta aktivita tam je jednoznačně, byly i důraznější v soubojích, přišli mi, že začali hrát mnohem tvrději, ale v té situaci, kde ten Martin Kaut vybojoval ten kotouš, tam prostě byli jsme důrazní my a dobře tak, protože, jak jsme říkali, byla to důležitá druhá branka pro náš tým a uvidíme, jestli se nám to povede to utkání teďka takhle dohrát pro ty tři body důležité, aby jsme získali tu možnost hrát ve Friburgu.
6: Už si ve studiu, které vysílal pouze Radiožurnál Sport před pár minutami mezi druhou a třetí třetinou, kde jsme právě teď říkal, že ti přijde, že český tým hraje lépe i směrem do obrany. Je někdo z těch obránců, kdo se ti vyloženě líbí, že dokáže právě držet Kanaďany a zvládá ty fyzické souboje s Kanaďany tak, že jim nedovoluje se dostat před branku?
5: Přijde mi, že tam velmi dobře hraje už od začátku zápasu i v té první třetině, nejenom, že dal branku, ale Marek Alšer ukazuje ty své fyzické přednosti, takže to využívá, hraje skvěle i po rohách, tam je důrazný, několikrát vyřešil situaci i velmi chytře, že v podstatě udělal i klíčky, dobře rozehrál a je jeden z hráčů, který podává velmi kvalitní výkon v té defenzivě.
6: Když se podíváme na výkon Kanaďanů, tak ve druhé části viditelně přidali. Už to nebyla Kanada z první třetiny, ale Kanada z druhé třetiny výrazně lepší. I si to sám o první přestávce naznačoval, že když to mají blíže na střídačku z útočného pásma, takže někdy dokáží hrát lépe tu třetinu, druhou. Čeká, že teď to v té třetí části zase trochu opadne, že si to zkrátka jednu třetinu zkusili a teď se ani nebudou snažit, protože připomeňme, jim o nic nejde. Oni vědí, že ve čtvrtek nastoupí proti Spojeným státům. Tam je to dané, ať to skončí jakkoliv.
5: Jasně. Já jsem možná z jejich strany očekával i mnohem jakoby delší pobyt v tom našem útočném pásmu. A to se jim nepovedlo. To si myslím, že naši hráči to velmi dobře tam jakoby odehráli, že když to šlo, tak dostali ten kotouš do středního pásma. Tím pádem nás tam Kanaďané neuzavřeli a nedošlo tam k tomu točení, prostřídávání hráčů a k nějakému delšímu pobytu u nás ve třetině. Takže to se jim vlastně nepovedlo, ale měli tam několik dobrých, výborných, vypracovaných pozic, říkám, při kterých Dominik Pavlát skvěle zakročil. Byla tam i situace 2-1, kde to velmi dobře sehráli. Brownovi poslední chvíli kotouč odskočil od hole, protože tam to vypadalo také, že zase půl branky by bylo odkryté.
4: Dá se říct, že třeba na rozdíl od Norů se podařilo Kanaďanům Čechy zamknout na delší dobu vlastně jenom při té přesilovce.
5: No je to tak, tady opravdu si teďka Kanada tím nepomohla, takže, asi to potvrzuje i to, jak říkáš, Martine, že Kanada si je vědoma toho, že prostě se pro ní nic nemění, hrají velmi dobře nebo aktivně hráli teďka tu druhou třetinu v útočném pásmu a moc nás nepouštěli do toho našeho útočného pásma. Ale bylo tam pár dobrých momentů z naší strany, kdy jsme právě využili toho, že Kanada se tlačila do útoku, byli v útočném pásmu u nás, takže tam byly rychlé přechody a taky jsme se tam vypracovali několik dobrých střeleckých pozic.
6: Co se týče souběžně hraného utkání, tam to je po dvou třetinách mezi Švýcarskem a Finskem 2-2, když Finové ze stavu 0-2 dokázali vyrovnat po situacích viditelně vypuštěných ze švýcarské strany. Asi tě to v tomhle souboji příliš nepřekvapuje, viď? Protože připomeňme, vítěz jde na Švédsko a vlastně ten poražený by asi mohl mít snadnějšího soupeře než Švédy.
5: No, mluvili jsme o tom před zápasem, že velmi zajímavé utkání, kdo si bude chtít vybrat Švédsko, který na poslední chvíli přes Slovensko poskočilo na čtvrté místo a určitě, no, teď podezřívejte někoho, kdo to se udělá sválně, neudělá sválně. Je to těžké, ale evidentně tam prostě byly situace, které možná tak jako trošku tím zaváněli, no, že Švýcaři si možná jsou si vědomi toho, že pro ně by to mohlo být konec turné.
4: My jsme vlastně trošku v nadsázce během té druhé třetiny se o tom vyrovnání Finů bavili, že třeba byla bouřka ve švýcarské kabině, když Švýcaři vedli 2-0, že takhle by to nedávalo smysl nebo nebylo rozumné, ale to asi se stát opravdu nemůže, nebo jak k tomu vlastně hráč přistupuje, když ví, že vlastně ta výhra mu spíš uškodí, než pomůže.
5: No, tak já myslím, že ale zase na druhou stranu Švýcaři hrají doma, tak jako máte tam vyprodanou halu, tak asi předpokládám, že to jako není úplně o tom, že by to vypustili, možná třeba tam se sešla nějaká kombinace těch situací. Já se přiznám, že jsem je úplně neviděl, nestačil jsem se teďka tady na něj podívat v těch zpětných záběrech, takže nevím, jak to bylo.
4: No a my jdeme zase do haly ve Friburgu na rozhovor před třetí třetinou za Petrem Kadeřábkem.
7: U mikrofonu stojí Martin Kaut, který vytvořil tu šanci, ze které dali Češi druhý gól. Martine, jak hodnotíte nejen z pohledu týmu, ale z vašeho tu druhou část?
8: Hrajeme jako tým, dřeme jeden za druhýho a proto ten výsledek je, jaký je. Hrajeme jednoduše, nepřidržujeme puky a hrajeme obětavě, takže pokračovat, mít dobře nastavený hlavy a dotáhnout ten zápas do vítězního konce.
7: To, co jste mi teď řekl, na to apelovali trenéři teď o přestávce?
8: Určitě, ale celý zápas. Víme, že ty předchozí zápasy nebyly ono a není na co se šetřit, čekat. Za dva dny nás čeká čtvrtfinále. Chceme se co nejvíc připravit a tady tím hokejem to je náš styl teďka.
7: Martine, ze čtvrtého patra to vypadá, že tenhle ten zápas vás osobně nesmírně baví. Mýlím se?
8: Nemýlíte, mám tady ty zápasy rád, je to vyhrocený. Mrzí mě můj faul, to bylo zbytečný, ale kluci to obránili, tak si jim to budu snažit vrátit teďka tuhle třetinu.
7: Já vám přeji, ať to vrátíte třeba gólem.
8: Dobře, děkuju moc.
7: Říká Martin Kaut před startem třetí třetiny, která začne za 2 minuty a 45 sekund. Češi vedou nad Kanadou 2-1 z Friburgu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Z toho, co jsme slyšeli od Martina Kauta, tak určitě vyplývá to, že evidentně čeští hráči změnili přístup k tomu utkání oproti třeba těm minulým, která nevypadala vůbec dobře.
5: Já myslím, že oni včera po tom utkání z Nory si jednoznačně k tomu také řekli sami hráči v kabině, že to nebylo ono, že tam ten přístup nebyl takový, že tam byla spousta nedohraných nebo špatně odehraných situací, byl tam nedůraz, Norové prostě přidali do toho bruslení a určitě ti hráči sami, aniž by trenéři včera k tomu utkání říkali, tak si tomu něco řekli. Možná, že to je odraz toho dnešního utkání, že ten pohyb tam je z jejich strany lepší. Martin Kaut zmiňoval, že je tam ten týmový výkon, který tam opravdu od začátku se dá říct, že je mnohem lepší, než byl v tom prvním včera, kde tam byla spousta takových individuálních jako nedůrazů, takže myslím si, že dneska se to zlepšilo.
6: Je dobře vědět, že i on si uvědomuje, že faul, kterým vlastně způsobil jedinou kanadskou přesilovku v tomto zápase, rozhodně nebyl žádným nutným zákrokem ve středním pásmu.
5: Určitě, už jsem to popisoval, bylo to naprosto zbytečný, přesně jak říkáš, uvědomuje si to, hned věděl, že to byla chyba, samozřejmě bylo to za stavu 2-1, kdy Kanada mohla jít do toho dorovnání, takže by to bylo pro něj ještě mnohem těžší. Každopádně tohleto si myslím, že nemusí ani trenéři nějakým způsobem komentovat, že hráč moc dobře ví, že tohle to dělat neměl.
4: Když hráš takhle a sám to víš, že zbytečně fauluje, tak asi hodně potom trpí na té trestné hlavici, co?
5: No, je to pro toho hráče nepříjemný. Samozřejmě, jestli toho hned vědom, že to byl nesmysl udělat takovouhle chybu, něco jiného by bylo, kdyby Kanaďan najížel sám nebo někde ze strany na branku a bylo to v nebezpečné situaci, tak tam samozřejmě může zakročit nějakým způsobem takovýmhle faulem, ale tady v té fázi to bylo absolutně zbytečný.
4: Tak věřme, že ve třetí třetině žádný takovýto zákrok z české strany neuvidíme a že Češi dotáhnou ten solidně rozehraný zápas proti Kanadě k vítěznému konci a zajistí si druhé místo ve skupině a setrvání ve Friburgu pro čtvrtfinále. Jak to dopadne, se dozvíte za několik desítek minut a hlavně tedy z komentáře Františka Kuny a Petra Kadeřábka.
9: Petr Kadeřábek se právě vrací z tého místa pro rozhovory sem do čtvrtého patra na komentátorskou pozici Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Nemohli jsme vysílat z přestávky mezi fanoušky a bylo by to poměrně zajímavé, protože jsem vyslechl minimálně jeden postřeh k dnešnímu zápasu vzhledem ke včerejšímu zápasu, kde Češi prohráli 1-4 s Norskem. Tak jeden chlapík v českém dresu říkal, já jsem myslel, že dostanou takovou čočku, takovou nálož od Kanady. Pak už jsem zavřel dveře a šel jsem dál, takže nevím, co následovalo. Ale asi není jediný a čeští fanoušci tady na stadionu ve Friburgu jednoznačně převažují a zatím jsou spokojenější, protože Češi vedou 2-1 nad Kanadou, začala právě teď třetí třetina. Filip Hronek na obrané modré vpravo posouvá po mantinelu, Kotouč ale nedoputoval daleko a Krosbyho může poslat před sebe pro Kozence, ten už je v pásmu nalevo, dává do levého rohu pro Krosbyho, toho natlačil na mantinel Hronek, ale upadl na kolena, zase se zvedá přihrávka na Celebriniho, ten pálí z úhlu, trefuje boční síť, Krosby dává na modrou, Kotouč pro Wotherspoona, ten naznačil střelu, vypálil, trefil ale Celebriniho spoluhráče tedy, Kanaďané dál drží pásmo po 30 sekundách. Třetí třetiny Sedlák bojuje za brankou proti Kozencovi a nakonec je úspěšný a u modré čáry vlevo je Červenka, který jen žabičkou osvobodí český tým a to natolik chytře, že z toho není zakázané uvolnění. Byl to milimetrový pas nebo vyhození, které vlastně se dotklo brankové čáry ve chvíli stejně jako kanadská hůl. Teď Cibulka musí do obrané třetiny do rohu, napadá ho Holloway a Cibulka prohnal puk k Flekovi do opačného rohu a tam odsud Češi musí dostat puk z pásma, aby měli klid. Teď ale Holloway vypálil nakonec volný puk, pravým betonem vykopl Palát, Pavlát. Kotouč, relativně jednoduchý zákrok a Češi už jsou ve středním pásmu. Na červené Blimel dává lob ke Gravesovi, ten Kotouč skáče nebezpečně a teď se převalil přes lapačku, ale gól z toho není. Blimel z ničeho vymyslel šanci, byl to lob, Kotouč zmizel teď na tribuně, přerušeno jen ve 42. minutě zápasu Česko-Kanada 2-1. Blimel přejel modrou čáru a opravdu loboval ten puk do brankoviště, ale to je pro golmany velice těžké, potvrdil to i Petr Kváča, který dnes splní roli golmanské dvojky, ale v zápase proti Slovensku byl naším spolukomentátorem tady, tak říkal, že ten Kotouč, když se odrazí ještě o hranu a těsně před brankovištěm, tak je to těžké. To samé zažil Graves a oddechl si. 2-1 pro Česko stále vhozeno. Kanaďané s pukem v obraném pásmu, Nerzo posílá přes všechny čáry. Pavlát rozehrává k modré čáře. Tam je jednoduché protečování od Kauta a Kubalík. Napadá kanadskou rozehrávku a Kaut teď nezachytil Kotouč. U červené je ale Ticháček s pukem a přes pravou stranu a Alšera mohou Češi dopředu. Nahození za kanadskou branku, tam musí do pravého obraného rohu obránce White Cloud, ale Kubalík ho obral o Kotouč a za brankou nedosáhl. Nakonec Melovský na vyhození Kanaděnů směrem k modré čáře, ale Alšer udržel na chvíli modrou, už to neplatí a přečíslení Kanady a Holloway je za obranou a Melovský se stihl vrátit a Hollowayovi zamezil v tom, aby byl nebezpečnější. Holloway pálil backendem za branku. Češi jdou dopředu, Beránek zprava, ale je tam sám do tří, povalil soupeře, ale puk nemá a tak teď může napadat rozehrávku rukavicí. Matejčak zpracoval je u červené, bere to středem, pálí rána stlumená přes české hole, Alšer musí za branku a Tavaré se teď napadá také Hronek, přihrávka mezi kruhy na Villardyho. Villardy v úhlu dává před branku, puk projel brankovištěm. Hraje se 43. minuta zápasu a Češi stále drží vedení nad Kanadou 2-1.
7: V rohu kluziště Villardy tísněn Hronkem, za branku směřuje O'Reilly, ale Černoch odjíždí a vybojuje Kotouč. Ano, pro Alšera. Alšer může vyhodit, zatím se mu to nepodařilo. Beránek tlačí hůl soupeře na zem, ale nepodařil se mu dostat Kotouč mezi modré čáry. O'Reilly je u pravého mantinelu, vyjíždí k modré čáře, křížná přihrávka na Bouchardovi, ten pálí do klubka těl, ale trefil prvního hráče, což byl Chmelař, velmi dobře ho překřížil, teď nahození od Matejčaka za českou branku, v rohu kluziště propustil ten Kotouč Kempný a vyjel až do středního pásma na červenou čáru, kde jej zaschytil Marton. Nahazuje sám pro sebe za branku, ale tam byl rychlej Kempný a tak raději Marton odjel. Teď vyhození, které by nemělo být zakázaným uvolněním, je, ale teď to úplně nechápu, Františku, protože Bouchard mohl hrát buď hokejkou, tělem, čímkoliv, ten kotouč projel kolem něj, přesto se píská zakázané uvolnění. Naštěstí pro Čechy nejsou tak dlouho hráči první útočné řady na ledě. Za námi jsou 3 minuty a 10 sekund třetí třetiny. Ty první dvě, po kterých Češi vedli 2-1, se velmi líbily také prezidentovi Českého svazu ledního hokeje Aloise Hramčíka, kterého jsem potkal o přestávce a říkal, dnes se na to hezky kouká, ne tak jako včera.
9: Pochopitelná slova. Teď Buly v obraném pásmu českého týmu. Po pravé ruce Pavláta Buly vyhrané českým týmem a Kempný na obraném kruhu dává do středního pásma křížem, ale Sedlák neměl hokejku v obou rukou ještě po Buly. Konec je z toho puk, který míří do obraného pásma českého týmu na levou stranu. Kempný dává riskantní pas, ale vyšel na Hronka, ten je zase vpravo v obrané třetině. Křižná nabídka za kanadskou obranu, ale tohle je zakázané uvolnění. Tentokrát byl Demelou Kotouči blíž a hra se vrátí před českého golmana. 3,5 minuty odehrány ze třetí třetiny. Češi vedou nad Kanadou stále 2-1 a ve druhé skupině se bojuje o vítězství v Curychu. Tam je to ale stále 2-2 a teprve začíná třetí třetina. Ta už se tady hraje, jsme dohromady ve 44. minutě zápasu a Česko vede nad Kanadou 2-1.
7: Celebrini na Buly, proti němu David Tomášek, po pravici brankáře Dominika Pavláta, který už čelil 18 kanadským pokusům během tohoto duelu, což není zas až tolik na Kanadu, ale opravdu z těch 18 střel, kdybychom odčetli, tak 3, které nebyly nebezpečné. Tomášek znovu na Buly proti Celebrinimu, vyhrává pro Blimla, ten ale nevyvezl puk do středního pásma a Tomášek tak musí znovu do kluziště. Dává k pravému mantinu na Fleka, ten rychle se snažil najít Blimla, jenže netrefil jeho hůl. Bouchard tak může nahodit za českou branku, první u kotouče by měl být Hronek a také je, jenže Crosby odebral ten kotouč velmi rychle. Celebrini centruje před branku, tam byl Crosby, Hronek vyváží z nebezpečného prostoru, kotouč vyhodí přes Boucharda do útočného pásma, tam je dočerný Flek, který byl u Boucharda rychle, jenže zkušený Beck to zvládl a tak jsou znovu Kanaděné v útočném pásmu. Hájek v rohu kluziště před Celebrinim, teď se snaží ještě obrat Crosbyho, ale Crosby byl úspěšný v tom souboji, posouvá na Boucharda jeho nahození, tam byl před brankou Kozenc, který tam ještě uštědřil Krošček Hájkovi, ale mohou hrát Češi. Cibulka použije šestého spoluhráče, tedy mantinel, jenže ten se úplně nezapojil do hry a kotouč získal kanadský hráč Nurse, který s ním zajede na vlastní obranou třetinu, kombinuje se Šajflím. Polovina páté minuty třetí třetiny, Češi stále vedou 2-1 a je tady klid před bouří.
9: Holloway dává před branku a skvěle se tam Pavlát přesunul, další přečíslení a výborný zákrok českého golmana. Byla to žabička, která těsně dopadla na hůl zakončujícího hráče. Pavlát teď odjíždí do rohu, uhazuje si kotoučem ve své lapačce, protože se to trochu pošťouchalo za jeho brankou, ale vylučovat by se asi nemělo, ale Kanaděné jsou opravdu velice nebezpeční a tohle byla další šance, ze které Pavlát vlastně takovou šanci neudělal, protože on byl velmi rychle u levé tyče a pro zakončujícího Šajflího, no možná tam trochu místa bylo, ale šance to byla veliká.
7: Ono to vypadalo chvilku, jako kdyby Pavlát chytil i hokejku Šajflího s tím pukem. Ne, opravdu velmi rychlý zákrok a potom už Ondřej Beránek uplatnil své zkušenosti a pak se tam i pustil do křížku se Šajflím. Ten oba dva jsou teď na ledové ploše, vazovat se bude po levici brankáře Pavláta, Černoch prohrává Buly, kotou směřuje na modrou čáru, kde hraje Utrspun, který nahazuje znovu na českou branku a Pavlát v rychlém sledu si připisuje další úspěšný zákrok. No, myslím si, že se Dominik Pavlát teď, jestli mu někdo něco vyčítal z těch předchozích třech zápasů, tak teď se ale setsakra dobře vykupuje.
9: Kanaděné už hrají někdy i dost jednoduše, všechno na branku a bude to dlouhých 15 minut pro český tým. Samozřejmě nikdy není psáno, že Češi nemohou dát ještě gól, ale za těch 5 minut ve třetí třetině na to příležitosti v podstatě neměli. To Kanaděné ano, ale Češi dál vedou 2-1. 45 minut za námi. Vozenov, Češi vyhrávají Buly. Alšer lobuje za kanadské beky, ale jen k červené, kde může hrát na levé straně u červené Nurse. Nahazuje, puk projíždí zase oběma rohy k Ticháčkovi, ten je tam první. Puk se k němu i odrazil a posouvá na červenku přes Sedláka a červenku. Češi jdou dopředu. Sedláku červené už v útočném pásmu dává zadovku, ale chybuje, jenže naštěstí volný puk může vzít alespoň červenka a nahodit ho pro napadajícího Boženílka. Ten stíhá kanadskou rozehrávku, ale Nurse má spoustu prostoru a podél levého mantinelu hned našel další spoluhráče, puk v českém rohu. Tam brzdí Tomes, otáčí se, dává mezi kruhy a dobře to udělal Tomášek. K Nursovi musí Ticháček, Češi s pukem, Hronek ho má na backend, Oplek si z koho posílá na Fleka, červené, ten protečoval chytře na Blimla, jenomže tam u něj byli už dva protihráči a Kanaďané mohou znovu hrát. Šajflí míchá s pukem v útočném pásmu na levé straně, dává Tomesovi, ten dává před branku, Kotouč zase projel brankovištěm. Kaut to ale nestihla a Demelou udržel pásmo, jenže puk pak zamířil do sedaček, kde jsou fanoušci a je přerušeno 46. minuta. Česko drží stále vedení nad Kanadou 2-1 a naději na to, že postoupí ze druhého místa ze skupiny, což by znamenalo nestěhovat se a ve čtvrtfinále by to znamenalo Lotyše ve čtvrtek.
7: To je ale všechno ještě hrozně daleko, 14 minut 11 sekund a Kanaďané, zdá se mi, že začíná být čím dál tím víc nervózní. Ten atak Nurse, když odjížděl na střídačku na Jakuba Fleka, tedy rozhodně volal třeba po dvouminutovém trestu. Nestalo se v hazování při stejném počtu hráčů na ledě v obraném pásmu českého týmu. Melovský proti němu O'Reilly je úspěšný, really pálí, ale hodně minul českou branku. I díky tomu, že proti němu vystoupil Michal Kempný a vložil mu hůl do střely. Přesně to, co má bek udělat. Prostě věc s hokejkou před sebou, přímo do puku jí strkat, ale neuhybat tělem. Tohle Michal Kempný udělal, Kotouč skončil v ochranné síti. Další vazování, to ano, v obraném pásmu to ano, ale gol z toho není. Stále Češi vedou, 36. minutě nad Kanadou 2-1 a tady se jí odluje.
9: 640, dovolím se tě opravit.
7: To je dobře, přidej mi 10, já budu rád.
9: Vazování na něm Melovský, proti němu O'Reilly. Melovský vyhrává, puk má Hronek a lobuje hodně vysoko a hodně dlouho letí ten puk přesně na středový puntík, odkud Kubalík odpálil Kotouč do útočného pásma, tam hrají Kanaďané, Demelou dává za branku pro O'Reillyho, ten zpracoval trochu těžký Kotouč a ve středním pásmu už Kanaďané míří dopředu po levé straně, O'Reilly zaváží puk do útočného pásma, obhazuje ho o zadní mantinel napravo, tam odsud přichází šance pro Tavarese. Ale O'Reilly tam je také a nakonec i čeští beci je hodně zmatků. Teď Kotouč už je ale za českou brankou v pravém rohu a může přijít přidávka na modrou, ale O'Reilly to zkusil z obřího úhlu. Puk je u tyčky a Pavlát ho má pod lapačkou. Je přerušeno, Kanaďané byli hodně dotěrní, 47. minuta přerušeno. Prostor na úpravu ledové plochy. Ve druhé skupině Švýcaři s Finy zatím hrají stále 2-2. V 45. minutě zápasu Švýcaři vedli rychle už ve čtvrté minutě 2-0, ale Barkov v druhé části druhé třetiny dvěma góly srovnal na stávajících 2-2.
7: Úprava ledové plochy přichází podle mě velmi vhod Dominiku Pavlátovi. Když se podívám vedle sebe na teploměr v hale, tak už i atakoval 26 stupňů a to je, prosím pěkně, 10:45 večer. Opravdu tady bylo dnes přes den velké vedro, navíc dnes hráli 3 zápasy a ten led, i když se teď podívám zrovna, co schrabávají borci z hrabli, tak to jsou, to je vlastně taková tříž, není to sníh, jsou to takové lupínky, po kterých vám rozhodně tedy, když než jsou schrabány, tak ten Kotouč neuvěřitelně poskakuje. To může vyhovovat Kanaďanům, protože oni jsou zvyklí tlačit ten puk před sebou, obzvlášť třeba O'Reilly, to je de facto místo hokejky, kdyby měl hrablo, tak je to úplně nejjednodušší, protože on jede jako tank. Teď ale jsou spíše techničtí hráči na ledové ploše z kanadské strany. Přichází totiž Crosby, Celebrini a Cousins. Proti je Beránek, Sedlák a Chmelař. Zajímavě složená Bouchardova rána po vyhraném buli od
10: Celebrínyho Hájek může vyhodit, ale nepodařilo se mu to, u pravého mantinelu stále bojuje. Celebrini prohrál osobní souboj s Kmelařem, jenže Beránek nedostal puk mezi modré čáry. Kozenc tak odtlačil Hájka velmi jednoduše. Přihrávka projela až na modrou čáru. Chmelař ještě se snaží se sedlákem dostat ten kotouč pryč a Hájek musí pryč, protože nemá helmu. Teď puk se vznesl od nějakého toho lupínku na ledě do vzduchu a ještě tak, protože Bouchard by mohl pálit. Teď Celebrín nad pravým kruhem vodí. Beránka ještě předává Crosby mu. Crosby dává Celebrín, je to gól. Crosby předvedl neuvěřitelný přehled. On vedl puk kolem unavených českých hráčů. No a pak ho nacentroval Celebrinimu a ten už dává druhý gól a druhý do prázdné branky. Tohle bylo nádherně sehráno opět od Kanaďanů a nutno dodat, že na tom má velký podíl to, že v jednom souboji přišel Hájek o helmu a v tu chvíli, kdy Crosby nabíral tu rychlost a vlastně hledal si ten prostor, tak tam Hájek chyběl. On se tam pak vrátil, ale to už bylo pozdě.
9: Ono celé to střídání tak nějak nevonělo. Protože
10: no a Crosby mu sundal tu helmu a dokonce rukou na obličej, no. Jenomže se nepískalo a pískalo se až ve chvíli, kdy Celebrini dal gol.
9: Crosby z vrcholu pravého kruhu dal kotouč před branku, Celebrini ještě odcouval, udělal si prostor, hra se strhla a její pozornost na Crosbyho a je z toho zase nádherný gol Kanaďanů, který znamená 2-2 a který pro Čechy znamená skóre, po kterém by se museli stěhovat už zítra do Curychu. Ale dokonce je 12,5 minuty, Voženílek nespracoval prudkou přihrávku na modré čáře a Kanaďané vyvážejí kotouč podél pravého mantinelu. Nahození za české beky Alšer jde do souboje s Mintenem, ten posílá puk za branku pro Martouna, kde je ale pohotový Černoch a posouvá puk zase za branku pro Alšera, ten spolupracuje s Ticháčkem na pravé straně obraného pásma. Prudký pas po mantinelu protečovaný pro Blimla, ten jde do souboje jeden na jednoho, narazil tam soupeře, ale Kanaďané přehráli situaci a ve středním pásmu se nakonec neobjevili, protože Voženílek dobře zabojoval u modré, i tak ale přišel o kotouč. Nakonec nahození kam k české střídačce na Petra Kváču, na její kraj tedy a je přerušeno 12 minut a 1 sekunda. To je čas, který zbývá do konce třetí třetiny. Česko-Kanada, relativně nový stav a je nerozhodný 2-2. Druhý gól v zápase dal McLean Celebrini, druhou asistenci si připisuje Sidney Crosby.
10: Dvě největší kanadské hvězdy teď se dívají na své spoluhráče na ledové ploše, protože je tady Tomesová řada, která nastupuje proti té Tomáškově, protože kotouč opustil hrací plochu ze středního pásma, tak se hazuje ve středovém kruhu. Úspěšnější na buli je Tomes a tak může hrát Reilly, který za červenou čárou veme puk, nahodí zleva přes oba zadní rohy doprava. Galvas ale zvládl svou situaci velmi dobře a posouvá na Blimla, ten se ale nechal přebruslit Tomesem a tak mohou hrát znovu Kanaďané. Tohle ale by mělo být zakázané uvolnění, ano. Šajflí vůbec se nedotkl kotouče, který směřoval tak 3 metry za červenou čárou až za českou branku a tak se po delší době Češi mohou usadit v útočném pásmu, posílají na led čeští trenéři Milovského řadu a Matyáš Milovský dnes je na buli velmi úspěšný, tak uvidíme, jak se mu bude dařit proti Tomesovi vše po levici. Brankáře Gravese, tedy kanadského golmana, který dnes inkasoval z Alšerovi a také Kubalíkovi. Hele, Kubalík je na ledové ploše a bude sledovat, jak se bude dařit Milovskému na buli, jenže tomu se nedaří a Reilly může vyhodit, ale Češi ještě zastavují kotouč právě Kubalík. Najíždí tam v souboji dvou osmnáctek padá, ale nebude se vylučovat Tomes a je tady možnost pro rychlý protiútok Kanaďanů. Šajflí po přihrávce od Halové spěchá do rohu kluziště, tam byl ale velmi hbitě. Nejprve Galvas, pak Milovský a Hronek může do útočného pásma po pravé straně, jenže Hronek zbrzdil svůj pohyb před modrou čárou. Kaut mu tam dobře najížděl, bylo to třeba na přihrávku rovnou, bez toho, aby přebrusloval modrou čáru. To je škoda, tohle bylo po dlouhé době náznak, alespoň náznak přečíslení českého týmu. No a tak stále platí v 49. minutě nerozhodný stav 2-2.
9: Kvůli ve středním pásmu navazování půjde Jiří Černoch, proti němu Ryanu Reilly, úspěšnější znovu Černoch, tomu se dnes daří na buli a nahození od Kempného do útočné třetiny, které končí na bruslích a pak také hokejce Waterspoona, který oklamal napadajícího Beránka a O'Reilly od červené nahazuje do třetiny, to je české. Černoch ale bere volný puk, našel chybně, teď nebo dobře Tavarese, ale tak to nechtěl. Hrají Kanaďané v útočném pásmu. Nahození do českého rohu, tam musí spěchat Kempný do souboje jeden na jednoho. Tavares ale vyvezl Kotouč, až dává ho na modrou, kde má čas si Bouchard přehodit puk, ale trefil Chmelaře a Beránek z toho těží ve středním pásmu, doputoval ale jen před červenou čáru a hned O'Reilly to otáčí zpět, dává zadovku za sebe, přidávka před branku, šance na dorážku a gól Kanady. Češi i střídali teď nevhodnou chvíli a v 50. minutě se Kanada ujímá poprvé v zápase vedení, vede 3-2. O'Reilly předržel střídání, ale nevadilo mu to. Škoda byla to, že Ondřej Beránek nedokázal ten Kotouč dostat dál než mezi obranou modrou a červenou čáru. V tu chvíli už někteří Češi pochopili, že je relativně klid, odešli částečně střídat a pak se objevil prostor na levé straně útočného pásma pro Kanadu. O'Reilly vypálil, před brankou byl Tavares a z opakovaných záběrů je vidět, že se tam Tavares objevil úplně sám, on stihl ještě zpracovat ten Kotouč před Pavlátem, udělat dlouhou kličku do backendu, i když u ní upadl, stejně jako Pavlát při zákroku, tak se český golman natahoval, co mohl, přišel o hokejku, ale backendové zakončení končí v brance. Kanada vede 3-2 a otáčí zápas do konce 10,5 minuty.
7: Ticháček spěchá do obraného rohu vlevo, pomáhá mu Sedlák, jenže nepřesně přihrál a Kotouč má krosby. Ten míchá s pukem, oklamal Sedláka, vyjíždí do levého rohu, dává Kozincovi, ten pálí Kozincovu ránu, ale zastavil Sedlák. Červenka se snažil u levého mantinelu chytit Kotouč, ten ale pronikl až za kanadskou branku. Nors má trošku problémy se zpracováním před dotírajícím Boženílkem. Češi se udrží v pásmu, Alšerova rána Tečovaná, která ale skončila v rohu kluziště a je tady možnost znovu pro Celebrinio. Ten nabral rychlost, je vlevo v útočném pásmu, brzdí v rohu kluziště, centroval před branku přes osu hřiště na Krosbyho, Kotouč projel mezi nohama slavné hvězdy a teď už Bliml dává Flekovi. Flek posouvá na Tomáška, Tomášek je zády k brance, nedokázal se otočit tak, aby mohl třeba zakončovat. Teď to hráli Češi sice rychle, ale pořád to bylo jen zády k kanadské brance. Navíc teď výborná akce o Celebrinio, Celebrini zakončuje a výtečný Pavlát, kdy se natlačil Celebrini nad pravý kruh backendem, chtěl vymést horní růžek, ale netrefil přesně a Pavlát si připisuje svou vyrážečkou další zákrok. A tak Češi ztrácí, ale po této akci vlastně pouze jednu branku prohrávají s Kanadou 2-3 a to se hraje 51. minuta.
9: Kubalík v pásmo vlevo dává do levého rohu na Kauta, ten naznačil pohybem, ale přišel o Kotouč nakonec, obral ho Tomes, který vyvezl jen k červené čáře, to Kanadě už aktuálně stačí, protože vede 3-2. Kubalík bude bojovat ve spolupráci s Kautem také ještě ve středním pásmu na pravém hrazení. Kaut podržel chvíli Kotouč, pak ho poslal před sebe, ale hrají Kanaďané a Holloway už je v pásmu vlevo, před sebou má Cibulku a ten měl hodně před sebou nataženou hokejku, nebylo to na střelu přes obránce, Kempný v levém rohu je první v souboji a tlačí Kotouč před sebe. Pomáhá mu Melovský u levého mantinelu v obraném pásmu, puk za českou brankou, teď už Kanaďané ho tam přehráli, ale jen na Cibulkovu hůl, ten posílá do středního pásma, kde se Beránek snaží zachytit kanadskou rozehrávku, ale kanadští beci to zvládají dobře a teď lob k českým holím zase na Cibulku. Ten si stáhl Kotouč a zajíždí za branku, dává do levého obraného rohu na Kempného. 8 a čtvrt minuty se ještě bude hrát třetí třetina. Chmelař protečoval za kanadskou branku, za branku týmu, který nad tým českým vede 3-2.
7: A teď čekale chybuje, Chmelař ho obral, Kotouč, Chmelař dává backendem, tam je ještě Černoka, jeho dorážka končí těsně vedle, ale stále Graves nemá Kotouč až v tuto chvíli. Výborná akce, znovu Chmelaře a také Černocha, která ale ke gólu nevede, ještě roztržka před kanadskou brankou, protože Chmelař tam hodně byl důrazný a Černoch také, ale ono to prostě na tom brankovišti tak musí vypadat, ale znovu dobrý recept pro to, jak třeba před vyprodanou arénou ten zápas dotáhnout minimálně k remízovému stavu, který by ale Čechům vlastně nepomohl. Oni by potřebovali prostě vyhrát za 3 body, aby se vyhli jednomu z dvojice Švýcarsko, Finsko a hlavně se nestěhovali. Říkám záměrně jednomu z dvojice Švýcarsko nebo Finsko, protože tam je stále stav vyrovnaný 2-2.
9: A to 10 minut před koncem třetí třetiny. Po to, co Švýcaři rychle vedli, Finové ve druhé třetině vyrovnali. V našem rozhovoru našeho experta Martina Procházky zaznělo i to, že nechce asi nikdo nikomu sahat do svědomí, ale hokejisté tak nějak vyčkávají možná na soupeře a teď, když se dozví dílčí stav odsud a tuší, že na druhém místě skupiny by mohly být Norové a třetí Češi, tak to také může tím jaksi zamávat. Ale tohle nechme raději stranou, rozhoduje se na ledě a dnes zatím tak, že Češi sice vedli nad Kanadou 2-0 po gólech Alšera a Kubalíka, jenže dvakrát Celebrini pálil, pak se trefil Tavares a Kanada vede 8 minut přesně před koncem třetí třetiny nad českým týmem v zápase, který uzavírá program základních skupin 3-2.
7: Sedlák vyjde na buly, proti němu O'Reilly. Červenka připraven nad pravým kruhem, tak aby mohl, dejme tomu třeba posunout na Hronka ten střílet, který je na ose hřiště. Sedlák ale musí vyhrát buly. Nakonec mu to povedlo, vožení let posouvá na Galova se na modrou čáru, ten ale ztratil útočné pásmo a teď se musí česká první útočná formace vracet hodně rychle. Před Villardem ale velmi dobře zvládl své obranné povinnosti Filip Hronek a vysokým obloukem vyzývá ke sprintu Lukáše Sedláka. Ten je rychlý, s Votrospunem sváděl velmi slušný souboj a nakonec jej dokázal vyhrát a Češi mají kotouč v rohu kluziště. Nakonec Voženílek o něj přišel a teď už je tady Villardyho průnik do útočného pásma, toho zastavil tělem Hronek, kotouč si převzal Kalvas, který posouvá doprava v obraném pásmu na červenku, ten rychle zprava doleva na Hronka, ten ale zpracovával backendem zády k brance a teď těžká přihrávka, hodně riskantní, Bliml musí zpracovávat v obraném pásmu pravého mantinelu skákavý kotouč, Hronek vyjíždí před branku, hodně zariskoval, Crosby se Celebrínem tam dělají velký rozruch, Tomášek teď má dost prostoru, aby přihrál, jenže teď zradilo zpracování Matěje Blimla, ale výborně to udělal Tomášek při přihrávce od Crosbyho, kterou vypíchl, dává do útočného pásma, kde je Fleck. Ten zajíždí za kanadskou branku, přední centruje ještě na Blimla, ale ten může tečovat ještě ránu od Alšera, ta prolétla po teči do rohu kluziště, tam sebral kotouč Fleck, ještě jedno nahození a znovu do klubka těl, ale ten puk nepropadl za kanadského golmana. Kozenc mezi tím vyvezl puk a pojede střídat 6,5 minuty před třetí sirénou, kdy Cibulka kličkuje mezi Kanaďany. Kanaďané ale vedou 3-2.
9: Odvážný průnik Tomáše Cibulky nahození do vyrážečky golmana Gravese, puk je v kanadském rohu a Melovský obral Kanaďany o puk, Kubalík mu pomáhá, ale volný kotouč bere nakonec Cousins a ve středním pásmu nachází vlevo Rillyho, který může dát žabičku před branku, ale tam je první Kaut, který se dobře vrátil a v klidu sebral ten kotouč, posílá ho za kanadskou obranu, Kubalík napadá rozehrávku Demela, který našel v klidu ve středním pásmu Brauna, ten už jede do českého rohu, kde ho Češi ale obrali a Kempný to má poměrně daleko do souboje s Nursem, který udržel třetinu ještě Kanaďanům. Začalo posledních 6 minut třetí třetiny a Česko prohrává s Kanadou 2-3.
7: Nahození na modrou čáru od Kanaďanů, Nurs může hrát zleva, rána pleskla o zadní mantinel, bylo to spíše na teč, ale hodně vysoké. Brown vrací za branku, kde je Marton ještě před ním Minten a ten puk zůstává volný za českou brankou, kde leží Kempný na Mintenovi, ještě Marton do nich dloube společně s Ticháčkem. Teď ten puk vyplaval pod Melovského a Browna a Melovský to zvládl výborně a posouvá na Ticháčka. Ticháček přejíždí modrou obranou čáru, rychle nabízí Chmelazovi, ten je v pravosvútočném pásmu, vypálil z úlu a kotouč zachytí ještě upravého mantinelu Černoch společně s Kmelařem, tam dělají velké problémy kanadské obraně, Beránek se do toho také zapojil, vede puky naražen na mantinel, ale v rohu kluziště ještě přijde na pomoci Černoch. Černoch se snažil povětí z pozabranky zakončit ještě Galvasova přihrávka na Černocha, Černoch se vydává za branku, jenže tam Beránek přejel jeho pokus, ale znovu výtečná akce první, tedy čtvrté útočné formace českého týmu k vyrovnání ale nevedla, 4 3/4 minuty. Ještě se bude hrát třetí třetina, ještě Voženílek se dostává do akce, tam krásně centroval před branku na Sedláka, jenže Sedlák měl zablokovanou hůl, ale pokračuje tlak první útočné formace. Bouchard obral teď Voženílka a už Kanaďané míří do středního pásma, vedou nad Čechy stále 3-2.
9: Dlouhý kotouč za českou branku, to není zakázané uvolnění, v levém obraném rohu je Galvas, dává před sebe Sedlákovi, ten rychle našel Hronka, který dává v útočném pásmu Červenkovi, ten dělá kličku na střed, Červenka přidával před bránku Flekovi, ale ta přihrávka byla prudká, netrefila Flekovu hůl, to byla velká šance, ve středním pásmu hraje Kanada. Holloway nahazuje lobem do českého obraného pásma, tam je Cibulka, který backendem v klidu může přihrát za vlastní branku, odkud Češi budou rozehrávat. 4 minuty přesně zbývají do konce třetí třetiny. Česko prohrává s Kanadou 2-3 a teď se rozjíždí Alšer, který přihrával prudce kolem hrazení, a kotouč mají Kanaďané. Češi se musí sformovat ve středním pásmu a na pravé straně je to Demelou a jeho nahození. Pavlát stlumil puk za brankou a Alšer ho backendem posílá do středního pásma. Tam už mohou hrát na levé straně znovu Češi. Je to přihrávka z velkého úhlu, nakonec směrem k Blimlově, holy mezi kruhy, nakonec ještě Češi neudrželi pásmo. Velká obětavost od O'Reillyho znamená teď kotouč pro Martina Kauta, který jede z obraného pásma, dělá kličku na obrané modré, před Tavaresem nahazuje na Gravese, ten má puk v lapačce, ale rychle rozehrál a tak hraje Bouchard. 3 minuty a 10 sekund před koncem třetí třetiny, Česko dál prohrává s Kanadou 2-3.
7: Bouchardu přibrzdil v rozehrávce Martin Kaut, Celebrini se ještě zapojil do toho kombinace a Češi stále dělají problémy Kanaděnům dostat se do středního pásma. Teď už hrá Milovský, ale toho hrál Celebrini a uspěchá společně s Crosbym. Přes střední pásmo do útočného, Galvas musí hodně přidat, to je souboj generací Galvas versus Crosby. Zatím úspěšnější ten starší z dvojice, člen Triple Gold Clubu, a udržel pro Kanadu útočné pásmo v rohu kluziště. Přihrává na modrou čáru Knursovi, ale prošel ten kotouč až se štěstím. Teď ale Crosby našel Celebriniho od mantinelu. Celebrini rychle pálil nad levým kruhem a vrací se k němu puk zprava doleva. Teď Celebrini se snaží posunout na modrou čáru, ale Červenka mu sebral puk, míří do středního pásma podle levého mantinelu. Přihrávka na naskotivšího Hronka, který je na pravé straně, přenechává Boženílkovi. Boženílek ale už by potřeboval asi vystřídat. A Galvas také, a tak jen nahodí do útočného pásma. Ten kotouč ale skončil v ochranné síti a tak se bude po úpravě ledu 2 minuty 10 sekund před třetí sirenou vazovat ve středním pásmu. Františku, Kanada vede 3-2. Češi v posledních 5 minutách si vytvořili opravdu velmi velký tlak, já nemůžu říct šance. Dvě střely za celou třetí třetinu rezultují právě z těchto těch posledních 5 minut. A je škoda, že alespoň třeba ta přihrávka Červenky na najíždějícího Fleka nebo centr od Kauta na Sedláka před branku, že to neskončilo gólem a ještě jsme neviděli drama právě v boji o ten Friburg.
9: Ty přihrávky byly prudké a musely být prudké, protože šly kolem několika nohou a bruslí. A kdyby to vyšlo na hůl, tak je z toho v podstatě 100% gólovka, jenže nestalo se. Kanaďané dávají jistě pryč ta možná česká slova od některých fanoušků třeba, že jim o nic nejde a že zápas proti českému týmu mohou vypustit, že už mají jisté první místo ve skupině a že už vlastně ví, že budou hrát proti Spojeným státům, ale Kanada nevypouští a neodpouští chyby. A český tým jich několik udělal a byli natolik zásadní, že z toho Češi dostali vlastně dvakrát gól do úplně prázdné brány. Ty Kanaďané vykomponovali tu situaci a v obou případech to bylo po ose Crosby Celebrini. První nahrával, druhý střílel. 2 minuty 10, Češi potřebují dát 2 góly, aby se vyhoupli na druhé místo skupiny. V opačném případě se utkají s týmem, který prohraje zápas aktuálně hraný Švýcarsko-Finsko. Tam je to necelých 6 minut před koncem, stále nerozhodné 2-2. Guli ve středovém kruhu, na něm Lukáš Sedlák.
7: A proti O'Reilly Sedlák vyhrává pro Hronka, ten dává na Cibulku a Dominik Pavlát míří z české branky. Češi to zkusí při hře bez brankáře, zachytili v útočném pásmu Hronek. Těžká přihrávka doprava, tam musí rychle spěchat Tomášek, je tam dříve než Kanaďané. Souboj u mantinelu, za brankou je Červenka, posouvá na Voženílka, Tomáška, ten posouvá na Cibulku, Cibulka na modré čáře, schazuje do rohu kluziště na Tomáška, ten do pravého rohu na Červenku, Červenka výjíždí, přenechává kotouč Sedlákovi. Sedlák za brankou pro Tomáška, teď rána, kterou tam vyslal Tomášek po Voženílkovi při hrávce. Ještě jedno nahození, Voženílek stál před brankou, ale netrčoval, ještě jedno. Jedna kombinace, Červenka nezachytil, ještě Hronek pálí a teď Kanaděné vyhodí, tohle bude zakázané uvolnění. Ten kotouč se doplazí až přes základní nebo za brankovou čáru. Minuta 19, tolik zbývá odehrát ze třetí třetiny. Myslím si, že Tomáš Plekanec si bude chtít vzít oddechový čas společně s Radimem Rulíkem, přesně tak. Na rozhodčího už ukazuje Radim Rulík takovéto téčko. No a Tomáš Plekanec seběhl z té zadní řady úplně k mantinelu. a bude promlouvat k té šestici, která podle mě zůstane neměná, Františku, že zůstane první útočná formace doplněná obránci Cibulkou, Hronkem a Davidem Tomáškem. Takže tahle ta šestice se pokusí za minutu a 19 sekund dát dvě branky. Já předpokládám, že kdyby se Čechům podařilo vyrovnat, tak ještě jednou odvolají golmana a pokusí se dát vítězný gol.
11: Dozvíme se za chvíli. Na jednu stranu to je tak, že Češi vlastně oddechovým časem dali prostor Kanadě si odpočinout po zakázaném uvolnění, protože Kanada nesměla vystřídat své borce. Ale důležitější v téhle fázi zápasu, když prohráváte minutu a 19 sekund před koncem třetí třetiny, je nechat odpočinout ty své nejlepší borce. A k tomu jim ještě třeba něco říct, tak jako muž, který má na svém kontě přes 1000 zápasů v NHL a většinu, naprostou většinu z nich strávil v dresu Montrealu, Tomáš Plekanec. Minuta 19 před koncem třetí třetiny, Česko-Kanada 2-3, byli v útočném pásmu českého týmu, Češi v šesti bez golmana.
7: Sedlák a O'Reilly. Zůstává tahle ta dvojice na bodu pro vazování, tentokrát to není ve středovém kruhu, ale po pravici brankáře Grace. Rayleigh prohrává se Sedlákem, Tomášek je u levého mantinelu, v rohu kluziště svádí souboj Sedlák, přehrává doleva Červenka, Kotouč vyjíždí a dává krásnou přihrávku, ještě rána, Sedlák netrefil dorážku, teď Hronek pálí, Kotouč prolétl kolem kanadské branky a pleskl zadní mantinel, Kanaďané vyhodí do středního pásma, dál už spěchat nebudou, Hronek je na obrané modré čáře, špatná přihrávka a Minten může pečetit kanadskou víru, jenže minul českou branku, navíc to bylo ale za červenou čárou, takže se nepíská zakázané uvolnění. Kaut musí spěchat do útočného pásma, se štěstím prošel kolem tří Kanaděnů, včetně Krosbyho. Nahození přes oba dva zadní rohy směřuje na Beránka, ale teď chybuje Hronek a Krosby jede do útočného pásma, dává Kozencovi a ten zvyšuje na 4-2. Je jisté, že Češi budou na třetím místě, Kanada vyhraje skupinu bez porážky, protože 27 sekund před třetí sirénou dává definitivní razítko na kanadskou výhru Kozenc, který zvyšuje na 4-2.
11: Čeští hokejisté ještě při našich živých pozápasových rozhovorech nebudou znát soupeře, protože v Curychu se ještě hraje a hrát bude necelé 4 minuty. Švýcarsko-Finsko nerozhodně 2-2 a my za malou chvíli poznáme ještě jednu čtvrtfinálovou dvojici, ale český tým ještě sahá k možnosti přezkoumat situaci u videa kvůli případnému offsideu Kanaďanů při přechodu do útočného pásma. Je pravda, že Sidney Crosby trochu zvolnil a Kozenc to napálil před branku. To by asi od Kanaďanů byla, trochu se říct, hloupá chyba při přechodu do útočného pásma, ale český tým to samozřejmě zkusí a já mám k dispozici opakovaný záběr a dost možná to Češi zkusí úspěšně, protože český videokouč Denis Havel by asi jen tak z ničeho nic nevaroval českou střídačku s touhle situací. Na kostce nad ledem sice svítí 4-2 pro Kanadu, ale ještě není hotovo. Na druhou stranu, i kdyby to bylo jenom 3-2, Češi stále potřebují za půl minuty dát dva góly, aby zvítězili po 60 minutách. Čároví rozhodčí jsou v boxu u videa a prohlížejí si záznam hry, přechod Kanaďanů do útočného pásma, jestli byl nebo nebyl v rozporu s pravidly. A teď se to rozvíme. Tak co? Bude to 4-2 nebo stále jen 3-2? Hlavní rozhodčí má informaci od čárových a říká, že máme offside a branka neplatí. We have no goal, zaznělo. A tak teď 27 sekund před koncem třetí třetiny se bude pokračovat stále s jednogólovým mankem českého týmu, ale to je tak velké na tak málo času. Navíc se bude vhazovat ve středním pásmu blíž české brance, do které se vrací Dominik Pavlát a závěr zápasu je pro Čechy velmi těžký, v podstatě nechci říct neřešitelný, ale 30 sekund na dva góly, Buly ve středním pásmu daleko od kanadské branky, Černoch Buly vyhrává a hraje flek. míří středem, od červené nahazuje. 25 sekund, Pavlát odjíždí, Graves zastavil kotouč obráncům. Fleck musí bojovat v rohu, je tam se Celebrínem 18 sekund, u kotouče Kubalík, ale puk je mezi kruhy, ale poskakuje, nakonec je v rohu, má ho Černoch. 13 sekund do konce, přirávka před branku, kotouč míří za ní, tam je Fleck 10 sekund, za tu dobu Češi dva góly nedají, možná jeden, Kubalíkova rána je sražená, teď Krosby pálí přes všechny čáry na zakázané uvolnění, ale Kubalík je u kotouče tak, že dokonce zbývá 1 sekunda a 2 desetiny. Což je v podstatě hotovo, Kanada vede nad českým týmem 3-2, Češi potřebují vyhrát za 3 body, aby byli druzí ve skupině a aktuálně to spíš vypadá, že Češi nastoupí ve čtvrtfinále proti Finsku, které inkasovalo gól v Curychu od domácích Švýcarů necelé 4 minuty před koncem třetí třetiny. Teď závěrečný pokus o to vystřelit na branku, 1 sekunda a 2 desetiny, Dominik Kubalík připraven na vazování, tedy pokud ho Jiří Černoch vyhraje, Dominik Kubalík není centr, Jiří Černoch ano, vazování na levé straně útočného pásma českého týmu. Puk je na ledě, Celebrínek klekl ke kotouči, Fleck už nevystřelí. Zní klaxon, který ukončuje zápas. Češi vedli 2-0, ale prohrávají s Kanadou 2-3. Tím pádem končí na 3. místě ve skupině. Známe čtvrtfinálové dvojice Kanada, Spojené státy a Norsko-Lotyšsko. No a teď, jestli to Švýcaři nebo Finové a podle toho, jak to zvládnou, se Češi dozví soupeře pro čtvrtfinále. Bude to poražený ze souboje Švýcarsko. Finsko, Češi prohrávají s Kanadou 2-3. Za chvíli rozhovory, brzy naslyšenou.
4: No a než dojde na ty pozápasové rozhovory, tak samozřejmě budeme zase hodnotit na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ve studiu s Martinem Charvátem a naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Třetí třetina ukázala sílu Kanady, co si budeme povídat.
5: Je to tak, ve třetí třetině Kanada pokračovala vlastně v tom tempu, které nastavovala už ve druhé třetině. Byli velmi aktivní, měli tam zase nějaké dobré pozice. Jednou tam byla stoce 2-1, kdy v 5. minutě musel Dominik Pavlát tam vytáhnout výborný záklok lapačkou. A pak Kanada v tom pokračovalo. Skvělou, krásnou branku dali při takovém delším závadu v útočném pásmu. Kdy ale předtím mi přišlo, že tam rozhodčí klidně mohli pískat faul Krosbymu za strhnutí helmy Hajkovi, který musel jít na stříhačku. Tím pádem chvilku hráli naši, jak se říká, ve čtyřech. Celebrini s Krosbym toho skvěle využili, dávali gól do prázdné branky. No a hned na to následně přišla vlastně situace podobná, vjezd do našeho obraného pásma, tandemová nahrávka, pak si nikdo nevšiml v podstatě volného Tavaresa před brankářem, přišla zpětná nahrávka před brankový prostor a Tavares backhandem zasunul kotouč za Dominika Pavláta. Závěr té třetí třetiny, si myslím, že tam naši opravdu tady ještě snažili, jak se říká, ten stav nějakým způsobem dorovnat. Hlavně čtvrtý útok byl velmi kvalitní, velmi útočný, ať to byl právě Chmelař, Beránek, Černoch. Několikrát se tam dostali do takového lepšího, většího závadu, ale nepodařilo se nám proměnit. Pak jsme tam v závěru měli ještě 2 dobré pozice, kdy jednou Voženílek nahrával Sedlákovi, ten netrefil odkrytou branku a následně podrobná situace Červenka s Fleckem, také to vlastně nedopadlo. Každopádně Kanada si to potom už uhlídala a zvítězila 3-2.
4: Trošku mi to připomínalo zápas Kanaďanů se Slováky, také Slováci drželi 2/3 krok a pak najednou přišla smršť, tedy ještě podstatně gólovější, ale tady to byly 2 slepené góly. V čem nakonec tedy Češi v té třetí třetině zaostali oproti Kanadě?
5: Zaostali, já si myslím, že Kanada prostě přidala. Už jsme to o tom mluvili ve druhé třetině, ve třetí v tom pokračovalo, měli opravdu velmi dobrý pohyb, byli silní na kotouči, dobře kombinovali. Těžko to tam bylo pohlídat, jak říkám, v to, při té brance 2-2, tam opravdu za mě Hájek tu helmu od Krosbyho měl strženou, proto musel jí střídat, nebo stříhat, musel si tam prostě prohodit se, už se nestačil vrátit. Chybělo nám možná trošku štěstí v závěru, no, kdy, jak říkám, byly tam dobré pozice, 2 dobré celkem šance, v těch posledních momentech ty kotouče vždycky odskočili, nebo jsme netrefili do prázdné branky.
6: Je to tak. Na druhou stranu Kanaďani už v první třetině také měli obrovské šance a Pavlát několika zázračnými zákroky, kdy byl ale v podstatě trefen, tak dokázal ten kotouč zastavit. Nicméně tu tvoji otázku, Ondro, bych možná trochu otočil, a sice v čem český tým byl vlastně lepší než Kanada, a řekl bych, že vlastně toho moc jako nebylo, a že na tom českém týmu je pořád hodně vidět, Martine, že hraje v nepohodě, že to prostě nejde úplně ideálně, že tam kousky všude, v podstatě ve všem kousky nějak chybí.
5: No, já řeknu to jedno slovo, který ho nelepí to. Nelepí ve smyslu, že my si celkem třeba vytvoříme, i proti Kanadě jsme si vytvořili, i jak jsem o tom mluvil, teďka v tom závěru toho utkání, dobré pozice. Bylo to i ve druhé třetině, byly tam taky šance, kdy si vytvoříme, nebo ne úplně stoprocentní, ale prostě takové šance, kterých už by měla padnout branka, tak buď to nám to přeskočí, nebo to na to nedosáhne ten kotoč, nebo to prostě nějakým způsobem ta nahrávka finální neprojde na toho hráče, který už by to zakončoval do prázdné branky. Opět jsme si zase přesulovkou nepomohli. No, je tam ještě pořád takových spousta takových jako nevycházejících situací, no. Proto nakonec i to utkání jsme zase prohráli teďka vlastně s Kanadou, které jsme měli dobře rozehrané, kde ta první třetina vypadala velmi dobře, ale mohlo to být tím, že Kanada opravdu na začátku toho zápasu nebyla tak aktivní, vlastně i ty čtyři střely z jejich strany v první třetině to vlastně potvrzovalo, ale hned následně druhá 13 střel a teď myslím, že to bylo také 9 střel ve třetí třetině a našim moc toho nedovolili.
4: Já bych se ještě vrátil k tomu gólu na 2-2 Kanady, kde tedy je nutno znovu tedy zopakovat, že Sidney Crosby tam byl na hraně pravidel, když tam srazil Hájkovi helmu. Nicméně pak zase vymyslel fantastický

0: ještě v zápase vlastně, jednou to byl Kozincovi, kde to taky dával do prázdné branky. No prostě je vidět, že to je vynikající hráč.
1: No a my se přesouváme zase do haly, kde už má Petr Kadeřábek první pozápasový rozhovor.
2: U mě stojí teď útočník české reprezentace Ondřej Beránek. Ondro, ve vaší tváři je vidět obrovské zklamání. Jak hodnotíte tenhle ten zápas? Za mě to byl jeden z nejlepších výkonů, který jste tady zatím na šampionátu předvedli, i přes tu prohru.
3: Tak, měli jsme to dobře rozehraný, ale bohužel Kanada to otočila a po našich chybách jsme dostali ty góly a bohužel to nestačilo.
2: Vaše útočná řada si vytvářela velmi dobré příležitosti, dostali jste se několikrát do předbrankového prostoru, Jarda Chmelář, Jiří Černoch, i vy vlastně jste tam pálili. Co vám chybělo k tomu, abyste utrhli ten gól a dejme tomu, ještě třeba navýšili tehdy to vedení 2-1?
3: Tak potýkáme se s tím celý turnaj, vůbec se nám tam nepadá, těžký, no. Chceme strašně dát góla, ale bohužel, jestli přemíra tý snahy a naopak jsme se inkasovali a i po mý chybě, takže těžký, no.
2: Těžké bude asi i to teď se zbalit a přesunout do Curychu, kde by vás mělo čekat zřejmě Finsko, kde je to ještě minutu před koncem, tedy vedou Švýcaři, takže byste vycházeli na Finy. Co je těžší? Přesunout se, zvykat na nové prostředí nebo hvězdami NHL nabitý tým Finska?
3: Tak ono to je asi jedno. Stejně bychom museli cestovat taky tak a když chceme postoupit, musíme porazit každýho, takže nevyberem si.
2: No, nebudete muset cestovat za stolik tak daleko do haly, určitě bydlíte blíže než půl hodiny autobusem.
3: A tak samozřejmě, asi to výhada nějaká bude, ale říkám, ten zápas jdou rychle za sebou, takže těžký, no.
2: Už jste to zažil několikrát, vlastně tyhle ty před čtvrtfinále ty zápasy jdou rychle za sebou, tak dokážete si srovnat cíly?
3: Ne, dokážeme, ale musíme. Na tom to je. Je to pro každého stejný, takže my musíme vymášnout ze sebe úplně všechno a na tom ledě prostě nechat duši.
2: Ondro, děkuju moc za rozhovor a přeji hodně štěstí ve čtvrtfinále.
3: Děkujeme.
2: V rozhovorech pokračuje František Kuna.
4: S Lukášem Sedlákem po prohraném zápase s Kanadou, kde jste část zápasu a ne malou, byli i lepší, vedli 2-0. Zlomový moment, gól Kanady na 1-2, co myslíte? Ano nebo ne?
5: To si nemyslím. Já si myslím, že to asi nebyl zlomový moment. Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát. Takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
4: Zápas skončil opravdu před pár minutami, tak teď už mažete základní skupinu a už je v hlavách prostě autobus do Curychu a tak dále?
5: Jo, tak zápas skončil, zítra si dáme nějaký video, nebo pak před zápasem zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí. A dneska jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky.
4: Na viděnou v Curychu, díky.
5: Díky moc.
4: To byl Lukáš Sedlák a ještě jednou pokračuje Petr Kadeřábek.
2: Ten, kdo dal první gól a otevřel skóre, Marek Alšer, je teď u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Marku, je na vás vidět obrovské zklamání. Čím to? Vy jste se měl radovat z toho, že jste dal první gól Kanadě.
6: Tak je to hezký, ale ne tak moc, protože já bych bral a gól bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně a takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch třech gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct a že jsme to nedotáhli do vítězního konce.
2: Marku, já se zeptám na ty obzvlášť dva góly Celebrínyho. Dá se tohle bránit, ta genialita Sidney Crosbyho?
6: Tak tam vlastně při tom prvním gólu jsme se asi divili všichni, jak ho tam našel do té druhé vlny, ale potom vlastně při tom třetím a tam a při tom druhém, tam jsme se

0: prostě jenom blbě vyměnili, nějak jsme se nedorozuměli a tam, jakmile se ztratí ta jedna vteřina s tady tím soupeřem, tak to hned dokážou proměnit.
1: Marku, může ale tenhle ten výkon, který jste předvedli zejména v té první a druhé třetině, pomoci pro čtvrtfinále, protože asi je lepší jít s takovýmhle výkonem do čtvrtfinále, než s tím výkonem, který jste předvedli proti Norsku?
0: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělat všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví a na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
1: Čeká vás přesun a pak souboj s Finskem. Ti dnes prohráli ze Švýcary, tak co říct k tomuhle tomu soupeři, protože vy jste proti ním hrál už i přípravu.
0: Hráli jsme na švédských hrách s tím Finskem a víme, že proti ním hrát dokážeme. Myslím si, že tam nehrálo pár hráčů, ale dáme do toho všechno a budeme dělat všechno pro to, aby jsme to urvali.
1: Marku, budeme věřit, že se vám to podaří.
0: Děkuju.
1: Říká Marek Alšer po prohře českých hokejistů s Kanadou a celkovém třetím místě. Na čtvrtfinále se přesunou zítra Češi do Curychu, kde je čeká pak ve čtvrtek utkání s Finskem. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: No a my se ještě vracíme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport do našeho pražského studia. Můžeme si něco říct k tomu, co jsme i slyšeli v těch rozhovorech. Já jenom tedy potvrdím to vítězství Švýcarů v souběžně hraném utkání na závěr skupiny A. Švýcaři vyhráli nakonec 4-2 nad Finskem a to tedy znamená, že Švýcaři vyhráli svou skupinu a budou hrát čtvrtfinále se Švédy. No a na Finy čeká český tým. Mě trošku možná zaujalo i to z konce rozhovoru s Markem Alšerem, to, že on měl tedy pocit, že ve třetí třetině ztratili Češi tempo a že je tedy potřeba to udržet po celou dobu. O čem to může svědčit, že by chyběly síly českým hokejistům? Co si myslí Martin Procházka?
3: No já jsem, že by chyběly síly, to asi bych úplně asi neřekl. Spíše bych viděl to, že tam hráči zmiňovali, že vlastně si vytvořili některé ty dobré pozice, což z pozice obránce Alšera asi on to viděl trochu jinak. Tam Lukáš Sedlák naopak mluvil o tom, že tam ty pozice byly, že ale se neprosadili, že to prostě nepadá, nelepí a já myslím, že nějakým výkonem prostě to dnešní utkání bylo lepší. Bylo samozřejmě první velmi dobrá ta třetina, ale Kanada potom přidala, bylo to evidentně vidět prostě v tom brusení pohybu. Ono těžko potom můžete něco zlepšovat, když prostě máte proti sobě soupeře, který je rychlejší, je najednou bytější, je důraznější v soubojích, vyhrává ty kotouče, pak tam převedou nějaké takové krásné kombinace, o kterých už mluvili všichni, právě v kombinaci Celebrini s Crosbym. Samozřejmě to špatně se to nějakým způsobem nebo pohlídá, nebo hrát nějakou individuální osobní obranu, to také nejde na takovýhle hráče. Takže tohleto se možná je potřeba z tohohle vzít to, že se dalo hrát s Kanadou, no a připravit se teď na ty Finy, no, tak říkali, mluvili o tom všichni, že teď to hodí za hlavu, což je jasné, připravit se na Finsko, který já jako Fin jako znám, nebo si myslím, že s nima se taky dá hrát. Oni něco pro každý takovýhle tým je něco jiného základní část, a něco jiného je potom, když přijde play-off. Opravdu je to najednou úplně jiný zápas. Víte, že když prohráte, končíte, musíte, je tam větší tlak na některé hráče, někdy prostě řeší situace jinak, nejsou zvyklí, nebo jak je řeší té základní části, kdy tolik není nějaký takový ten velký tlak na ty hráče. A Finové jsou v tomhletom za mě, nebo za nás to tak bylo, že jsme věděli, že prostě i když třeba s nima prohráváte 2-0, jste schopni dát jednu kontaktní branku, tak se kolikrát prostě rozsypou, sesypou a jste ani schopný vyhrát, ale uvidíme, jak náš národní tým se na to připraví samozřejmě na ten čtvrtek a kolik těch sil samozřejmě bude v tom utkání moct odehrát každý hráč.
4: Jenom ještě krátký návrat k tomu utkání s Kanadou. Český tým měl vlastně 3 ze 4 útoků jinak poskládané než v minulých zápasech. Je některý z těch nových, ten první, druhý, třetí, nepočítám teď Chmelař, Černoch, Beránek, kteří spolu hrají už delší dobu, který se ti vyloženě líbil, že ta souhra tam šlapala, jak by měla?
3: Myslím si, že velmi dobře působil dneska ten první útok poschadný právě s Daniem Voženíkem. Minimálně tu první půlku zápasu tam byli ti, to si tam vytvářeli ty šance, měli tam dobrý situace. Evidentně tam Daniel Voženík oživil ten útok, vybojoval spousty kotoučů. Takže si myslím, že tady u toho útoku ta změna byla velmi pozitivní.
4: Český tým tedy nastoupí proti Finům. Tak nějak jsme vydedukovali, není to žádná oficiální informace, že by Češi nejspíš měli hrát ten odpolední čas spíše než ten večerní, ale znovu připomínáme, není to nic, co je aktuálně oficiální, to se ještě rozhodne. Každopádně ty bys byl asi radši, kdyby to byl ten odpolední čas obecně.
3: Tak já osobně pro mě, myslíš, tak pro mě by to bylo příjemnější samozřejmě,
4: ale když se hokejisty, samozřejmě.
3: O 16.20. Myslím si, že možná i pro kluky by to bylo lepší, i když ano, je tam teďka ten přesun, ale zase čekat až na to večerní utkání, mluvili jsme o tom, když hráli první tři utkání na začátku turnaje a jak jim to moc nesedělo, nevyhovovalo to večerní utkání. Takže si myslím, že možná, že i pro ně by to utkání těch 16.20 mohlo být lepší než to večerní.
2: No a Finové tedy, už jsme to naznačovali, opravdu mimořádně silný tým, až dnes tedy první porážka. Samozřejmě do playoff je dobré ještě přidat něco navíc a vidíš tedy v tom českém týmu potenciál, že je tam možnost, aby ještě přidal na tom svém výkonu.
3: Přidat bychom měli a musíme a doufám, že se nám to teďka bude dařit v tom utkání při přesilovkách. My si prostě nejsme schopni nějakým způsobem vytvořit při té přesilovce nějakou pozici lepší, když to řeknu, když se podívám na utkání, jsem se díval na utkání Švédsko-Slovensko, tak tam přicházejí střely z takových nečekaných pozic, kdy prostě Švédové si to vykombinovali, přijde nahrávka od modré čáry úplně třeba úplně do úhlu a hráč to trefí, prostřelí brankáře, my všechno pořád se snažíme střílet nějakým způsobem přímo proti brance, potom tam jít do nějakého toho tlaku, o čem hráči mluví, nebo nám tam někdy ty křížní nahrávky, dneska tam bylo vidět, jak Martin Kaut hledá sedláka těsně ještě zase před brankovištěm. Doufám, že v tom čtvrtfinále ty přesilovky ještě se vylepší natolik, že by nám to mohlo v tom utkání pomoci, protože by to mohl být jeden z těch faktorů, který by mohl být pro nás důležitý v tom utkání.
4: Složení čtvrtfinále, dvě velmi silné dvojice, Kanada versus Amerika a Švýcarsko, současné Švýcarsko velmi silné, proti Švédsku a potom jedna, která působí vlastně až zvláštně v úzovkách slabě, tedy Lotyšsko versus Norsko. To je asi velké překvapení.
3: Velké překvapení, nečekané, jednoznačně nikdo asi s tímhletím, když to řeknu, nepočítal. No, odehráli si to, zvládli si to v každé skupině, každý ten tým. Norové ukázali nám, jak byli velmi silní. Lotyši tam také dokázali, myslím, že porazili Spojené státy americké, myslím, že 4-2, pokud dobře si to pamatuji. Takže ukázali taky velkou sílu. Uhráli si to, odevzali oba dva velmi dobré výkony po celý ten turnaj, takže asi v pořádku, že je i takovéhle překvapení.
2: Je to tedy tak, pro tuto chvíli můžeme uzavřít naše hodnocení toho posledního zápasu Čechů ve skupině s Martinem Procházkou a Martinem Charvátem. Díky pánové a naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.
4: Hezký večer.
2: A já jen připomenu tedy ten čtvrtfinálový program, ve kterém nastoupí Kanada proti Spojeným státům, Norsko proti Lotyšsku, Švýcarsko proti Švédsku a Finsko proti České republice. Všechno ve čtvrtek a vše důležité na Radiožurnálu Sport. A teď zprávy.
5: Radiožurnál 23 hodin. Právě a Monika Chmilová.
6: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Izraelská armáda rozšířila pozemní invazi na libanonské území, překročila takzvanou žlutou linii. Čeští hokejisté uzavřeli skupinu na mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3 a zítra bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu zítra zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Případným změnám musí podle něj předcházet odborná debata.
7: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
6: Vláda premiéra Andreje Babiše má ve svém programovém prohlášení zrušení poplatků pro všechny a taky převedení obou médií pod státní rozpočet. Skupina poslanců taky předložila novelu, podle které by měly být od poplatků zatím osvobození například seniori nad 75 let. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Potvrdil to izraelský armádní představitel s tím, že rozšířená pozemní operace má odstranit přímé hrozby pro občany a vojáky. Izrael pravidelně bombarduje Libanon i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Taky libanonské hnutí Hizballáh pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Izrael zavedl žlutou linii v jižním Libanonu v polovině dubna. Cílem pro vytvoření této zóny bylo zabránit útokům na izraelské území. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Přes tropickou třicítku se teploty dostaly třeba i v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě zítra na jižní Moravě. Sport. Čeští hokejisté uzavřeli skupinu mistrovství světa ve Švýcarsku prohrou s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině B třetí místo a ve čtvrtfinále nastoupí proti Finsku. Hrát se bude ve čtvrtek a Češi se musí na zápas přesunout z Friburgu do Curychu. A tenista Vít Kopřiva postoupil do druhého kola Roland Garros. Český hráč po 4 hodinách a 20 minutách zdolal Francouze Corentina Moutetta 3-2 na sety. Kopřiva se musel vypořádat i s bouřlivou atmosférou francouzských příznivců.
8: Vlastně mi ta atmosféra strašně bavila. Já jsem si jakoby v hlavě, když to řeknu, pořád jakoby zpíval mutet. Ale vlastně mi to jakoby uvolňovalo. Byl jsem s tím úplně v pohodě. Nebyli až tak jakoby nepřátelští. Bylo to docela i férové. Mi to přišlo super a to, že fandili jemu, tak s tím se samozřejmě počítalo.
6: Do druhého kola postoupila i Kateřina Siniaková, zdolala Švýcarku Valtertovou. V prvním kole naopak končí Linda Nosková, která prohrála s Řekyní Sakariovou. Linda Fruvertová podlehla domácí Žakemotové a dál nepostoupila taky Nikola Bartuňková, která prohrála s Kanaďankou Bokovou.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na D1 mezi Prahou a Brnem a nehoda u Chomutova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za větrným měníkovem. Na kilometru 110 leží na vozovce sražená srna. Na D1 opatrně i ve směru z Brna do Prahy. Mezi Měřínem a Velkým Beranovem na kilometru 122,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Má defekt na pneumatice. Na D1 u Hulína počítejte s omezením v nájezdu od dálnic z Frištátu a od Rokovic. Na exitu 265 ve směru na Brno havarovala dodávka a je mimo vozovku. Pravý pruh na nájezdu je uzavřený, D1 je ale bez omezení. Na nehodu pozor na příjezdu do Chomutova od Karlových Varů. Na silnici 13 před křížením se silnicí 7 osobní auto narazilo do svodidel. Na místo jede policie. A v Praze začala údržba ve Zlíchovském tunelu. Tuto noc bude uzavřený ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 20 stupňů, na Šumavě i 24. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
5: A ten vám přeje příjemný poslech. Na zasedání Rady bezpečnosti OSN vystoupil šéf české diplomacie Petr Macinka. Ve svém projevu mluvil například o vztahu menších států ke světovým velmocím. Detaily přidáme na Radiožurnálu už za chvíli, a to s naší zpravodajkou ve Spojených státech. Počkejte si na to.
11: Večerní Radiožurnál.
9: Večerní Radiožurnál.

0: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes promluvil v Radě bezpečnosti OSN v New Yorku na zasedání svolaném Čínou. Vzkázal velmocím, že malé státy nejsou položka na jídelním lístku. Přímo v Radě bezpečnosti sledovala jeho projev i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, která je teď s námi ve spojení. Jano, dobrý den za Atlantik.
1: Dobrý den z New Yorku, hlásím se vám tady přímo z ulice, tak odpusťte, občas to bude hlučné určitě.
0: Hezká kulisa. Já bych se zeptal na úvod, proč jel ministr Macinka na zasedání Rady bezpečnosti právě teď?
1: Tento měsíc totiž předsedá Radě bezpečnosti OSN Čína a na dnešek svolala otevřenou debatu o světovém pořádku. A český ministr zahraničí Petr Macinka se rozhodl to pozvání přijmout, protože on chce nastavit trochu jiné vztahy s Čínou, než měla předchozí vláda.
0: Macinkův úřad otevřeně říká, že chce s Čínou normální, řekněme pragmatické vztahy. Zmínil to také v projevu?
1: Ano, on říká tedy, že nepotřebuje plně nutně přátelství s Čínou, ale také nechce konfrontaci. A o to zajímavější, musím říct, byl obsah jeho projevu, protože na půdě svolané Čínou řekl věci, které asi Čína úplně slyšet nechtěla. Například varoval, že velmoci musí přijmout omezení vlastní moci, jinak se pohybují ke katastrofě. A to byl vzkaz adresovaný i těm, kteří seděli naproti němu.
0: Byla tam tedy nějaká hlavní myšlenka, nebo je toto ta hlavní myšlenka toho projevu, co říkáte?
1: Macinka ten projev postavil na tomto obrazu zhruba, že ve světě bez pravidel malé státy nesedí u stolu, ale stávají se položkou na jídelním lístku. Dodal, že střední Evropa ví líp než kdokoliv jiný, co to znamená v praxi. Tam byl velmi znát odkaz na vlastní českou, československou historii, kdy o osudu Československa rozhodovali jiní, velmoci, bez nás. Pak varoval před tím, čemu on říká multipolarita bez zábran, tedy před světem, kde má více center moci, ale žádná pravidla.
0: Jak to tedy celé zapadá do kontextu té nové české zahraniční politiky?
1: Je to docela složitá rovnice, protože Macinkova vláda, respektive vláda Andreje Babiše, chce být pragmatičtější než ta předchozí vláda. Říká, že chce být méně ideologická, více obchodní, s Čínou a Ruskem chce mít normální pracovní vztahy, ale zároveň dneska Petr Macinka v New Yorku nezaváhal a řekl přesně to, co si myslí o té velmocenské politice, tedy, že svět, kde velmoci nedodržují pravidla, může být, říká, ještě nebezpečnější než je ten současný. A to řekl přímo před čínskými a ruskými diplomaty. Takže je to taková česká diplomacie ve dvou rychlostech. Na jedné straně je otevřená dvířka, ale na druhé straně také jasný hlas.
0: Tolik tedy aktuálně naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, děkujeme za informace a zdravíme. Hezký den do New Yorku.
1: Hezký zbytek noci vám.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Pod záminkou rychlé investice vás útočník může připravit o veškeré úspory. Jak přesně podvod funguje a že kvůli němu mají nemalé problémy i majitelé transparentních účtů, to probereme už za chvíli.

0: Tak to byla ve večerním radiožurnálu ostravská kapela Buty. Dávejte pozor, kam posíláte peníze. Další varování. Podle policie přišli podvodníci na způsob, jak vás připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a nejprve chtějí, aby lidé poslali peníze na pravý transparentní účet, například nějaké sbírky. Slibují, že se dárcům finance zhodnotí. No když si útočníci ověří, že finance dorazily, tak zadají číslo jiného účtu, ten už patří jim samozřejmě. Páchají tak škodu hned na dvakrát. Oberou o peníze důvěřivce, no a zadělají na problém i majitelům transparentních účtů.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v té chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po půl roce, po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Létal s jednou z nejprestižnějších akrobatických skupin světa. Předváděl manévry na hraně fyzikálních možností a kokpit je pro něj druhým domovem. Hostem Radiožurnálu bude pilot Jan Rudzinský. Jak se člověk dostane mezi špičku letecké akrobacie do letky Flying Bulls? Jaká bude letošní aviatická show? A jaké to je vidět svět z kokpitu historických i moderních strojů?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 11:30. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
2: Prezident Petr Pavel odvolal z funkce rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Marie Vili. Informovala o tom prezidentská kancelář. Návrh na odvolání schválil akademický senát v dubnu. Podle předsedkyně senátu Petry Vodičkové bylo hlavním důvodem k odvolání nefunkční řízení školy. Rozhodnutí prezidenta teď musí schválit premiér Andrej Babiš z ANO. Dolní komora ruského parlamentu odhlasovala zákon umožňující zabavit majetek Rusům žijícím v zahraničí za kritiku války proti Ukrajině. Podle serveru BBC News jde o pokus vyvinout nátlak na politické emigranty, novináře a aktivisty v cizině. Zákon musí ještě schválit senátoři a podepsat ruský prezident Vladimir Putin. Začít platit by tak mohl od září. Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není, lidé ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicar Wilfresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. A Pražské národní muzeum předalo Ukrajině mobilní digitalizační stanici Archa 3. Zařízení pomůže ochránit ukrajinské kulturní dědictví ohrožené válkou. Digitalizační stanice umí vytvářet detailní trojrozměrné záznamy ohrožených památek a sbírkových předmětů. Stanici zástupci muzea předali Kyjevsko-Pečerské lávře, která je jedním z nejvýznamnějších muzejních komplexů na Ukrajině. Nasazena má být po celé zemi. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak Češi obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. To skončilo na druhém místě ve skupině A za domácím Švýcarskem. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Národní tým se musí stěhovat z Friburgu do Curychu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody v Praze, v Brněnské a také v Evropské ulici. V Praze pozor na příjezdu po dálnici D1 směrem z Brna. V Brněnské ulici za nájezdem od Chodova na druhém kilometru havarovala dvě osobní auta. Je to plynulé průjezdné s opatrností. Na dálnici D1 stále vyšetřují nehodu u Hulína. V nájezdu od dálnice z Frištáku a od Rokovic na exitu 265 ve směru na Brno sjela dodávka do Příkopu. Pravý pruh na nájezdu je uzavřený. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Český Brod a Lysou nad Labem. Na 20. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. A v Praze máme hlášenou nehodu v Evropské ulici ve směru do centra. U Divoké Šárky havarovala dvě osobní auta, projedete bez zdržení. A v Praze na městském okruhu počítejte s uzavírkou v tunelu Mrázovka. Neprůjezdný je kvůli údržbě ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy jinde výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33. Na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia, na Šumavě i 24. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje večerní radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

V registru dárců kostní dřeně je už téměř 10 let. K odběru se Tomáš Jakubec z Českých Budějovic dostal loni na jaře. Za pomoc jednomu z pacientů teď dostal ocenění. Jeho příběh si poslechněte už za chvíli.

0: Rekordních 91 dobrovolníků letos převzalo cenu od Českého národního registru dárců kostní dřeně. Jenom díky nim mohli pacienti bez příbuzných s vhodnými buňkami podstoupit transplantaci kostní dřeně. Pro ocenění se přijal třeba Tomáš Jakubec z Českých Budějovic.
1: Držím v ruce pamětní minci, je to stříbrná mince s věnováním a na druhé straně je symbolický čtyřlístek.
2: Popisuje Tomáš Jakubec ocenění, které dostal za to, že loni daroval krvetvorné buňky. V registru je přitom zapsaný už téměř 10 let.
1: Na transfuzní stanici nemocnice České Budějovice jsem viděl letáček, registrace absolutně bez problémů. Od roku 2016 jsem čekal, jestli náhodou se najde nějaký vhodný příjemce.
2: A ten se také našel, i když to podle Tomáše Jakubce trvalo víc než 8 let. Poté ho čekala spousta odběrů krve v Českobudějovické nemocnici a série testů ve fakultní nemocnici v Plzni, která se transplantaci kostní dřeně věnuje.
1: Tam jsem se vlastně dozvěděl, že ten pacient je přibližně o 20 kilo těžší než já a že to je muž a věk, nic takového jméno vůbec jako neznám.
2: K samotnému odběru krvetvorných buněk se Tomáš Jakubec dostal až loni v březnu. Procedura začala třídenním podáváním látek na uvolňování krvetvorných buněk do krve. Ty pak lékaři odebrali pomocí takzvaného separátoru.
1: Pohodlně se uložíte na nemocničním lůžku. Ten proces je naprosto bezbolestný. Potom, co přišly ty výsledky z laboratoře, tak vlastně mi řekli, že to je dostatečné množství. To vlastně přišel taková ta největší jako úleva toho, že to máte jako za sebou.
2: Přesto by Tomáš Jakubec neváhal znovu jít darovat kostní dřeň, pokud by to bylo třeba.
1: Může dojít k horšení stavu toho pacienta a vlastně jelikož už ví, že se mnou mají tu schodu, takže může se stát i situace, kdy je ten pacient osloven po druhý.
2: V celém Česku je momentálně zapsaných přes 160 tisíc dárců a další každoročně přibývají. Podle statistik registru ale nakonec daruje krvetvorné buňky jen každý z tý zapsaný zájemce. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.

0: A my se 10 minut před půlnocí vydáváme na úzkokolejku, která vede z Jindřichova Hradce do Obrataně a Nové Bystřice. Tam totiž začaly opět jezdit každodenní pravidelné spoje. Je to vlastně poprvé po 3,5 letech od doby, kdy zkrachoval bývalý dopravce. Vlaky ovšem budou jezdit jenom po dobu turistické sezony.
1: Moje srdcová záležitost. No, jedu do Obrateně a pak pojedu hned zpátky a vystoupím ve Včelnici.
2: Je pondělí ráno a z vlaku úzkokolejky, která už za chvilku vyjede z Jindřichova Hradce směr Kamenice nad Lipou a Obrataň, se rozhlíží starší usměvavý pán.
1: No na výlet, já jsem tady na dovolený z Teplic. Pepa Kolařík se jmenuju. A jinak jsem strojvůdce teda taky. No teďka už ne. I když licenci mám teda, tak kdyby tady třeba chtěli, tak bych byl ochoten teda třeba i zadarmo teda jim pomoct.
2: A tady už nám nastupuje další cestující, půjdu se podívat do vagónu.
3: Jarmila. Do Horního Skrýchova jenom první zastávku. Protože jsem tak dřív s ní jezdívala do toho Horního Skrýchova. Tak to přestalo jezdit a...
2: Spočítat všechny cestující tedy není složité. Dva. Ono ale není divu, je to vůbec první jízda prvního dne, kdy se na úzkorozchodné tratě vrátili pravidelné každodenní spoje. Nebo snad vlak vedoucí očekává, že ještě někdo přijde?
4: Aleš Hrbek. Tak je všední den, je začátek teprve sezony, takže jsem si, že to pochopitelný ještě. Třeba ty víkendy bývají teďka narvaný, že? A kolikrát víkendy jsou pravidelně přidávány jeden vůz posilovej. A na ty Obratance s námi jezdí třeba lidi i sem tam jako do práce a takhle, takže... Takže to je super, no. Nebo třeba jenom jako do hospody, do Kamenice a podobně, takže...
2: Na obou větvích úzkokolejky teď budou každodenní turistické spoje jezdit až do listopadu. Potvrdila mi to mluvčí společnosti Gepard Express Hana Lísalová.
5: Do Nové Bystřice i Obrataně a zpět se tak cestující dostanou z Jindřichova Hradce třikrát denně.
2: Jak na Vysočině, tak v jižních Čechách objednávají turistické spoje kraje. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se
3: teď konkrétně vůbec? Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
6: Odvody živnostníků zřejmě klesnou na loňskou úroveň, schválila to sněmovna. Bývalý poslanec Ferry je podmíněně na svobodě, za znásilnění si odpykal 2/3 trestu. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou, ve čtvrtfinále mistrovství světa je čeká Finsko a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Je středa 27. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
7: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5 005 korun.
7: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
9: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
7: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Dominik Ferry opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 ze 3letého trestu za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Ferry argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
10: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
6: Soud stanovil zkušební dobu na 3 roky, dohled a účast v resocializačním programu. Ferry se musí neveřejně omluvit poškozeným. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. V projevu řekl, že velké země se bez ochoty přijímat omezení vlastní moci blíží ke katastrofě a že střední Evropa a Česká republika to ze zkušeností ví lépe než kdokoliv jiný.
11: Central Europe knows very well what a world.
12: Ministr Macinka ve svém projevu varoval před světem, kde velmoci přestanou dodržovat pravidla. Zatímco velké státy se zabývají světovým pořádkem, malé státy se podle něj soustředí na to, co se stane, když se ten pořádek zhroutí. Ministr jako příklad nezapomenutelné zkušenosti s rozpadem pravidel jmenoval střední Evropu a Českou republiku zvlášť. Jakákoliv mocnost, řekl ve svém projevu, která začne věřit, že představuje jedinou správnou budoucnost pro lidstvo, postupně ztrácí schopnost respektovat ostatní. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Nová maďarská vláda chce omezit benefity poslanců i snížit platy politiků, včetně premiéra. Při prvním jednání parlamentu do voleb to řekl předseda vlády Péter Maďar. Zároveň slíbil rozkrývání kauz předchozího kabinetu Viktora Orbána. Část návrhů už opozice kritizuje.
13: Premiér Maďár mluvil například o kontrolách ministerstev, podezřelých zakázkách nebo o penězích, které podle něj po vládě Fidesu chybí v rozpočtech jednotlivých úřadů.
14: Ukážeme každý kuřácký salónek, každý ukradený nebo zpronevěřený forint.
13: Kvůli úsporám chce také zrušit benefity pro politiky, ale i starosty nebo ředitele státních firem. Maďar už dřív slíbil snížit svůj premiérský plat v přepočtu na asi 250 tisíc korun. Ten Orbánův činil zhruba 500 000. Poslanci strany Fidesz, kteří po 16 letech poprvé zasedli v opozici, Maďarův projev označili za vyhrocený a štvavý. Snížení poslaneckých platů ale považují za rozumné. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Česko letos díky muniční iniciativě dodá Ukrajině asi 1 000 000 kusů velkorážové munice, tedy o polovinu méně než loni. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Dodávky by ale podle resortu mohly být nakonec vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Prezident Petr Pavel ale upozornil, že ubylo zemí, které do iniciativy přispívají. Z loňských 18 států se podle něj jejich počet snížil na 9.
15: Ti, kteří nesli hlavní břímě, tak celkem logicky si řekli, proč bychom to měli být stále jenom my. A to dopadá tak trochu i na Českou republiku, protože my sice stále poskytujeme management a know-how celé iniciativě, ale sami do ní nepřispíváme, což také určitě nedává dobrý signál ostatním.
6: Podle Pavla by přesto letošní množství dodané munice mohlo být stejné jako loni. Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb a v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ-kartu.
16: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data. To znamená, ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
6: V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před 2 týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z moty bez většího poškození výmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den, později bude uložená do hrobu v kryptě.
17: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
18: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před 2 týdny ukradená. Ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
19: Neplánujeme ji dále vystavovat.
18: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
19: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
18: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
6: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová. Dosavadní rekord byl z května 2015. Tehdy sázející vyhrál skoro 2,5 miliardy korun. Podle Stejskalové díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů korun. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Alšer, který byl ale také u všech obdržených branek. K tomu Alšer říká.
20: Je to hezký, ale ne tak moc. Gól bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch třech gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct.
6: Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde na ně čeká Finsko. Start duelu je v 16 hodin a 20 minut. Následně se domácí Švýcaři střetnou se Švédy. Ve Friburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada-USA a Norsko-Lotyšsko. A fotbalisté Baníku Ostrava porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. Odveta je na programu v sobotu. Zítra rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřený nájezd na D1 u Hulína a nehoda na D7 u Loun. Na dálnici D1 je u Hulína uzavřený nájezd od dálnice Svrštáku a Otrokovic ve směru na Brno. Na exitu na kilometru 265 budou vyprošťovat dodávku z příkopu. Na D1 se dostanete přes Hulín a nájezdem na kilometru 264. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku před sjezdem na Benešov. Na kilometru 20,5 stojí kamion v odstavném pruhu, vozidla tam vybočují. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova překáží nehoda před Louny. Za nájezdem z exitu Louny východ na 45. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem na Smíchov. Je to kvůli noční údržbě, která má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy, jinde jen ojediněle, objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
2: Proč museli žáci 5. a 9. tříd v rámci plošného testování z češtiny a matematiky odpovídat na citlivé otázky o rodinných poměrech nebo duševním stavu? Proč o tom žáci, rodiče ani ředitelé základních škol nevěděli dopředu? A jaké z toho plyne poučení pro Českou školní inspekci? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
21: Dobré odpoledne.
2: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 14. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Letošní plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol skončilo předčasně. O jeho zastavení rozhodl včera ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga, a to kvůli silné kritice rodičů i ředitelů škol. Ta kritika mířila na to, že žáci museli bez předběžného upozornění odpovídat i na citlivé otázky ohledně rodinného zázemí nebo psychického stavu. Mrzí vás to předčasné ukončení?
21: Mrzí nás to ze dvou pohledů. Jednak nás to mrzí směrem ke školám, které nedotestovaly nebo vůbec neotestovaly, a ta informace, kterou dostanou ve formě výsledkových sestav nebo jejichž výsledky by mohly být zahrnuty v té závěrečné zprávě, nám prostě chybět budou. Je třeba říct, že ty informace, které jsme zjišťovali my nad rámec těch testů matematiky a češtiny, vlastně slouží k tomu, abychom zasadili výsledky těch žáků do širšího kontextu, abychom například hodnotili ty výsledky spravedlivěji s ohledem na to, jaké je socioekonomické zázemí těch žáků, jak dobré nebo horší mají podmínky k učení doma. Ty otázky směřující k duševnímu zdraví sloužily jako screening toho, jestli v té škole je zvýšené nebo normální a nebo nízké riziko toho, že by se u žáků později mohly projevit nějaké rizikové jevy, které by třeba vedly k nějakým až nešťastným nebo tragickým koncům.
2: Ty testy vyplnila přibližně polovina žáků 5. a 9. tříd. Nakolik ta druhá polovina bude chybět? Dá se to nějak nahradit?
21: Nám z pohledu té závěrečné zprávy, kterou předložíme někdy po prázdninách ministerstvu, až tak tolik ta polovina těch výsledků chybět nebude. Otestováno je nějakých 35 tisíc žáků, to z hlediska statistické velikosti toho vzorku je pro nás dostačující. Na druhou stranu my s těmi výsledky pak pracujeme v rámci běžné inspekční činnosti, když navštěvujeme školy, a tam samozřejmě u některých škol nám ten vstupní údaj o tom, jak je to v té škole třeba s mírou rizikovosti nebo s mírou znevýhodnění těch žáků, chybět bude, to nepochybně. Bude chybět i těm samotným školám. Ostatně už dnes dopoledne, den poté, co se rozhodlo o ukončení toho testování, nám telefonují školy, jestli by přece jenom nemohli dotestovat 5. třídu, stihli jenom 9. Svědčí to o tom, že ten samotný význam toho testování v těch předmětech školy vnímají a přijde jim to užitečné. Samozřejmě, ano, byla tam ta nešťastná záležitost s naší neúplně dobrou komunikací v té dotazníkové části.
2: K čemu se za chvíli dostaneme, když říkáte, že vám volají ředitele, jestli by nemohli dotestovat některé třídy. Předpokládám, že jednoznačná odpověď je, že to nejde.
21: V tuhle chvíli to nejde v rámci tohoto testování. My nicméně budeme hledat cestu, pokud pan minister nerozhodne o nějakém rezolutním ukončení celé té testovací kampaně České školní inspekce, tak jim chceme dát příležitost, aby třeba v září, sice už ne ty deváté třídy, ale třeba žáky šestých tříd, nějakým způsobem v režimu školního testování na základě vlastního rozhodnutí dotestovali.
2: To znamená, že uvažujete, že by ty testy ohledně pátých tříd se dokončily?
21: Ono by to nebylo tak, že by se dokončili, oni už samozřejmě nebyli by zahrnuty teď do toho datového setu, ale těm školám by poskytli stejnou informaci, jako by ti žáci byli testovaní teď.
2: Tam byste chtěli nechat i ty segmenty, které vyvolaly tolik emocí?
21: Ne, mluvím teď o testech češtiny a matematiky, ty segmenty v tom dotazníku, my jsme vlastně už, teď je to nějakých 33 minut, vlastně vymazali z té datové sady, čili u všech žáků jsou ty úlohy nebo otázky toho dotazníku jakoby ponechány bez odpovědi, jakoby je žák přeskočil. Když škola si volí v rámci školního testování vlastní ověřování interní, tak ho dělá bez dotazníků.
2: Vy říkáte, a na to jsem se samozřejmě také chtěl zeptat, protože o tom mluvil ve včerejším kulatém stole Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Ten sliboval, že data jednotlivých žáků budou smazána v průběhu dneška. Vy tedy říkáte, že to už se stalo?
21: Odpovědi vztahující se k těm dvěma kontroverzním tématům, to znamená socioekonomický status a duševní zdraví žáků, byla k 13. hodině nevratně z té databáze smazána.
2: Ale v nějakých součtech s nimi budete dál pracovat, rozumím?
21: Budeme
2: to správně.
21: S nimi pracovat na úrovni těch indexů, to znamená všichni žáci té školy, kteří vyplnili ty otázky, budou nějakou matematickou transformací převedeni na jedno číslo charakterizující tu míru rizikovosti nebo míru znevýhodnění té školy. S tím pracovat budeme.
2: Náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Velké emoce vyvolaly otázky na rodinné poměry a psychickou pohodu žáků. Ty byly tedy připojeny k testům z češtiny a matematiky. Kdo rozhodl, že tam tímto způsobem ty otázky budou?
21: Ta praxe, že zjišťování výsledků vzdělávání je doprovázeno zjišťováním kontextových informací, to není nic, čím by přišla Česká školní inspekce. Týká se to mezinárodních šetření, týká se to obdobných šetření v zahraničí. Je fakt, že například u těch mezinárodních šetření je tam trošku jiný přístup k těm školám. Ve školách jsou koordinátoři toho testování, mají možnost promluvit s učiteli, s řediteli, vysvětlit a tak dál. My vlastně úplně stejnou praxi jsme použili už v letech 2022 a 2023. Je třeba říct, že ty otázky, které teď vzbudily takový poprask, jsou přesně těmi otázkami, které jsme použili tenkrát. Dokonce oproti tomu minulému dotazníku my jsme vypustili některé, o kterých jsme nebyli přesvědčeni, že jsou úplně užitečné a směřovali vlastně ještě hlouběji třeba do těch rodinných poměrů těch žáků. Neptali jsme se teď na kapesné, neptali jsme se na dovolené v zahraničí, neptali jsme se na vlastnictví auta, což třeba zase jsou standardní otázky, které v těch mezinárodních výzkumech se používají, ale nám přišly trošku už jako nad rámec. Čili my jenom děláme to, jak jsme to dělali minule, ostatně, abychom mohli nějakým způsobem porovnat, jak se situace ve školách změnila oproti tomu zjišťování před těmi 4 lety, tak to bylo to nejlogičtější, co jsme mohli udělat. Vzít stejnou baterii otázek a zeptat se žáků znovu.
2: Pokud jde o ty otázky na psychickou pohodu, tak ty v téhle podobě nebyly v minulém testování.
21: Byly použity v roce 2023 v testování.
2: I pro páťáky?
21: Ne, jenom testování devátých tříd, to je pravda. My jsme je tenkrát připravovali, nebo de facto připravovali pro nás tenkrát Národní ústav duševního zdraví. Ano, byly tenkrát zacíleny na žáky devátých tříd. Na druhou stranu oni vznikly v rámci projektu, v jehož závěrečné zprávě sám Národní ústav duševního zdraví konstatuje, že ty problémy se projevují už u žáků od 11 let. My jsme z toho důvodu prostě tu baterii, abychom měli zase nějaké jako porovnání s těmi deváťáky, použili u těch páťáků. To možná nebyl úplně šťastný přístup a pravděpodobně jsme měli tu věc konzultovat s Národním ústavem duševního zdraví.
2: Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v neděli v rozhovoru pro Deník N řekl, že kdybyste o jednotlivých segmentech informovali dopředu, tak by to mohlo ovlivnit výpovědi žáků, že by třeba nebyly v těch otázkách na psychický stav upřímné. Takhle jste o tom uvažovali?
21: Není to úplně ten hlavní důvod. Není to tak, že bychom se chtěli vyhnout tomu, že žáci pak budou vynechávat a tak dál. Ono ostatně ty otázky byly před těmi 4 lety i teď nepovinné. Čili pokud někoho ta otázka jako zarazila, popudila nebo nechtěl, nebo se cítil jako nekomfortně, mohli klidně přeskočit, stejně jako mohli vynechat testové úlohy, pokud si nebyl jistý odpovědí nebo neznal odpověď.
2: Já se omlouvám, že vám do toho skočím. Vy říkáte, mohl to přeskočit. Ve včerejších poledních hlavních zprávách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl hostem prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc, ten říkal, že to přeskočit nešlo.
21: Použiju stejnou věc, i když v rozhlase nemá takovou sílu jako v televizi. Kdyby tu teď přede mnou ležel notebook, pustil bych vám test i s dotazníkem a za 2 minuty bych vám dokázal, že by bylo možné.
2: Já jsem to slyšel a viděl ve včerejších událostech, komentářích. Na druhé straně není mi jasné, jak je možné, že ředitelé o tom, že to jde přeskočit, nevěděli, že šéf Asociace ředitelů základních škol nevěděl o tom, že ty otázky jdou přeskočit.
21: Je to jedna z těch komunikačních chyb, kterou jsme udělali, měli jsme to zdůraznit. Je to samozřejmě tak, že ten test i ten dotazník se otevře, tam je sada odpovědí, sada otázek a k ním odpovědí. Ten žák tomu samozřejmě může přistupovat tak, že když píše písemku ve škole, tak se od něj taky očekává, že řeší každý z těch úkolů. Nevím, jestli jsme mohli nějakým způsobem dál v těch úlohách pracovat třeba s tím, že tam první odpověď mohla být nechci odpovědět, nebo jak jiným způsobem jako žákům zdůraznit, že mohou vynechat. Samozřejmě nevíme, nemohli jsme být přítomni v každé učebně, jakým způsobem žáky instruovali zadávající učitelé, ale bez ohledu na to, jakým způsobem je instruovali, i tady jsme mohli udělat víc, mohli jsme prostě jim dát ten pokyn, aby žákům zdůraznili. Neudělali jsme to. Na druhou stranu...
2: Pardon, to znamená, že ti zadávající učitelé nebyli speciálně instruováni na tyhle segmenty?
21: Speciálně na tyhle segmenty ne, na druhou stranu dostali 4-stránkové pokyny pro zadávající učitele, kde na 2 místech bylo napsáno, že je tam součástí dotazník, na jednom z těch míst bylo uvedeno i to, že součástí toho dotazníku je zjišťování studijní motivace, duševní pohody a socioekonomického kontextu, čili není to úplně tak, že bychom o dotazníku jako nikoho nikde neinformovali. I ve schválené koncepci zjišťování výsledků České školní inspekce, která v loni v únoru prošla poradou vedení ministerstva, je to uvedeno, že součástí každého testu bude dotazník. Už jak jsem říkal, je to prostě běžná praxe v národních i mezinárodních šetřeních, ale ano, mělo tam být explicitně napsáno, pokud žák nechce odpovědět, nemusí. Nebylo to tam, jestli si to žáci v tu chvíli nespojili, nenašli odvahu vynechat, těch důvodů jako může být celá řada, ale faktický stav je takový, že kdo nechtěl odpovědět, neodpovídal. A my před tím výmazem samozřejmě jsme kontrolovali počty těch odpovědí, které tam jsou, abychom si mohli ověřit, že tam žádná nezůstala. Celá řada těch dotazníků už před tím promazáním, to znamená už od žáků, měla ty otázky vynechané. Čili někteří to buď sami o sobě zjistili, přeskočili, zavřeli, a nebo to udělali na pokyn učitele, kterému se ty otázky zdály být divné. Nemohli jsme skutečně jako být v každé třídě.
2: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO se ve včerejším kulatém stole Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus omluvil i jménem školní inspekce za to, že jste nekomunikovali dostatečně. Sdílíte tuto omluvu? Chcete k té omluvě něco dodat?
21: Tak nejenom, že ji sdílíme, kdyby to šlo, tak bychom ji školám vyslovili ještě mnohem naléhavěji, mnohem hlouběji. My jsme dnes dopoledne do všech škol, do datových schránek rozeslali dopis, ve kterém se omlouváme, zdůrazňujeme, že chápeme důvod toho ukončení testování. Já už jsem včera vyjádřil přesvědčení, že jako invalidní nejsou ta témata, kterým jsme se věnovali. Myslím si, že se jim máme věnovat i do budoucna. Je samozřejmě otázka, jestli těmi formulacemi otázek, které jsme použili, a je zcela nepochybné, že prostě k tomu komunikačně musíme jako v budoucnu přistoupit jinak.
2: Můžete tedy slíbit, že pokud někdy v budoucnu budete chtít testovat a dávat podobné otázky, že to třeba budete komunikovat přímo rodičům?
21: Ano, řečeno slovy Jary Cimrmana, bude-li ještě příležitost a já budu znovu požádán, abychom organizovali testování pro školy, tak zvolíme takové metody a cesty,
3: aby se ta informace včas, v předstihu a s možností nějakým způsobem se k tomu vyjádřit dostala až k zákonným zástupcům. Můžeme v září požádat ředitele, aby požádali třídní učitele, aby na třídních schůzkách vysvětlili, umožnili nějakým způsobem jako seznámit se s tím dotazníkem.
2: Případně... Pardon, ono to možná jde přes elektronické žákovské knížky, které fungují na rozesílání hromadných mailů.
3: Jasně, je to v různých školách různé, nicméně asi tahle ta věc teď zpětně vzato, když vidíme, jak citlivěji vnímá rodičovská veřejnost, by asi byla lepší na ústní vysvětlení, než jenom na suché sdělení skrze vá bakaláře.
2: Rozumíte tomu, že některým rodičům vadí, že jejich děti měly odpovídat na tyhle otázky?
3: Samozřejmě rozumím. Jo. Rodiče jsou různí i my se samozřejmě jako různíme v tom, jak vnímáme jakoby citlivost nebo necitlivost těch otázek, které jsme použili. Je samozřejmě možné, že mohlo dojít v některých případech, neumím kvantifikovat, jak často, k tomu, že došlo k nějaké ztrátě v rodině, ať už matky nebo otce, a v tu chvíli otázka na jaké vzdělání nebo co dělá můj otec, může v tom synovi nebo dceři vyvolat jako truchlivé vzpomínky. Já sám jsem před rokem a kousek přišel o otce a vím, jak dlouho se s tím člověk jako nějakým způsobem vyrovnává. Takže otázka u různých rodičů, ta míra citlivosti může být různá. Samozřejmě je to spojeno i s tím, že u různých rodičů je různá afinita vůbec k té myšlence z plošného zjišťování výsledků vzdělávání. Je třeba říct, že my vlastně vyřizujeme podněty nejenom k těm dotazníkům, ale už v průběhu a při přípravě toho testování jsme komunikovali se školami, nechci říkat, že jich bylo mnoho, ale jsou, že prostě zákonní zástupci si nepřejí, aby žáci vůbec psali i tu češtinu a matematiku na to, že abychom se na něco doptávali. Čili ano, já respektuju to, že každý má právo na to mít své vlastní nastavení té citlivosti a vnímáme to tak a do budoucna se budeme muset k tomu postavit tak, že vlastně ten přístup, který zvolíme, bude odpovídat i těm nejcitlivějším, nejenom těm, kteří prostě se k tomu stavějí třeba nějak průměrně nebo dokonce nějakým způsobem ležérně.
2: Náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste říkal, že u toho diskutovaného dotazníku ohledně psychické pohody nebo duševního stavu žáků jste vycházeli ze 4 roky starého výzkumu a dotazníku, který tehdy dělal Národní ústav duševního zdraví. Tam se změnilo vedení. Už v průběhu těch minulých let byly určité výhrady k tomu tehdejšímu výzkumu. Proč jste na základě toho třeba nekonzultovali ten dotazník znovu? Proč jste nepožádali nové vedení třeba o nějakou aktualizaci?
3: Ta odpověď je úplně prozaická. My jsme nevěděli, respektive nezjistili jsme ani tu změnu ve vedení ústavu, Národního ústavu duševního zdraví, ani o té změně přístupu. Bylo to prostě tak, že jsme nějak automaticky předpokládali a i v tom vidím jako trošku chybu, kterou jsme udělali, že jsme něco automaticky předpokládali a neuvěřili si, že to, co fungovalo před těmi 4 lety, bude fungovat stejným způsobem znovu. Je to zase jenom další kamínek do té mozaiky těch ponaučení, které jsme si odnesli, že je potřeba méně automaticky předpokládat a více cíleně ověřovat.
2: Věříte, že když to tak řeknu, propašujete otázky na duševní pohodu nebo psychickou pohodu mezi testy z češtiny a z matematiky, že budou žáci odpovídat upřímně?
3: To je širší otázka, jestli budou odpovídat upřímně, to se asi netýká jenom těch dvou témat. Samozřejmě třeba říct, ten dotazník, tam vzniká dojem, že ten dotazník celý byl zaměřený na socioekonomický kontext a duševní pohodu. Tyhle ty položky tvořily zhruba polovinu toho dotazníku, druhá polovina směřovala ke studijní motivaci toho žáka, k tomu, jak probíhá výuka českého jazyka a matematiky, protože ty cíle toho dotazníku se neomezují jenom na to stanovení indexů v těch dvou oblastech, ale slouží nám v minulosti a poslouží nám i teď k tomu, abychom hledali nějaké vztahy mezi tím, jak žáci vnímají výuku, jak oni vidí výuku, co oni v té výuce pozorují, kolikrát jsou tam 2 učitelé, kolikrát je tam asistent pedagoga, jakými formami je učitelé hodnotí a na druhé straně výsledky z těch testech. Čili z toho pohledu my neumíme říct, jestli žáci k tomu, zejména deváťáci, chápeme po přijímacích zkouškách, můžou mít motivaci různou, jestli zkreslují ty výpovědi a to ať jedním směrem nebo druhým směrem. Na druhou stranu
21: to zkreslení se odehrává zřejmě nějakým způsobem plošně mezi všemi školami. Ono zřejmě posune absolutní hodnotu těch zjištění, ale neposune jak disproporce nebo diference mezi těmi školami. Já už jsem říkal, že třeba zrovna u toho SESu nebo u toho duševního zdraví nám ani tak nejde o tu absolutní hodnotu toho indexu, ale o to, ve kterých školách je ta hodnota vyšší než jinde a tyhle školy pak nějakým způsobem spravujeme o tom, že by bylo dobře, aby oni sami, my nefungujeme jako diagnostické zařízení, nejsme školské poradenské zařízení,
2: se na to zaměřili,
21: ale můžeme dát signál a oni mají už vlastní cesty, jakým způsobem ověřit, jestli to, co žáci uvedli, je výsledek nějaké jejich fabulace, protože prostě chtěli si z toho udělat trochu legraci, anebo jestli to odpovídá realitě.
2: Mimochodem, máte nějaké průběžné výsledky, kolik žáků odpovědělo na tu hodně diskutovanou otázku, že třeba uvažovali nebo uvažují o sebevraždě?
21: Nemáme a už 52 minut je ani zjistit nemůžeme, protože už 52 minut všechny ty odpovědi...
2: A předtím jste se nepokusili to zjistit.
21: To je tak, jako je třeba říct, jestli si někdo myslí, že my si jako prohlížíme odpovědi těch žáků, nebo že si je prohlíží učitel.
2: Pardon, to bych nečekal, ale čekal bych, že tam existují nějaké programy, které to sčítají a pracují s tím a analyzují to.
21: Ne. Jo, je to skutečně tak, že u těch dotazníkových šetření my vždycky, my ani nekontrolujeme v průběhu toho testování, jestli tam žáci něco vyplňují nebo nevyplňují. Jedinou věc, kterou my během testování děláme, je, že když zjistíme 4 dny před koncem toho testovacího období, že škola ještě nemá ani jednoho žáka otestovaného, tak ji připomeneme, že by bylo dobře ve zbývajících 4-3 dnech otestovat. Jinak jsou pro nás jakoby ty schránky těch ať už testů nebo dotazníků v té databázi jako zavřené a my nijak nečteme, co je tam uvedeno nebo ne. Z toho pohledu jako nemám žádné předběžné výsledky a zrovna
2: a
21: u téhle...
2: Už nebudete
21: a
2: mít.
21: Už nebudeme.
2: Na druhé straně vy říkáte, že už to nezjistíte, je to smazané. Není to škoda? Není v situaci, kdy tady existují konkrétní informace o tom, že některé děti odpověděly, že uvažují o sebevraždě. Není škoda to jen tak smazat, zahodit a nepracovat?
21: Připomínám jenom, máme ty indexy na úrovni škol. Jo? Čili pokud je to tak, že v té škole, ať už to odpovídá realitě, nebo to ten žák jako napsal z recese, se objeví takové informace, promítlo se to do zvýšené hodnoty toho indexu a znovu říkám, škola může zareagovat a buď si udělat vlastní šetření, nebo školní psycholog obejde páťáky, deváťáky, nebo si tam pozvou nějakou externí organizaci, která jim udělá nějaký jiný screeningový program, čili ta informace není ztracena. Jo, ale ani dopředu jsme nepočítali s tím, že když bychom našli v té databázi záznam, že Petr Suchomel vyjádřil přesvědčení o tom, že by mu bylo lépe, kdyby nežil, takže bychom volali do základní školy v Šumperku, aby se na Petra Suchomela někdo podíval, protože uvedl jakousi divnou odpověď.
2: Letošní testování tedy předčasně skončilo. Ministr školství Robert Plaga včera řekl, že máte za úkol udělat analýzu. Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že bude dokonce prázdnin?
21: Tam jsou dvě věci. Pan ministr nás požádal o odpovědi na otázky, které se vztahují k přípravě a průběhu toho testování jako takového, čili je to jakýsi procesní audit a předpokládám, ale můžu jenom předpokládat, nevím, jaké přesně cíle ono v té věci má, že bude chtít posoudit, kde se stala ta komunikační chyba, jestli máme nějaké mechanismy, jak se jí v budoucnu vyhnout, jestli to všechno vlastně splňovalo nějaké standardy a na základě toho předpokládám, že bude uvažovat o tom, co v té věci jakoby dál. Analýza těch samotných výsledků vzdělávacích v českém jazyce a matematice v 5. a 9. ročnících škol se zohledněním těch kontextových informací, ať už o tom průběhu výuky, způsobech hodnocení, studijní motivaci, nebo vůči těm indexům, ať už SESu nebo toho duševního zdraví, ta vznikne během léta a budeme ji mít hotovou někdy odhadem září, možná z kraje října.
2: A ty odpovědi na ty otázky, ty budou v řádu dnů?
21: Teď myslíte odpovědi?
2: Myslím tu první část, co jste říkal, že po vás chce pan ministr, to znamená...
21: Jo, tu chce do pátku.
2: Takže to bude do konce tohoto týdne. Mm. Na základě té aktuální zkušenosti budete navrhovat, aby plošné testování žáků 5. a 9. tříd pokračovalo v příštích letech?
21: Budete navrhovat, není úplně přesná otázka. My jsme už, říkal jsem to, v loni v zimě připravili návrh koncepce zjišťování výsledků vzdělávání až do roku 2030 a dál. Tam se píše to, že považujeme za vhodné, aby se testovalo de facto každý rok, aby se střídalo testování českého jazyka matematiky s testováním čtenářské a matematické gramotnosti, jednou za 4 roky i další vzdělávací obory, jako jsou chemie, člověky a jeho světy a podobně. Co 2 roky, aby se testovali žáci 2. ročníku střední škol, aby se uvidělo, jak trvalé nebo pevné ty dovednosti a znalosti, co si žáci odnášejí, jsou. Tahle koncepce je schválená, zatím platí, čili my nebudeme navrhovat, aby se nějakým způsobem proměnila, ale bude asi na panu ministrovi, aby řekl, že jestli máme naplňovat, nebo jestli se má naplňovat a máme ji naplňovat my, nebo jestli se nemá naplňovat, má se naplňovat nějaká jiná. Faktem je, že jak ze strany odborné komunity, tak ze strany vlastně i útvarů ministerstva školství, tak ze strany samotných škol, říkal jsem si, poptávka po informacích, po datech, které by vypovídaly o vzdělávacích výsledcích žáků, tady je. To není tak, že tímhletím naším selháním, za které se ještě jednou školám a rodičům omlouváme, by se snížil význam toho mít informace o tom, jakých výsledků žáci a školy dosahují.
2: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
21: Děkuji, naslyšenou.
2: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: A 4 minuty po 12:30 jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Monika Chmilová.
6: Sněmovna znovu schválila návrh zákona, podle kterého budou muset výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků hlásit výpadky dodávek do Česka. K úpravě předlohu do dolní komory vrátil Senát. Informace budou výrobci posílat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přes elektronický formulář. Při ohrožení veřejného zdraví taky velkým odběratelům a případně i nemocnicím. Za nedodržení zákona může hrozit pokuta až 15 milionů korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server iRozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmů prověřili nedostatečně. Požaduje tak další šetření. Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského šarže d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Podle něj Rusko vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Ruského velvyslance si kvůli výrokům Kremlu předvolala taky ministerstva zahraničí Norska a Německa. A na Žlutém kopci v Brně začalo fungovat nové centrum onkologické prevence. V pavilonu, který rozšiřuje areál Masarykova onkologického ústavu, vzniklo 7 specializovaných pracovišť. Zdravotníci v nich nabízejí poradny pro genetiku nádorů, pohyb, výživu, motivaci a zdravý životní styl. Práce a vybavení vyšly na více než 700 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili 3. místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy od 16 hodin na 20 minut. Následně o semifinále zabojují domácí Švýcaři proti Švédsku. Ve Friburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada, USA a Lotyšsko, Norsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D46 před Vyškovem a opět průjezdná D1 u Hulína. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova brzdí provoz nadměrný náklad a pohybuje se teď mezi Drysicemi a Vyškovem a nedá se předjet. Tvoří se proto za ním kolona. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy hlásíte nebezpečnou situaci za sjezdem na Údlice a Kadaň. Na 73. kilometru jde po vozovce Chodec.
4: Je všedivým a má jediný, co má baterku, aby ho nikdo náhodou.
5: Na D1 je opět otevřený exit 265 u Hulína. Na nájezdu vyprošťovali dodávku z příkopu. Opět se dá najet na D1 od Otrokovic i Frištáku směrem na Brno. A v Praze máme hlášenou nehodu v tunelu Blanka ve směru k Barandovskému mostu. Za nájezdem z Letné je kvůli ní uzavřený pravý pruh, projíždějte opatrně. A v Praze pokračuje údržba ve Zlíchovském tunelu na Městském okruhu. Tuto noc je uzavřený ve směru na Smíchov, práce mají skončit do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně, objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: A já vám ze studia přeji příjemnou středeční noc. Ukrajina bude používat českou mobilní digitalizační stanici Archa 3. V Kyjevě je slavnostně přidali zástupci Pražského národního muzea a nadace rodiny Karla Komárka. My se tam podíváme v reportáži už za chvíli.
9: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Česko pomáhá Ukrajině v záchraně předmětů kulturního dědictví. Zástupci Národního muzea a nadace rodiny Karla Komárka věnovali Ukrajincům mobilní digitalizační stanici, a to krátce po ruském úderu, který silně poškodil například Národní muzeum Černobylu v Kyjevě.
1: Tady v pohádkovém prostředí Kyjevsko-Pečorské lávry je už vše na Chrámovém náměstí připraveno k předání velké dodávky, která v sobě skrývá velice cennou věc pro ukrajinská muzea trpící válkou. Je to digitalizační přístroj.
2: Vytvořili jsme vlastně mobilní jednotku, takovou jsem já teda ještě předtím nikdy neviděl. Jsou v Hollywoodu třeba nějaký traky, kde se skenují herci pro CGI, ale tohle ještě nikde asi v muzeu nemají.
1: Popisuje svůj vynález Paul Savko. A teď už vidím, jak vevnitř se ten skener pohybuje nahoru a dolů. A tím předmětem, který se teď tady ukázkově skenuje, je zámek z nějakých středověkých dveří s nádherným zdobeným klíčem. No a do toho zvonkohra

0: Muzea Kyjevsko-Pečerské lávry Maxim Ostapenko byl českým darem upřímně dojatý.
1: Je to obrovská pomoc, protože jsme tím získali možnost uchovat informaci ve výborné kvalitě a 3D modelech o předmětech národního kulturního dědictví. A to na té nejvyšší úrovni. Za války jsou tyto předměty ve velkém ohrožení, protože Rusko cíleně útočí na muzea a objekty ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tento dar Národního muzea a Komárkovy nadace je příkladem solidarity a důkazem, že Ukrajina nezůstává sama v boji o záchranu našeho společného kulturního dědictví.
2: Za zbereženě naší spílnou evropejskou spadčiny.
0: A na Ukrajině platí, kdo rychle dává, třikrát dává. Z Kyjevsko-Pečerské lávry Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Sněmovna znovu schválila snížení odvodů pro živnostníky, přehlasovala tak Senát. Izraelské údory na jihu Libanonu zabily podle místních úřadů přes 30 lidí. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno, na jihu a východě přehánky, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Živnostníkům se nejspíš sníží odvody na sociální pojištění. Poslanci opětovně schválili novelu, která vrací zálohy na loňskou úroveň, tedy zhruba na 5 000 korun. Předlohu do dolní komory vrátil Senát. Podle něj by v budoucnu změny mohly způsobit výpadky příjmů důchodového systému. To koaliční poslanci odmítají. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO návrh ušetří malým podnikatelům stovky korun měsíčně.
3: OSVČ ušetří každý měsíc 715 korun. V praxi to znamená, že lidé budou od účinnosti novely platit tyto nižší zálohy, a to jak OSVČ podávající přiznání, tak OSVČ využívající režim paušální daně.
1: Návrh podpořil i poslanecký klub opoziční ODS. Naopak podle lidovců přinesou změny výrazný výpadek v příjmech státního rozpočtu. Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněných. Podle agentury AFP jsou mezi mrtvými 4 děti a 3 ženy. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizballáh pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Samec slona afrického Jack, který může za smrt slonice Ulu, nezůstane ve zlínské zoo. Kam poputuje, zatím není jasné. O jeho osudu bude během následujících měsíců rozhodovat 25členná komise. Do té doby bude Jack ve zlínské zoo oddělený od zbylých 2 slonic a sluněte. Podle ředitele zoo Romana Horského drobné potyčky mezi slony nebyly ani v minulosti ojedinělé. Ten páteční byl ale pro jednu ze slonic fatální.
4: Interakce se čas od času objeví a nemyslím si, že byly silné tak, abychom museli Jacka nebo některé samice od druhých oddělit.
1: Jack původně pochází z volné přírody a během života prošel několika evropskými zahradami. Sport. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3, obsadili tak 3. místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Český tým v souboji s Kanadou vedl v polovině zápasu 2-0. Formace kolem útočníka Ondřeje Beránka s Jiřím Černochem a Jaroslavem Chmelařem byla sice střelecky aktivní, ale neprosadila se, pokračuje Beránek.
5: Tak potýkáme se s tím celý turnaj, vůbec se na tom nepadá, těžký no. Chceme strašně dát góla, ale bohužel jestli přemíra té snahy a naopak jsme se inkasovali a i po mý chybě, takže těžký no.
1: Čtvrtfinále bude hrát český tým ve čtvrtek v Curychu, kam se za Finskem musí přesunout. Start je v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 před Mirošovicemi a nehoda na D7 u Loun. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na Benešov. Na kilometru 20,5 stojí kamion v odstavném pruhu. Na místě už je odtahová služba a vybočuje se tam doleva. Na dálnici D1 stále vyšetřují nehodu u Hulína. V nájezdu od dálnic z Frištáku a Otrokovic na exitu 265 ve směru na Brno sila dodávka do Příkopu, tu už vyprostili. Pravý pruh na nájezdu je ale stále uzavřený. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Loun. U sjezdu na Louny východ na 45. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený. A v Praze na městském okruhu počítejte s uzavírkou v tunelu Mrázovka. Neprůjezdný je kvůli údržbě ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33, na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už si na Radiožurnálu poslechněte reprízu úterního hosta Libora Boučka.
7: Vystudovala střední průmyslovou školu grafickou v Helichově ulici v Praze, působila pro několik prestižních periodik v Česku. Za reportáže o drogách na afgánsko-pakistánských hranicích dostala čestné uznání Czech Press Photo. Pro tisk svých fotografií využívá i netradiční materiály, jako jsou textilie, sklo, zrcadla, plexisklo. Tolik vizitka faktická, která by nemusela končit, ale myslím, že daleko důležitější je ta osobní, protože dokáže vysvihnout emoci a zvětšnit člověka bez kudrlinek a okras. Jmenuje se Alžběta Jungrová a dnes je hostem Radio Žurnálu. Přeji ti hezké dopoledne a díky moc, že jsi dorazila.
8: Krásný ráno.
7: Kolik fotek denně děláš? Ještě pořád platí, že to je v řádu několika set.
8: Tak teď jsem trošku bych řekla i zpomalila, takže možná budeme na 300 a ne na 5, jako tomu ještě před pár lety bylo. Tím, že se víc věnuju té výtvarné fotce, tak tam ta intenzita je menší, ale stejně furt fotím svůj vlastní deník, což je taková rutina denní. A do toho jsem si teď vybrala další velký dokumentární projekt, který dělám už rok a půl, další rok a půl budu. A tam určitě to jako zase zvedáme v průměru.
7: No, já se ptám z toho důvodu, že je 9 hodin 7 minut, tak jestli už si dnes něco vyfotila?
8: Dneska ještě ne. Ještě jo, vyfotila ne. Jsem, ano, pardon, ale reference k instalaci výstavy, takže to bylo jenom na telefon, ale už jsem to párkrát.
7: Takže počkala. Pracovní fotka dneska už byla.
8: Ano.
7: A přijde ta fotka, jako mě zajímá ta chvíle, jo, kdy přijde ta fotka, která už bude, ta, která bude součástí toho deníku. Jak tě to jako napadne, kdy to přijde ta chvíle, jo? Že má 9 hodin a ještě pořád nic?
8: Jo, ale to bývá jako, jako těžko odhadnout. Většinou je to nějaký moment, kdy se zkombinuje světlo, kompozice, emoce. Mm-hmm. A může to být metru, může to být tady teď ve studiu, a nebo to může být něco, co budu vymýšlet několik dní a stavět kvůli tomu obrovský set.
7: Prostě a jednoduše najednou to přijde. V tom metru, když jsi ho zmínila, děje se i to, že najednou fakt fotíš, protože logicky ústředním motivem jsou pro tebe lidi, že fotíš najednou z ničeho nic někoho, kdo to netuší. Jakože opravdu tě to tak popadne, že vidíš tu situaci, že to zmáčkneš.
8: Jo. Jo, většinou to pak nepoužiju nebo republiku, nebo se pak zpětně zeptám toho člověka, jestli by mu nevadilo, ukážu mu tu fotku třeba. A samozřejmě v rámci tohoto GDPR, jako všichni teď musíme řešit, musíme nad tím přemýšlet, ale když vidím moment, který mě zasáhne, tak vlastně moje automatická reakce je to vyfotit dřív, než přemýšlím o ostatních věcech.
7: Tak jenom pro cestující pražského metra je vysoká zhruba 175 cm, typu to zhruba plus minus správně, šarmantní a elegantní, má jeden z nejširších úsměvů a nejkrásnějších, co jsem kdy viděl. Když někdo takový vás bude fotografovat, nestyďte se, nechte se fotit, budete součástí, řekl bych, sbírky, která patří mezi unikáty na území Česka. Alžběta je dnes hostem Radiožurnálu a podíváme se nejen na to, co chystá bezprostředně v jednom překrásném středočeském městě, ale i to, jaké to bylo v dalekém africkém Kongu.
2: Noční radiožurnál.
9: Noční radiožurnál.

0: Alžběta Jungrová je dnes hostem Radiožurnálu. Než se dostaneme k těm konkrétním místům a konkrétním zážitkům a konkrétním projektům, tak mě logicky, co by fanouška fotografie, zajímá to, jak si to médium z tvého pohledu stojí. V době, kdy máme možnost ukládat to do nekonečných cloudů, v době, kdy ty řekneš, že jsi vytvořila 300 fotografií, ale co by fotografka, se to tak dá očekávat, ale existují lidé, kteří jsou na sociálních sítích a už teď třeba ve čtvrt na 10 mají 200 fotek.
1: Hele, já si myslím, že ta fotografie v posledních 30 letech prošla úplně neuvěřitelnýma změnama, strašně rychlejma po tom, co se víceméně 100 let nic moc nedělo. Do toho přišel internet, my jsme přehlcený, všichni jsou přehlcený fotkama. Každý den padá na sociální sítě jako miliarda nebo fotek novejch. Takže do toho máme AI, který jako vytváří něco, co my nazýváme doteď fotografií, ačkoliv myslím, že s fotografií to nemá vůbec nic společného. Takže je to jenom, a to, jak my jsme se o tom bavili, je to jenom na nás, co si k sobě pustíme. Je to jenom na nás, co chceme sdílet. Já taky si myslím, že to, že každý sdílí úplně všechno a věší fotky někam na cloud, kde pod ním přes ně ztrácí kontrolu, to je, není v pořádku. Takže v tomhle tom to je to otázka nás vlastně dvouhodinovou přednášku. Počínaje hlídáním si vlastního soukromí až po to naučit se vybírat fotky, které prezentujeme.
0: No to je jedna věc, to šíření, ale ta druhá věc je, je tvůj pohled na tu fotografii obecně, že člověk díky technologii, což je pozitivní asi rozměr toho vývoje, protože mobilní telefony prostě jsou kvalitní, mají kvalitní foťáky, ale že najednou fakt člověk je najednou majitelem tolika fotografií. Jak jako tam poznat tu kvalitu, že najednou i my jsme všichni producenti, teď do toho zvětšíme ten okamžik, ale už se k tomu nikdy nevrátíme, protože když se k tomu chceme vrátit, už jsme vytvořili dalších 150
1: nenajdeme
0: fotografií.
1: Ani zpátky. Hele, to je právě ta součást té profesionality v tom, jako ten edit, ten výběr těch fotek je z mýho pohledu třeba třetina mojí práce. Jo? Oni si všichni myslí, že to, že to nacvakáš, je vlastně, nebo že ty fotky vzniknou, ale tam je určitě jako produkce, pak je samotný focení a pak je ta postprodukce, kdy člověk vybírá. A bohužel v tomhletom, vlastně já teď na výstavu řeším 30 reálně fotek z těch všech tisíc, co jsem nafotila, tak aby to pro toho diváka bylo zajímavý, nějakým způsobem to odvyprávilo ten příběh. Takže celý ten výběr fotek je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí. Já bych mohla se vrátit teď zpátky do toho základu a vybrat vlastně úplně jinou výstavu tím, že bych ty fotky poskládala jinak. Tudíž tam lidi jsou strašně podceňují a myslí si, že když nedokážou vybrat z 10 jednu dobrou, takže dají všech 10 a že ty lidi to nějakým způsobem přijmou. Takže tady bych se zaměřila hodně na to naučit se opravdu vybírat.
0: Bylo to pro tebe to nejtěžší?
1: Je
0: protože
1: to strašně
0: ty jsi
1: těžký.
0: Logicky, co by fotografka prošla tím přerodem z toho, že člověk musel vycítit tu chvíli, zmáčknout tu spoušť a teď je z něho ten selektor. Jak se to dá naučit, to selektování? Bylo to to nejtěžší?
1: Hele, určitě výběr těch fotek je to nejtěžší, protože to samotné focení je nějak časově omezený, ty víš, že máš den nebo týden, tudíž a pak to skončí. Když to u toho počítače můžeš sedět roky a překopávat ten soubor do nekonečna a vlastně vyprávět jiný příběh vlastně se stejným základem. Ale ono to bylo, hele, já když jsem začínala, já 30 let se fotkou živím tenhle rok, takže když jsem před 30 lety začínala...
0: To znamená od 5 let.
1: Děkuju. Když jsem začínala v novinách, tak my jsme fasovali opravdu jeden film na akci, 36 oken v rámci reportáže a pak vlastně jsme přijeli do novin, tam byly laborantky, ty zpracovali film, ten nám vrátili a já jsem si vystála frontu na prosvětlovák, kde už za mnou zase stály lidi a já jsem z toho filmu z těch 36 oken musela vybrat jednu vejšku, jednu šířku během 3 minut. Tudíž už tam jsem se docela dobře naučila vybírat, protože i z 36 vybrat 2 jakoby je strašně těžký, takže je to vlastně proces to editování, naučit se vybírat dobře ty věci. Je prostě půlka celý té práce.
0: Jak já, co by fotograf amatéra, stejně tak posluchačky a posluchači Českého rozhlasu, poznám, že ta moje fotografie třeba toho dítěte má tu hodnotu? podle čeho se my máme řídit. Samozřejmě to není ultimátní, ale zajímá mě ten tvůj pohled. Rada Alžběty, jak poznat tu dobrou?
1: Hele, určitě základ je nějaký kompozice, světlo. Já říkám, pro mě je nejdůležitější, jestli ta fotka v sobě nese nějakou emoci a tam bych byla šla na úkor kompozice a světla. To jsou určitě základy a pak máš spoustu dalších věcí, které vlastně to formují. To asi takhle divákům tady posluchačům nepřenesu. Jenom bych chtěla říct, že velká chyba, kterou děláme, my jsme hrozně poplatní sociálním sítím, protože vlastně ty už víš, co lidi na Instagramu mají rádi nebo co lajkujou, tudíž ty se snažíš vytvářet ty fotografie tak, aby byly poplatný týhletý velký mainstreamový skupině, ale to neznamená, že když to má hodně lajků, že je to dobrá fotografie.
0: A to se můžeme dostat ještě k oblastem, protože existuje daleko víc oblastí, které se na sociálních sítě vůbec nedostanou. I tahle selektivnost trošku může pokřivovat to zrcadlo kolem nás. S Alžbětou Jungrovou se o tom budeme povídat. Posloucháte Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Alžběta Jungrová prožívá už 30 let svoji kariéru výjimečné fotografky, která sneseš označení reportážní částečně. Myslím, že v tom nejlepším slova smyslu, protože ta reportáž je přece jako unikátní, že je to svědectví té doby.
1: Určitě reportáž, dokument a určitě to velká část mýho života a součást naprosto, takže určitě bude ctí.
0: Ty oblasti jsou různé, já jsem v úvodu zmiňoval to afgánsko-pakistánské pomezí, budeme se bavit o Kongu, ale jak ty si vybíráš to téma, co tě osloví, ten žánr, protože můžeme pokračovat dál zdravotnictví, teď si zmínila, že jezdíš s záchrankou poslední dobu, tak co je to, co se tě dotkne? Jak v tobě zažehne ten oheň?
1: Tak to se samozřejmě mění hodně s věkem. Ty témata, které mě zajímají, já se posledních 10 let snažím dělat dokumentární projekty, kde mám čas na to se na to místo vracet, takže ideálně roky. Kdy můžu opravdu jít do hloubky a nejenom po povrchu, že někam přijdeš, tam 2 dny něco fotíš a odejdeš, takže teď vlastně 1,5 roku jezdím se záchrankou, 1,5 roku budu a teď přesně po tom 1,5 roku začínám cítit, že už mě ty lidi, většina z nich zná, většinou z posádek už jsem někdy jela, a dispečing ví, takže je to takový, a ty lidi se přestanou hlídat, kontrolovat, dostaneš se trošku pod ten první povrch, protože vždycky, když přijde fotograf, tak ty lidi jsou nervózní, samozřejmě snaží se nějakým způsobem vystupovat, se stylizovat, chtějí vidět sami sebe tak, jak by se chtěli vidět. Takže a tohle celý je jako dlouhodobý proces nějakého jako infiltrování se toho fotografa tak, aby už nebyl ten vetřelec.
0: A to je, ta záchranka tě napadla jak? Je to ta krajní mez? Je to ta krajní situace toho člověka?
1: Záchranka mě oslovila. My budeme dělat knížku z toho ke 170 letům Pražské záchranné služby. A já si myslím, proč jsem na to protože si myslím, že tohle je téma, který se strašně rychle mění v současnosti. Zdravotnictví všeobecně, i ten systém tý záchranných složek. A že vlastně za 100 let to má furt šanci být pro lidi zajímavý vidět, jak ty věci vypadaly, že spoustu věcí se nemění nebo zůstává plus minus stejný. Takže i ty témata já si trošku vybírám tak, aby to vlastně bylo z hlediska nějaký budoucnosti přínosný s tím, že ty lidi budou moc vidět, jak jsme žili.
0: Jaké lidi vidíš kolem sebe v té záchrance a v tomhle systému? Jak bys je charakterizovala? Jací jsou?
1: Záchranáři?
0: No.
1: Já jsem úplně vyřízená z nich. To je jako klobouk dolů. Já opravdu musím říct, i po tom 1,5 roku furt jsem jako většinou dojatá z toho, jak máme jako a pyšná, teda strašně, jaký máme skvěle funkční ty záchranáři, ty řidiči, i ty holky na tom dispečingu, ale i to, jak umí vlastně jako spolupracovat s policií a s hasičema. Já jsem jako to je prostě, oni opravdu hasiči chodí na záchranku, na stáže, stejně tak, aby se naučili první pomoc. Jo, je to celý propojený, ten systém je opravdu, a ty lidi jsou laskaví, jo. Já vidím, jak prostě hladějí babičku po ruce, to pak jako tam stojíš a jsi úplně dojatej, že i v té práci, která je opravdu někdy šílená, ty lidi jsou agresivní, napadají alkohol, drogy. Jako většina z těch výjezdů jsou vlastně banality, někoho bolí bříško prostě. A jo, takže oni prostě ke každému přistupujou ze stejnou důležitostí. Je to fakt zážitek pro mě.
0: Jaká bude ta výsledná stylizace, protože z toho, co říkáš, tak já najednou vidím černobílou věc, i když ta barva si to mě zajímá, jak to dopadne.
1: Ale barva, asi to bude barva, i když samozřejmě já tu černobílou fotku miluju a myslím si, že, ale zrovna ta záchranka je tak specifická, ta barevnost pro ně, ta výraznost vytlačení z toho prostoru, i ta sanitka, i ty noční světla, když to moda jako blikají, takže tam asi bych trošku ubrala tomu příběhu, kdybych to dala do ČBčka, samozřejmě nejradši bych to udělala 50/50, nebo fotku od fotky, nebo to takhle úplně nefunguje, musím držet nějakou linii. Ale hele, ta barevná fotka vždycky v sobě nese nějakou jako emoci, pokud ten příběh má barvu, což ta záchranka má. Ta černobílá fotka pak umožní jít jako víc jako do příběhu, když to ta barva ho někdy trošku potlačí, takže vždycky tohleto rozhodování je strašně těžký. Hmm. Já třeba burlesku, kterou fotím 15 let, tak jsem nechala v barvě, protože si myslím, že tam je jasně daný, že ta barva je pro ně specifická, jsou to světla, jsou to kostýmy, jsou to, je to make-up, takže tam bych ubírala, naopak třeba Věznici jsem dělala černobílou, takže tohle je takový jako těžký rozhodnutí, ale pak musíš jít.
0: No, z toho, co říkáš, líbí se mi, že reaguješ na moji zdviženou ruku. To mě zaujalo. Záchranka, burleska, Věznice. Absolutně odlišné světy. Co tedy musí mít ta komunita? Podle čeho si to vybereš, že je to takhle rozličný?
1: Hele, tak Věznice a burleska jsou vlastně žena. Já furt jako ústřední téma, myslím, celý mojí tvorby jsou ženy a ženský témata, ženský příběhy, tudíž tam bylo jasný, že to byla Věznice a mě strašně baví ty protiklady, on ten život potom je hrozně jako pestrej, když se nebojíš jít od burlesky do Věznice. A celkově tím, že jsem žena, že se dostanu mnohem blíž k ženám, jsem schopná jim mnohem líp rozumět a ponořit se víc do toho příběhu, takže ženský. A ta záchranka je prostě pro mě nějaký lidský příběh. Jsou to asi to propojou lidi a nějaký emoce, které jsou spojené s tím, co vytvářejí.
0: Alžběta Jungrová je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radiožurnály půl druhé. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Česká muniční iniciativa by letos podle ministerstva obrany měla dodat Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Informaci agentury Reuters potvrdila Radiožurnálu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Loni Ukrajina od české iniciativy dostala skoro 2 miliony kusů munice. Prezident Petr Pavel mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle Pavla představuje nové obtíže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské exilové opozice Svjatlanu Cichanouskou. Na sociální síti X uvedl, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z vlivu Ruska. Vyjádřil taky naději, že Kyjev a Minsk obnoví sousedské vztahy, založené na nezávislosti obou zemí na Moskvě. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 koruny a 56 haléřů. To je o 28 haléřů méně než v úterý, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšímu dni klesne o 29 haléřů na 41 korunu a 43 haléře. A Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029. Celkové náklady se pohybují kolem 8 miliard korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěži porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž taky Artist Brno a Slovácko. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 u Libic nad Cidlinou a také u Krouny na Chrudimsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavřeli pravý pruh a do rána tam budou opravovat vozovku. Levým pruhem teď projedete plynule. Na silnici 34 ze Svitav do Havlíčkova Brodu se dnes v noci pracuje u Krouny. Opravují tam železniční přejezd, projíždí se Kybadlově a podle potřeby mohou průjezd řídit také pracovníci stavby. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka na městském okruhu směrem na Smíchov. Je to kvůli noční údržbě, skončit má v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně až oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33, na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte reprízu úterního hosta Libora Boučka.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: povídáme si s fotografkou Alžbětou Jungrovou. Těžko se hovoří o fotografii, protože člověk ji musí vidět. Nicméně ti, kteří mají chuť, tak tu možnost budou mít, protože zítra je vernisáž tedy.
1: Zítra je vernisáž.
0: A od 28. května, což je čtvrtek, se v Čelákovicích ve Volmanově vile otevírá výstava s názvem Bez konce a začátku. Začnu tou vilou. Čím tě zaujala a čím je specifická?
1: Tak Volmanova vila je nádherná. Je to funkcionalistický takový skvost, bych řekla. A já k funkcionalismu mám hrozně silný vztah. Vyrostla jsem jako dítě ve funkcionalistickém bytě. Bydlím ve funkcionalistickém bytě, který dokonce náš dům, ve kterém žiju, realizoval nebo navrhnul stejný architekt jako jeden ze dvou, co dělali vil Volman. Takže tam okamžitě pro mě je jako nějaký pocit domova nebo zázemí, když já vejdu dovnitř, protože je to něco vlastně, na co jsem zvyklá. Ta vila má nádhernou atmosféru, je prosklená a vlastně tak jako volně přechází venek dovnitř. Je tam spoustu průhledů, spoustu odrazů, věci, které využívám já hodně ve fotografii k vytvoření nějakého dalšího světa. Takže já samozřejmě, celý projekt vlastně tak vzniknul. Já jsem přijela poprvé do Volmanové vily na prohlídku, viděla jsem ten dům a říkám, tady bych strašně chtěla fotit. A pod shodou okolností jsem se potkala se Zuzkou, která spravuje Volmanovou vilu, a ona říká, ježíš, tak to my bychom byli rádi, protože se věděla, co dělám. A říká, a to bychom pak mohli udělat výstavu, do toho se přidala trafačka, která se stará o ten výstavní prostor nebo výstavní plán Volmanové.
0: Za Trafogalerie.
1: Trafogalerie, ano. A já jsem s Blankou už jednu výstavu dělala kdysi dávno v Trafogalerii, takže vlastně to jsou takový ty projekty, kdy si to sedne vlastně úplně samo, aniž by člověk musel jako nějak složitě vymýšlet, konstruovat. A já jsem před dvěma rokama, trošku díl než před dvěma rokama, začala ve Volmanově vile fotit soubor Bez konce a začátku, kdy vlastně vytvářím takový paralelní svět pro tu vilu, která vlastně nikdy sama nežila.
0: Ta instalace samotná je asi daleko komplikovanější, než si laik může představit, protože za normální okolností by člověk čekal, že se prostě udělá velkoformátový tisk, dáš tam ty fotografie, ale ty měníš ten prostor, tak jaké materiály používáš, v čem to je unikátní a jestli jsi neupletla zbytečně velký bič?
1: Já si vždycky upletu zbytečně velký bič. Já si říkám, dělám si to většinou složitý sama a tady je to o to komplikovanější, že samozřejmě v té vile my nemůžeme úplně moc vrtat, nikde nic přidělávat. Takže tady se vymýšleli celý speciální konstrukce na ty fotky. Je to vlastně takový trojboj o tom, co já si dokážu prosadit, co si vila dokáže uchránit přede mnou, ale my jsme hodně pracovali tentokrát s látkama, což je další složitá disciplína, je tisk na látku, protože jsem takový průhledný, vlající, závěs je skoro neviditelný, aby na tom ty holky byly jako takový přízraky té vily, což je ta vize vždycky, kterou jako mám, a pak samozřejmě přijde ta realizace. Tady mi strašně pomohla Liběna Rochová, která mi doporučila firmu, která to dělá ve Švýcarsku, ale tudíž jako nátisky jsou komplikované, všechno se posílá tam a zpátky, aby jsme to viděli. Teď vlastně pak přijde ta samotná nádherná látka, teď jak jí přidělat, aby to opravdu byl ten duch. Takže jak říkám, složitý si to dělám vlastně víceméně sama a tady je to ještě o to komplikovanější, že ten dům je vlastně zakonzervovaný a nedá se do něj implantovat nic natvrdo.
0: Každopádně stojí to za návštěvu až do konce srpna. Bude Bez konce a začátku a myslím si, že to má ještě jeden rozměr, že je to zviditelný čela, což je taky velmi unikátní sídlo, kousek od Prahy, rezidenční sídlo, nádherné prostředí a ten funkcionalismus tam prostě jednoduše zapadá. Tak budete-li mít chuť, tak Volmanova vila od 28. května. Už je všechno hotové před tou zítřejší vernisáží?
1: Já teď, až tady spolu si dopovídáme, tak zabouchnu dveře a poběžím. Dojedu metrem k autu, tam skočím do auta, pojedu do tiskárny, pak pojedu do Prušalobu, s kterýma spolupracuju, to je další část toho projektu, že gravíru do takových plexiskel, aby ty věci byly. No, takže a pak večer někdy kolem půlnoci podle mě.
0: Kolik je vernisáž?
1: Zítra od 6.
0: Zítra od 6.
1: To se dá ještě překopat celá výstava.
0: Říká Alžběta Jungrová. Někdy

0: Alžběta Jungrová je dnes hostem. Probrali jsme Volmanovu vilu v Čelákovicích, co by instalaci, která se otvírá veřejnosti 28. května. Ale ještě jeden projekt máš za sebou, velmi rád ti ho připomenu, protože sestava českých umělců vyrazila do Konga. Přiznám se, že ta sestava mě zarazila. František Skála, Jan Kaláb, Denisa Krausová, Michal Škapa, Veronika Souralová, Jan Poubě, Filip Kurka, Jan Gemrot a ty. To jste jeli fakt dohromady.
1: Jeli. Jeli, je to neuvěřitelné, byl to neskutečný zážitek. A byly dobrý i špatný momenty, bylo to náročný, jako fyzicky neuvěřitelně. Jsem na nás na všechny pyšná, že jsme to zvládli víceméně jen s menšíma újmama. A já musím říct, já jsem do Afriky nechtěla, není to úplně destinace, kterou bych si vybírala, ale když za mnou kluci přišli s tímhle projektem, tak to bylo na začátku, vlastně to bylo, že pojede Honza Kaláb a Franta Skála a já už ten moment jsem věděla, že chci jet s nima. A pak se teprve stavil ten zbytek, přidávali se lidi.
0: Umím si letos představit, v téhle sestavě, že jedete na benátské bienále, ku příkladu, ale do Konga? To v sobě fakt máte všichni tři, když budeme zmiňovat ty tři kus toho dobrodruha. U tebe o tom nepochybuju, ale...
1: Já jsem byla vlastně jediný z těch deseti umělců, kdo už v Africe byl. Musím říct, ale zase jsem nikdy nebyla na zájezdě, takže tam jsme si to prohodili, kluci, nebo celý ten tým těch lidí bylo poprvé na tomhle kontinentě, v takovýhle zemi, která opravdu není úplně stabilní, je to chudá země, takže to je opravdu jako zážitek asi pro člověka, který nikdy takhle necestoval. Pro mě bylo zážitek jet s dalšíma 9 lidma v týmu, protože většinou jezdím sama, z 95% maximálně jsem někdy jela s píšícím redaktorem nebo někým, ale takže pro mě bylo neskutečný pozorovat vlastně ten tým těch lidí, jak vlastně jako fungují jako turisti a vlastně jsem si poprvé připadala taky jako turista, protože najednou jako vlastně jsem nemusela nic řešit, zařizovat. Hele, bylo to, my jsme se strašně nasmáli. Opravdu jako většinou sami sobě, teda, protože jsme padali jak mouchy postupně.
0: Rozumím, že jste se zasmáli, působí to jako roztomilý zájezd výtvarných umělců někam, ale bylo to Kongo. Co byl ten smysl a ten cíl vlastně, co je ta podstata té expedice, protože musím říct, že to je další oblast, která neříkám, že je opomíjena, ale na piedestálu rozhodně není.
1: My vytvoříme každé jedno dílo, které bude inspirované touhletou cestou, který pak jde do aukce a výtěžek půjde na podporu mizejících druhů zvířat, především teda v Kongu jsou to sloni.
0: Ten projekt je Kongo cena slona. No, jak... Vlastně člověk svobodně se může pohybovat po Kongu. Jak moc opravdu platí to, jak jsi to romanticky popsala? Protože já si myslím, že aspoň z toho, jak okrajově Kongo znám, tak to přeci jenom spoustu rizik nabízí.
1: Tak my jsme měli hrozný štěstí, že jsme vlastně měli skvělýho průvodce. A kluci to měli zorganizovaný, samozřejmě se snažili vyhnout všem možným zbytečným rizikům. Vlastně ve městě jsme byli jenom pár dní, tam samozřejmě jsme dostali instrukce, jak se chovat, kam chodit, kam nechodit, víceméně jsme většinou byli spolu a pak z větší část

0: Bohužel jsme neviděli slona, což ale i v rámci nahrává tomu projektu, že bychom je měli podpořit, aby jich bylo víc v té volné přírodě. Ale upřímně, ten slon je hrozně plachý zvíře, tudíž pak, když tam dupé prostě 10 českých umělců přes savanu, tak asi pravděpodobně jsme jich i pár vyděsili. Ale je to, musím říct, jako strašně silný zážitek a musím říct, na to jsme se shodli úplně všichni, vidět třeba tu gorilu v té volné přírodě je síla, je fakt jako emoce, je to, člověku jde mráz prostě po celém těle a měli bychom fakt se zaměřit na to, že o tohle bychom neměli ochudit příští generace.
1: Byť jste byli převážně v přírodě, tak jste logicky se dostali do kontaktu s těmi, kteří v Kongu žijí. Jak oni nahlíželi na skupinu těch evropských umělců, kteří přijeli na zájezd a vlastně, i když můžou chtít sebe víc, tak středobod, no, to je jedna věc, ale středobod toho jejich zájmu, to Kongo je fakt jenom na tu chvíli, na ten pobyt. Jak se na vás dívali, jak na vás reagovali?
0: Hele, já si myslím, že úplně stejně, jako kdyby my jsme viděli stádo, jak by jsme koukali na stádo slonů. Tam se jako v této Kongo není turistická země, nepotkáš tam moc turistů, opravdu jako výjimečně a ještě přes těch vil. Takže jsme vlastně se stali takovou jako atrakcí, což tato parta zrovna by byla atrakcí skoro kdekoliv, ale tam. Ale bylo strašně hezký vidět ty interakce, kdy prostě jsme se všichni snažili komunikovat, vlastně kluci si chtěli malovat, takže to propojení je hrozně rychlý, tím jak vlastně ty lidi sami o sobě mají tu snahu zapadnout a vlastně nějakým způsobem komunikovat, dovědět se co nejvíc věcí. Tak to bylo strašně fajn.
1: Sestava skutečně 10 výjimečných umělců. To dílo bude vystavováno od 7. do 27. září letos a následně se bude dražit online a ten výtěžek míří právě na projekt Kongo, cena slona. I tohle je rozměr Alžběty Jungrové, která je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Alžběta Jungrová je dnes hostem. Zmínili jsme, že v rámci projektu Kongo cena slona budou mít možnost lidé vydražit i její dílo a přispět tak na ochranu zvířat žijící ve volné přírodě ve střední Africe. Když se mu toho dražení, tak člověk musí zmínit i to, co se tě týká, že vlastně tvoje dílo je tím nejdražším dílem žijícího fotografa na území Česka, že držíš tenhle rekord. Já bych řekl, že to je reálné ocenění toho, co dokážeš. Ale mě to vlastně zajímá, co to pro tebe znamená, že se ta cena dostala vlastně, tuším, že to bylo ke 250 000 korun.
1: Bylo to přes 250 000. No. Ano, já jsem se jako strašně vděčná a šťastná, že se tohle děje. Já od celou vlastně svoji kariéru neprodávám fotky, nikdy jsem nedělala žádný série printů. Je to opravdu jako postavený už na tom, že ta fotka, když už ji udělám a ten print prodám, má hodnotu. Že člověk pak vlastní jediný originál nebo jeden ze tří originálů. Neprodávám všechny fotky, opravdu jako to promýšlím, co chci dávat ven, takže to není, že by, a tak by to měli ty fotografové, pokud si jako chtějí prodávat fotky, dělat, neměli by to sekat prostě po seriích jako 20, 30, 40 a pak jako, a tak to udělám ještě 30, 40 formát a 40 na 50. Hrozně tím devalvujou tu hodnotu a tu cenu. Fotografie je umělecký dílo, je to stejně hodnotný jako obraz, nebo jako grafika, nebo jako malo, to, úplně jedno, akorát lidi si zvykli z toho dělat IKEA, sekat to prostě jak baťa cvičky a vlastně prodávat to jak pohlednice. Tady bych doporučila všem fotografům, kteří jako vůbec zvažují tuhle tu cestu, opravdu už od začátku si hlídat, co komu dáváme, vydáváme. Já mám přehled, přesně vím, kdo vlastní moji fotku, kde se to prodalo, v jakých je to. Je to vše, každá ta fotka je opatřená certifikátem, který je napojený na to dílo, aby se dalo rozpoznat, že je pravý. Jo, takže přistupovat tomu s tou vážností, kterou si myslím, že by to mít mělo. Jo.
0: No protože to je, a vracíme se vlastně k tomu prvnímu vstupu, který jsme spolu absolvovali, že to byl najednou důkaz toho, že i přes tu obrovskou inflaci a množství fotografií, tak ten jeden originál má smysl a že to je skutečně umění. To musel být ten moment pro celou scénu fotografickou, když se dostala na tu částku.
1: Já to pevně doufám a věřím. My jsme kvůli tomu dokonce jako jsem spoluzakladatelka skupiny 400 ASA, kde vlastně se snažíme udělat i nějakou osvětu v rámci toho dokumentu, aby ty lidi pochopili, že fotka je umění, tam nemusíme o tom nikdo diskutovat.
0: Ne.
1: Takže jenom, aby si ty lidi jako to sami uvědomili, aby se k těm fotkám nechovali jako k něčemu, co je spotřební materiál, co jsou noviny. Nebo pojďme se chovat, ale pak zase jako nemůžeme říct. Takže ano, hele, to doufám, že tohle je nějaký impuls i pro ty ostatní fotografy, aby jsme k tomu my minimálně, co se tím živíme, k tomu takhle začali přistupovat a pak máme šanci, že to v okolí se na to bude dívat stejně.
0: Je důležité i to, jakým způsobem je ta fotografie prezentována a na mysli mám právě průhledné desky a ty průsvědné látky, které používáš.
1: Hele,
0: je to součástí, jestli je to ten součást celého konceptu.
1: Určitě u některých těch děl je to součást toho konceptu. Já s tím pracuji velmi opatrně, tak aby to dávalo smysl, proč je to na látce, nebo proč je to na skle, nebo proč jsme zrovna gravírovali, aby to bylo součást toho díla a té emoce, kterou já vlastně tomu divákovi chci předat. Tudíž abych to jen tak negravírovala, protože to vypadá zajímavě. Takže některé ty věci samozřejmě pak jsou náročné na výrobu, na technologicky. My jsme dokonce teď vymýšleli 3D tisk, což jsme strašně pyšní, protože se nám to hrozně povedlo. Ale vždycky je to součást toho procesu a toho díla. A takže, ale neřekla bych, že úplně jako hodnotnější vlastně je jestli je na papíře, nebo jestli je fotka na skle, nebo na látce.
0: Myslím si, že taky ne. Že zůstává ta fotka. Že ten samotný základ a to zachycení toho okamžiku je to nejcennější a za těch 30 let si dokázala zachytit spoustu zásadních okamžiků a myslím si, že stojí za to mít doma alespoň jednu fotografii od tebe, protože je to svědectví té doby a ta rizost je skutečně unikátní. Ať se daří v Čelákovicích, ať se daří i s Kongem a těším se na to, jak vyjde i ten projekt s Pražskou záchrannou službou.
1: Já moc děkuji za příjemný rozhovor.
0: Já děkuji. Alžběta Jungrová byla hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Host Radiožurnálu.
0: Létal s jednou z nejprestižnějších akrobatických skupin světa. Předváděl manévry na hraně fyzikálních možností a kokpit je pro něj druhým domovem. Hostem radiožurnálu bude pilot Jan Rudzinský. Jak se člověk dostane mezi špičku letecké akrobacie do letky Flying Bulls? Jaká bude letošní aviatická show? A jaké to je vidět svět z kokpitu historických i moderních strojů?
2: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
2: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dvě hodiny. Zprávy a Monika Chmielová.
5: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Západní a jižní Evropu zasáhla první letošní vlna veder. Čeští hokejisté prohráli na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve čtvrtfinále je čeká Finsko. A dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu dnes zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Případným změnám musí podle něj předcházet odborná debata.
6: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
5: Vláda premiéra Andreje Babiše má ve svém programovém prohlášení zrušení poplatků pro všechny a taky převedení obou médií pod státní rozpočet. V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Meteorologická služba vydala třetí stupeň varování před horkem pro 8 departmánů na západě Francie. Včera tam teploty místo vystoupaly na 37 stupňů. Horké počasí má vydržet až do víkendu. Teploty by se měly zvyšovat i třeba v Portugalsku nebo na jihu Španělska, kde už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů. Teplotní rekordy už čtvrtý den padají i v Česku. Přes tropickou třicítku se včera teploty dostaly třeba v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě dnes na jižní Moravě. Čeští chirurgové a jejich týmy se budou učit roboticky asistovanou chirurgii v novém specializovaném centru. Fyziologický ústav první lékařské fakulty Univerzity Karlovy otevřel nové experimentální pracoviště. Je vybavené roboty, které je možné využívat při zákrocích v gynekologii nebo třeba urologii. Nové školicí robotické centrum je první svého druhu v Česku, potvrzuje předseda České chirurgické společnosti Jiří Muláček.
7: Ta důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská. Naše generace a moje generace, když jsme se učili tu robotickou operativu, tak jsme jezdili většinou po celé Evropě do různých center. Já osobně jsem byl v Amsterdamu, v Hamburku, ve Štrasburku a teď vlastně moji žáci už mohou jezdit sem do Prahy.
2: Sport.
5: Česká hokejová reprezentace prohrála na závěr základní skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Trenér Radim Rolík byl s výkonem svého týmu i přes porážku spokojený, a to hlavně proto, že se oproti duelu